0: Vyslechli jsme Gloria pro soprán, sbor a orchestr Francise Poulenca. Solový part přednesla Kathleen Battle, Tanglewoodský festivalový sbor a Bostonský symfonický orchestr řídil Seiji Ozawa.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Harold v Itálii Ektora Berlioze představuje neobvyklé spojení programní symfonie a sólového koncertu. Skladbu napsal roku 1834 na podnět Nicoli Paganiniho, který si přál koncertantní dílo pro svou violu od Antonia Stradivariho. Berlioz však vytvořil originální symfonii se sólovou violou, jejíž part je spíše součástí orchestru než virtuózním sólovým nástrojem. Harolda v Itálii vyslechneme v nahrávce Johna Eliota Gardinera z Orchestre Révolutionnaire et Romantique, sólový violový part přednese Gérard Cozet.

0: Vyslechli jsme symfonii se sólovou violou Harold v Itálii, dílo Hectora Berlioze. Sólový part přednesl Gérard Cossé, orchestr Revolutionnaire et Romantique dirigoval John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus 11 čendoských antemů zkomponoval Georg Friedrich Händel pro Jamese Bridgese, vévodu z Čendosu, k soukromému provozování v zámecké kapli jeho sídla v Canons. Protože kaple tehdy ještě nebyla dokončena, konaly se bohoslužby v kostele svatého Vavřince ve Whitechurch, kde byly Händelovy antemy také poprvé provedeny. Z tohoto cyklu jsme pro náš pořad vybrali antem číslo 10 The Lord is my light. Účinkujícími jsou Lynn Dawson, soprán, Ian Partridge, tenor, sbor a orchestr The Sixteen řídí Harry Christophers.

0: To byl anthem The Lord is my light z cyklu čendoských anthemů Georga Friedricha Händla. Jeho interprety byly Lynn Dawson, soprán, Ian Partridge, tenor, sbor a orchestr The Sixteen řídil Harry Christophers.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Svou devátou symfonii zkomponoval Dmitrij Šostakovič krátce po skončení druhé světové války. Namísto očekávané pompézní oslavy vítězství však vytvořil ke značné nelibosti sovětských oficiálních míst dílo, v němž se střídají groteskní a pochmurné polohy. Ve vedlejším tématu první věty dokonce bývá někdy spatřována karikatura Stalinova velikášství. Symfonii číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče si na závěr našeho pořadu vyslechneme v podání Bostonského symfonického orchestru pod vedením Andrise Nelsonse.

0: Dozněla symfonie číslo 9 S-dur Dmitrije Šostakoviče. Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme předehrou Sen noci svatojanské, kterou Felix Mendelssohn Bartholdy napsal v pouhých 17 letech jako jedno ze svých prvních mistrovských děl. O 16 let později tuto původně koncertní předehru začlenil do scénické hudby k Shakespeareově hře Sen noci svatojanské, která se jí stala inspirací. Vyslechneme ji v podání Londýnského symfonického orchestru, který diriguje John Elliot Gardiner.

0: Dozněla předehra Sen noci svatojanské, dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr dirigoval John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vespere solennes de confessore, česky slavnostní nešpory o vyznavači, zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart roku 1780 v Salzburku. Je to jeho poslední velké liturgické dílo určené pro salzburskou katedrálu. Mozartovy slavnostní nešpory vyslechneme v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gutt bass. Provedení řídí Trevor Pinnock.

0: To byly Vespere solennes de confessore, slavnostní nešpory Wolfganga Amadea Mozarta v provedení sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonnie Soprán, Catherine Wynne Rogers Alt, Jamie McDougall Tenor, Stephen Gutt Bass. Provedení řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Septet S-dur pro neobvyklé obsazení klarinet, fagot, lesní roh, housle, violu, violončelo a kontrabas napsal Ludwig van Beethoven v letech 1799 až 1800 a od počátku se stal jedním z jeho nejoblíbenějších děl. Vyslechneme jej v provedení francouzského souboru historických nástrojů Le Concert de la Loge, který vede od houslí Julien Chauvin.

0: Septet S. dur Ludwiga van Beethovena přednesl soubor Le Concert de la Loge, který vedl od houslí Julien Chauvin.
1: Český rozhlas D. dur.
0: Dvě orchestrální serenády Johannesa Brahmse můžeme považovat za významný předstupeň jeho symfonické tvorby. Serenádu číslo 2 A-dur napsal roku 1859 a věnoval ji Kláře Schumannové. Skladba je pozoruhodná mimo jiné neobvyklým obsazením orchestru. Chybějí v ní housle, díky čemuž mohou výrazněji vyniknout dechové nástroje. Významnou inspirací se Brahmsovi staly kromě jiných právě Mozartovy serenády pro dechové nástroje. Serenádu číslo 2 A-dur vyslechneme v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Révolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Vyslechli jsme serenádu číslo 2 A-dur v provedení orchestru dobových nástrojů Orchestre Révolutionnaire et Romantique, který řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Moteto pro pět hlasů Jesu meine Freude napsal Johann Sebastian Bach pravděpodobně mezi léty 1723 až 1735, patrně pro smuteční bohoslužbu. Svým rozsahem i kompoziční a interpretační náročností by jej bylo možné s trochou nadsázky označit za koncert pro sbor. Basso continuo sice není v partituře výslovně předepsáno, jeho účast se však v Bachově době předpokládala. Moteto Jesu meine Freude vyslechneme v podání francouzského vokálně instrumentálního souboru Pygmalion, který vede Raphael Pichon.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.

0: partitury.
1: Příjemné ráno na stanici Vltava vám, milí posluchači z brněnského studia Českého rozhlasu, přeje dnes Jan Hlaváč, otevíráme hudební partitury. Nejprve se můžete zaposlouchat do díla Claude Debussyho. Jeho smyčcový kvartet G-moll opus 10. přichází zahrát Kinclovo kvarteto. Pavel Kincl a Eduard Křivý housle, Petr Pilát viola a Boris Páč violončelo.

Slyšeli jste smyčcový kvartet G-moll od Claude Debussyho, jeho dílo desáté. Hrálo Kinclovo kvarteto, Pavel Kincl, Eduard Křivý housle, Petr Pilát viola a Boris Páč violončelo. Z díla dalšího francouzského hudebního skladatele, Césara Franka, vybírám klavírní kvintet v tónině F-moll. Zahraje klavíristka Erika Freiser spolu s kvartetem města Brna. Lubomír Čermák a Karel Heil housle, Karel Procházka viola a Boris Páč violončelo.

Slyšeli jste klavírní kvintet v tónině F-moll od francouzského skladatele Césara Franka. Na klavír hrála Erika Freiser, kvarteto města Brna Lubomír Čermák, Karel Heil housle, Karel Procházka viola a Boris Páč violončelo. Posloucháte ranní partitury na stanici Vltava a přicházíme s dílem Friderika Chopina, polského hudebního skladatele, který žil také část života ve Francii. Koncert pro klavír a orchestr číslo 1 v tónině E-moll Friderika Chopina si vyslechneme v podání klavíristy Igora Ardaševa. Státní filharmonii Brno řídí František Jílek.

Klavírista Igor Ardašev a Státní filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka hráli koncert pro klavír a orchestr číslo 1 v tónině e-moll od Friderika Chopina. Z díla tohoto skladatele si ještě poslechneme mazurky z opusu 68. Jejich výběr hraje klavírista Zbigněv Slivinský.

dozněl výběr z Mazurek opusu 68. od Friderika Chopina. Na klavír hrál Zbigněv Slivinský. Na závěr dílo dalšího francouzského hudebního skladatele, tím je Camille Saint-Saëns. Introdukce a rondo capriccioso pro housle a orchestr nám zahrají houslista Jan Stanovský spolu se Státní filharmonií Brno. Provedení řídí František Jílek.

0: Introdukce a rondo capriccioso pro housle a orchestr, autorem byl Camille Saint-Saëns, doznělo v podání Jana Stanovského a Státní filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka. A touto skladbou také zavíráme dnešní partitury. Někdy příště naslyšenou se těší z Brna Jan Hlaváč.
1: Víkendová příloha.
2: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás zve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. V časopise Slovo a slovesnost ve druhém čísle 56. ročníku v roce 1995 publikoval Oldřich Leška rozsáhlou stať věnovanou Vilému Matéziovi. Z pasáže věnované studijním letům lingvisty a zakladatele univerzitní anglistiky cituji. Rozhodující význam pro něho měli kvinta a sexta kolínského klasického gymnázia. Tehdy, jak to bývalo, začal psát verše. Již v té době mu bylo jasné, že po maturitě bude studovat filologii. Projevil se tu význačný a důležitý rys Matéziovy povahy, jeho bytostný aktivismus. Činná všímavost k okolí, lidem i věcem, podporovaný evangelickou výchovou, podle ní, že život ukládá člověku povinnost využít všech vloh ko slavě svého pána. Matézius jde samostatně dále, než vyžadovala škola. Vedle latiny a řečtiny, němčiny a nepovinné francouzštiny studuje angličtinu u faráře Čeňka Duška, který vystudoval ve Skotsku a rád svého svěřence do angličtiny uváděl. Samostatně se seznamuje se základy italštiny a ruštiny. Esej, který uslyšíme za několik minut, pochází z pera Viléma Matézia a nese název V zajetí neživotnosti. 10 minut před 8:30 se opět vydáme na prohlídku vybraných a méně známých zákoutí a detailů svatovícké katedrály. Průvodci nám budou autoři cyklu Katedrála, jaký neznáte, Marius Vinceler a Ivan Hartmann. V 8:30 se u sakrální architektury ještě pozdržíme. Začne první část třídílného cyklu Jany Davidové Kracíkové, nazvaný Vitráže aneb cítit světlo. Zemi hojnosti navštívíme kolem 9:30. Petr Šmíd bude hovořit s historikem Martinem Nodlem o středověkých představách o místě, kde jsou bez práce a námahy k dispozici všemožné požitky i počitky. Obveselení ducha se nám dostane v posledním příspěvku dnešní víkendové přílohy. 9:50 začne repríza pořadu Sen o Thálii. Jeho autorka Eliška Pilařová nám připomene zakladatele Českého ochotnického divadla, podučitele Jana Petrušku ze Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou. Polemický příspěvek, v němž v roce 1923 jazykovědec a literární historik Vilém Matézius přispěl do debaty ohledně tvrzení Ferdinanda Peroutky, že současná česká literatura nedostatečně studuje skutečnost, připravil pro vysílání Petr Turek. Čte Lubor Šplíchal.
3: Spor o životnost naší literatury, který se nedávno vynořil a který se posléze změnil v polemiku o hodnocení naší nejmladší básnické generace, obnažil hlubší problémy našeho kulturního života, než by se bylo zdálo podle úzce literáckého ohlasu, který vzbudil. Neboť v podstatě jde o mučivou otázku. Dovedeme-li se svým myšlením a cítěním stejně energicky a stejně úspěšně zmocňovat skutečnosti jako národové žijící již dlouho plným životem kulturní a státní samostatnosti. O našem lidu jistě nikdo nepochybuje, že se staví k životu se stejnou naivní bezprostředností jako lid jiných národů. Ale platí to též o našich třídách, žijících vyššími formami života duševního, o třídách, které shrnujeme pod obecný název inteligence? Je náš vyšší život duševní prosycen konkrétností reálného a kladného prožívání? Otázky tyto doléhají zejména na toho, kdo žije ve styku se světem anglosaským a jeho elementární žízní po skutečnosti. Neboť právě anglicko-české paralely odpovídají na ně, jak se mi zdá, způsobem pro nás nepříznivým. Všimněme si poezie. Anglické básnictví v nejlepších svých reprezentantech, nejznámější u nás básník anglický a přitom jeden z největších Shakespeare, je toho dostatečným důkazem. Je prozářením a stupňováním skutečnosti. Je-li to sen, je to sen, jenž přitakává životu a posiluje víru v něj. I výrazem se anglická poezie úzce přimyká ke skutečnosti, neboť si volí svůj slovník z řeči obecné, povznášejíc její slova ve svou oblast s huštěním citovým. Ani naše literatura není bez básníků a básní prosycených skutečností. Od Čelakovského jde jejich řada přes Erbena, Nerudu, Machara mužných let a Bezruče k některým básníkům z generace nejmladší. Ale kterákoliv celková antologie našeho básnictví nás přesvědčí, že takoví básníci a takové básně jsou u nás přece jen výjimkou. Příliš mnoho je v naší poezii sil ze stanoviska kladné životnosti záporných a ty mění tu, vdle předivo romantických tužeb a snů, onde v nepřesvědčivé protesty a nežádoucí zpovědi duší zakletých v churavý subjektivismus a jinde zase, snad nejčastěji, v pouhou hru hlučných nebo lesklých slov. Záporným těmto silám bezbraně padají zakořit slabší duchové, ale leckdy jim neodolají ani básničtí vůdcové. Romantická teorie o nesmiřitelném protikladu poezie a života nakazila i renesanční pohanství Vrchlického. Otrávený subjektivismus byl stejně kletbou Máchovou i nemocí mladého Machara a celé kohorty našich moderních básníků. Vítce artističnosti nejen propadají do značné míry Lumírovci s Vrchlickým v čele, a úplně skupina českých dekadentů. Nýbrž nelze ji ušetřit ani samotného Březinu. Pouhá rétoričnost je znakem celých desítek našich epigonů. U srovnání s poezí anglickou je české básnictví ve svém celku daleko toho, aby bylo stupňováním a prozářením skutečného života. Stejně je tomu i s románem, který je tu ukazatelem ještě důležitějším, neboť nikoliv lyrika, tradičně u nás favorizovaná, nýbrž epika a drama jsou pravým měřítkem toho, jak se literatura dovede tvořivě zmocňovat života. Moderní román anglický je román realistický, jenž se přimyká ke každodenní skutečnosti s láskyplnou oddaností a její nesrovnalosti si řeší daleko spíše humoristicky než pateticky. V jeho pevném, nekolísavém poměru k životní reálnosti je něco, co připomíná radostnou jistotu praktického křesťanství. Realistický román se stal v Anglii tak úplným výrazem moderního života, jako jim bylo drama v Anglii renesanční a novela v renesanční Itálii. Vyjadřuje a zároveň posiluje kladný vztah národa anglického ke skutečnostem života. Nic takového nelze říci o románu českém, alespoň o našem románu moderním. Realistický román v plné šíři epického zájmu máme dosud jen o životě venkovském. právě když se český živel kulturní začal rychleji vyvíjet od vesnických svých kořenů přes venkovská města a zapadlé ulice větších měst k úrovni západoevropské, zhroutila se naše stará tradice realistického románu pod nárazy zvenčí. Zotvírali jsme okna do kořán cizím proudům literárním, vedení jsou se správným poznáním, že není zdrávo sedět stále v závětří, ale místo, abychom byli cizí elementy, přizpůsobili své tradici a svým potřebám, jako to učinili Angličané v době Shakespeareově, přizpůsobili jsme svou tradici a své potřeby cizím vzorům. Proto nemáme románem až na malé výjimky zachyceny v epické úplnosti moderní fáze našeho života. Český moderní román není povětšině vůbec obrazem života, nýbrž výrazem duševní rozkolísanosti, mladické liričnosti nebo artistické samolibosti svých autorů. Není pro naši literaturu moderní kritéria osudnějšího, nežli je kritérium hodnot výchovných. Nemyslím přitom na nějakou didaktickou tendenci. Jde o osvěžující pramen vody života, který má vyvěrati na dně každého díla opravdově básnického a uměleckého, o poklad moudré životní zkušenosti, který do takového díla ukládá autor právě proto, že jako básník a umělec hlouběji prohlédá a plněji vyjadřuje tajemství života. Jde o poselství, které svým dílem přináší lidstvu. Zkuste z naší literatury zdánlivě tak bohaté vybrati díla, na nichž by dorůstající generace mohly sílit k samostatnému a kladnému chápání života. Jak málo najdete takových, která by učila srdce klidnému rytmu zdravého mužství a ženství, která by navykala zpříma a nebojácně hledět do víru životních zmatků, která by z bludiště úvah a hloubání vyváděla na spásnou cestu vedoucí k jednání a činům. Překladová horečka u nás není jen následkem nakladatelské pohodlnosti a ziskuchtivosti. Nýbrž vzniká také především z prázdnoty nastalé tím, že naše literatura ve své neživotnosti a literácké exkluzivnosti nedovede postačit potřebám národním. Ukázal jsem na několik symptomů, z nich soudím, že naše inteligence stůně nedostatkem životní konkrétnosti. Symptomy ty by se snadno daly rozmnožiti. Dalo by se mluvit i o tom, že otázku náboženskou naše inteligence velkou většinou cítí jen jako příkaz historický a politický nebo jako problém vědecký, nikoliv jako palčivě aktuální věc nejvlastnější životní praxe, jako je pravidlem v zemích anglosaských. Bylo by možno mluvit i o tom, jak naše inteligence selhává v činném životě veřejném. Ale není třeba hromadit důkazy, diagnózy, je třeba se ohlédnout po léku. Naše inteligence se vyvinula v skleníkovém ovzduší naší bývalé politické nemohoucnosti příliš rychle a bez korektury, energickou životní aktivností. Vyhnala jako květina v zešeřelém záčiší v churavé halusky a květy umělecké a intelektuální přejemnělosti příliš vzdálené naší národní podstaty. Doufejme, že nejsprávnější nápravu zjedná změna v politické moci, která poskytuje tolik příležitostí k životní aktivnosti. Ale náprava touto cestou pozvolného a samočinného vývoje je příliš zdlouhavá a pro začátek má svoje vlastní nebezpečí, neboť zatímco poctiví, ale neživotní inteligenti se budou pomalu přeorientovávat, budou mít hlavní slovo v naší politické veřejnosti lidé méně skrupulózní, ale energičtí. Proto je nutno napomáhat vývoji vědomým úsilím. To je důvod, který mne přiměl, abych se odhodlal ke své diagnóze, to je též důvod, který mne vede k pokusu o několik hesel, jimiž chci ukázat i cestu k nápravě. Musíme se v životní konkrétnosti přiblížit lidu třeba za cenu umělecké zjemnělosti a akademické povýšenosti. Musíme posilovat v sobě životní energii, vlivy kultury anglosaské. Musíme bojovat proti všem zjevům umělecké a vědecké exkluzivnosti nebo uměleckého a vědeckého hedonismu. A musíme svým úsilím o energickou životnost naplnit především českou školu. Ve všech jejich typech musíme životnost vtisknout jako základní znak celé české výchovy.
2: Autorem eseje nazvaného V zajetí neživotnosti je jazykovědec a literární historik Vilém Matézius. Z knihy Lehký harcovník, antologie českého literárního eseje 2, léta 10. a 20. 20. století, vydané Melantrichem v roce 1986, text vybral Petr Turek. V dnešní premiéře v režii Izabely Šenkové četl Lubor Šplíchal. Milana Kunderu známe jako prozaika a esejistu, spisovatele světového významu a proslulosti a také člověka neobyčejně citlivého na slovo, formulaci, vyjádření. Milan Kundera byl ale také dramatikem. Z tohoto oboru je nejznámější hra Jakub a jeho pán, uváděná v divadlech i vydaná knižně v rámci jeho spisu v nakladatelství Atlantis. O této i dalších známých, ale také neznámých dramatech Milana Kundery už nám více řekne teatroložka a bohemistka Lenka Jungmannová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Představte Milana Kunderu, dramatika.
4: Část toho jeho díla zaujímá dramatická tvorba pro různá média od divadla po televizi, včetně rozhlasu. Zároveň tu jeho tvorbu, bylo to 8 dramatických děl, můžeme rozdělit na dvě části. V jedné části jsou ty hry, k nim se hlásil a kde figuroval jako autor, a pak je druhá část, k nimž se nehlásil a kde jako autor nefiguroval, přestože autorem byl.
2: S jeho autorstvím jsou zmiňovány 3 hry. Je to tak, Majitelé klíčů, Ptákovina, Jakub a jeho pán.
4: To jsou 3 hry, které se hodně uváděly, především tedy v době svého vzniku. Majitelé klíčů to byl obrovský objev, respektive jejich autor jako dramatik byl velký objev a hrálo se to nejen v Česku několikrát, ale i v zahraničí, především tedy ve východním bloku, a taky ta hra byla přeložena. Já si myslím, že to je formálně velmi objevná hra. Jsou tam 2 dějiště, respektive dohromady by se dalo říct 3. Ještě jedno takové fiktivní. A pro tuhle tu hru je důležité jednak, že se Milan Kundera jakoby zavedl, co by dramatik, také, že ta hra měla obrovský ohlas. A ještě vlastně 3. věc bych měla připojit, že jak v té hře funguje určitá polyfonie, když budeme hovořit o těch 3 dějištích, tak tohle to se později promítlo také do té jeho prozaické tvorby v jiných variacích. To neříkám já sama, žádný objev, to je běžně v literatuře kunderovské popsáno. Takže to je tento, jak bych řekla, tento výchozí bod té jeho kariéry dramatika, ale to se jistým způsobem

0: velmi silně to Kunderovo dramatické, v tomhle případě teda groteskní myšlení. A zatímco ta první hra vlastně tak jako podporovala totalitární estetiku, počínaje tou ptákovinou, už se Milan Kundera jaksi názorově a ve vztahu ke společnosti přesunul úplně někam jinam a tam už zůstal.
1: Jakub a jeho pán.
0: Tam je to asi nejvíc cítit a zároveň ta jistá polyfonie, o kterých jsem mluvila, je tady velmi silná ve hře Jakub a jeho pán. Jak asi posluchači vědí, je to vlastně taková svébytná variace, jak říkal Kundera, na Diderotův román Jakub fatalista. Dopracovaná o nějaké jeho postřehy, nebo to příliš banalizuju. A zajímavý na téhle hře je, že to je prostě jenom rozhovor dvou postav, Jakuba a pána, sluhy a pána, kteří jsou ale docela vyrovnaní, takže si tu nehrajou na žádné společenské vrstvy. Do toho rozhovoru se připojuje hospodská, již na svém putování potkají. A z dramaturgického hlediska je to zajímavý tím, že tam jsou vlastně dvě platformy výpovědi, podobně jako v těch předešlých hrách. Jedna z té aktuální současnosti a druhá, kterou přehrávají, když jako vzpomínají na svou minulost a vyprávějí o ní. Což je divadelně strašně vděčná, bych řekla, situace nebo takovej rozvrh toho všeho. A teď jsem viděla nedávno poslední inscenaci českou, teda tahle té hry v plzeňském divadle J.K. Tyla a je to opět jako velice povedený kus. Ještě bych měla dodat, že Jakub a jeho pán je prakticky jediná známá hra Milana Kundery v zahraničí. Samozřejmě, myslím teď především na západě, kde se objevila poprvé ve francouzském překladu v roce 82. Většina Kunderových čtenářů v cizích jazycích ho zná jako autora jediné hry. Ale teď já vlastně, abych se přiznala, nemám už informace o tom, jak je to s právy. Protože Milan Kundera, aspoň tedy v Česku to vyšlo v roce 91, nevím, jestli to není nějaký starý text, jak si se ke svým hrám, těm třem, o nich jsme to mluvili, postavil tak, že nedával práva k jejich uvádění. Ty dvě první, můžeme-li to tak říct, tam měl důvody obsahové, řekněme. A v téhle té třetí ten jeho postoj vyplynul vlastně z toho, že se mu nelíbily ty inscenace, které viděl. Nevím vlastně, jestli šlo o to, jestli se domníval, že mu to zkazili, protože to bylo špatné divadlo, a nebo jestli prostě posunuli ten výklad, jak to v současném divadle občas bývá, nebo skoro vždycky už vlastně bývá, tak jestli tam došlo k něčemu takovému, že si vlastně vzali za základ tu hru, ale nějaký obohatěl rozvinuli a tak dále a on s tím třeba nesouhlasil. Každopádně v Česku se podařilo, takže asi práva jsou teď volnější. Se podařilo třeba v roce 2008 v Činoherním klubu, to ještě autor povolil uvést Ptákovinu, což byla myslím taky velice jako dobrá a úspěšná inscenace. Před pár lety hráli dokonce majitelé Klíčů brněnské divadle v režii Martina Glázera. Takže občas se to podaří, teď opravdu nevím aktuální situaci, jestli se to vrátí, ale ukazuje se, že Jakub a pán, který měl po revoluci v Česku asi 20 inscenací do loňského roku, ten je už jako trvalou součástí Českého dramaturgického fondu.
1: A sama ze svého odborného pohledu, pokud jsi viděla uvedení všech tří her, která z nich ti připadá nejstařilejší a i třeba to divadelní uvedení?
0: Já bych pořád plédovala za Ptákovinu, která je taková velice komplikovaný obraz vlastně československé politické a společenské situace. Je to přenositelné i na ostatní komplikované společenské situace a je tam hodně akcentovaná právě ta grotesknost. A samozřejmě Jakuba a jeho pána mám ráda jako dialog. To je vlastně taková jako otázka nesmrtelnosti toho díla, zároveň to je taky, myslím, problém, který oni tam řeší, jak němu se nějak vyjadřují. Tak to se prostě dá uvádět vždycky a taky se dá, jak si tam projektovat aktuální společenská situace nebo nějaké společenské názory. Takže tyhle ty dvě já považuji za velice jako povedené a je to vlastně taková, jak říkám, Kunderův příspěvek do té dramaturgické pokladnice české.
1: Mohli působit v době svého vzniku a původních uvedení v rámci té politické situace jinak, než třeba by působili dnes, nebo jsou třeba pro dnešek nadčasovější?
0: To záleží prostě na tom režijním přístupu, ale ačkoliv já jsem neviděla ty historické inscenace, pochopit,

0: Já to jsem ani nebyla na světě, ale v některých případech už jo. Řekla bych, že ty inscenace ze 60. let a potom ze 70. Ptákovina měla premiéru 69, jako Jakub a jeho pán, tedy už bez uvedení jména autora v roce 75, že měly filozofičtější rozměr, bych řekla, protože v kontextu toho českého absurdního divadla, který byl velice silný, i když třeba nebyl na všech scénách v Česku, ale bylo to v tom povědomí a v tom myšlení tehdejším nějakým kulturním. Tak tahle ta rovina byla jako víc, bych řekla, podporována, nebo ty interpretace měly ještě tuhle tu rovinu.
1: Jakub a jeho pán, jak si naznačila, bylo uváděno i v době už takzvané normalizace, ale ne pod jménem Milana Kundery. Mm-hmm.
0: To byla další hra, kterou si po Ptákovině objednalo divadlo Na zábradlí u Kundery. Ovšem bohužel v důsledku okupace vlastně se nepodařilo tu hru uvést, když oni ještě inzerovali i s jeho jménem, že to budou uvádět. Tak tomu pak nedošlo a protože tam bylo takové, bych řekla, docela velké umělecké přátelství s činoherním studiem v Ústí nad Labem, tak nakonec ta inscenace vznikla tam, režíroval to Ivan Raimond a byla to velice povedená inscenace, myslím, že nejvíc známé Kunderovo dílo, kde hrál Jiří Bartoška a Karel Hermánek. Tahle ta inscenace se s nějakými přestávkami potom po revoluci už samozřejmě s Kunderovým jménem uváděla mnoho let. Relativně se obměňující interpretaci v těch menších rolích. Tahle hra byla zároveň, bych řekla, takovým odrazovým můstkem, nebo rozhodně spíš můstkem pro Kunderovo další tvorbu, protože jako řada jiných dramatiků, ale i jiných autorů nebo překladatelů se ještě v té době domníval, že může existovat v Československu tak, že bude pod cizími jmény zveřejňovat svá dramatická a předpokládám, že i jiná díla. To ovšem bylo relativně naivní nebo záhy se ukázalo, že každý autor, který jak to uvažoval, že to nebude úplně schůdná cesta, protože nejenom, že by se tím asi nedalo úplně uživit, tak jistým způsobem, a to se stále právě na začátku té normalizace zesilovalo, jistým způsobem vlastně ohrozil lidi, jejichž jméno v tom případě použil. Uvažoval takhle i Václav Havel, Pavel Landovský, to byl autor, jehož v rozhlase od té doby v seriálu Jak se máte Vondrovi několik lidí takzvaně pokrývalo. Asi k uživení to nebylo a zároveň říkám, to, ta atmosféra toho ohrožení byla tak silná, že oni potom od toho museli ustoupit, protože by ohrožovali své třeba přátelé a tak. V řadě věcí a osobních vztahů se to podařilo, ale někdo to prostě nešel touhle cestou. V případě Milana Kundery se takto zrodila ještě jeho poslední divadelní hra, která se jmenuje Juro Jánošík a jak název napovídá, je to vlastně jánošíkovský příběh, podobně postavený jako určitý dialog s mocí a je to taky určitá jako parafráze změny systému v Československu. A to byla taky hra, kterou Milan Kundera ještě se domníval, že uvede pod svým jménem v divadle Jiřího Wolkera, ale už se to nepodařilo a tak byla hra uvedena pod jménem Karla Steigerwalda, který byl Kunderovým studentem na FAMU a který teda tohleto dosud nepotvrdil. Ovšem, řekla bych, že v našich kruzích je to relativně známá věc za prvé, za druhé dramaturgyně Jana Knitlová, která to zorganizovala a byla u toho, tu hru vlastně u Kundery objednala, to potvrdila ve svém rozhovoru a já jsem s jedním mým kolegou, respektive spíše on, provedl stylometrický rozbor té hry a vyšlo mu skutečně, že to na 98% to napsal Milan Kundera, který, když jsem ho tehdy oslovila, se k tomu ale nevyjádřil a myslím si, že nebo je všeobecně známo, tak to můžu zopakovat, že Milan Kundera byl autorem, který si pečlivě hlídal svá díla, například jejich překlady a proto mám naprosté pochopení. Takže on prostě co prohlásil za své dílo, to za své dílo považoval. Na druhou stranu literární věda, kterou reprezentuji já například, nemůže se opírat jenom o ta autorská svědectví a o ta tvrzení. Vlastně její povinností je také zjistit, pokud je to jaksi v jejich silách, jestli některé dílo k autorovi přiřadíme anebo nikoli.
1: Tím jsme načali tu část Kunderova dramatického díla, pod které se nepodepsal. Co dalšího?
0: Takhle, já si myslím, pokud se teda nemýlím, že třeba v novinařině, když mají novináři určitou informaci, že ji potřebují ověřit ze dvou zdrojů. Já to používám na Kunderova neznámá díla, především teda dramatická, protože nad tím ostatním se nezabývám, ačkoliv ho reflektuju v různých souvislostech. Tak z tohohle hlediska jsou tady dvě hry pro rozhlas, to by nás mohlo zajímat. Jedna z nich byla inscenována v roce 75 a jmenuje se S Bohem má lásko. A druhá inscenována nebyla, ale její jaksi rukopis nebo strojopis se dochoval v archivu Českého rozhlasu. Dlužno říct, že o všech hrách, o těchto dvou rozhlasových a dalších dvou pro televizi, informace zjistil a vlastně klíčové svědectví v tom zástupném autorství zjistil Kunderův biograf Jan Novák. Takže to nejsou žádné mé objevy. Co je důležité, myslím si, že ty dvě hry pro rozhlas dosvědčila paní, která se tehdy pod jménem Saša Ivančová, taky bývalá Kunderova studentka, podepsala pod ty dvě rozhlasové hry, potvrdila jaksi svědecky, že šlo o tyhle hry a tak, ale ještě by to chtělo najít nějaký jiný zdroj, například z nějakých rozhlasových dramaturgických souvislostí. Tam bych se o to ráda pokusila. Poslední dvě věci, které bychom řadili do Kunderova díla, byly dvě předlohy k televizním inscenacím. Obě byly pro děti, to je taková, bych řekla, trošku zvláštní věc, nebo já si myslím, že nikoli, ale je známo v tom kunderovském badatelském diskurzu. Se tak jako často pracuje s různými jeho narážkami a odkazy mimo jiné z Jakuba a jeho pána na to, že děti jsou spíš na obtíž v životě a tak dále. Ale tady ty dvě předlohy pro televizní inscenaci svědčí o úplně jiném autorův postoji k dětem. Jedna ta hra se jmenuje Simultánka s Aliochinem. Měla ve slovenské televizi premiéru v roce 75. Je to taky příběh z války a týká se, jak název napovídá, šachové hry v nějakém širším kontextu. A ta druhá, pro mě nesmírně zajímavá a hezká věc, je předloha pro trojdílný televizní seriál dětský, který se jmenoval Kamarádka pro nás dva, o tom, jak si ovdovělý otec a jeho syn hledají partnerku, respektive maminku, a najdou ji v paní učitelce. To je taky seriál natočený ve slovenské produkci v roce 74. Uveden byl teda až v roce 77, a to i v Česku. Myslím si, že to je hrozně hezký dětský seriál, který já bych mohla vidět jako dítě, ale neuvědomu si ho. O takovém otevřeném vztahu mezi synem a otcem. K tomuhle máme doklad zase té bývalé studentky, která potvrdila, že tyhle ty dva scénáře přinesla do slovenské televize tamnímu dramaturgovi. Máme taky nějaké doklady, které opět v kunderovských složkách objevil Jan Novák, takže máme nějaké doklady, které jsou v rámci materiálu státní bezpečnosti nebo byly a dochovaly se. Ještě bych taky ráda našla třeba něco ze slovenské televize, ale ten dramaturg, který to pokryl svým jménem a přeložil, že ten už nežije, takže to bude velmi obtížné tohle to ještě doležit z jiných strojů.
1: Jak velká je naděje, že se opravdu to ještě podaří potvrdit?
0: Nedokážu to říct. Nemám vůbec ani odhad, ani zas tak velkou zkušenost, ale já jsem třeba podrobila ten jeho scénář pro seriál Kamarádka pro nás dva takovým jako intermediálním tématům a optice, která je tam použita. V tomhle případě třeba, když se postavy dívají do zrcadla, nebo vložený je tam jakýsi román v dopise, kdy si dvě dětské postavy mezi sebou píší. A další věci, školní kompozice, odkazy na film a dobový tehdy běžící seriál a tak. Že když jsem tohleto porovnala vlastně s těma všema Kunderovýma prozama, šla jsem až do Nesmrtelnosti v roce 90, protože jsem nechtěla příliš už zasahovat do té další části jeho díla románového, tak vlastně tam se to všude objevuje v podobné jako stylizaci a podobně. Takže třeba tohle to jsou prostředky, jak to potvrdit, ale nevím, jestli by třeba tohle u soudu prošlo.
1: Jan Novák, jak je pro tebe spolehlivý jako biografista Milana Kundery, protože ta biografie, říkejme tomu, tak byla hodně kontroverzní.
0: V těchto případech, o kterých jsme mluvili tady a který se týkají dramatického díla, pro mě to spolehlivé je. protože mám informace ještě z jiných zdrojů, ale ne třeba úplně konkrétní nebo přesné. Třeba v nějakém Kunderově rozhovoru pro nějaké noviny, bylo to v angličtině, ale já francouzsky neumím, tak to jsem já nemohla překládat, ale toho jsem přeložila. A tam bylo, že on o tom třeba hovoří. Napsal jsem jednu hru pro divadlo a jednu hru pro rozhlas. To mě bavilo, bylo to tajné, ale dostal jsem za to slušný honorář a tak dále. Takže takovéhle potvrzení se objevují a u mě to podporuje ta Nováková zjištění.
1: Existuje potřeba potvrzení nebo vůbec vědomí, že tyhle hry existují nebo jsou Kunderovi opravdu?
0: To je otázka, jak říkám, literární věda, když na nějaké dílo narazí a potřebuje ho nějak vztáhnout do kontextu třeba české literatury nebo české dramatiky, tak by to udělat měla, nebo pokud je to proveditelné a možné, stejně jako se řešily rukopisy, stejně jako se řešilo, kdo je Bezruč, tak tohle je ten případ. Já bych to nechtěla nějak dramatizovat, zároveň ale třeba když mluvím o té předloze pro seriál, je to velice pěkná věc. Takže tam nijak toho autora nepoškozujeme, nijak mu neubližujeme. Není to kauza, kde bychom objevovali, že něco provedl. Tohle, to říkám, bylo prostě ve své době přirozené a já celkem ráda bych to vztahla do toho kunderovského díla. Je otázka, co se ještě objeví. To nemůžu říct, protože to je poměrně práce, kde víte třeba, kde cíleně hledat, ale pak na něco narazíte náhodou. Tohle, jak jsem citovala, že hovořil o rozhlasové hře, kterou napsal na vlastně asi objednávku, to mi dodal jeden můj italský kolega bohemista, který to náhodou při svém výzkumu objevil, tak doufám, že ještě nějaké takové věci se dostanou do hry a my to budeme moci jaksi seriózně opřít o nějaká fakta. A zároveň ale, jak to říct, prostě bylo-li něco tak, tak my to musíme ověřit a zjistit, jestli to tak bylo a pak už je to součástí jaksi naší hry.
1: Máš zprávy právě od dalších nečeských bohemistů nebo teatrologů, které by eminentně tahle ta oblast zajímala, ať je to dramatická tvorba Milana Kundery, anebo to, co on ze svého díla vyloučil?
0: Já předpokládám, že ano, nemám žádné konkrétní jména, která bych tu mohla jmenovat. Zároveň je třeba říct, že kunderologická sekundární literatura, to znamená knihy o něm, je velice široká. Jednak jsou to právě nějaké biografie nebo literatura tohoto typu. A pak jsou to vlastně literárně vědné interpretace, které lze zase jako vrstvit nebo dělit z hlediska různých metodologií, třeba psychoanalytické nebo naratologické, což jsou takové, bych řekla, polární nebo hodně používané metodologie při výkladu jeho díla. V některých těch knihách, a to i v zahraničí, v Česku, už se nějaké interpretace těch her, hlavně těch počátečních, o nich tady mluvíme, objevují. Vytknout před závorku ovšem třeba je, že vlastně ve francouzské recepci je Jakub a jeho pán pro ně významné dramatické dílo, takže třeba o tom vzniklo hodně disertací. Je to vědou respektovaná literatura k analýze. To je dáno i postavením toho, že Diderot je prostě jejich klasický spisovatel a tak. To už existuje, ale jak se teď ukazuje, neexistuje to v nějaké celistvosti. Já doufám, že se podaří prostě to nějak dotáhnout a že se k tomu třeba připojí ne ke mně, ale že ta myšlenka bude třeba nějak inspirativní pro nějaké jiné kolegy zahraničí.
1: Známou i neznámou dramatickou tvorbu Milana Kundery představila bohemistka a teatroložka Lenka Jungmannová. Marius Winceler a Ivan Hartmann připravují cyklus s názvem Katedrála, jaký neznáte. Jejich pohled do nitra svatovíckého chrámu interpretačně prostředkuje Libor Vacek.
2: Architekt Kamil Hilbert, poslední stavitel novodobé dostavby metropolitního dómu, své působení zahájil stejně jako jeho předchůdci Josef Kraner a Josef Mokr tím, že převzal v rozpracovaném stavu úkoly stanovené jednotou pro dostavění chrámu svatého Víta. Od jeho nástupu do funkce v roce 1899 začal vedle běžných oprav probíhat základní archeologický výzkum teoretiků a praktiků památkové péče, jenž byl veden systematicky a s patřičnou pozorností se záměrem maximálně odkrýt zaniklou slovanskou sakrální architekturu na západním okraji Ostrožny Pražského hradu. Navázal tak na objevení prvních hmotných dokladů románského svatovíckého areálu, které byly zaznamenány při stavebních pracích v 70. letech 19. století. Při výkopu ve svatováclavské kapli a v její přilehlé blízkosti byl z první stavební fáze románské rotundy svatého Víta zjištěn fragment opukového zdiva válcové lodi o délce přibližně 13 metrů s hlavní apsidou orientovanou na východ. Došlo rovněž k odhalení dvou pozdějších souběžně probíhajících základů. Vnitřní základ apsidy připojené k jižní straně lodi byl dán do souvislosti s přenesením tělesných ostatků knížete Václava 3 roky po jeho zákeřném zavraždění ve Staré Boleslavi. A vnější základ z první poloviny 11. století dokládal rozšíření tohoto posvátného prostoru. Časově blízká mu byla severní apsida, avšak nalezený nepatrný úsek nestačil ke spolehlivé rekonstrukci jejího přesného půdorysu. A rovněž otázkou zůstal zbytek vykrouženého zdiva na západě, snad pozůstatek předpokládané apsidy či předsíně. Knížetem Václavem založená rotunda, určená coby schrána pro část paže svatého Víta, vzácnou relikví získanou od německého krále a saského vévody Jindřicha I., byla v Čechách jedním z raných dokladů centrální svatyně z okruhu karolínské architektury. Nová stavba románské baziliky a potažmo gotické katedrály převzala do svého organismu jižní apsidu někdejší rotundy, pojatou coby místo posledního odpočinku hlavního zemského patrona. Její pozice byla plně respektována. Existuje však několik variant rekonstrukce původní podoby rotundy, z nichž je obtížné určit tu nejvěrohodnější. Vzhled tohoto svatostánku, povýšeného v souvislosti se zřízením pražského biskupství v roce 973 na biskupský kostel, který záhy získal postavení pomyslného duchovního středobodu české země, interpretoval teolog, historik umění a archeolog v jedné osobě Josef Cibulka, jenž s Kamilem Hilbertem spolupracoval jako uznávaný znalec křesťanské ikonografie na historizující dostavbě a výzdobě svatovícké katedrály. Postupně odkrývané torzo zdi v půdorysu románské takzvané Spytihněvovy baziliky, včetně rozsáhlého pohřebiště v jejím bývalém interiéru a podél jižní fasády tohoto kostela, bylo rozpoznáno při velké stavební činnosti v letech 1911 až 1914. V současnosti je patrné v podzemí překrytém betonovými stropy pod novogotickou částí chrámu svatého Víta. Jeho menší úseky jsou dokonce přístupné a další zděné konstrukce pod třetím hradním nádvořím zakrývá přístřešek pavilonu takzvaných malých vykopávek, navržený architektem Josipem Plečnikem. Některé segmenty bazilikální stavby jsou deponovány ve sbírkách Pražského hradu a v lapidáriu Národního muzea a poskytují nám cenné údaje o její tehdejší architektonické výzdobě. Nastíněné archeologické výsledky byly od roku 1903 průběžně publikovány na stránkách periodika Památky archeologické, kde se o své podrobné poznatky a kresebné rekonstrukce podělil se čtenáři též samotný Kamil Hilbert, než narukoval na frontu první světové války. V dalších 2 desetiletích se staly předmětem odborné rozpravy. Terénní výzkum byl uzavřen v letech 1928 až 1929 a tudíž se mohla veřejnost seznámit s téměř úplným půdorysem románské předchůdkyně gotického svatostánku. K její výstavbě přikročil kníže Spytihněv II. V roce 1060, neboť rotunda svatého Víta, která se stala cílem četných procesí za hrobem svatého Václava a Vojtěcha, již nestačila všem požadavkům kladeným na tento biskupský kostel. Dvouchórová bazilika svatého Víta s bočními loděmi ukončenými apsidami na východě a příčnou lodí s dvěma hranolovými věžemi na západě se obtížně vyvíjela až do poloviny 13. století. V jejich zdech se odehrávaly zásadní dějinné kapitoly středověkých Čech, od význačných křtů přes korunovace až po pohřby církevních hodnostářů a členů panovnického domu Přemyslovců. Zdroj informací terénních deníků z archeologického a stavebně historického výzkumu na počátku minulého století dokázal zpřesnit údaje o průběhu zdiva románské svatovítské architektury, byť neúplného a v detailech nabízejícího více možností hmotové rekonstrukce. A dále neodmyslitelně přispěl s využitím geologických sond také ke zdárné závěrečné fázi dostavby neogotického domu. Kamil Hilbert jako architekt odvedl při vědecké dokumentaci nálezů zahrnující měření, zakreslení, modely, fotografie, konzervaci nálezů a spolupráci s dalšími odborníky a umělci na tehdejší podmínky zcela nadstandardní práci. Tu završil slavnostním předáním hotové katedrály svatého Víta veřejnosti u příležitosti svatováclavského milénia v roce 1929.
1: Archeologický výzkum jako příprava na dostavbu katedrály. Tak zněl název dnešního pokračování cyklu Mariuse Vincelera a Ivana Hartmana Katedrála, jaký neznáte. Četl Libor Vacek. Celý cyklus poslouchejte na webu stanice Vltava. Za tajemstvím vitráží a za odborníky i uměleckými řemeslníky se vydáme s Janou Davidovou Kracíkovou v první části cyklu Vitráže aneb cítit světlo.

0: Těch se tají údivem nad tím, jak v chrámu, kde je pocit masivnosti vystupňován do krajnosti, vytváří umělec triumfální vertikálu rozptýleným jasem vitrážového okna. Vitráže si pohrávají s barevností a se světlem. Okno z barevného skla vytváří vzácnou atmosféru. Vitráže aneb cítit světlo.
1: Všemohoucí Bůh této vitráži ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobro řečme Pánu. Bohu díky.
2: Bohu díky.
3: Jsi směl, jste pracovité, jak se nám
4: daří. Já dobře děkuji.
3: Díky.
4: Dneska vzpomínám na maminku.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme moc. Je to krásný. Děkuju.
5: Co bláho přeju po
3: to. Bylo to úžasné.
6: Tato realizace vznikla na základě sbírek spoluobčanů v kostele Mise Češi Srdce Ježíše Krista ve Velkém Oseku a dělá mi to velkou radost a myslím, že to bude dělat radost i sousedům.
7: Krásné dílo akademického malíře Honzy Tichého, našeho rodáka, který to vymyslel. Je to biblický motiv, hořící keř.
8: Tak vystoupali jsme do zvonice a už vidíme to finální dílo se speciální plachtovinou, která bude odrážet to osvětlení. Tak já takhle odhalím to plátno a teď to vidíme vlastně v plné kráse. Fantastický.
9: To je nádherná skleněná plastika. I formou zpracování, i to výtvarným provedením. Ten způsob zpracování toho skla a toho umístění do toho okna, to je něco fascinujícího, musím říct. To se mi strašně líbí a ocenil bych právě to, že to není nějaké otrocké kopírování tradičních technik a nebo i tradičních tvarů, ale že to je skutečně inovativní umělecké dílo a inovativní řemeslné zpracování.
10: Nebyla to běžná vitráž, jo, od začátku až do konce, to je všechno atypický. Rozměr atypický, i ten rám je vlastně monolit. Ty kusy jsou velký, skleněný a i tou technikou fusingu. Technika fusing je vlastně spejkané sklo s natavenými fritami, zapečený v peci.
11: Je to vitráž?
10: V podstatě je to vitráž. Moderní.
8: Je to vitráž a hledáme tomu ještě jméno.
0: Oči na konečcích prstů, to je odkaz na jemnost a přesnost dotekového smyslu ruky. Tvorba věcí vlastníma rukama přenáší řemeslníka, umělce do jiného světa. Světa, v němž konečky prstů, když sklame zrak, vidí pohyb a neustálý vznik geometrických tvarů.
12: Ateliér Kolektiv, Kolektiv Ateliér, vedoucí Michal Oldrich.
8: Ervin Černý, umělecký dozor a význačný řemeslník v ateliérech našich.
10: Já jsem sypal veškeré frity a realizoval představy autora. Nejbližší je mi to malování a fusing. Jsem realizátor výtvarníkům anebo pro firmy.
8: Další pravá ruka Jirda Jeřábek, což je velmi zručný řemeslník. Co jsme si podíleli na tomhle dílu?
13: Tu tabuli položíme na výkres a podle předlohy se jede linka. Nedá se na to použít pravítko, přímo pečlivou rukou, pevno, aby ten řez seděl přesně. Že udělá se chyba a nebude to pasovat do rámu, který se vyrábí přesně. Všechno se muselo řezat od ruky podle výkresu, samozřejmě jedna ku jedný. Ono už jenom ta manipulace s těma obříma plochama byla celkem složitá. Takže za pomoci speciálního řezáku, který naruší vrchní vrstvu skla a dovolí vstup miniaturní části oleje do toho skla, se to sklo nařízne. Tak. Tím, že je tam ten olejík, můžu to sklo zlomit v tom požadovaném tvaru, jak se jelo řezákem. Krásně prasklo, přesně ve směru a patrně to ostrý.
0: Oko a ruka neustále spolupracují. Dotek je podvědomí zraku. A tento skrytý hmatový zážitek určuje smyslové vlastnosti vnímaného objektu.
8: My máme takové hospodářství skladové, kde schraňujeme ty cenné drtě.
14: To jsou chemické vzorce.
13: Ty drti jsou v několika hrubostech. Základ je pudr až po takovéhle kameny. Třeba cenově nejdražší barvy jsou rubínové, které se taví za pomocí zlata. Tu si můžeme najít. Tu skoro nemáme, protože je moc nekupujeme, protože jsou tak drahé, že už bychom měli skladovat i v dnešní době v trezorech, protože jsou dražší než zlato. Zhruba 300 odstínů barev, což je velká škála na dnešní dobu. Erwin vysvětlí ty kovy, co se tam přidávají do těch barev.
10: Tak myslím, že většinou zlato, no. Železem, manganem.
6: Železo jde taky trošku do červený, a není to tak červený, to je spíš takový ta kraplaková až do hnědý.
10: Tam pak záleží, jestli to je dvojmocný, trojmocný barvení a tak dál.
6: Není to tak intenzivní.
10: Když se přidává do té tavby, v té sklárně, která vyrábí ty frity, tady už dostanete hotový potovar nebo ten produkt, který vlastně sypete dál. Ale ty sklárny tam vlastně používají ty svoje prvky a ty receptury. No tam mangan, selen, prostě třeba karbion, celá tabulka.
2: Co tam smíchají, tak to už je jejich recept.
10: Je to tak?
2: Budete pracovat s různými barvami podle návrhu Honzy Tichého.
13: Použijeme skoro 30 až 40 barev na to okno různých odstínů.
6: Jak je tam hodně odstínů, ty červený, takže...
13: Dokonce tady... šáhneme i do našich zásob barev, které se už nevyrábějí, takže obětujeme poslední zásoby.
10: Třeba nějakou takovou tu nabíhavou, aby to bylo vidět.
13: Tady si uděláme tu oranžovou. A ještě nějaký hrubší bychom si tady do toho mohli nasypat.
5: No trošku těch křišťálových kamínků, ne? Jo, jestli budeme dělat ten vzorek.
13: Připravíme si skrýčku podkladní. Klasické okenní jsou zelená a tyhle jsou hodně odbarvená, že jsou skoro jakoby křišťálová. Ta struktura je tou výrobou, že je to poslední skládna možná na světě, která to sklo vyrábí furkultovou metodou, což je, že to sklo se tahá do speciálního zařízení z té vany a válcuje se směrem nahoru. Aby ty drtě držely, tak je potřeba si tam nanést lepidlo, které vyhoří během toho výpalu v peci nebo tavení. To rozetřem. A v téhle fázi moje role končí. Předám našemu uměleckému dozoru Erwinu Černému, předvede tu metodu sypání.
10: Mám nejjemnější pudr, můžeme sítko. Je to v podstatě skoro bezbarvý, vypadá to, že to bezbarvý, ale je to nabíhavá barva, která po utavení se zbarví do, v tomhle případě, oranžová.
2: Přestože vypadá bíle.
10: Dáme nějaký valér.
2: To bude část čeho, Honzo?
6: Ten... To by měl být kmen. Část toho kmene je vlastně jedna z těch větví. Větvička té větve.
10: Teď základní vrstvu máme, teď použijeme hrubší drť.
2: A ta hrubší drť už je oranžová.
10: To už je oranžová.
6: Která vychází z toho návrhu a která se napojuje na ten nosný prvek toho kmene.
2: Je ta oranžová, má v sobě ty krystalky různé, některé jsou žluté, některé opravdu oranžové. Jestli dobře vidím, každý prý vidí jinak.
10: Ano, ale to jenom teďka, po tom utavení budou úplně stejný. Člověk musí předvídat, jak to dopadne a jak to bude v tom reálu po tom utavení.
6: Tak třeba by se tam mohl přidat ten křišťál, který to trošku rozbije. No.
10: Přidáme křišťál. Takže tady máme velká zrna křišťálu, ale je to vložně sklo. Sklo.
13: Jsou nadrcená vlastně tabule.
2: A jsou to přitom střepky.
13: Jo.
6: Tam udělají vlastně ty kolečka, tak rozbijou tu plochu krásně. A ještě teď se to zapudruje tou oranžovkou, aby se to sjednotilo. Bude vlastně ten křišťál z toho vystupovat a rozbíjet tu jednotnou plochu, ty oranžový. Ale budou v tom takové jako kolečka světlejší oranžový v sytě oranžovém poli.
10: Takhle můžete vrstvit do nekonečna. Jak si výtvarník řekne, tak můžete vrstvit vrstvu po vrstvě.
2: Tato větívka už je hotová.
6: No není hotová, musí se vypíct.
10: To se dá do pece a utavit.
0: Umělec, řemeslník naslouchá svému materiálu. Všechny materiály mají své vlastní nepsané zákony.
2: Michal Ulrich.
13: Pocházím ze sklářského rodu, vlastně od nepaměti. Můj děda, praděda pracovali se sklem, cestovali po celé Evropě a kde byla zrovna možnost dělat sklo, tak dělali sklo. Když jsem byl malý, tak mě to doma vlastně strašně štvalo, že všude je sklo, všichni dělají sklo. Ale pak to přišlo nějak samo. Když mi bylo po 20 letech, tak jako kdyby mě to oslovilo, najednou jsem jako zjistil, je, to chci vlastně dělat. A zase pokračovat v té tradici naší rodiny. Třeba náš praděda byl mistr broušených benátských zrcadel.
8: A vlastně jeho pracovitost a píle, protože pracoval do konce svého života, umřel v 99 letech a ještě půl roku před smrtí brousil malá zrcadla. Ta práce pro něj byla vším, tak vlastně to ve mně zasel. Tak jsem si pak v pozdějším věku uvědomil, aha, já mám vlastně tu pracovitost po něm. A tohle mi dal vlastně do toho života pracovního.

0: No, tak stojíme před hořícím keřem, který bude instalován do kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova ve Velkém Oseku.
1: Přestože to bylo navrhované na vitráž, tak hned jsme věděli, že to budeme dělat technikou z pékaného skla. Je to technika, kdy u nás speciální tabulové sklo se sypou různé drtě a tím si my děláme ty barvy, kontury.
2: Technologové vyřešili problém té dilatace, takže je možné kombinovat barevné drtě s tím podkladovým sklem. To dřív nebylo možné.
1: Vy máte čiré sklo, tabulové, na které sypete ty drtě. Ty drtě se zapejkají do toho čirého skla. Některé ty barvy v tom stavu, když se sypou na to sklo, mají úplně jinou barvu. Že červená není červená, ale je žlutá, nebo spíš oranžová. Takže v celku nevíte, co tam vlastně je, ale víte to, protože podvědomě to cítíte.
3: Tady to máte jakoby slité.
2: Záleží na té hrubosti, jakou použijete, tu hrubost té frity. Tady je třeba kombinace prášku a velkých hrubých zrn. Hrubá zrna, ty dělají ten dekor třeba toho a jemný pudr, tak vlastně máte tam tu kombinaci tý žlutý s tou červenou.
1: Aby to mělo takový dramatický nádech toho kmenu, takže tady vidíte, že jsou opravdu už velký střepy, ale je to furt taková drť.
0: Tady je, to je ten návrh, protože ten návrh se pak ještě kompozičně od toho prvního počátku měnil, aby to vycházelo v těch spojích a tak dále. Barevně už zůstával příbuzný tomu prvnímu nástřelu. A když se to sypalo, tak já jsem vlastně jenom stál a ukazoval doleva, doprava, zelená, žlutá a tak dále. Protože ty barvy mají i svůj význam, nejenom barva sama o sobě.
1: My jsme ruce pana Tichého v tuhle chvíli. On nás ved sám, říkal, tady přidejte, tady uberte, tady bych chtěl ještě takovýhle odstín. A my to strašně oceňujeme, když přijde ten výtvarník, protože my hodně často jsme jen ty ruce výtvarníků. Když ten výtvarník je tady osobně a vlastně nás vede, když vám někdo něco pošle e-mailem a vyrobte mi to. Ale když je tady ten člověk osobně, tak je to prostě nejlepší.
4: Zatímco se díváme, oko se dotýká. A předtím, než vidíme objekt, už jsme se ho dotkli a zvážili jeho váhu, teplotu a povrchovou strukturu.
0: To není jednak jedný podle toho návrhu, protože tady najednou vzniká další ten výtvarný proces s těmi machry tady v kolektivu, kdy se řekne, ne, tady nedáme žlutou, dáme tam zelenou a posuneme to někam jinam. Je to vidět, že je ten tvůrčí proces i na tom skle.
3: Honzo, ty jsi tady vytvořil strom, ale ty tvoje linie jsou takové plavné, rovné, zatímco pan Ulrich už nám vyprávěl o té kůře, že ta kůra má i ty chyby. Vadí ti to, že tady vytvořili ty
0: naopak, bublinky? Naopak, to je ono. To je, ono. To, je to nosný, to je ten prvek, který to oživuje. Jo, výtvarně to oživuje a dostává to tu gradaci, která třeba v té kresbě taková není. Je to tvůrčí proces. Ten návrh je berličkou pro tu další práci, ty realizace.
1: A hlavně my máme návrh, který je 30 cm. A to okno bude mít 6,5 metru, takže ještě člověk musí tam přemýšlet, jak to bude vypadat v té velikosti a z odstupu, že ty lidi se na to budou dívat z 10 metrů. No, takže i proto tyhle větší kamínky, ta struktura toho kmene, že jsme si řekli, bude se na to dívat z větší dálky, je potřeba do toho dostat nějaký pohyb.
0: Protože já tady nejsem poprvé. Předcházely zkoušky, předcházely návrhy, schvalování, takhle to budeme dělat, takhle to nebudeme dělat. Dáme tam víc třeba ty červený, nebo naopak, bereme do studených tónů. No. Ale pojet sem trošku barevný žabiček.
3: Co to znamená, pane Ulrichu?
1: Třeba my, když jsme viděli ten návrh, tak z mýho pohledu je to hodně takové amazonské, indiánské. Je to fakt jako jak do nějaký Jižní Ameriky návrh. Myslím si, že tam, kdyby něco takového vzniklo, tak je to na státní cenu. Protože ta práce s těma barvama tady je opravdu odvážná, ale krásná.
0: No tak obraz má být barevný, tak stejně má být barevný to okno. Ta vitráž. Barva je od toho, aby žila.
3: Ale vitráže v kostelích jsou hodně barevné. Tam totiž z těch sklíček jednobarevných, jak je to sestavený, tak možná to nepřipadá tolik, jako když v tom jednom skle ty barvy přecházejí jedna v druhou.
1: Teď jste to narazila správně, no.
2: Tam se může zdát ten rozdíl v tom, že klasická vitráž do olova je vlastně skládaná jako mozaika z barevný skel.
3: Erwin Černý.
2: Když to tady, je to vlastně mix drtí míchaných přímo na tom jednom skle.
3: Jenda Jeřábek.
5: Možná, jestli to není tím, že tady jsme odkázaní na prosypávání různých barev oproti klasické vitráži, kde se používá i štětec a domalovává se. Takže víc to funguje jako obraz, ale tady je to takový krásný, barevný. Asi nás to i všechny překvapilo.
3: I když tady je to také mozaika.
5: Je.
1: Ale velkoformátová. Vlastně ty největší kusy mají skoro 2,20 m na úhlopříčku, takže jsou to opravdu velké plochy skla. A když pracujete s klasickou vitráží, tak ta má kolik? 20 na 20 cm, to jsou fakt malé kousky. Ale tady ta plocha je opravdu obrovská, takže i možná tohle dělá ten dojem větší barevnosti. A i jak říkal tady kolega pro nás, to bylo překvapení. Když jsme to vytáhli z té pece, tak sami jsme byli překvapení, jaký je ten výraz toho, takže i my jsme byli překvapení.
3: Ale já vidím nejenom velké kamínky, já vidím vlnění.
5: Tam je obtisknutý do písku vzor a při tom pečení se propeče do toho tabulového skla, do té první vrstvy a zůstane tam ten otisk, což nám tady krásně vytvořilo efekt kůry. A je tam ten rozdíl mezi kmenem a oblohou, loukou, kde si můžou hrát děti třeba. A když se kouknete zblízka, tak je to tam vidět, taková vrba.
3: Nevím, jestli to bude vidět z dálky.
1: Jo, určitě pod různýma úhlama, pod různým nasvícení to bude vidět. My teď i vám to rozsvítíme, takže můžete vidět, jak ten dekor kmene, ale třeba teď se tady objevily ty bublinky, takový mikrobublinky, takový mlhovinky. Ta frita nebo ta drť, to jsou vlastně zrníčka skla, který se zapečou a mezi nima zůstane vzduch. Takže tam uvízne a je to jak šampaňský.
3: Teď je to tady vidět. Čí to byl nápad?
1: No, já jsem navrhnul panu Tichýmu, aby ten kmen, aby vyčníval víc.
0: No, že bys... já jsem myslel, že bude vyčínat víc. A tak se mi to líbí. Hodně se mi to líbí.
1: Tady zase, jak to jde do toho rámu, tak samozřejmě ten dekor může být hlubší, výraznější, ale furt je to okno, takže zase si nemůžete dovolit masivní reliéf, protože pak se to musí zatmelit a musí to být rovně v tom rámu, takže... Zase tam jsme museli trošku ubírat až na té reliefnosti.
0: Ono to tady krásně je vidět. Řekne to kůra, ta struktura, ty větve. To je část toho hořícího keře, to je ta větívka z toho hořícího keře.
1: Ten rám je svařený ze železa a jednotlivé sklo se bude vkládat do rámu.
3: Takže tam nebudou ty spoje cínové?
1: Ne, jako... ne. Je to velký svařenec, vlastně celý to okno je velký svařenec. Každý to sklo má vlastní svařený obvod. Ono v té délce 6,5 metru musí být ten spoj pořádně pevný, takže je to masivní kov, to je myslím 5 mm dloužka toho kovu. Takže železo, klasické železo.
5: A další takový rozdíl mezi vitráží, že u té vitráže je to relativně slabý sklo, kdežto tady se použije podkladový sklo, který má nějakou váhu a sílu, zasypává se to tou fritou, takže celý to získá na velký váze a kdyby to mělo být dělaný jako vitráž do olova, tak z největší pravděpodobností by toto olovo nevydrželo. Takže tam je tato varianta udělat to ze železa, protože za prvý to zpevní celý ten rám a udrží to ty těžké desky, protože ono to doopravdy něco váží, takže je to i bezpečnostní prvek v tom, to železo.
3: No je to fakt silný, já jsem byla překvapená.
1: Ten rám samotný má 90 kg a to sklo bude mít v celku 150 kg.
3: Středověká vitráž je také velká jako ta vaše vitráž.
2: Tak dřív se vitráže pojily olovem, olovnými profily, které se cínovaly dohromady. Ale tahle ta technika je možná jenom u spojování menších skel. U těch velkých skel to olovo by to neudrželo, tu váhu.
3: Takže v tom 19. století by to ani nedokázali zvládnout?
2: V těchto formátech ne. Jo, dá se pomoct třeba určitými výstuhami ocelovými. Dřív se ta velká vitráž musela rozdělovat třeba na metrové části, metr krát metr nebo metr krát 80. A ty se pak podle potřeby ještě vystuhovaly železem. Tím se ta vitráž pak ještě kurtovala. Ale ty by tam byly vidět.
1: Což by tady narušilo celý ten koncept výtvarný. Rozměr je 6,5 metru na metr z jednoho kusu rámu, což oproti té vitráži klasické, tam si dovolili maximum metr na metr, třeba metr 20 na metr. Takže nám se podařilo v kuse udělat těch 6,5 metru, no, což bychom tou středověkou technikou nedokázali. A určitě jsou ty barevné kusy, které mají až 2 metry jednotlivá skla, což taky klasickou vitrážnickou technikou by se nepodařilo spojit dohromady. tvoří obraz a ta plocha bude fantastická pro toho člověka, co půjde za Bohem.

0: On otevírá tu cestu, protože to je vlastně ta symbolika hořícího keře na Sinaji a to setkání Mojžíše s Bohem, tam on se setkal s Bohem, Bůh s ním promlouval a vlastně je to to, co by mělo vtáhnout věřící, nevěřící do toho prostoru, do toho kostela. A je to symbolika pro tu víru velmi významná, kdy ten Mojžíš naslouchá tomu Bohu, on mu říká vyveď, je to o tom vyvedení Židů z otroctví z Egypta a nejenom to, objevuje se tam těch 10 přikázání. Vlastně alfa omega té víry a to je ten symbol. I ta kompozice není jenom o tom keři, tím keřem se zabýval Chagall, zabýval se tím Kokoška, ale my máme vždycky představu toho keře takovou hmotnou, spíš horizontální, tady je to vertikální kompozice a ta vertikální kompozice je částí toho keře, je to vlastně taková větévka. A zase se vracím k tomu, hořící keř, který nikdy neschoří. Tam bych na to dal ten důraz. Že? A pak je ta symbolika těch barev, které všechny mají nějaký svůj význam. No a ty symboly, ta červená, a to není jenom symbol ohně, to je symbol srdce, symbol lásky, symbol ale i krve obětí. To je červená barva, vedle toho symbol zelená barva, barva vzkříšení, na nebe vstoupení a tak dále. Takže ty barvy tam mají svůj liturgický význam. Růžová,
1: modrá, modrou vidím.
0: Modrá je tady, modrá je zrození. Fialová, která tady prochází, je takový trošku smutek. Dává tomu smutek, ale když je smutek, tak je vedle toho i ta veselost. A ta veselost je vlastně v té růžový, jo, takový to vzkříšení také vlastně. Vzkříšení nejenom v té jemně růžové, ale hlavně symbolice té zelené.
2: Je ta symbolika, že to sklo se taky zpracovává ohněm.
0: No.
2: A taky se vzkřísí ten motiv na tom skle, což je taky moc krásný, že to je takhle propojený.
3: Mě tak napadlo, když se vrátím k velikosti a rozměrům, že v podstatě jediné, co nás limitovalo, je velikost desky, s kterými můžeme tvořit, které jsou třeba jenom 2,10 m. Takže věřím tomu, že kdyby se dali sehnat větší, tak že by to šlo ještě do větších rozměrů.
1: A šlo by to?
3: Asi by to šlo, anebo by to byla minimálně výzva.
0: Na té kompozici je to vidět, jak se to dělilo, že jo, v té černobílé kresbě. Tu nejdřív byla ta samotná barevná kompozice, ale pak se to muselo to dělení a to jednotlivé rozkresy částečně vlastně obměňovat podle možnosti ty pece a tak dále.
2: My jsme šli do větších formátů, který se moc netavějí, protože my máme k dispozici velké pece, kde si to můžeme dovolit. Až ty formáty, které mají přes 2 m.
1: A když se tedy podívám tady, a to se vrátím, na ty spoje.
3: Teď je to v podstatě na ruby. Pohledově bude vidět celý ten rám, který ještě projde kovovou úpravou, bude se natírat, dá se do barvy, takže potom to bude ještě razantnější, že tam bude ten spoj mezi těma jednotlivýma dílama. Takže ten kov bude vidět celý.
2: Takže tam bude vložené to spoj. Tak, takhle tam bude hezky vložené.
1: To je stejné jako ve středověku.
2: Místo olova, železné profily. No.
1: Tak.
4: Tam se dávaly takhle výstuže vodorovně, ocelový, takže by to vadilo tomu dekoru. No, že dřív se ty vitráže dělaly tak, že byly třeba obdélníkové formáty, které se kvůli větru vystužovaly ocelovými spěrami, například horizontálními, ale ty by v tomhle případě tomu dekoru vadily, by ublížily. Proto se volil ten koncept tak, že se ten rám udělal přesně podle osnovy toho stromu, bez výstuh.
0: Pracuje taky to železo, ten spoj tam dělá tu kompozici, ten tam dělá tu kresbu. Proto jsem poukazoval na tu černobílou, že jo? Protože tam hraje ty linie a ten leitmotiv, řekněme tu větvívku, podrží i to železo, ten spoj. Jo, a ten to vlastně vypíchne. Nejenom to, že tam je ta struktura, ty kůry nebo něčeho takového, oddělený prostor, čistá plocha, struktura, kmen, ale ještě to potrhne ta linka.
1: Ale vy máte i krásný, ty kraje jsou takový obří, což normálně u skla nebejvá.
3: Právě to, že deska křišťálová, skleněná a na to se sype ta frita. Tudíž, když se to potom propeče, tak se zakulatí i ty strany, ty hrany. Celý se to slije, spojí. Tady je to vidět i krásně v tom ty jednotlivý zrnka, jak se propojovaly. Dělá to tu strukturu nádhernou. Po těch stranách je to hezky upravený všechno a hraje to.
2: Efekt vody vzniká, jak sypete tu drť nebo tu fritu na to, tak to máte v různých tloušťkách a ta teplota zase není až tak vysoká, aby se to slilo úplně to sklo do dokonalé roviny v té ploše. Takže to je první věc. A druhá věc, že to sklo se spejká v peci na pískovém loži a to vlastně není taky dokonalá rovina. Takže tam už taky vznikají takové nerovnosti a to sklo se zvlní i na tom loži.
1: A to vy chcete?
2: To my chceme, protože pak je z toho cítit ta ruční práce. Když vidíte klasické okenní sklo, tak to je technická věc. To nikoho nenadchne dneska. Ale tady vidíte to zvlnění a i vás to vlastně zaujalo hned.
3: Dodává to tomu tu správnou dramatičnost. Bylo nám řečeno, protože jsme to vytvořili před Velikonocema, a v rámci církve je to ten nejsprávnější čas, kdy tvořit cokoliv, co se kostelů týče. Takže jsme to i trefili v tomhletom krásném čase.

0: Už instalujeme naše dílo. Jsem tady i s paní místostarostkou Veronikou Křičkovou. Už jsme spolu hovořili dlouze, protože je zodpovědný dozor.
1: Tento kostel Nejsvětější srdce Ježíšovo ve Velkém Oseku je velmi mladý. Je z roku 1934, kdy byl vysvěcen. V roce 1933 tady lidi ve Velkém Oseku již nechtěli jezdit do Veltru na mše ani do Libice nad Cedlinou a chtěli svůj vlastní kostel. A vybrali, jak se říká, do čepice a opravdu do roka ten kostel stál. Takže kostel je velmi mladý.
2: Měl vitráž už tehdy, když se stavěl?
1: Ne, neměl. Byly tam skla v té zvonici, takže tohle to bylo opravdu nová myšlenka.
2: Přišli jsme z kostela ven, abychom viděli onu vitráž. Mm-hmm. Paní Křičková.
1: Vitráž se nachází ve zvonici, to je průčelí, přední část kostela. Tam bude ta dominanta, bude to krásně vidět. A myslím si, že i pro nevěřící lidi to je něco, co je symbol toho Oseka.
2: Když hovoříme, slyšíme automobily, jsme na hlavní trase.
1: Jsme na hlavní trase, je tady krajská silnice, která je opravdu velmi frekventovaná. Je to vlastně hlavní tah na dálnici, na D11, tah z Kolína až na dálnici. Podívá se všichni doprava nebo doleva, uvidějí tu nádheru. A až to bude v noci i osvětlené, tak to myslím, že to bude úplně nádhera. A nemusí být věřící a prostě se otočí. Takže tohle je úplně poslední taková třešnička na tom pomyslném dortu.
2: Pan doktor Miroslav Šmíd.
3: Je to pro mě nejenom první setkání s takovýmto typem vitráže, ale já jsem taky poprvé tady ve Velkém Oseku v kostele Nejsvětějšího srdce Páně a ten kostel není starý. Ten kostel vznikl až v době meziválečného Československa a řadí se tak vlastně poměrně malé skupině československých kostelů, které byly v této době na území republiky realizovány jako novostavby. O to je cennější, že do tohoto v podstatě moderního svatostánku je umístěna ještě takto moderní, mě nenapadá nic lepšího, než vitrážová skleněná plastika, protože to, co my tady máme před sebou, to jsou ohromné segmenty barevných a barvených skel, takže to vytváří v podstatě takovou aluzi plamenů. My jsme ve věži na schodišti a to okno, já ani nechci odhadovat, kolik má na výšku. A tady mi kolega napovídá, že má 6,5 metru, neboli to bude něco naprosto mimořádného.
2: Honza Jeřábek už nese část skla.
4: Tak jsme si konečně udělali lešení od včerejška, takže máme vlastně den sklus. Protože to byl problém to tam vehnat do těch starých schodů, který lemujou zvonici, tak teď ty jednotlivé kousky už do toho zapasováváme. Pomalu do toho svítí sluníčko, takže teďka je to ranní slunce a hází to nádherný odlesky, takže se už u toho tetelíme, jak je to krásný. Takže kovový rám už je zapasovaný, jsou na to specialisti a dělá si ten vršek, ty větívky. A zase je to nejtěžší přístupem.
2: Tak já jdu za vámi.
5: Pojďte, opatrně.
2: Ono je to úzoučké, samá mě. Díra.
5: Vidím červený světýlko.
2: Tak já měřím nahoru.
6: Tam už ne, tam už ne.
2: Dobře, tak já půjdu sem.
5: Ještě jsem po toho.
6: Já vám můžu. Nesu to sklo.
2: No. Podíváme se na ten rám. Protože já jsem měla strach, když jsme byli v Novém Boru u vás, aby se to sklo udrželo.
4: Teď ho zkušebně dáváme, jestli nám všechno sedí, jestli se protáhneme kolem těch krycích červíků. Teď jsme zjistili, že to všechno pasuje krásně a sklo můžeme zase vyndat. Opatrně. S tím, že tam je vidět ta červená páska. 3M páska, takže to lepí z obou stran. A odmašťovali jsme to kvůli zase následnému přetírání krycím silikonem. Ale ta 3M páska je lepkavá, na to my přiložíme to sklo. Takže to nám chvilinku podrží a vrátíme tam ty červíky, které, jak jste se ptala, v případě toho větru, kdyby něco se, nedej bože, stalo, tak nám podržej to sklo, ale naštěstí je bez větří.
2: A ono se lepí do těch rámů.
4: A to se vlepí, takže nám to i vykryje ta 3M páska případný zatýkání vody z té vnější strany, že to bude pěkně vymezený a nedostane se sem žádná voda na ten kovový rám. Potom ještě pro jistotu dáme trošku lepidla, který to podrží teďka, než si nastřádáme tam pár kusů. A pak mistr David vyběhne s kytem a objede to speciálním černým kytem, který potom drží strašlivě moc. Dělali jsme zkoušku jednoho toho kousku, nechali jsme ho pořádně proschnout a když jsem ho chtěl vyndavat, tak jsem ho musel vymlátit kladivem, protože doopravdy to drží hodně. Takže by to po nás mělo chvilku vydržet. Třeba 150 let. Krásný. Tady je vidět přesně, jak tohle je ten kmen, ten hořící keř, jak má tu strukturu. Tady

0: Na těch úzkých schodech postavit toto lišení, to muselo být taky radost.
1: No, Erwinovi jsme včera zakázali se bát.
2: Erwin Černý je nahoře na té podlážce, já bych tedy tam nebyla.
1: Já popravdě taky ne, ale v rámci dohody jsme mu řekli, vylezeš tam ty.
3: Tady mám připravený všechny kousky, zabalený, aby se to nepoškrábalo, je to samozřejmě natřený tím ochranným lakem. Ta strana, která je lakovaná, je ta strana do zvonice. Ta strana ven je ta strana, která byla v peci při tavbě nahoře. Takže ta je ta krásná, hladká, pohledová a veškerá ta struktura je dovnitř do zvonice. Ven ten pohled bude v rámci nasvícení, proto by bylo hezký to zpřístupnit lidem, aby se koukli, jak vypadá zvonice, jak vůbec se tam dá chodit a jak je to hezký, když to prosvítí sluníčko. Není to ta klasická vitráž, kdy září do kostela. Je to všechno pro ten venkovní pohled. Zrovna dáváme poslední kousek nebe a zavřeme tím tu horní část a budeme se moct přesunout na střed.
1: Tak. To budeš tí tuhle nebo tuhle?
3: Asi horní. Dobře, jak dáme nejdřív tu kosatku.
4: A v jaký fázi začnete tmeli, David?
5: Kluci budou pokračovat dál a já to zkusím. Silikonovou. Neboli tmeli.
4: Tím se vlastně zavře okraj skla s tím rámem a skulturní se ten přechod skla a rámu.
2: Michal Ulrich tady doplňuje.
4: A taky to bude vzhledný, aby i z tohohle pohledu to vypadalo krásně.
2: Jak je silný ten střep, to sklo jedno?
4: 6 až 7 mm tloušku, takže je to poměrně silné sklo, protože klasické vitráže mají tloušku 3 mm. Ale tady jsou velké plochy, takže to sklo musí být tlustší, aby bylo pevnější.
2: David má pistoli.
5: Jste si vybrala toho pravýho. No, já když pracuju, tak nemůžu mluvit. Prostě tam tlačím z boku trochu lepidla.
4: Takže je tam vlastně 4násobná fixace. 4 uchycovací prvky. První je oboustranná páska, pak je tenhle speciální lepidlový tmel, pak je tam mechanické jištění závitovými tyčkama a čtvrtý jištění bude tím speciálním tmelem, taky na silikonové bázi.

0: Jelikož hlavní gro těch výplní okenních v kostele je, že světlo se prolíná i do té lodě kostelní a tady to není umožněno, tak my jsme přišli s řešením, že bude tady namontované speciální osvětlení celého toho okna. Přes klasické dny bude to rozsvíceno na 30% a když budou církevní svátky nebo neděle, tak to bude svítit na 100% a bude to dávat větší důraz těmhle svátkům a církevním dnům.
1: To je úžasný nápad, kde je vlastně ta klasická role vitráže, to znamená, aby propouštěla světlo dovnitř a zářila směrem dovnitř, je obráceno a bude zářit ven prostřednictvím tedy elektrického osvětlení. Tohle není klasická vitraj, to je nádherná skleněná plastika.
0: Je to spékané sklo, je to taková novodobá technologie, která vznikla v 70. letech. Na ploché sklo speciální, které má stejnou roztažnost jako barvy, které se sypou na tu plochu a tím se tam zjevuje ten dekor. Jsou to různé pudry, drtě, kamínky skleněné a ty se pak zatavují v takových speciálních poklopových pecích.
1: Takže ta vytvoří potom zaoblení těch hran, řekněme. Neboli to je zapékaná technika.
0: Ano. Tloušťka kolem 7 mm a je to dané tím, že to podkladové čiré sklo, které se řízne do toho tvaru toho daného segmentu, má tloušťku 4 mm a další 3 až 4 mm je ta samostatná barevná drť.
1: To se mi strašně líbí a ocenil bych, že to není kopírování tradičních technik a nebo i tradičních tvarů, ale že to je skutečně inovativní umělecké dílo a inovativní řemeslné zpracování.
2: Ruce chtějí vidět, oči chtějí hladit. Johann Wolfgang von Goethe.
3: Myšlenka vznikla před 17 nebo 18 lety. To byl napůl nápad předešlého starosty, pana inženýra Jirky Oty, protože tady v tom úseku moc pamětihodností není, že bychom tu naši vesnici trošku rozsvítili a trošku jí pomohli. A co by mohlo pomoct, je tady vitráž v té kampanele, tady na

0: našeho kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšovo. První byly takové skici, já jsem teď, jak jsem šel do ateliéru, tak jsem tam našel tu první skicu, která byla úplně ten první nástřel. Protože já jsem leta jezdil do Valcasenu, do Bavorska, kde jsem s touto sklárnou spolupracoval, dokonce jsem tam lektořil. Trošku působil jako kantor, což jsem, a bylo to strašně fajn. No a jak jde čas, tak před lety jsem se seznámil s panem Ulrichem v kolektivu a dělali jsme spolu nějakou práci a on mi ukázal, co umějí s těmi pudry a mě to teda hned chytlo. A jsem říkal, no to valsasenský sklo je krásný, ale tohle, to je super. A to jsem říkal, to by bylo ono. Dalších 10 let běželo. Pak nakonec přišli, řekli a už se to dělá. Tady vidíte už tu finální podobu. Ty skici vidíte, že to je oproti té skice, která tam leží na zemi, rozsochatější a i barevnější. A to vlastně umožňuje ta technika.
1: Jo. Ale ty si vymyslel námět.
0: Námět byl v tom, že jak jsme si tenkrát s tím tehdejším panem starostou o tom povídali, tak v té kompozici, protože ta kampanela, ta zvonice, to okno je atypické. Dole máte metr šířku a je to 6,5 metru. Figurální záležitost by tam vypadala velmi křečovitě a blížilo by se to nějakému téměř komiksu s těma postavičkama. A napadla mě citace starého zákona Hořící keř. Mojžíš a teď Bůh promlouvá k Mojžíši svatostánek a věřící vstupují do toho svatostánku a vlastně tady v tom keři promlouvá ten Bůh. Tak je to taková metafora vložená do toho skla. Je tam i ta symbolika té barevnosti. Zelená, zrození a tak dále. Červená, Kristova krev, fialová, naděje. To si tam všechno můžeme i v tom najít. A je to strašně perfektní tato technika, kterou tady, můžu říct, kolegové používají, protože vy to ovlivňujete, to sklo. Když to předtím, když jsem pracoval s tím valsasenským sklem, tak to tam jednou je daný. To je ručně foukaný tabulový sklo a vy si tam jenom v tom skladu vybíráte, jestli tam dáte trošku žlutou nebo žlutější nebo fialovou. Když to vy tady to můžete na místě ovlivnit, ono vám to trošičku, když se to pálí, změní. Ale díky tady mistrům se to nezmění, protože oni vědí, co dělají, že? Takže bylo naprosto jasný, co tam bude. Ale já jsem jenom říkal trošičku přidat a oni říkali, ne, to by bylo moc barevný, tak jsem zase ubíral. Byl to kolektivní tvůrčí proces. Na tom to bylo hrozně moc hezký. A ty spolupráce si nesmírně vážím, protože pro mě to bylo hodně milé a poučné. Tak.
2: Během zážitku umění a architektury se odehrává zvláštní výměna. Promítáme své emoce a asociace do díla, prostoru, a to nám propůjčuje svou auru, která osvobozuje naše vnímání a myšlenky.
3: Jak to bylo s financováním tohoto díla? Protože je evidentní, že ta věc musela být velmi drahá.
0: Je to tak, že já jsem rodák, já jsem 11. generace rodu, takže já jsem se zřekl honoráře. A grafika se k tomu dělala, kterou jsem tisknul s Vojtou Kolaříkem. Občané si mohli tu grafiku koupit. Tím pádem, když si koupili, peníze šly na tu vitráž, někteří přímo dávali peníze. Dokonce se tady objevila polská firma, která dala 100 000 rovnou. Takže je to ze sbírek spoluobčanů. Nevím, jestli je to v plných 100%. Jo, takže, což já jsem teda upřímně řečeno, už ani nevěřil, že to bude. A je to, no.
4: Takže my stoupáme po schodišti. Jele jsem zvonice nahoru, k té hornímu segmentu prvních 2 metrů okna, které už je osazeno nebo instalováno. A teď jsme šli přímo až na úroveň těch osazených skleněných tabulí, které jsou ve tvaru plamenu, ale zároveň vlastně vytvářejí těleso Ježíšova keře. Je tady dobře vidět, o čem mluvil pan Ulrich, a sice i ta aplikace těch různých skleněných drtí, ať práškových barev, které jsou tam zapékány, což je mimořádně zajímavé i takhle v pohledu z několika centimetrů.
1: Hrubá kůra keře.
4: A když na ní sáhneme nebo se na ní takhle zblízka podíváme, tak je na nejvíc zřejmé, že to je skutečně mimořádně pěkná, moderní skleněná plastika.

Velikost chrámu a krása vitrážových oken vytvářejí vzácnou atmosféru, podněcují k určitému zastavení, klidu, přemýšlení a možná nalezení odpovědí.

0: Cyklus Vitráže a neb cítit světlo připravuje Jana Davidová Kracíková. V dnešní první části hovořili akademický malíř Jan Tichý, historik umění Miroslav Šmíd, skláři Michal Ulrich, Ervín Černý a Jan Jeřábek. Citace z knihy Myslící ruka autora Juhány Palasma, vydané nakladatelstvím Archa Zlín v roce 2012, četl Libor Vacek. Hudebním doprovodem byla skladba Prolínání Milana Svobody. Jednotlivé části můžete vždy po odvysílání poslouchat také na webu stanice Vltava. Následující rozhovor vede Petr Šmíd.
1: Bájná země hojnosti byla prostorem, kde nikdo netrpí nedostatkem, nepracuje, není nemocen ani neumírá. O tom, jak se představy o zemi hojnosti měnily v průběhu času, si dnes povídáme s historikem Martinem Nodlem, kterého vítám ve studiu.
2: Hezké dopoledne.
1: Možná nejslavnější vypodobnění takové země hojnosti je od Petra Brechla, vlámský malíř, který v roce 1567 namaloval obraz, který je do češtiny překládán jako V zemi pecivalů. Na něm vidíme tři obtloustlé muže, kteří odpočívají, okolo nich poletují pečená kuřata, pobíhají pečená selátka. Je tohle všechno, co středověký člověk od země hojnosti očekával?
2: Myslím, že to je to hlavní. Na druhou stranu zemi hojnosti měl středověký člověk určitě spojenou s krajinou, s prostorem, kde neplatí hříchy, kde je všecko dovoleno, kde peníze nemají žádnou hodnotu, kde se nemusí pracovat. Tudíž vlastně očekával všecko, čeho se v životě bál, co mu život komplikovalo, a byl to prostě svět na ruby.
1: Platí jako u řady fenoménů, že mají kořeny mnohem dál, protože i třeba středověký karneval nebo lidovou kulturu můžeme stopovat, řekněme, někam k pozdní antice. Platí tady, že nacházíme předobrazy země hojnosti i třeba ve starověkých kulturách?
2: No, my v římské kultuře předobrazů máme několik, ale je to hlavně v podobě zlatého věku, což je trochu něco jiného, než je země hojnosti, ale ta představa, že existovala místa, kde v řekách teklo mléko nebo božský nektar, kterým se napájejí bohové, ta jsou čistě antická. Mnohem méně se to už týká nějaké práce, i když na druhou stranu v některých těch antických vzorech země rodí sama, což je asi něco podobného, jako když pečení holuby si jen tak od sebe lítají. Ale bylo to prostě velmi rozšířené téma. Najdeme ho u Vergília, u Ovidia, u Strabona, u Hesioda. Najdeme to i v některých antických komediích, ale není to prostě úplně takhle vyhraněná podoba, jako je to až v těch textech od 14., 15., 16. století. Ty antické byly jistě inspirací, my většinou nevíme samozřejmě, kdo co četl, protože to není literatura, kde by se dělaly odkazy jako v literatuře teologické, ale inspirace tam byla velká. Na druhou stranu je to asi antropologické povahy. Možná, že i sběrači a lovci mamutů také sněli o nějaké zemi, kde by nemuseli lovit mamuty, kde by nemuseli žít v chladu a rozdělávat každý den oheň, ale to samozřejmě zachyceno nemáme.
1: A dá se třeba předpokládat nějaký přesun od těch ideí o Valhale, kde tedy bojovník tráví život po životě ve společnosti žen a hojně popíjí medovinu. Znali třeba tyto texty autoři středověkých textů, kde se země hojnosti vyskytují?
2: No, severskou mytologii to znali velmi málo, bych si jako představoval až zase v raném novověku, ale ti středověcí spíše výjimečně, a to bych řekl, že nebylo přímou inspirací.
1: Asi se můžeme shodnout, že představy o zemi hojnosti ve středověku vznikly z toho lidového prostředí. Možná tomu tak ale nebude, to nám teprve zodpovíte. Jak každopádně elity, ať už církevní nebo světské, reagovaly na tyto představy?
2: Překvapivě oni reagovali pozitivně v uvozovkách, protože i ty církevní elity jednak ctili masopust, a jednak, jak víme, i v nejvyšším církevním prostředí se prostě umožňovalo, dejme tomu jednou za rok, žít zcela obráceně, kdy žáčci v katedrále se převlékali za biskupy a jakoby jeden den vládli a biskupové se stávali těmi žáčky a samozřejmě představy o zemi hojnosti, to je ten svět obrácený na ruby. Asi se nedá říct, že by to církevní učenecké elity podporovali, na druhou stranu chápali, že to je určitá sociální sublimace, již nemá cenu tak úplně bránit a samozřejmě většinou teologicky vzdělaní jsou autory těch textů. My to samozřejmě potom víme z pozdějšího období u Sebastiana Branta, u jeho Lodi bláznů, u Schlaraffenlandu, Hanse Sachse, u těch textů německých, nizozemských, francouzských, irských 14. století, vlastně ty autory neznáme, tak to spíš předpokládáme. A samozřejmě to je taková otázka téměř všeho ve středověké kultuře, zda bylo dřív slepice nebo vejce, zda byla dřív učenecká představa a nebo zda je formulována na základě nějakých představ lidových. Myslím si, že se na to nedá úplně odpovědět, jo, že mnoho lidí se mohlo dozvědět, slyšet o zemi hojnosti během kázání, během nějakého exempla. Často to lidé asi pletli prostě s představami o ráji, protože ráj byl taky částečně zemí hojnosti, i když k tomu se možná dostaneme, v ráji byla často dost nuda oproti zemi hojnosti, takže těžko říct prostě, kde se ty představy rodí a kdo je jejich autorem.
1: Možná k tomu ráji se můžeme vrátit hned v další otázce. Nebyla vlastně země hojnosti taková obrana proti té, jak jste řekl, svaté nudě v nebi, kde se pije pouze voda a nikoli alkohol, jako v zemi hojnosti, a jí se pouze ovoce a nikoli maso?
2: No, obrana. Ve středověku od 13. století se zobrazují tři světy záhrobní a nejvíc prostoru je věnováno očistci a peklu. Kdežto ráj je v pozadí, protože jednak do ráje se poutníci většinou nedostávali, o ráji snili a ráj byl prostě příliš harmonický a lidé nevěděli, co vlastně o něm psát, kdežto fantazie, která se týkala fyzického mučení a násilí, pracovala mnohem divočeji, než to bylo v tom ráji. Je samozřejmě možné, že lidé chtěli, aby ráj nebyl jenom místem, kde hrají archanděle a cherubíni. Ta nejčastější představa je, že největší blaho je dívat se do boží tváře. Kdo dostane tuhle možnost, tak prostě žije ve věčné blaženosti. Otázka je, zda nějaký středověký měšťan nebo sedlák po něčem takovém touží. On samozřejmě si asi ten ráj představuje jinak, právě jako tu zem hojnosti, i když všechny ty texty, které zase mluví o zemi hojnosti, zároveň tu hojnost spojují s nějakou zvráceností, což je pro ten ráj nepřijatelné. Takže samozřejmě z největší pravděpodobností většina lidí si ráj nepředstavovala vůbec nijak. Já nevím, kdo dneska třeba z islámských bojovníků si vskutku představuje ráj jako to místo, kde bude hojnost panen. Myslím, že si to tak nikdo nemyslí. Jo. Otázka, jak si to kdo myslel někdy v islámském středověku. Já si myslím, že to je prostě jenom kontrapozice, ale lidé to asi nevnímali jako nějaké rozptýlení od nudného ráje, i když patrně každý věřil, že spíš skončí v ráji a ne na rozpáleném loži.
1: Možná se tady dotýkáme problému určité nelogičnosti těch představ o posmrtném světě nebo o světě vůbec. Když se vrátíme k té zemi hojnosti, tak tam jsou rozpory. Například se tam hovoří často o tom, že plat je vyměřován na základě toho, kolik člověk prospí hodin, ale vlastně mu k ničemu není, protože veškerá potrava a veškeré požitky jsou zkrátka na dosah ruky. Stejně tak se zmiňuje, že se třeba sklízí dvakrát do roka, ačkoliv opět ta potrava je neustále k mání. Je tohle typické pro ty lidové představy, že tam chybí něco, co bychom dnes nazvali logikou?
2: Myslím, že to je absolutně typické, protože to nebyly teologické traktáty, které by měly nějak argumentovat. A naopak myslím, že ta nelogičnost ještě víc podporovala tu satiričnost, to převrácení. Na druhou stranu, když si vezmeme jakýkoliv politický program, tak to je dneska sen o zemi hojnosti. Když ho čteme podrobně, tak je tak protikladný a tak si mnohé věci prořečí a jsou neuskutečnitelné reálně, že jakoby ti marketéři se inspirovali nikoliv nějakým logickým konstruováním, ale právě traktáty o zemi hojnosti. A myslím si, že dneska jenom pár čtenářů, pokud někdo čte ty moderní sny o zemi hojnosti, se trápí tím, že je to nelogické. Prostě to bere jako krásný svět, který se neuskuteční, ale bylo by úžasné v něm žít.
1: Možná se k těm současným představám o tom blahobytu ještě vrátíme, ale mě by teď zajímaly tři smrtelné hříchy, které se evidentně v zemi hojnosti provozují. A to je tedy obžerství, lenost, ale dokonce i smilstvo. Jak to, že proti těmto představám církev nezakročila a nebála se něčeho, co se mohlo stát u podobných představ spojených třeba s čarodějnictvím nebo kacířstvím?
2: To je dobrá otázka. Samozřejmě církev proti těmto smrtelným hříchům bojovala každý den. V kázáních, exemplech jsou pranýřovány. Když se podíváme na středověká vyobrazení kostelů, tak tam velmi často jsou cykly o protikladech, o píše a naopak o dávání milodarů, o skromnosti a obžerství, takže s tím neustále bojovala. A myslím si, že v těch textech je to spíš jako reakce na pokrytectví církve. Když vám tlustý prelát káže o nutnosti půstu, no tak mu to moc nevěříte, že jo? A když bude proti tomu brojit, no tak vlastně ještě tím víc upozorní na sebe. Prostě církev takovéto texty toleruje, protože jsou brány tak trochu jako žert, když víme, že ve středověku se vedl spor o to, zda se Kristus smál, tak nevím, zda kdyby Kristus četl o zemi hojnosti, zda by se smál nebo byl pohoršen. V obecné představě by měl být samozřejmě pohoršen, protože jeho představa o království božím je zcela jiná, než je země hojnosti. Ale myslím si, že to církev brala jako takový kolorit. Druhá věc samozřejmě je, když to potom spojíte jak s nějakými heretickými proudy nebo s čarodějnictvím, tak v skutku, dejme tomu od 13. století od Katarů Valdenských v našem prostředí, od jednoty bratrské jsou ti v očích katolíků kacíři obviňováni z hypokrazie, z pokrytectví, že sice káží chudobu, ale ve skutečnosti se po večerech cpou jídlem, žijí nezřízeným sexuálním životem, jsou vlastně finančně hrabiví, ale jenom navenek dávají na odiv absolutní opak. Tak z tohoto hlediska je v tom nějaké kacířství. U čarodějnic je to komplikovanější. Tam, že by byly hrabivé a toužili po majetku, to není. Ty jsou omámeni ďáblem a činí na jeho příkaz, činí jeho vůli. Mohou samozřejmě vyčarovat nějakou hojnost, známe ze Švýcarska 15. 16. století, ty houfy, otázka, zda jsou to zlí nebo dobří čarodějníci, kteří zabijí krávu, pořádají hostinu, ale ty kosti potom ráno se staví a zase ta kráva ožije. Takže to je vlastně jakoby nekonečná hojnost, že to můžete opakovat a to zvíře žrát do nekonečna. Takže to s tím čarodějnictvím je komplikované, ale není to úplně to obviňování jako u těch heretiků. Jinak ale všichni se ani do ráje, ani do zemi hojnosti v teologických představách nedostanou.
1: Vy jste naznačil, že šlo o takovou určitou propagandu, kterou katolíci používali proti těm reformovaným proudům, ale nedošlo opravdu ve středověké Evropě třeba k tomu, že by nějaká sekta nebo kacířský proud vzal ty poučky ze zemi hojnosti za své a řekl si, ta hojnost už tady vlastně je, jenom stačí jak si vzít to, co chci, ať už to je jídlo někoho druhého, bohatství někoho druhého.
2: Tak dalo by se to asi vztáhnout na nejrůznější sekty adamitů, nejenom na ty husitské, ale samozřejmě na sektu svobodného ducha, která je obviňována z takové sexuální nevázanosti. Stejně tak dejme tomu na minsterskou komunu, která je obviňována stejně. To samozřejmě souvisí s tím, že pokud někdo v skutku konal to, z čeho jsou obviňováni inkvizitory, což nemůžeme tak úplně potvrdit, tak oni to konají ve chvíli konce světa. A pak je všecko dovoleno a tudíž jakékoliv obžerství, jakékoliv smilství se neprotiví božímu zákonu a může ho páchat kdokoliv. Je to vlastně jakoby život v té zemi hojnosti. Jenže je opravdu otázka, zda to takhle ty konkrétní adamité heretici vnímali, nebo zda jim je to tak přisuzováno. Když to asi převrátíme do moderního světa, tak nejsem na to vůbec odborník, ale mám pocit to, co vím o nějakých moderních sektách, které věří na to, že se přiblížil konec světa, tak žijí spíš asketicky. Není tam tahle ta představa, že všechno je dovoleno. Moc nevěřím, ale na druhou stranu prostě my o mnoha věcích ve středověku víme tak málo, anebo to víme jenom z negativního otisku, že mohly být některé sekty, které by se takto chovaly. Ale otázka je, jak kdo a jak dlouho by to byl schopen financovat, protože na zemi hojnosti přeci jenom potřebujete mít dostatek materiálních prostředků.
1: My už jsme zmínili básnickou skladbu Das Schlaraffenland od Hanse Sachse. Ta báseň vyšla až v roce 1530. Dá se považovat za takový sumář všech těch představ, které ve středověku v psané formě kolovaly, že zkrátka tímto dílem se už ty představy završily, nějak kodifikovaly a dál se nerozvíjely?
2: To zase těžko říct. My známe nějaké předlohy, s kterými skutečně Hans Sachs pracoval, ale i ta knížka ukazuje, že některé ty nizozemské texty šly v jistých ohledech mnohem dál, nebo spíš byly barvitější. Ta země spáčů nebo pecivalů, jak by se to mohlo přeložit, třeba pracuje s motivem, který v těch starších textech je mnohem méně naznačen, a to je, říká se tomu, jedlá architektura, že všecko se dá sníst. Jsou to prostě perníkové chaloupky, ale on s tím pracuje, s tím motivem také jen tak jako v zárodečné podobě, kdežto některé ty texty 16. století se tomu věnují velmi detailně. Hans Sachs třeba rozpracovává ty věci, které se týkají peněz a dluhu, ale zase ty texty toho 16. století jdou někam dál. Asi se neobjevuje už nová motivika, ono už není trochu co nového vymyslet, možná až s novými technologiemi, že se dá něco vymyslet, a až do 19. století nebo do konce 19. století jsou kramářské písně, které opakují ty představy o zemi hojnosti téměř stejné, ale spíš ta fantazie a důraz na nějaké aspekty je, dejme tomu, větší než u toho Hanse Sachse. Zase on má i jiné texty, jako masopustní hry, které občas pracují s touhletou motivikou. Asi bych neřekl, že je úplným završením, zase to je podmíněno tím, kolik těch textů se nám dochovalo, 10% a 90% těch literárních textů, které pracují s těmito motivy, vlastně neznámých nebo je známe jenom v nějaké zárodečné formě. Jeho štěstí bylo v úvozovkách nebo bez úvozovek, že jeho texty byly, jejich sepsání souznělo s velikým rozvojem knihtisku a díky tomu se v tom německém prostředí stal slavným a dejme tomu i literárně velmi ctěným. Na druhou stranu jeho výhodou bylo, že byl luterán, což by se dalo říct, že luteráni by neměli podporovat, nebo především kalvíni by neměli podporovat takovouto představu, a přesto to vlastně jak v luterském, tak částečně i kalvínském prostředí funguje stejně jako v tom katolickém. Ta církev prostě nechává tyhle ty fantazie o převráceném světu žít vedle teologických představ, které je permanentně kritizují. Možná i to mělo v sobě nějaký nádech exotiky, že i reformovaný si dovolí psát tímhletím způsobem.
1: Nejsem si teď úplně jistý, jestli nějaký český autor ve středověku nebo raném novověku sepsal nějakou českou zemi hojnosti, ale takové ozvuky bych mohl najít třeba ve spisu doktora Grobiána, kde ještě v české literatuře můžeme najít nějaké ozvuky toho obžerství a jiných nevázaných radovánek.
2: Tak nějakým ozvukem budou pohádky o horách z kaše, kterou je potřeba sníst, které známe zase z nějaké jako motivice na konci 14. století. Pak určitě nějakým ozvukem země hojnosti Rvačovského skladba Masopust, tiskem vydaná, pokud se nepletu, v roce 1580, která je ale spíš tou kritikou Masopustu, toho převráceného světa a té hojnosti, ale je to ohlas, i když oproti normálním zemím hojnosti Masopust končí tím, že ten boj s půstem prohraje a že je vyhnán z tohoto světa, takže to je taky reformovaný pohled na hojnost nebo na převrácenost a obžerství, které do toho světa nepatří, a je to vlastně sen o tom, že ten svět bude lepší, že lidé budou žít řádným křesťanským životem a nikoliv jako ti hříšníci.
1: A dá se vystupovat, že skutečně v tom raném novověku přichází ta satirická idea, která je vtělená do těchto textů, že se zkrátka naopak bojuje proti té lidové představě o zemi hojnosti, která má být spíš takový eskapismus, že zkrátka uteču od té bídy?
2: Částečně, ale na druhou stranu ty kramářské písně, které pak známe ze 17. 18. století, s tím motivem potom pracují. No. Takže žijí vedle sebe prostě oba dva přístupy. No.
1: V roce 2025 vyšla v Česku kniha Země hojnosti z pera nizozemského historika Hermana Pleji v překladu Radky Smejkalové. Autor si v ní klade takovou zapeklitou otázku, proč se vlastně tyhle představy o zemi hojnosti staly tak populární. On to zdůvodňuje tím, že každý ve středověku zažil aspoň jeden velký hladomor, ne-li víc. Je tohle vlastně představa o středověku, s jakou vy byste se ztotožnil, že je to permanentní absence schopnosti zajistit si potravu?
2: Samozřejmě záleží na tom, v jakých sociálních vrstvách, ale určitě jak část vesnického, tak část městského obyvatelstva bojovala s permanentním nedostatkem jídla, i když to, co oni považovali za nedostatek jídla, my bychom už považovali za neschopnost přežít. Takže člověk byl relativně zvyklý na nižší příděly jídla. Nepochybně jedl méně krát, než jíme my, a jeho jídlo bylo mnohem pestřejší. Já si myslím, že ta jeho představa je dobrá, protože on se snaží konstruovat tezi, že se ty texty objevují po polovině 14. století nějak hojněji a že víceméně souvisí s opakujícími se morovými epidemiemi, s klimatickými změnami, hlavně v 16. století. Takže je to nějaká reakce. Na druhou stranu, jakoby těch přímých dokladů toho, že by lidé mluvili o tom permanentním nedostatku, za stolik nemáme, což je na jednu stranu zarážející, protože jestliže každý trpěl hladem, tak by o tom se mělo mluvit častěji. Druhý ten výklad je, že když prostě trpím hladem nebo jakoukoliv takovouhle újmou a je permanentní, každodenní, no tak vlastně o ní nepíšu, protože to je něco, co každý ví. Spíš se dá předpokládat, že to opravdu někdo jednou, dvakrát v životě zažil v extrémní podobě. Pak máme, že jo, jak ve středověku, tak z raného novověku relativně hodně zpráv o kanibalismu, který přichází právě ve chvílích toho největšího hladomoru, ale samozřejmě víme o kanibalismu v obleženém Leningradu a i jiné příklady 20. století by se daly najít, takže to je taky něco jako antropologického. Na druhou stranu si ale myslím, že to bude trochu podobné tomu, jako se lidé ve středověku zadlužovali. My sice na to máme prameny, tak zjistíme, že téměř každý člověk ve středověku chvíli něco dlužil, ale když to zkoumáme podle konkrétních lidí prozopograficky, tak často dlužil jenom jednou za život, jeden nebo dva roky. Tudíž je to každodennost nebo není to každodennost. A takhle to může být i v souvislosti s tím absolutním hladem, i když určitě panoval u člověka strach, jaká bude zima, jaké bude jaro, jaká bude úroda. Ostatně, jestli si to dobře pamatuji, v těch antických textech, tam se někdy mluví v zemi hojnosti o počasí a tvrdí se, že v zemi hojnosti je pořád jaro, což znamená, dejme tomu, naše léto nebo léto našeho dětství, ne momentální léto, které je klimaticky extrémní, takže to nechceme, aby bylo permanentní. Léto Římané taky nechtěli, aby bylo vedro permanentní, tudíž to jaro bylo období, kdy jsou vhodné klimatické podmínky, všecko dobře roste a dá se předpokládat, že ten rok přežijeme dobře. Sice astrologové jisté předpovědi počasí předkládali, ale jejich platnost byla asi tak stejná jako předpovědi dnešních. Tudíž opravdu tam ta obava určitě každým rokem byla, co se týkala úrody. A zase na druhou stranu středověký člověk si vytvářel zásoby nejenom jednotlivec, ale i dejme tomu města, městské rady vytvářely zásoby obilí v obecních sýpkách, počítali, kolik ve městě žije lidí, kolik je potřeba na to, aby jsme přežili všichni elementárně 3 měsíce, podle toho nakupovali obilí a vytvářeli, jako se dneska vytvářejí potravinové banky, tak něco takového. Tudíž pokud na to člověk měl prostředky, tak myslel na tu nebezpečnou budoucnost, ale samozřejmě někdy víme, že se ty klimatické výkyvy opakují 2 roky a potom už ty zásoby vytvářet nemůžete, takže tam ten strach byl. A může to prostě produkovat tu představu nebo rozšiřování těch představ, ale zase na druhou stranu každý věděl, že to je fikce. Takže ono jako v boji proti hladu vám to příliš nepomůže. Vy si můžete do nekonečna jako v obušku z pytle ven představovat tu jitrnici, ale když si ji budete představovat týden a jitrnice nepřijde, tak vás to stejně nezachrání.
1: Možná tedy pojďme od těch fantazí k nějakému opravdovému zpřítomnění té země hojnosti. Každý si asi vzpomene na renesanční šlechtice a opulentní hostiny. Asi se jim snažil přiblížit i selský stav. Jak to vlastně bylo s manifestací toho, že se teď právě mám dobře, že se na veřejnosti přejídám, protože dnes už se na to koukáme spíš jako na něco, za co by se člověk měl stydět.
2: Řekl bych, že to má 2 roviny. Jedna je, že lidé někdy opravdu jedli jenom jednou za den a tudíž se z našeho pohledu přejídali. Druhá ta rovina, ta mnohem zajímavější, souvisí s nějakou snahou o sociální reprezentaci, kterou známe právě silně v 16. století, ale dejme tomu v aristokratickém prostředí už v 15. století, kdy, jak víme, lidé vynakládají ohromné finanční prostředky na pořádání svateb, křtů, někdy i pohřbů. Víme, že se takové slavnosti rodinné konají někdy celý týden, 4 dny, že každý den se podává dneska jako v luxusní restauraci 8 chodů, ale nikoliv jenom na vidličku, ale pořádně. A že často lidé vynakládají na tyto slavnosti ohromné finanční částky, musí si na to půjčovat. A z 16. století z měšťanského prostředí máme mnoho dokladů, že se vlastně zadluží tak, že už to nikdy nedokážou splatit, že vlastně schudnou materiálně, ale dejme tomu v očích svých spoluměšťanů získají nějaký sociální kapitál. A už od toho 14., ale hlavně 15., 16. století se vlastně jak ze strany církve, tak ze strany městských vrchností objevují nařízení proti luxusu, které jednak se týkají způsobu oblékání, ale to je spíš jako sociální status, ale většinou se právě týkají dárků, které lidé mají dávat při svatbách, počtu osob, které se mohou účastnit křestních nebo svatebních slavností, počtu dní, jak se to může konat, počtu chodů, které mohou být servírovány, někdy jsou přímo specifikovány potraviny, kolik druhů alkoholu může být servírováno. Prostě snaha potlačit tuto touhu dát najevo, že já na to mám, že jsem boháč a tím ve vašich očích jsem něco víc než všichni ostatní. Jednak to byla nějaká snaha po nivelizaci společnosti, o které už mluví kazatelé ve 14. století, ale zároveň to byla opravdu snaha, aby lidé se díky tomu, že 3 dny žijí v zemi hojnosti, nežili potom další 3 roky nebo 30 let v chudobě.
1: Tady jsme si trochu ukázali, že zem hojnosti bylo tedy možné hledat aspoň v tom chronologickém kontinuu. Bylo to ale tak i na té země kouli. Snažili se lidé zkrátka dostat někam, kde by pečení holuby lítali sami do huby, protože Kryštof Kolumbus, když objevil Ameriku, tak aspoň po nějaký čas měl pocit, že tedy nalezl ten ztracený ráj. Byly takové výpravy za zemí hojnosti?
2: On, Kryštof Kolumbus, fakticky chtěl objevit ráj. On nemínil objevit nebo chtěl objevit i cestu do Indie, ale protože on věřil na zemi kněze Jana, na představu, že existuje nějaký vlastně stát nebo společnost, která žije bezhříšně, která žije ve stavu hojnosti, tak nakonec objeví něco, co se ukáže, že je země hojnosti, nebo aspoň pro mnoho konkvistadorů je to země hojnosti. Lidé se snažili najít ty antické středověké ostrovy blažených, někteří měli pocit, že je našli, někteří píší, že je skutečně našli. Souvisí to prostě s tou představou, že ráj není někde v nebi, ale že to je součást země. A je úplně jedno, jestli je placatá nebo kulatá, protože ráj může být i na placaté, i na kulaté zemi. A mnoho těch, otázka říct, jestli cestovatelů, protože oni necestují primárně proto, aby cestovali, ale těch objevitelů nových krajů a nových společností a objevitelů bohatství vlastně popisují ty kraje jako země hojnosti. V literární vědě se pak vedou spory o to, jestli oni popisují něco, co viděli, anebo jestli píší pod vlivem literárních textů, které četli, protože i u Kryštofa Kolumba víme, že on četl podobné texty a člověku se to nepochybně mísí dohromady. Takže hledali se ty země hojnosti, i když spíš se hledali země, kde by prostě bylo veliké bohatství, které by bylo snadné získávat. Že se zlato bude válet na ulici a nikoliv, že se bude muset kopat hluboko pod zemí a vynakládat na to velké finanční prostředky. Spíš to byla touha po nějaké jako jednoduchosti, po snadném zisku a mnoho těch konkvistadorů země hojnosti našlo.
1: My jsme zmínili, že představy o zemi hojnosti se zcela nevytratily, že zůstaly zachovány třeba v kramářské písni, ale přece jenom můj dojem je, že s érou baroka, kdy je tady trošku jiná zbožnost, než byla ve středověku, tak ty představy mizí a nahrazuje je pak v 19. století něco nového, třeba nějaké futuristické vize o technice?
2: Já jsem takhle nad tím nikdy nepřemýšlel. Musím říct, jestli třeba romány Žila Verna jsou vlastně objevením nebo náhražkou za zemi hojnosti. Já to nedokážu odpovědět. Jo. Já určitě zas nejsem znalcem literatury 19. století. Možná si lidé ten ráj nebo tu zemi hojnosti už představují mnohem jinak. A jistě jako ze sekularizací myšlení, protože pořád je to nějaká náboženská myšlenka, tak to ustupuje do pozadí a samozřejmě v určitém prostředí je to nahrazeno spíš utopickými sny o sociální rovnosti. Když na druhou stranu, jako všichni utopisté už v 18. století, kteří zakládají továrny, které mají být nějaké spravedlivé, dejme tomu zakládají i městská nebo jiná společenství, tak je to taky sen o jisté zemi hojnosti, který chtějí uskutečnit. Oproti tomu středověku, kdy všichni vědí, že to není možné uskutečnit, nebo je to možné uskutečnit na pár dní, je to možné uskutečnit, víme, u některých slavností na francouzském dvoře ve 14., 15. století, ale i z českého prostředí, z fontán teče víno, nebo teče někde pivo. Tudíž to je země hojnosti, kde do nekonečna v potocích teče alkohol, tak na chvíli ta země hojnosti je uskutečněná, kdežto ti utopisté toho konce 18. 19. století chtějí byť omezenou zemi hojnosti vlastně uskutečnit na pořád, ale taky se jim to nedaří, jako se to nedaří těm středověkým snílkům.
1: Vy sám se nebojíte propojovat středověk s dnešní dobou, jste také autorem knihy Středověk v nás, která se nad těmito delšími fenomény zabývá. Existuje pro vás dnes nějaká představa o zemi hojnosti, kterou sdílí celá společnost, anebo aspoň její segmenty, že třeba nahrazujeme představu o té hojnosti potravy třeba extrémním luxusem, a nebo už se to zase stáčí trochu někam jinam, že primární a trošku nedosažitelný cíl je třeba to vlastní bydlení a tak dále.
2: Ale to je strašně komplikované. Vy jste narazil na to, že pro většinu příslušníků mladé generace nebo většinu příslušníků mladé generace ve velkých městech je bydlení luxus. A bude bydlení luxus, bude to sociální problém, pokud lidstvo nezanikne, tak asi několik příštích desetiletí a staletí. Na druhou stranu, asi každý žije v té představě, že on bude mít to štěstí, že to vlastní bydlení získá. Protože naši předci po roce 1989 se všichni téměř stali vlastníky. Ať už samostatnými nebo v nějakých společenstvích, což je peklo na zemi. Ale že to je uskutečnitelné. Většina mladých lidí uvažuje levicově, ale pak v určitou chvíli začne volit pravicovou stranu, protože věří, že on bude ten, kdo uspěje v tom kapitalismu. Lidé vlastně sní o tom, že ne celé lidstvo bude nějak spaseno, ale že já budu mít to štěstí. Tak možná, že je ten sen o hojnosti dneska mnohem víc individualizovaný, než tomu bylo v těch minulých dobách, protože to bylo vlastně pro všecky. Tam se absolutně jakékoliv sociální rozdíly v danou chvíli stíraly. Sám jste říkal, peníze tam nehrály žádnou roli, jako by neexistovaly. Zase rozdíl naší současnosti je podle mě v tom, že mnoho z nás považuje, pro někoho je samozřejmě luxus soukromý tryskáč a jachta, ale pro mnoho lidí je luxus ticho, mít čas sám pro sebe, mít opravdu čas na někoho blízkého, s kým chci trávit většinu svého života, a to je luxus, na který mnoho z nás většinou nedosahuje, nebo je to něco, co je vzácnější než jakýkoliv diamant. Takhle bych řekl, ty středověcí lidé neuvažovali, v tom je velikánský rozdíl, a pak je samozřejmě rozdíl v tom, že i když prostě nemáme kde bydlet, i když se tvrdí, že téměř polovina populace žije na hranici sociální chudoby, když záleží na tom, jak budeme sociální chudobu definovat, tak ale samozřejmě oproti středověkému člověku žijeme v luxusu, v relativním nadbytku a v relativní hojnosti. Takže těžko se to porovnává a v tomhle se ta společnost změnila, ale určitě se nezměnila v tom, že všichni trochu sníme o nějaké jiné zemi hojnosti.
0: O touze najít zemi zaslíbenou hovořil Petr Šmíd s historikem Martinem Nodlem. Také tento pořad můžete poslouchat na vltavském webu.
3: Víkendová příloha.
0: Roku 1786. 24-letý domácí tkadlec a podučitel Jan Petruška ze Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou napsal, nacvičil a sehrál se školními dětmi divadelní představení Brunsvík. první českou lidovou sousedskou hru a Jan Petruška je tak zakladatelem českého ochotnického divadla. Jeho příběh nám v repríze pořadu Sen o Thálii připomene Eliška Pilařová.

0: Císařská silnice od Prahy k Jičínu, dál na Lomnici a k horám, byla bílá, jak by mouky nasypal. Stromy stály v té tišině lednového rána obalené jinovatkou, rybníky zamrzly a za bělavými poli podél cesty stoupaly z komínů vesnických chalup pentličky kouře. Balášci ověšení rolničkami cvakali podkovami po umrzlém sněhu a forman vyhlížel starostlivě do kraje. Daleko za nimi zůstala červená střecha jičínské brány.
1: No, hodný kus cesty už máme za sebou. Trvám, že dáli pámbu, jsme ještě za světla doma.
0: Po očku se podíval na mladíka v ušaté čepici, krátkém kožíšku a vysokých botách, ale ten seděl vedle něj na kozlíku nemluvný, tichý, jakoby duchem nepřítomný.
1: No co pak, Jeníčku? Jede z Prahy, masopust na krku a on se tváří, jako by tam facky dávali. To si neveze žádnou radost?
2: Ale strejče, kdybyste věděl...
1: Co?
2: Kdybych já to tak uměl vypovědět...
1: Jen povídej.
2: Prahu člověk musí vidět. Všechno, o čem jsme doma čítávali, hrad i kamenný most i orloj Utejna, všechno mi bratr ukázal.
1: Vidíš?
2: Tadyhle v pinglu vezu našim... Považte, strejče, české noviny pana Kramérie.
1: Jo.
2: Ale to všecko není nic proti divadlu. V tom kamenným hraběte Nostice dávali kus z českých dějin Břetislava a Jitku od Václava Táma. No toť se ví, že jsme u toho s bratrem taky museli bejt. A kde pak naše pašiový hry? Tamti, to jsou přeci herci. Když český Achilles unášel Juditu, či vlastně Jitku, a rozťal jedním rázem řetěz u klášterní Fortny, tak nikdo ani nedýchal. A u konce lidi tleskali, že by se divadlo zbořilo. To se mi, strejče, hned tak z hlavy nevykouří. Taková lítost jednoho popadne, takový mámení taky to zkusit. Napsat jako Táma, zahrát si. Taková to byla krása.
1: Jdi ty blázne. A kdo by ti dělal toho Achila? Joubalíku Florián, ne? A Anda Hladíková Juditu. Ochu, po Pražsku je to jináč než u nás. Ale že by strejci a tetky ve Vysokým poslouchali, to teda věřím.
2: No třeba Floriana Ančka, proč by ne? Však se mi naučili ve škole říkat ze hry o Dorotě jedna radost. Měl jste je vidět tehda o Vánocích. A abyste věděl, budem dávat zrovna Břetislava a Jitku. A když knížky k tomu neseženu, no tak něco podobného. Třeba napíšu nebo upravím něco sám. Stejně jsem teď víc ve škole, než zastavem. Vzkážu muzikantům, děti vypomůžou a když nic jiného, tak s chórem role sestavím a rozepíšu. To by v tom byl...
0: Mladík se skočil z kozlíku a klusal vedle koní. Forman Vrcedálek se smál pod vousy. Vydá, jak se mladej rozehřál. A to ještě před chvílej na něj nebylo žádný pěkný kouknutí. Silnice začala stoupat k Ploužnici a na obzoru se jako temně modrá obří hráz rozkročili Krkonoše. Koně zvolnili krok a mladík se zastavil hledě k horám.
2: Strejče, to divadlo bude, jakože se Petruška jmenuju.

0: Pochválený.
1: Až na věky, pojďte, pojďte, pojďte honem do světnice, ať neuteče teplo.
2: No,
1: posedejte si ke kamnům, musíte být zmrzlý jako drozdič. Jste všichni?
3: No,
1: jsme. Kde pak je Toník?
3: Toník ještě musel dosoukat, ale poural strýček Bartoničku, že ho pak pustí.
1: No tak dobře, začneme teda zkoušet bez něj. Tak hoši, úlohy, jak jsem je vám posledně rozepsal, jestli pak už to říkání umíte. Tak to zkusíme. Ale to vám povídám, ať mě ani písmenko nevynecháte. Ne. Tohle je opravdová divadelní úloha. To se musí naučit slovo od slova, jak to tam stojí, do puntíku. Jinak by z toho bylo namísto rytířské hry obyčejná neslavná komédie. No. Tak Josífku, začni toho opovědníka. Seš prvej na řadě a lidi budou koukat ze začátku jen na tebe. No musíš je pěkně přivítat a maličko jim vyložit, co v tom kuse uviděj. No, tak se teda ukloň.
0: Říkej.
4: Přistupte sem, mládencové a pany, mužové i ženy vdaný. Všechny vítám s upřímností, buď od stavu, nebo z prostnosti. Co mi budem figurovat? Bude se nač podívat. Může každý vybrat dobrý ze zlého a dát pozor, jak se vše přihodilo, ne tak skrze moje mluvení, jako skrze naše představení. Každý lépe porozumí, když to bude představený.
1: No, dobře, Josívku, dobře. Jenom tolik nespěchej, ono ti to říkání neuteče. Hezky pomalu a vážně, aby ti taky bylo dobře rozumět. Na blázna je tu Honzík. Tak Honzíku, jak ses naučil? Začni a pěkně svižně.
5: Když excelenc kníže Štifrid byl umřelej, nastoupil jeho syn Brunclík na ten trůn samej. On taky chtěl velkou slávu míti a slavným rytířem se státi. To je začátek mý řeči. Neb jsem byl pozván a mám péči, bych jako blázen něco moudrého ukázal, vyslovil černého i zeleného. Teď už ale musím nechat povídání, neb všichni čekáte na to podívání. Kdybych tady dlouho zůstal, od Brunclíka na záda bych jistě dostal.
1: I ty šklíbo jeden, ty bys mě samýho rozesmál. Tak Vašíku, přilož do kamen. Teď si musíme říct, jak to vlastně celý taky bude vypadat. No bez jeviště by to nebylo žádný divadlo a taky oponu mít musíme.
3: Však můžeme tudlečky natáhnout laňtuch a hnedka bude opona.
1: No vidíš, seš ty skoro jako režisér s direktorem dohromady. A právě takhle nějak jsem to doopravdy myslel. Tamhle od kamen k oknu natáhneme dvě loktuše a za kamna schováme garderobu a rekvizity. No to je jako v oblečení a všechno ostatní, co bude potřeba. Pohár, meče, prsten v truhličce a tak.
6: A já budu mít dlouhou sukni.
1: Ale to víš, že jo, však jsi kněžna.
4: A já taky. A závoj.
1: No, ty budeš, Teresko, přeci princezna. A jaká by to byla princezna bez závoje? Něco najdem.
0: My máme s Frantíkem meče pěkný, dřevěný a malovaný. Táta nám loni udělal. Jen jsou trochu krátký. Ale budem muset mít přilbice, že jo? A taky brnění a drabanti kopí.
1: No, Vašičku, brnění už asi nevykováme. Musí stačit kazajky, ale nový mečišťata a helmice i kopí, no tak na to stačíme.
6: A strečku, jak uděláme toho lva? Toník bečí, že se mu budou smát, když bude řvát a říkání žádný.
1: No jak pak smát? Teď je to hrdinský kus a lev je důležitá figura. No ještě uvidíme. V nejhorším ten kus boje s litou saní připíšeme tobě jako opovědníkovi, abys to lidem vyložil, no. A blázen do toho může párkrát zařvat. Honzíku, jdeš. Jen ty se radši nauč pořádně už svoje říkání. A teď si zkusíme tohle už doopravdy jako na jevišti, jak se Brunclík loučí z Neomény. Tak, Naninko, Vašičku, spuste. Tak.
6: Můžu?
1: No, můžeš.
6: Ach, přenešťastná ta hodina, ach, přesmutná ta chvíle, ach, ta hodina, aby nikdy nebyla, kterou mě máte opustit. Běda mě, srdce mého radostně zarmoucenou opouští. Plačte se mnou, dvořaní nové moji. Ach, hory, mějte outrpnost se.

0: Co pak my tu máme jíst, když se máme dobře mít? V pondělí knedlíky, v úterý knedlíky, ve středu, ve čtvrtek knedlíky, v pátek, v sobotu něco odmouknout.
1: Tak dobře, dobře, děti. Ještě se uklonit. Tak, Vašku, ty nekoukej do země, ale na lidi. Jseš přece hrdina. A Aninko, ty se neboj, pěkně nahlas.
0: A strýčku, strýčku.
1: Co pak?
0: Jak pak uděláte tu loď, co na ní Brunsvík plul od Jantarový hory a ze země krále Olibria?
1: No jak, obrátíme lavici, nasedneme do ní a poplujete. To bude jako koráb.
2: Je.
1: No a tak teď Tereska a Vašek, zkusíme si ten výstup s tím kouzelným mečem. Nejdřív Brunsvík.
3: Hleďte, když jsem tudy zámek procházel, meč náramný a přeostrý jsem v sklepě uviděl. Vzal jsem si ho tedy místo svého, svůj jsem položil na místo jeho. Princezna ale toho neví nic. Nevěřím jí ani králi víc.
1: A teď se otoč k princezně.
3: Tak, tak, tak. Když jsem tě musel zachoď pojmouti a na neomény svou zapomenouti, sic byste mi železných vrat nikdy neotevřeli a navždycky mě tu sebou uvěznili, pověz ty mě, jaký meč v tom sklepení, co je jindá na 9 zámku zavřený.
4: Já ti toho povědí ti nesmím, ale že jsi mě život zachránil, povím. Když to tedy musíš zvěděti, meč má takovéto moci. Kdo ho šturmem z pochvy vytáhne a všem hlavy dolů silným hlasem řekne, pak v tu chvíli třeba 1000 hlav by dolů skákalo, i kdyby jich kolem ještě více bylo.
1: Tak. Taky hezky. Jen víc do lidí říkejte, ať obecenstvo líbe vidí a slyší. Brunsvík je hra rytířská, vznešená. A proto i když třeba kus říkání nebude rýmovaný, musí to popadnout za srdce. Musí to krásně znít. To nemůž bejt, jako když se sypou brambory do sklepa. Naši strejci a tetky na dějiny tuze držej. A řekli by, že jsme je odbili nějakým drmolením. Ale děti, jestli se to povede... Víte, jaká to bude sláva?
5: No jo, naše máma taky říkala, že se přijde podívat.
1: No tak vidíš, až bude teplejc, můžem zkusit i toho českýho Achila a Juditu. Můj bratr, teda jako strejček Petruška, co je v Praze kalounkářem, mi pošle tu samou knížečku vydanou u pana Karaméria. A třeba si zahrajem ještě jednou i Brunsvíka.
2: No,
1: to... Pěkně za chalupou na louce.
2: Tak
1: jděte s pánem Bohem. A úlohy nestraťte. A jestli potkáte Toníka, že pro dnešek to nevadilo, ale příště ať přijde, že s tím lvem to nějak vyvedem. A zítra, ať jste mi všichni ve škole. A žádný toulání.
5: Všem těmto obludám hlavy dolů.

Moji první vysočtí herci, ale držej se statečně. Divadlo je pro ně jen hra, ale hra krásná a ušlechtilá. Nepotrvá dlouho a dorostou. A to teprve bude ve vysokým znamenitý divadlo. Tady u nás.

Toho roku 1786 v létě postavili v Praze na Koňském trhu první samostatné české divadlo zvané Bouda a zahájena v něm byla první pravidelná česká představení. A na samém pomezí Čech ve Vysokém nad Jizerou sehrál téhož roku i tkadlec a učitelský pomocník Jan Petruška se svými žáky hru Brunzvík, kterou sám sestavil ze zdramatizovaných textů jedné z našich nejoblíbenějších národních pověstí. Pravdu měl Forman Voceďálek. Vysočtí strejcové a tetky rádi přišli na pobytí a s chutí si poslechli nový divadelní kus. Malí herci i jejich učitelský měli takový úspěch, že se Brunzvík musel pak každou sobotu a neděli opakovat. Však by se všichni diváci najednou do chalupy ani nevešli. Malí rytíři si statečně vykračovali před posluchačstvem, bojovali dřevěnými meči a nikdo z diváků ani nevnímal jejich papírová brnění a koráby ze staré lavice. Učili se tak v první české venkovské dramatické škole. Ještě o Vánocích pak uvedli dvě další hry, Meluzínu a Jenovéfu. A dál už se hry sypaly jedna za druhou. Josef Egyptský, Kníže Honzík, Narození páně i Břetislav a Jitka. Herci vyrůstali a rostly i nároky. Malé jevišťátko v chalupě už nestačilo. A tak přestěhoval Jan Petruška svůj soubor do tehdejší dřevěné radnice. Na špalky se položila prkna, dřívější loktuše nahradili pernikářské plachty a poprvé si vykračovali vysočtí ochotníci po prknech v neděli po svatém Václavu roku 1798. Díky Janu Petruškovi získalo horské městečko Vysoké nad Jizerou první a nejstarší venkovské ochotnické divadlo v Čechách a Čechy svou více než 200letou lidovou ochotnickou tradici. Horský tkadlec, učitelský pomocník a písmák Jan Petruška se pro lásku k vlasti i k uměnám stal významnou osobností našich kulturních dějin. Je to tak, sny se mají uskutečňovat.

0: Vysoké nad jezerou, přes 700 metrů nad mořem, ta nádherná vysocká kulisa Kokrháče a krkonožských hřbetů. Na druhou stranu, když bychom se ohlédli mě za záda, tak tam jsou zase Jizerské hory, vysoké nad jezerou, přímo na pomezí. Svatavo, já si léta lámu hlavu, co je to tady ve vzduchu a v půdě výjimečného, že právě Vysoké nad jezerou je takové divadelní město.
1: Tak na to ti asi neodpovím ani já, ale možná to je ta tradice, která se tady táhne přes těch 200 let, že to nasávají děti už, setkávají se s divadelní tradicí na každém kroku.
0: Svatava Hejralová, duše i pilíř zdejšího ochotnického divadla. Vysoké je městečko, o kterém se říká, že polovina nastuduje komédii a druhá polovina se na ní chodí dívat a pak si to možná prohodí. A pamatuji se na Bartoníčkovi, to byli Pekaři, v časech, kdy se dávala tak premiéra týdně, když v pondělí nepřines pošťák roli, takovou tu roličku, doslova roli papíru, tak paní Bartoníčková říkávala, vidíš, táto, mohl být v neděli třeba vodník a tejdě zůstaneš jen pekařem. Pamatuju se na úžasného vysockého cukráře, pana Merce, který byl jeden z nejkrásnějších králů, jaké jsem kdy zažila. Starý pan Hejral. Sousedské divadlo. Ta sousedská komunita, bych řekla, tady trvá dodnes.
1: Ví se, že se tady hrálo poprvé sousedské divadlo roku 1786. Byl to onen pověstný Jan Petruška, tkadlec a také podučitel, který tu se cvičil svoji první hru se svými žáky. A to jenom proto, že byl předtím se podívat v Praze, v Pražské Boudě. Tam viděl krásnou hru Břetislava Jítka. Zaujala ho natolik, že se rozhodl, že zkusí něco podobného se cvičit doma ve Vysokém pro potěchu svou a svých sousedů. Odtud možná sousedské divadlo, a takže nacvičil hru Brunzvík.
0: No ale tu hru také sám napsal na motivy. Možná to je taková touha po něčem lepším tady na té výspě kultury, protože Petruška nezůstal jediný. Ta plejáda vysockých autorů i herců je dlouhatánská. Zastavme se u dalšího vysockého souseda Františka Vodseďálka.
1: František Vodseďálek byl náš autor tady se Staré Vsi, psal lidové hry na motivy slavných her, dejme tomu třeba Shakespeara, a chlubíme se tím. Jeho hry jsou veršované, dneska jsou doplněné písničkami a myslím si, že i když je hrají profesionálové, tak v podání místního souboru měli osobité kouzlo, něco navíc, co ty profici nikdy nedokážou zahrát, protože ta hra vzešla tady od nás z Vysokého a hráli zase vysočtí.
0: A já jen dodám, že František Vodseďálku se narodil ve stejném roce jako Jan Petruška, oba ve Staré Vsi, ovšem František, přestože se vyučil krejčím, zůstal negramotný a naučil ho až ve 40 letech číst a psát právě Jan Petruška. Vyučil si tak následovníka. František nejenom, že začal hrát, ale začal i psát. Petruška sice složil po Brunzvíkovi další 4 komédie, ale František sáhl i po repertoáru, řekněme, světovém.
1: Já jsem vyrostla v Roketnici nad Jizerou, ale můj tatínek, můj dědeček, moje maminka pocházejí ze Staré Vsi a z Vysokého. A můj dědeček dokonce byl první elektrikář ve Vysokém, říkalo se mu Edison, a on byl ten první, kdo elektrifikoval divadlo Krakonoš.
0: My stojíme před budovou Vysockého divadla Krakonoš. Musíme zmínit, že ta první sousedská představení se konala skutečně kde pak na sálech, ale prostě ve světnicích, na prknech, na sudech, opona z prostěradla.
1: Tak se to traduje, že první představení bylo za plachtou ve světnici u Jana Petrušky a ty další se potom hrávaly v hospodách, potom na sále radnice a také, a to dost často, venku v přírodě, před sousedy, ve stodole a podobně.
0: Ve Vysokém nad Jizerou existuje, nechci říct naučná stezka, ale stezka ve stopách starých divadelníků. A my se po ní teď vydáme, alespoň na některých místech se zastavíme a možná, že tam třeba uslyšíme alespoň slabou ozvěnu kroků starých pánů herců.

0: Svatavo, tedy tohle to je ale opravdu sešup. Ty to jezdíš na sáňkách?
1: Jezdím.
0: Tohle je taková diretisima od náměstí dolů.
1: Starovačka, to se říká všem cestám, které vedou takhle z kopce dolů, ať na Třič nebo na Starovest. Nejsou to silnice, tak to jsou starovačky.
0: Ulice Františka Voceďálka, tu jsme minuli. Tamhle je ta cedule vidět.
1: Tohle by vlastně měla být třetí zastávka, protože ta první divadlo a druhá je dneska na Bílém domě, tam bude městský úřad, protože tam býval kdysi sál hospody, kde se divadlo hrálo.
0: A já se teď dívám přes plot s domem číslo 80, který zde stál do požáru roku 1834, je spojen počátek Vysockého ochotnického divadla. Podle rodinné tradice v něm roku 1786 Jan Petruška začal hrát divadlo. Takže tady byla ta světnice s tou plachtou a tady nastudovali děti Brunclíka.
1: A proto tady ta cedule je a chodíme se sem dívat, když jdeme divadelní stezkou.
0: Stará Ves, tady je nádherně v každém ročním období. I ta silnička do Staré Vsi je lemovaná jeřáby a když zrají jeřabiny, tak to je nádherná červená alej.
1: Bohužel, tady už ten nápis není moc vidět, ale jsme na místě takzvané Vršťálovy stodoly, kde se uváděly první světské hry ve Staré Vsi a hlavně samozřejmě hry Františka Voceďálka. Takže tady byla ta stodola, kde se hrálo. Lidé se dávali na mezičce, protože tady nad námi je krásná mez. Stodola se otevřela a tam se odehrávalo divadlo. Ve stodole bylo jeviště a pěkně za formanskou plachtou se hrálo.
0: Ale to je, Svatavo, i nádherná chalupa skutečně toho vysockého typu s těmi vyřezávanými šambránami docela dobře zachovala. Nádherné místo, ten svah je takový na vysoké, poměrně mírný. Tady mohla být i docela dobře proměná na sadě. No ale taková komedie Volibuši, umím si ji tady docela dobře představit, tady by i mohla klidně z těch luk kolem táhnout vojska.
1: No, to možná jo, to muselo být zajímavý. Hrad mohl být na té výspě, to mohlo být pěkný.
0: No takže můžeme tady to uzavřít u Vršťálovy stodoly. Aby se neharcovali vysočáci takhle po stráních, tak si právě postavili úžasné vysocké divadlo Krakonoš.
1: Je to tak, ale až o mnoho desítek let později.
0: Až se na něj zmohli.

0: jsme ve foaje Vysockého divadla Krkonoš a teď si otevřeme dveře na sál.
1: Tma a zima.
0: Vysocké divadlo nové ze 20. let je?
2: Je z roku 1925 a do dneška máme uchovaný na budově základní kámen. Byl položen 31. května 25 a už v říjnu téhož roku se hrálo 25. října na prvním představení. Když si člověk vezme, za jakých podmínek tenkrát stavěl bez veškeré techniky a dokázali za půl roku tady postavit takhle krásnou budovu, která svou účelností vyhovuje i nárokům dnešních divadelníků a nejen divadelníků vysockých, ale divadelníků z celých Čech a Moravy, protože se sem sjíždějí na národní přehlídku venkovských divadelních souborů. Každá prostora vyhovuje, včetně techniky, šaten.
0: Vysočtí se kdysi na své divadlo sbírali.
2: A hlavně byli tady všelijací rodáci, kteří byli v Praze. Žádalo se i na různé instituce a po celé republice se rozesílali už tenkrát složenky a máme tu dokonce dochované v archivu cihličky. Prodávala se za korunu cihla.
0: Vy jste nedávno tohleto divadlo z časů doznívající secese, já mám před sebou třeba teď právě ty nádherné vitráže starých lítaček, vy jste tohleto divadlo opravili, získali jste na to peníze a také vám to netrvalo zase tak dlouho a hlavně opravili jste tuhle budovu s úžasným citem. Každému doporučuji, aby v říjnu navštívil Vysoké právě o přehlídce, protože to skutečně divadlem žije celé město. Když už nehraje, tak je alespoň v organizaci výboru nebo jakýmkoliv způsobem vysočtí vypomáhají, ale co to úžasné představení k výročí Vysockého divadla.
2: Myslíš těch 200 let? To jsme tady připravili dvě představení. Jedna byla právě lidová hra Františka Voceďáka, komedie Volibuši. A já, když si vzpomenu na to premiéru o těch oslavách srpnu 1986, tak mě do dneška zamrazí, protože jsem jako herečka zažila to, co se zažívá na jevišti málo kdy. To je, že povstane celý sál a aplaude ve stoje a to je něco, na co člověk, když to jednou zažije, těžko zapomíná. A je to nesmírné poděkování za tu práci, co tomu ty ochotníci věnují.
0: Staří herci tomu říkávali úchvat. Svatavo bejvávalo, říká, že je taková vzpomínka na to, jak se právě hrávalo divadlo.
2: Je to tak, je o tom, jak naši předkové asi cvičili divadlo. Tenkrát, kdy přecházeli právě z těch stodol za formanskou plachtou, kde bylo jeviště, do sálu, do hospody, jak se z toho radovali, jak se scházeli ve světnici, nacvičovali, jak sbírali nové herce. O tom právě vypráví hra Bejvávalo. Velice vtipně napsaná. Mě hrají hlavně ženskou osobu, to je ženská mého materiálu. Rázná, hubatá, přitěle, která si dokáže i sama ze sebe udělat legraci a vzhledem k tomu, že mám báječný spoluhráče, tak na to divadlo nebudu moc zapomenout dlouho. Nápovědní budka sice je dědeček vytvořil pro tohle představení, ale vršek je ze staré původní ještě z radnice, která se tady uchovala do dnešních dob.
0: No a co to představení, které jste si napsali sami?
2: Tak to napsal pan učitel Petr Pícha, Republiku za koně a fotbal. A neb obrázky ze života lidu Havlase Pavlaty. To bylo autorské divadlo na místní motivy, hrálo se v nářečí, my jsme se s tím dostali až na Jiráskův Hronov a moc se líbilo. Procestovali jsme s tím celou Českou republiku a ku podivu se bavili a smáli i diváci na Moravě. Takže si myslím, že ten duch vysocký se přinesl i tam.
0: No ostatně, jak tě tak poslouchám, tak ono se toho tolik zase nezměnilo, i když za těch 200 let hodně, ale vysočtí si pořád píší svoje hry a pořád je hrají.
2: No, vlastně po těch 200 letech po Petrušky nám Petr Píchu napsal krásný divadlo.

0: Svatavo, teď se tam dávají kotle, bude peklo?
1: Bude peklo, tak se patří.
0: No, tak přestavba kulis.
2: Ještě vteřinku. Šup, šup, šup.
3: Můžete.
4: Tak co, červíčku pozemská? Jakou si žádáš odměnu za sedmiletou práci?
5: Ani nevím, knížecí milosti, snad snad s támhletím měšcem. S čím bych se docela spokojil?
4: Blázníš, odřený měšec? To přece není žádná odměna.
0: Čertův švagr. Svatavo, je to téměř 100 let, co se konala první loutková premiéra ve Vysokém. Takhle nějak to bylo jako dnes.
6: Naše loutky žijou a do dneška s nimi hrajeme, takže nejsou to jenom jako historický soubor na ukázku, ale jsou to živoucí loutky, které oživuje loutkový soubor divadla Krakonoš.
0: Jsou to nádherné marionety, řekla bych tak 3/4 metrové, 1/2 metrové rozhodně. Já si vylezu tady po té loutkářské kruchtičce, ne úplně nahoru. Vidím tady černokněžníka Smrtku, princeznu Kašpárk, no Kašpárek Vysocký. Svatavo, čí jsou to loutky?
6: Loutky jsou z roku 1925 a je to ucelený soubor tvůrce mistra Jana Kominického Dolenského ze Semil. A my víme dneska, protože asi před 15 lety tady byla jeho dcera, že se jedná o jediný soubor, který se zachoval takhle v celku všechny jeho loutky, co kdy asi vyrobil. Máme jich tu asi 60, jsou kašírované hlavičky a ručičky, tělička jsou ze dřeva. A v tom 25. roce se tady dostalo v nové divadelní budově loutkám vlastní malé scény a loutky tenkrát oblékly švadleny, dámskou část a tu pánskou krejčí a vlásengáři udělali paruky. A je to všechno v původních kulisách, převážně s původními rekvizitami. A ty naše kulisy pozadí namaloval pan Lev z Jilemnice, byl to malíř pokojů.
0: Takže Kašpárku. Byli jsme a budem. Nápis nad loutkovou scénou. Tady se říká vždycky v téhleté malé hospůdce divadelní podle toho, co je zrovna na scéně za loutkový výjev. Třeba v Tůni.
6: Ale to se týká jenom o národní přehlídce, jinak to je prostě malý sál, kde jsou loutky.
0: Nápis na malém sále nad oponou, na které je...
6: Městečko Vysoké, jak ho chrání pán hor Krakonoš a pod ním je Havla z Pavlata, který byl uhlířem a krmil medvěda hladového. Toho dovedl na Pražský hrad a za to dostal od krále Vysoké rady zerou a hradní stějka do svého léna. Takže Havla z Pavlata je považován za zakladatele Vysokého a proto ho máme na naší loutkové oponě.
0: No a mně se moc líbí, že tady toho medvěda krmí, zatímco všude jinde ho vede na té houžvi, už protažené čenichem a už velmi ho ovládá, zatímco tady je s ním kamara.
6: Já si myslím, že to je právě ten počátek toho kamarádství. Jinak opona byla malovaná už pro tuto scénu, čili je z roku 1925 a maloval ji pan Janda, loutkář, který patřil mezi zakládající členy.
0: Ti boubelati andělci jsou kouzelní, včetně toho srubu, i ten medvěd. Ale vy máte Havla se Pavlatu ještě na jedné oponě, tam se vznáší v dýmu, jsou tam můzy, je tam samozřejmě můza divadelní. Tu oponu jste nedávno opravili?
6: Opona je po rekonstrukci ve velkém sále, je nádherná a skutečně se tam v oblacích znáší Havla z Pavlata, ale tentokrát zase toho medvěda už vleče. Ráda bych pozvala všechny posluchače, ať se přijdou k nám do Vysokého na ní podívat. Myslím, že to stojí za to.
0: To rozhodně. Stále platí to, co uvádí spisek z Otova nakladatelství už v roce 1882 jako historický záznam. Divadlu Vysockému na mnoho mil rovno nebylo.

0: Josef Hejral ze slavného divadelnického rodu. No já jsem slyšela, Josefe, že ty jsi v divadle bydlel jako dítě. Ty jsi tady vyrostl.
1: No, v divadle po postavení budovy bydleli moji prarodiče Františka a Josef Hejralovi jako správci a táta a strejc. Ty tady vyrůstali jako kluci a mezi válkama tady už začínali hrát. Buď to s kapelou, nebo hrali divadlo. A já jsem narozený v 54. a první svoji roli jsem tady měl v 6 letech. A byl to Filipek v našich Furiantech. A říkali mě, když to nebudu vědět, tak babička ti napoví. Protože babička se dávala v nápovědní boudě, babička Františka. Tak když jsem vylez, tak jsem na ní koukal tak dlouho, že málem šla opona dolů, protože dostat to ze mě nebylo až tak jednoduchý. Potom přišly 60. léta, kdy jsem byl svědkem takového generačního zlomu. Tady fungovali staří bardi, kteří byli zvyklí hrát klasicky, řekněme. No ale přišli prostě mladí, že jo, naši, a přišli s věcma, které nebyly až tak obvyklé tady. Třeba Charlieovu tetu vzpomínám, kdy jsme byli na výletě s našima a máma říkala, hele Pepčo, tátoj, pojď, je potřeba koupit boty. Šla do krámu a vybírala dámské boty. Číslo 39 nebylo až tak obvyklý. A když to paní našla, tak máma řekla, tátoj, Pepčo, zkus si to. A na ta paní málem spadla pod pult, protože to bylo trochu neobvyklé.
0: Ve Vysokém se snad děti rodí se schopnostmi hrát divadlo. Není to jenom tradice, vy to máte nějak zakódováno v genech zkrátka.
1: No, mám 3 děti. Daniela, ta už když byla na gymnáziu, tak tam uspořádala jako režisérka 2 představení. S jedními tady byla, myslím, že to byly 3 v tom. V současné době žije v Calgary a věnuje se tam Shakespeareovy společnosti a každý léto tam dělají všechny kusy od Shakespeara. Já jsem nehumánně vzdělán, já mám ČVUT, jsem technokrat a věnuju se počítačům. No a David šel trochu v mých stopách a dělá teď softwaráře. Nicméně o každý přehlídce tady a nebo na Hronově dělá technika svítí nebo je u zvuku. No a Aleš, ten je v Olomouci, ačkoliv voják, který byl v Afghánistánu a byl v Kosovu, tak se věnuje technice zase v Tramtárii, v Olomouci, takže ty jabka nepadají daleko, je to dobrý.

0: Komedie o dvou kupcích a židoj, Šilokoj. Mě fascinuje to, že jakýsi František Voceďálek si našel úžasný Shakespeareův text. Bůh ví, jestli sehnal někde knížku, ani to není taková výjimka ve Vysokém, protože tady jsou čtenáři a písmáci. Převedl toho Shakespeara do nářečí krkonošského a dostalo to úžasný rozměr.
1: Navíc tahle ta hra, co jsme ji potom vytáhli asi po těch 100 letech, byla doplněna krásnou muzikou Mojmíra Balinga, takže tím ještě získala větší sukces, opravdu sukces.
0: Jsme v archivu Vysockého divadla. Tak to je krásným písmem psáno. To bude nějaká hodně stará kniha.
1: Prostě se tady schovávají a archivují všechny divadelní lidi, co se hráli i nehráli, tak jak k nám přišli.
0: Svatavo, a co ty původní texty? Ty Petruškovi, to už by bylo hodně dávno, ale existuje vůbec nějaký Voceďálkův zápis nějaké hry?
1: No tak my ho tady nemáme, ale myslím si, že ve Státním archivu v Praze.
0: O dvou kupcích a židoj Šilokoj, třeba to bude pod V.
1: Ne, pod komedií. 1719 má číslo. Já jsem v tom vždycky hrála ženu zpívající, to je, že jsem seděla na lavičce a spolu se svými kolegyněmi jsme tu hru jakoby uváděli, komentovali děj a posouvali to trochu dál.
0: To je takový typický prvek sousedského divadla. Když není opovědník a blázen.
1: Tak tady byl i opovědník, i ty ženy.
0: Že otevřeme. Sem všichni pospíchejte, rozumní tvorové, k rozjímání toho světa všichni národové. Věci divné, neslýchané poslouchejte, o křesťané, co se staly, věc je jistá, ve Vlaších blíž Venediktu města.
1: A na to přišel opovědník, hezky se rozhlídnul po lidech a pravil. Pěkně vítá, milí páni, kteří jsou zde shromáždění. My jsme o úmyslu takového, politiku světa toho figurovat s pozorností. Dají pozor a v tichosti, jak štěstí, tak i neštěstí natrefuje lidé všecky. Protož i my chceme dnes rozjímať a dva kupce figurovat.

0: No a co třeba taková komedie Volibuši? Ty jako Vlasta?
1: No na to já mám nádherné vzpomínky. Víme, že to je z původního pera Františka Voceďáka ze Staré Vsi.
0: My jsme s milovaným panem profesorem Miroslavem Doležalem z Národního divadla seděli v hledišti a řvali jsme smích. Já jsem ho poprvé viděla opravdu se takhle nahlas smát, protože Přemyslovo vojsko, to byla taková nádhera. Pecáci nastoupili v neuvěřitelných láptích, což o to. Ale ty povely. Já jsem si uvědomila, že vlastně veškerá vojančina v té době v Voceďálkově byla v němčině.
1: Je to tak a nikdy nezapomenu na pana Terce, když velel k odchodu od Dívčího hradu slovy reterát. Na to se nedá zapomenout.
0: Takže kde pak jacísi předkové, na které musíme tak trošku s útrpností hledět? To byli lidé naprosto živoucí s úžasným smyslem pro humor, ostatně dodnes platný. Ale že vy s tím jazykem nemáte vůbec potíže?
1: Já si myslím, že zatím ještě pořád ne, sice už tolik nehovoříme tím nářečím, ale když na to přijde a můžeme tu hubu rozcápnout po svým, tak nám to ještě pořád jde. A když jsi zmínila moji roli Vlasty, můj kamarád mě v tom viděl a nechtěl mě potom vzít do autobusu, že takovouhle zlou ženskou on nikam nepoveze. Moc bych si přála, aby se tyhle lidové hry vrátily na naše prkna zpátky, protože sem patří a mám pocit, že to nikdo jiný nedokáže tak jako my. To nechce, aby to vyznělo jako sebechvála. Ale když se tyhle ty hry hrály v Praze, byli jsme se na ně podívat a pak se někteří herci byli podívat na nás. Já do dneška slyším pana Hartla, který v němém úžasu seděl u nás v hledišti, pak přišel mezi nás a pravil, tak já už teď vím, co ten starý pán po nás chce. Tím myslel Palouše. On přišel na první zkoušku a řekl nám, ty seš zedník, ty seš učitel, ty seš lékárník, ty seš řezník. Víš, co dělá řezník venkovský? No asi jo. Tak a ty teďka budeš hrát roli pána prvního, ty Přemysla. A jedem na to. A my jsme nechápali, co po nás chce. Já jsem to pochopil až tady u vás.
2: No je to tak? A je to velký problém, protože vlastně on to musí hrát, tu naivitu. A když ji hrajete, tak už to není ta přirozená naivita. To je ten velký problém. Samozřejmě tady je to nějaký povědomí, v nějakých podmínkách tady ty lidi žijou mezi sebou a tak dále. A to kouzlo spočívá v tom, že onen řezník nebo kadeřnice si stoupnou na jeviště a ten text říkají. Běda, když přijde někdo zvenku a stylizuje se do toho, že je ten kadeřník nebo ten řezník a hraje to. To už je velký rozdíl. A to je to skoro neuchopitelné, co nejde se naučit.
0: Režisér, dramaturg, pedagog Milan Schejbal, velký přítel a pomocník Vysockého divadla. To znamená, že každý, kdo přijede do Vysokého a shlédne tady Voceďáka, Petrušku a tak dál, tak vidí v podstatě vzácnost.
2: Vidí. To je skoro nehmotné kulturní dědictví. To je způsob, který je tady zakořeněný. To nevymažete, prostě to nejde. Ty hry jsou přenositelné, ale už postrádají ten základní výrazový prostředek, pro koho to bylo psáno. To znamená, že se to musí něčím buď nahradit, nebo věřit tomu textu, jako dejme tomu dramatické předloze, a to zase svým způsobem prezentovat.
0: Domácí tkadlec, podučitel Jan Petruška, první z té plejády úžasných ochotnických herců, režisérů, příznivců divadla tady ve Vysokém. Je úžasné, že první nastoupili už v tom roce, kdy byla v Praze otevřená Vlastenecká bouda.
2: Když si vemte, kolikáté je to rok, to je pomalu ještě před Francouzskou revolucí. To je opravdu unikátní, až neuvěřitelné, zapadlí a vlastenci. Tu pověst o Brunclíkovi Petruška se cvičil se svými žáky tak, že to mělo již znaky, řekněme, divadelního představení. Protože nešlo jenom o četbu, ale ty postavy nějakým způsobem už jednaly, což bylo vlastně velmi revoluční v té době a nevědomky tady vlastně zasadil základní kámen toho, co se tady děje vlastně až do dneška.
0: Duši těch her i tomu jazyku, dokonce i tomu poslání, současný český divák může dobře rozumět. No vy jste vysocká, paní Pavlíno, takže co vy k tomu, Pavlína Schejbalová?
3: No jednak mě to teda úplně dojímá, jak se o tom bavíme. A čím jsem starší, tak je to horší, tak já se rozplaču. A teď jsem na to zrovna myslela. Na to taky vzpomínám, když tady se hrálo mučení Ježíše Krista a Betlémská hvězda samozřejmě, že vlastně je to docela škoda, že jsme se tady k tomu dlouho ve Vysokém nevrátili, k těmhle těm hrám. Díky té jisté naivitě a inzitnosti, s kterou je převyprávěný ten příběh, tak je snadno zapamatovatelný, že jo? I když jsem z rodiny, kde se Bible četla, tak to byl základ určitého vzdělání kulturního i oblast křesťanství. A navíc tady lidi prostě divadlo milujou. Tady je jedno z nejlepších publik vůbec v republice, to fakt je. Sem se na divadlo chodí, ta tradice hrát premiéru nebo aspoň většinou na Vánoce tady je pořád, zaplať pán Bůh. O přehlídce tady je skoro vždycky plný hlediště a to je skvělý. To je fakt zase dojemný úplně, no.
2: Proto jsem vlastně strašně rád, jezdějí ty soubory na přehlídku podzimní, no protože takového společenského uznání se jim nikde jinde nedostane a na tom trvám, včetně Hronova, včetně všeho. Společenské uznání je tady na nejvyšší úrovni. Většinou mají dvě prakticky vyprodané představení, kde to mají dneska. Diváci, kteří jsou vstřícní, na můj vkus někdy až moc vstřícní, to teda říkám zcela zodpovědně, protože jsem často seděl tam v porotě, ale tím nekritizuju, prostě kdo by sem rád nejel. Když takhle otevřená náruč, tady vítání souboru, představení, pak velká oslava večer, druhý den rozloučení s povídačkama, se vším, opravdu nikde jinde není. A je úžasný, že ten spolek pracuje vlastně nepřetržitě celou dobu. Vím, že to je unikum evropský a pravděpodobně světový, a to jenom proto, že se neví, jestli někde na světě neexistuje takovýhle soubor, to se neví. Že jo? V Evropě je to dokázaný, že žádný soubor s takovouhle tradicí nepřetržitě neexistuje kromě Vysokého.

0: Tradice ve Vysockém divadle nepřerušena. Bezmála 240 let.
1: A i když se zdálo, že po roce 51 to nezme úplně jiné obrátky, protože divadlo sebralo město do své správy po to světovou besedu, bylo přikázáno, co se může hrát, kolikrát se může hrát, tak tady se přesto všechno podařilo udržet vnitřní spolkový život. Proto taky do dneška v divadle máme tak krásný archiv, uchovaný všechny věci, nejenom jako psané věci, ale to se týká i kulis, kostýmu a všeho kolem dokola. Ty lidi si toho svého divadla vážili, tím, že ho naši předkové postavili. Tak o to divadlo jsme se starali, jako by bylo naše. A když jsme si ho po roce 1990 vzali do své správy, tak jsme určitě neprohloupili, protože dneska jsme skutečně jediný spolek, který vlastní své kamenné divadlo. A jsme na to nesmírně pyšní.
0: Vysoké na samém temeni kopce, všechny cesty vedou jenom dolů a tak průzorem uliček z náměstí není vidět nic jiného než ta obrovská horská hradba. Je to jako krásná malovaná divadelní kulisa. Napadlo tě to někdy? Na náměstí hlavní scéna, proměna u kostela.
1: Napadlo mě to mnohokrát a proto také říkám, že Vysoké je místo nejkrásnějších rozhledů.
0: 1786, první představení Jan Petruška a jeho Brunsvík. Ty jsi byla ta iniciátorka, která obnovila alespoň kousek toho představení. Nebyl to přímo Petruškův text, protože ten se nedochoval, ale tady před divadlem na schodech také děti, tak jako Petruškovi žáčci, hráli Brunsvíka.
1: Byly to oslavy 230 let a tak jsme chtěli připomenout ty počátky právě s dětma, právě tady v divadle. A byly tam vypravičky, které řekly ten děj a potom tam zahrály čtyři postavy závěr, když Brunsvík se vrací zpátky do Čech.
0: Hrála tam i tvoje vnučka?
1: Moje vnučka hrála jednu vypravičku a ta druhá, protože byla ještě hodně malá, ta hrála Dav.
2: Přistupte sem, mládencové a pany, mužové i ženy vdaný. Všechny vítám s upřímností, buď od stavu, nebo z prostnosti.
3: Co my budeme figurovat, bude se nač podívat. Může každý vybrat dobrý ze zlého a dát pozor, jak se vše přihodilo. Ne tak skrze moje mluvení, ale skrze naše představení. Každý lépe porozumí, když to bude představený.

Sen o Thálii, pořad o životě a díle Jana Petrušky, zakladatele Českého ochotnického divadla, ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové připravili autorka Eliška Pilařová a režisér Pavel Krejčí. Pořad byl reprízou z roku 2022. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Přeji vám dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.

0: Jazzové dopoledne.
1: V dnešním jazzovém dopoledni vás zdraví Honza Pospíšil. Představíme si trumpetistu, pozounistu, zpěváka a skladatele Jabo Smise, který byl považován za jediného konkurenta Louise Armstronga. Proslul svojí technikou, obratností a divokým stylem hry. První nahrávkou bude klenot harlemského jazzu píseň Birmingham Black Bottom, nahrálý orchestr Charlieho Johnsona v roce 1927 a 19-letý Jabo Smith exceluje jako klíčový solista orchestru.

Další písní bude Rock Jenny Rock, kterou Jabbo Smith nahrál s mistrem stride piana Willie the Lion Smithem. Skladbu složil Perry Bradford, který nahrávání vedl a v písni si i zaspíval. Obsazení doplňuje Jimmy Harrison na trombón, Garvin Bushell na klarinet, na saxofon a housle v orchestru hraje Edgar Sampson, později slavný aranžér orchestru Chicka Webba.

hot, Miss Jenny? Or with the meat shaking on your bone?

Teď si poslechneme nahrávku z roku 1928 You Ain't the One Charlieho Johnsona and his Paradise Orchestra. Inovativní aranž napsal teprve 20-letý Benny Carter, budoucí legenda jazzového saxofonu a aranžování. Píseň vstoupila do jazzové historie díky sólu Jabba Smitha.

A teď si pustíme další kousek, který se jmenuje Black and Tan Fantasy a je jednou z nejvýznamnějších kompozic rané éry Duke Ellingtona, který skladbu napsal se svým dvorním trumpetistou Babrem Mailim v roce 1927 a byla původně napsaná jako trumpetový majstrštych pro Babra Mailiho a jeho slavnou techniku hry s dusítkem. Když se ale Babr Maily nemohl 3. listopadu 1927 dostavit do studia, pozval Duke Ellington jako náhradu 19-letého Jabba Smise, který kousek natočil.

Skladba Take Your Time z Chicaga roku 1929 sice podle názvu nabádá dej si na čas, ale paradoxně Jabbo Smith hraje ve zběsilém tempu jako o život. Doprovází ho klarinetista Omer Simeon, Cassino Simpson na klavír, Ike Robinson na banjo a Hayes Elvis na sousafon.

Teď si poslechneme nahrávku písně Sipy z roku 1928. Setkávají se zde dva králové stride piana, a to James P. Johnson na klavír a Fats Waller na varhany. Jabbo Smith hraje liricky a jemně na kornet s dusítkem. Klarinetista a altsaxofonista Garvin Bushell hraje na fagot.

Budeme pokračovat písní Lina Blues, kterou Jabo nahrál se svou chicagskou formací Jabo Smith Rhythm Aces v roce 1929. Nahrávka autorské písně je unikátní tím, že Jabo Smith zde hraje na trumpetu, zpívá a následně má solo na pozoun.

0: Za jednoho z mála trumpetistů, kteří mohli technicky konkurovat Louisi Armstrongovi, byl ve své době považován Jabbo Smith, kterému věnoval dnešní jazzové dopoledne na stanici Vltava Jan Pospíšil.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
0: Vážení a milí, je 11:30, Jana Kozubková vám od mikrofonu stanice Vltava přeje klidnou sobotu s datem 12. září roku 2026. Z technického pracoviště také zdraví Jana Studecká. S literaturou se můžete na Vltavě setkat každý den v odpolední povídce v 14:30, v podvečerní četbě na pokračování v 17:30, anebo v četbě s hvězdičkou v 11:00 večer. A v sobotu přidá dáváme ještě v 15:30 předpolednem knižní vyznání. Dnes od publicisty, hudebníka a básníka Michala Bystrova.

0: Knižní pól.
1: Čím začít? Kterou literární láskou? A musí to být vůbec láska? Nestačí, že mě něčí práce probudí, probere, nakopne a dloubne do mě? Koupil jsem si v antikvariátu za pár šupů brožurku z roku 1935. Jmenuje se Po stopách Havlíčkových v Německém Brodě. A já se naštval. Ne na novináře a básníka Karla Havlíčka Borovského, kterého si pro jeho smělost a přímost upřímně vážím. Ne, mě rozčílilo něco jiného. Při četbě o Havlíčkově strádání v místech, odkud pocházel, mi totiž definitivně došlo, s jakou nevědomou, já se omlouvám, tupostí je tenhle frajer mými současníky ironizován. Znáte ty řeči. Vždyť on vlastně netrpěl a nucený pobyt v tyrolském Brixenu ho nezabil. To už spíš manželka, která za ním do vyhnanství přijela a nakazila ho tuberkulózou. Popravdě mě ani moc nebaví ten středoškolský výklad páně Ladislava Smoljaka v poslední hře divadla Járy Cimrmana České nebe. Jan Hus tam na Havlíčkovu adresu říká: jel zadarmo do Alp, měl tam polopenzi, s kostnickou hranicí se to nedá srovnávat. Dobrý fór, hloupé je, že našinec to spolkne, aniž by o věci dál přemýšlel. No ale od toho jsou nenápadné knížky, jako ta od Františka Petra, kterou jsem náhodně objevil. Díky ní jsem si znovu uvědomil, jak krátkozrací jsou lidé, kteří by chtěli vrátit monarchii. I když takový názor hlásali kumštíři formátu Adolfa Borna, vždycky mě u toho napadalo: jasně, takže vy byste chtěl tajnou policii, fízlování, udávání, osmiletou vojnu a parodii na ústavu, ostatně nikdy nedodržovanou, která byla pro Čechy takovým výsměchem, že ji posílali císař pánovi zpátky potřísněnou svými výkaly. Když si přečtete Havlíčkovy články, zjistíte, že svůj dialog s mocí vedl bez nadsázky stejně hrdině, jako v moderních českých dějinách Václav Havel. S nímž ho ostatně pojí ono sympatické jméno. Odměnou mu byl neslýchaný únos v prostřed noci a odtržení od rodiny na 4 dlouhé roky. Během nichž ztratil ženu a sám onemocněl. I po návratu ho sledovali, buzerovali, systematicky ničili. A přece Karla Havlíčka nepovažuju za mučedníka. Naopak, rád si ho představuju jako vtipálka a uličníka, neposlušného nevázance, který, jak se sám vyjádřil, měl za čest vyváděti divné kůzky a neustoupiti nikomu. V Kutné Hoře, kde před svou internací vydával časopis Slovan, ho kolem jdoucí vydávali, jak si to rázným krokem štráduje z tiskárny na Kolmark, kde měl pronajatý byt. Na vodítku přitom držel zlověstně vyhlížejícího buldoka jménem Jock, kterým děsil slabší povahy. Evidentně věděl, jak se bránit. Monarchie ho však neudolala hrubou silou, nýbrž paragrafy. I když Havlíček v budově Kutnohorského soudu vyhrál slavný proces o svobodu slova, pod tíhou úředního Šimla nakonec vydávání svého časopisu sám zastavil. A podobně jako básník Puškin v carském Rusku, i on zcela vážně přemýšlel o tom, že si raději najde nějakou hospodářskou usedlost, kde bude chovat domácí zvířata a včely. Jeho knížku Epištoly Kutnohorské policie zabavila. Spisovatel se uklidil do německého, dnes Havlíčkova Brodu, ale i takto pasivní a umlčený vadil. Opožděně a úplně zbytečně byl chvíli před Vánocemi v roce 1851 deportován policejním komisařem Francem Dederou do brixenského bezčasí. Jen si to představte. Opustit ženu a dítě, s nikým se nesmět stýkat, denně podstupovat prohlídky, muset dávat ke kontrole každou řádku, kterou svým blízkým napíšete. Bezmocně si představovat, jak vaše manželka v dáli chřadne kvůli chorobě, kterou zřejmě máte také. Po bezmála 4 letech se milostivě smět vrátit, jen abyste zjistili, že Julie je mrtvá a nakažena zákeřnou tuberkulózou je i 13-letá Zdeňka. Ten příběh se málo kdy vypráví až do hořkého finále. Karel Havlíček Borovský byl i po ukončení brixenského vyhnanství co nejpřísněji střežen a držen na jediném místě, to znamená na území německého Brodu. A to už na dosmrti. Do Prahy, kde měl nemocnou dceru, navzdory opakovaným žádostem nesměl. Z Vilky, kde osaměle žil, se mohl vzdálit jen na krátký čas a pouze z naléhavých důvodů, jako v karanténě. Lidi se mu vyhýbali, nechtěli si zadat. Kéž by odjel do Ameriky, jak mu doporučovala Božena Němcová a jak on doporučoval jí. Ostatně existovaly i plány na jeho útěk z Brixenu. Skutečně. Chtěli mu tam propašovat instrukce v šachových figurkách. On ale všechny takové úvahy smetl ze stolu. Celý jeden foch v mé knihovně zabírá dílo Jaroslava Seiferta. Je to můj nejoblíbenější český básník. Zrovna nedávno jsem navštívil jeho hrob, kousek za hřbitovní bránou v Kralupech nad Vltavou. Sedl jsem si na kraji mramoru se svou láskou a zapálili jsme mu svíčku. Už se šeřilo, blížila se zavíračka. Správce po nás koukal, kdy už půjdem, ale bylo znát, že je na takové návštěvy zvyklý. A já si v klidu opakoval verše ze sbírky Morový sloup. S Bohem, v životě jsem nic nezradil. Tím jsem si jist a můžete mi věřit. No jo, nezradil. Ono to tak jednoduché není, protože není vůbec jednoduchá doba, ve které můj básník žil. V jeho příběhu se odráží ta strašná zašmodrchanost minulého století. Od Seifertova proletářského mládí na Žižkově, tehdejším pražském předměstí, přes osmileté členství v komunistické straně, až po rychlé vystřízlivění ve chvíli, kdy ho z ní vyloučili po podpisu takzvaného Manifestu 7, tedy dokumentu, v němž 7 literátů v čele s Ivanem Olbrachtem veřejně odsoudilo bolševizaci a sektářství vládnoucích politiků. Ze svobodomyslného syna uvědomělého socialisty a zbožné katoličky se postupem let stala persona non grata. A také idol mladých, ale to podle mě souviselo spíš s jeho vitalitou, kterou si uchoval až do velmi vysokého věku. Jaroslav Seifert nikdy nepřišel o pohled ani o nápady rošťáka, kterým býval za dob svých dobrodružných studií. Vyhozen z gymnázia i ze svazu moderní kultury 9 sil. Po druhé světové válce zůstával názorově nalevo, ale vrchnost už mu nevěřila ani nos mezi očima. S koncem roku 1949 odešel do invalidního důchodu a od té chvíle se věnoval jen volné tvorbě. Ačkoliv se ho komunisté snažili nevnímat, objevil se vždycky tam, kde si ho přáli mít ze všeho nejméně. Například mezi řečníky na druhém sjezdu československých spisovatelů v roce 1956. Tehdy Seifert v odvážném projevu pronesl slavnou větu: smlčí-li spisovatel pravdu, lže. V napjatých okamžicích po sovětské okupaci Československa v 68. prohlásil přímo do televizní kamery: jako jsme si dali na podstavec první tank, který přijel v květnu 1945 do Prahy, tak si vystavíme poslední, který opustí naši vlast. Tím začala nejen poslední fáze jeho ostrakizace, ale i proměna nositele státní ceny Klementa Gottwalda v ikonickou postavu spojující polooficiální kulturu s disentem. Svými pozdními sbírkami Seifert navíc prokázal, že se nebojí odložit aureolu klasika a začít znovu. Ale pryč s tou básnickou veteší metafor a rýmů. Život je někdy až mrazivě holý, napsal v roce 1965. V jednom z mála povolených rozhovorů pak přiznal, že kromě vyprázdněnosti tehdejší psané poezie mu šla na nervy i banalita písniček, které na něj útočily z rádia. Šlo o skladby psané v přívětivém duchu divadla Semafor. S brutální realitou však už tyhle usměvavé popěvky neměly nic společného. V prvních posrpnových dnech Seifert napsal: žijeme v této malé a nešťastné zemi, kde kvetoucí strom přeludu se rychle mění v písek. A v listopadu 1968 uveřejnil provolání, kterému dal název Zvýšeným hlasem. Pro nás spisovatele není již jiné cesty, hřímal. Chceme a musíme mluvit. Lhát nebudeme a nemůžeme. A bude-li nám dáno na vybranou, rozhodneme se raději pro ticho a mlčení. Tím končím. Režim se zlobivého fanfarona pokoušel usměrnit. Bude mít možnost vydávat, pokud si ovšem odpustí podpisy petic a jiná provokativní vyjádření. Básník kýval a neposlouchal. V prosinci 1976 patřil mezi první signatáře Charty 77. Následně ožila myšlenka navrhnout ho na Nobelovu cenu. Zrovna v období, kdy u něj nezávisle na politických poměrech došlo k fascinující tvůrčí obrodě. Od knížky Chlapec a hvězdy se na další pořádnou práci z jeho pera čekalo jako na smilování skoro celou dekádu. A když to přišlo, všechny překvapil. Sbírkou Koncert na ostrově ohlásil radikální změnu poetiky. Když jsem se přednedávnem po mnoha letech odmlky pokoušel o nové verše svou starou formou, něco se ve mně vzepřelo, svěřil se. Poezie už nechtěla jít se mnou. Musel jsem začít jinak. Stálo to dost bolesti i námahy. Ve svých posledních rukopisech Seifert vědomně rezignoval na formální dokonalost. Rychle, stručně, stroze až ledabile vypověděl, co si o svých současnících myslí. Volná forma mu rozvázala jazyk. Výsledkem byla na svou dobu neslýchaná upřímnost a smělá pravda starého muže. Ve sbírce Morový sloup, kterou mám tak rád a která byla sestavena z textů psaných v prvních dvou letech po invazi, najdeme i tato slova. Někdy byly mé verše pošetilé až hamba, ale za to se neomlouvám. Věřím, že hledat krásná slova je lepší, než zabíjet a vraždit. Politik, básník, dramatik, spisovatel. Tím vším byl Viktor Dyk. Člověk, kterého bych chtěl pochopit a poznat. A proto ho čas od času čtu, pokaždé jinýma očima. Myslím si, že za to stojí. Ve své poezii, což je to, co mě zajímá, se zbytečně nerozepisoval. Tíhl k civilnosti. Podobně jako Josef Svatopluk Machar stál jednou nohou v 19. a druhou už ve 20. století. Kdybych měl říct, který Dykův text mi utkvěl, jmenoval bych v první řadě báseň s názvem Výkřik. Nezasvítil měsíc, nebylo ni hvězd. Bouře také tenkrát krajem přehnala se. Vyhlíže z okna na bezcestí cest, uslyšel jsem výkřik v noci bezehlasé. Pronikavý výkřik, pomoc prosila úpěnlivě k smrti uděšená úzkost. Ruka, jež se podá, je též posila. Na noc jsem si vzpomněl strhaných cest kluskost. Den mne znavil k smrti, příliš pozdní čas. Zavru svoje okno, z pokoje se nehnu. Po letech ten výkřik slyším, noc je zas. Chce se běžet, přispět, běžím, nedoběhnu. Už 94 let uplynulo od chvíle, kdy tenhle přímý, hrdý muž z ničehož nic zemřel na ostrově Loput v Jaderském moři. 3 roky po 50, to není žádný věk. Mám ale dojem, že rodák z Mělnicka toho stačil prožít víc než leckterý osmdesátník. Byl v odboji, v kriminále, hrozil mu trest smrti za vlastizradu. Pomáhal zakládat republiku i československou národní demokracii. Rval se za národní zájmy s urputností sobě vlastní. Mnozí ho proto nazývají radikálem a nacionalistou, jenže to jsou jen pojmy, které bychom zvláště v Dykově případě měli používat velmi opatrně. Pro prezidenta Masaryka byl Viktor Dyk oponentem a protivníkem, kterého si lze vážit. Když dneska v českém parlamentu marně hledám vzor politické kultury, v Dykově osobnosti vidím ideální příklad. Mravní sebevýchova a kázeň, názorová pevnost, těmito plusy se Viktor Dyk mohl kdykoliv prokázat. A totéž v politické diskuzi očekával od druhých. Především od hlavy státu. Je pravda, že proslul jako tvrdý kritik a oponent Tomáše Garrigua Masaryka, ale jejich ideové pře se nesly v duchu zvláštní zatvrzelé férovosti. Ti dva si nic nedarovali. Zjednodušeně šlo o střet Masarykovy chladné logiky s Dykovým vášnivým přístupem k věcem veřejným. V moralismu naše škoda, Masaryk je mělká voda. rýmoval Dick bez pardónu. Hrobeček vidíš pana Masaryka, naučil mládež frázím několika. Přesto se složitý vztah těchto protipólů předválečné české společnosti vine celým jejich politickým životem a je vidět, že jim oběma nedal spát. Tak rádi by našli usmíření. Zároveň se však pro blaho vlasti navzájem tak nelítostně kontrolovali, že k domluvě mezi nimi vlastně nikdy nedošlo. Respektive měli k ní nakročeno krátce před Dickovým nečekaným skonem. Za mlada byl Viktor Dick Masarykovým žákem, poslouchal jeho přednášky na univerzitě a už tehdy měl s jeho suchým realismem potíže. Je přitom zajímavé sledovat, oč pořádnějším je Dick ve své poezii. Zatímco na politická témata psal a řečnil plameně, jako básník byl mnohem soustředěnější a často i tišší. Jestli má nějaký český autor z přelomu 19. a 20. století šanci oslovit další generace, je to podle mě kromě Machara právě Viktor Dick a jeho dokonale vysoustružené verše. Kdo se do nich na okamžik začte, ten zjistí, že je v nich všechno. Humor, vzdor, milostný cit, rebelství i usebrání. Ne náhodou Dicka rádi zhudebňovali písničkáři jako Jan Burian nebo Vladimír Merta. Muž veliký svým tělem i charakterem zemřel tak, jak žil. Náhle tu nebyl. 14. května 1931, den poté, co se svou ženou dorazil na dvoutýdenní dovolenou na ostrůvek Loput u Dubrovníku, se při osamělém bloudění v zátoce Šuny skácel do vody. Jediná svědkyně, dáma, která se procházela poblíž, ho na neštěstí nedokázala včas zvednout nad hladinu. F.X. Šalda napsal, pan Dick je z nejmladší naší literatury člověk snad nejoriginálnější, nejpoctivější a snad i nejsilnější. Každým způsobem člověk bolestně a zhluboka pracující, temně a skřípavě smílající si na srdci všecko kamení, které nazbíral na své české cestě. V sobotu jsem si rozsekl hlavu o stůl, píše František Hrubín Vladimíru Holanovi na jaře roku 1950. Já tuhle korespondenci dvou prokletých básníků miluju. Po 70 letech vyšla knižně v nakladatelství Akropolis pod názvem Umlkám do čekání. A když jsem se do ní prvně začetl, bylo to jako rána větví na špatně osvětlené cestě. Touha po reformaci tváře, podnícená koňakem, mnou vrhla na hranu, analyzuje Hrubín svoje stavy. Odnesla to však jen vrchní část lebky a pochybuji, že pod ní nastanou nějaké změny. Zajímavé, že žebra jsou důležitější než lebka. Když jsem si je kdysi po kořalce zlomil, věděl jsem o nich 6 neděl. O lebce už nevím nic. O 2 roky dříve byl František Hrubín z neúplně jasných příčin tehdejším režimem zavržen a vyexpedován z oficiálního kánonu, což ho paradoxně nasměrovalo k tomu, co od něj má spousta čtenářů nejraději, k poezii a próze pro děti. Konečně to nebylo tak nelogické vyústění jeho dosavadní pouti. Už za války působil v Malém čtenáři a hned po osvobození stál u zrodu časopisu Mateří douška. Dokonce mu vymyslel název. Legenda praví, že dlouho nemohl přijít na správné jméno, až jednou u holiče ucítil vůni této byliny v kolínské vodě. Tak bychom to asi nejmenším čtenářům vyprávět neměli. Nicméně pro Hrubínův život je to celkem typická historka. Na jedné straně tíhl k tradičním pohádkám a sám měl nebo chtěl mít dětskou duši. Režisér Otakar Vávra se však nemýlil, když Hrubína šacoval i na dobrodruha, milovníka májovek a verneovek. Třetí, temnější ingredienci Hrubínovy osobnosti tvořila potlačovaná vášeň, jakýsi bohatýrský běs, který se ho občas zmocňoval. V korespondenci s Vladimírem Holanem nacházíme i následující popis alotria, které provedl v jakémsi pajzlu u petelků ve starých splavech. Můžeme se nad ním pousmát, ale trochu z něj i mrazí. Dostal jsem chuť na ženský, líčí Hrubín, a vybral jsem si jednu z tanečnic. Tančil s ní ohavný, tlustý a silný a naparáděný blb. Vzal jsem mu ji z kola. Udeřil mne, já jeho, On pak mne zvedl jako pírko a chtěl mnou vyrazit dveře. Tu jakýsi stejně blbý, ale zachránce mé kostry, ho zachytil, řka. Vy, jako inteligent, pane továrníku, nebudete se přece zahazovat s dělňasem. Pokládal ť mne za dělníka, protože v jejich strašné představě je dělník umouněný a hubený. Jak to uslyšeli lidi kolem, vrhli se na pana továrníka, vyrvali mu mne a děsně ho zbili. Pak jsem ve středu svých ochránců popíjel až do rána, dokud se nepřiblížila četnická pohotovost, kterou šéf podniku na rozkazy továrníkových vocasů zavolal. Zmizel jsem se svými zachránci ve stínu borového háje za zpěvu junáckých písní. Za vším hezkým, co kdy Hrubín ze své fantazie vyčaroval, jako by se skrýval potutelný rarach. Možná proto si ho přitáhly archetypální pohádky Charlese Perrotta, které s takovým pochopením počeštil. Prapůvodní verze notoricky známých báchorek pocházejí z roku 1697. Matka prince, jenž probudí polibkem šípkovou růženku, je v nich obávaná lidojetka. A červené karkulce tu nevalí šrouby do hlavy jen tak obyčejný vlk. Jde totiž o podobenství, které má varovat neskušenou mládež před hříchem. Každá Perrottova pohádka končí ponaučením. V případě červené karkulky zní závěr v Hrubínově překladu takto. Zde vidíte, co zlého potká děti a zvláště krásky, ty milé dívky hodné lásky, když smí je oslovit kdejaký ohava a že nic zvláštního to není, že slouží vlku k najedení. Což nemusíme nějak zvlášť po freudovsku rozpitvávat. Hrubín přece také dobře znal vlčí vytí a svádění. K psaní dětských knížek, a bylo jich hodně, asi 30, se uchýlil poté, co se po únorovém puči v roce 1948 odmítl veřejně přidat k pokrokové inteligenci. Za toho prorežimní tisk prohnal svým denunciačním soukolím, přičemž ho pohaněl i jako překladatele francouzské poezie, zejména Paula Verlaine. Kritici jeho převody označili za planou lyriku. Co zbývalo? Psát pro ty malé, zatím neskažené, zkusit štěstí u filmu a ještě víc pít. O dětské poezii Hrubín Holanovi řekl, že se do ní nikdy neměl pouštět. Nějaký čas se snažil načerpat sílu čtením příbuzných děl jiných tvůrců, například Sládka nebo Erbena. Všechno marné. Čas nevinnosti byl nenávratně pryč. Aspoň v jeho mysli, zakalené provinilým strachem z důsledků odmítání gotwaldovské politiky. Bohužel, má slabost vůči alkoholu se nemění. Stýská si Hrubín v listě Holanovi na podzim roku 1952. Světoví klasici, to by u mě bylo nahodně dlouhé povídání. Musel bych začít milovaným Markem Twainem, který se narodil ve stejný den jako já. Pokračovat bych mohl třeba Stefanem Zweigem, nebo Rayem Bradburym, O. Henrym, Steinbeckem, Faulknerem a Poem, ale také Dostojevským, Hemingwayem, Shakespearem a Francem Werflem. A z žen přečtu vám pár vět, které napsala má oblíbená britská spisovatelka. Viděla jsem rolníka orajícího svá pole. Traktor doprovázelo hejno řvoucích a ječících racků. Když se střemhlav vrhali na červy a hmyz, napadlo mě, a co když jim jednou nebudou červy stačit? Je vám to povědomé? No ano, ptáci. Legendární horor režiséra Alfreda Hitchcocka, k němuž napsal scénář začínající Evan Hunter alias Ed McBain. Ale detektivkáře McBaina si necháme na jindy, i když ho mám taky přečteného zleva zprava a nedám na něj dopustit. Já vám teď ale chci vyprávět o té zvláštní paní, která ptáky vymyslela. O Lady Daphne de Maurier, samotářské legendě ze zadumaného anglického hrabství Cornwall. Daphne de Maurier mě fascinuje. Geniální autorka, které se nejlépe psalo v mužském rodě a která před sebou utekla do říše, jak to říct, pokřivených zrcadel. Tvrdila, že schopnost psát je jediným nadáním, které dostala do vínku, a v duši tajela propast. číhající propast nepřemožitelného osudu. Slovo osud má v tvorbě této magické vypravěčky klíčovou úlohu. Zdánlivě si nemohla na nic naříkat. Narodila se do privilegované londýnské rodiny populárního herce Sira Geralda de Morier, který byl synem známého ilustrátora a romanopisce s francouzskými předky George de Morier. Studia si odbývala v Paříži, existenční potíže neměla. Jenže když té idyle nahlédneme za kulisy, zjistíme, že se nad rodinným erbem vznášel mrak. Otec Gerald byl své ženě nevěrný, matka tiše rezignovala a citlivé dítě v neupřímné domácnosti úzkostně kličkovalo. Tentýž Gerald pociťoval jako újmu, že mu příroda nenadělila syna a Daphne tedy usoudila, že došlo k omylu. Považovala se za kluka, co uvízl v nesprávném těle. Poznání, že nic není takové, jak to vypadá. Fascinace záhadnými momenty lidského žití. Pocit, že žijete v postavách, které sami vytváříte. Po literární stránce byla Lady Daphne kouzelnice. Její styl je dneska stejně moderní jako v letech 30. a 40., kdy prožívala zlatou éru. První román napsala v roce 1931, ale doopravdy se, podle mě, našla až o 5 let později v knize Hospoda Jamajka. Osiřelá dívka přijíždí na anglické pobřeží, jen aby zjistila, že strýček hostinský s partou brakýřů po nocích vykrádá ztroskotané lodi, které předtím falešnými znameními navedl na zrádná skaliska. Hospodu Jamajku silně ovlivnila atmosféra Cornwallu na nejzápadnějším poloostrově Anglie, kde se Daphne usadila. 2 roky na to autorka napsala své zásadní dílo s názvem Rebeka, anebo, jak zní druhý název této knihy, Mrtvá a živá. Obyčejnou slečnu si odveze na překrásné panství bohatý vdovec Maxim de Winter. Příběh obsahuje řadu autobiografických prvků. Panství, kde se tíživá romance odehrává, nese jméno Mendrily. Sídlo v Cornwallu, kde Daphne za mlada žila, se nazývalo Menabily. Krajinu svého mládí Daphne zvětšnila i v pozoruhodném románu Dům na pobřeží, v němž se hrdina pomocí halucinogenní drogy přenese do cornwallského středověku. Tuhle knížku mám z celé její tvorby nejraději. A potom těch 6 souborů děsivých povídek. Nahánějí mi strach, jen si na ně vzpomenu. V nich Daphne na zhuštěné ploše předvádí všechen ten nedostižný který kdysi přiměl Luise Aragona zvolat. Když čtu její novely, přestávám mít chuť dál psát, protože to už považuji za zcela zbytečné. Když pominu ptáky, jednou z jejich nejlepších nočních můr je povídka Teď se nedívej. O muži, který v zapadlých uličkách italských Benátek hledá obraz své zemřelé dcerky, aby byl posléze zavražděn šílenou liliputkou. Tohle je Daphne par excellence, kněžna temnot naší mysli. A nebo si vezměte povídku Modré čočky, mou oblíbenou. V ní pacientka po operaci očí vinou špatného nasazení čoček vidí místo lidských postav samá zvířata. Je v tom něco z autorčina údělu. Když totiž lékaři chybu napraví a žena se na sebe poprvé podívá do zrcadla, čeká jí další šok. Místo její tváře na ní hledí vyplašená laň.
0: V loni 18. října jsme pro Vltavu zaznamenali knižní pól publicisty, hudebníka a básníka Michala Bystrova. Připravil Petr Šrámek.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Havlovy myšlenky naladíte dnes na Vltavě v 17 hodin, teď je tu poledne.
4: Český rozhlas Vltava,
2: Zprávy.
0: Americký prezident Trump přistál v Irsku. Proti jeho návštěvě plánují v Dublinu protestovat tisíce lidí. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Dny evropského dědictví zpřístupní na 700 památek. Slavnostní zahájení je dnes v Chrudimi. Počasí dnes čekejte mírné oteplení, jen výjimečně zaprší, teploty 19 až 23 stupňů. Americký prezident Donald Trump přistál v Irsku. Proti jeho dvoudenní návštěvě chtějí podle BBC protestovat v Dunbergu a Dublinu tisíce lidí. Demonstrace pořádají levicové opoziční strany, ekologičtí aktivisté i podporovatelé Palestiny. Trump se nejdříve sejde s nejvyššími představiteli Irska, potom vystoupí před irskými obchodníky na americké ambasádě v Dublinu. Navštíví i golfový turnaj v jednom z jeho klubů na západním pobřeží Irska. Podle švédské veřejnoprávní televize SVT se před volbami aktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska. Účty sdílely hlavně obsah jiných uživatelů. Parlamentní, krajské a místní volby budou ve Švédsku už zítra.
4: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrensics jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrensics přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilast. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud užívaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice.
5: Nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
0: Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
6: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
0: Podle ředitele Červeného českého kříže Marka Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. Dnes odpoledne od 15 do 21 hodin se koná na Pražském Vyšehradě Den pro Ukrajinu. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty, ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí, a také budou podle předsedy spolku Jana Heřmánka vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu. V Chrudimi dnes slavnostně zahájili Dny evropského dědictví. Letošní ročník zpřístupní v Česku až do konce září bezmála 700 památek. Program obohatí 180 doprovodných akcí. Seznam všech zapojených objektů je k dispozici na webu EHD a v mobilní aplikaci. Pokračuje Květa Vytvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
7: Chceme památky otevírat je zdarma, otevírat je s dalšími akcemi, tak, aby si lidé uvědomili, co památka všechno může být, jaký má význam pro něj osobně, pro město, pro tu společnost a aby si je zamilovali a aby je také potom chránili.
0: Dva rozměrné dřevěné čluny a další menší nálezy z 9. století si lidé můžou prohlédnout v nové expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Právě tam bylo jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Nová expozice přibližuje hlavně to, jak se v tehdejším velkomoravském centru žilo běžným lidem, říká vedoucí Slovanského hradiště a archeoložka Gabriela Dresslerová.
8: Dokonce i jako rekonstruuje tu krajinu, která se během posledních tisíciletí tady výrazně proměnila, protože kdysi tady byly jednotlivé ostrovy mezi jednotlivými říčkami a těmi toky. No a tady ta expozice přiblíží tu představu o tom, jak to mohlo vypadat.
0: Kanadská zpěvačka Celine Dion večer odstartuje sérii koncertů v Paříži. Prvních 16 z nich fanoušci vyprodali během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní.
9: Před hotelem zpěvačky v Paříži postávají už několik dní davy fanoušků. Čekání na fotku nebo autogram si zkracují zpíváním jejich největších hitů. Celine Dion prodala na svoje pařížské koncerty skoro 1 000 000 vstupenek. Jednu ulovil i Denny.
10: Talent, puissance, la force vocale, la...
9: Pro fanouška představuje zpěvačka talent, silný hlas, jemnost, ale taky odolnost. Celine Dion před několika lety oznámila, že se potýká se syndromem ztuhlého člověka, kvůli kterému má problém i s hlasivkami. Teď se po více než 6 letech vrací k plnohodnotnému koncertování. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zpočátku lokálně až zataženo, zejména v Čechách se ojedinělé objeví přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách kolem 14 a v Beskydech bude kolem 11 stupňů Celsia. V noci přibývání oblačnosti, polojasno až oblačno, během noci v Čechách a na západě Moravy od západu až zataženo, kránu zejména na Moravě a ve Slezsku ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů, při déle trvající zmenšené oblačnosti jen kolem 6, na horách kolem 7 stupňů. V neděli už bude převážně zataženo a téměř všude srážky. Ráno a dopoledne, zejména na východě Moravy a ve Slezsku, ještě zmenšená oblačnost a ojedinělé i mlhy. Během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nedělní teploty 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech kolem 16, na horách jen kolem 13 stupňů. Polední zprávy vám v sobotu 12. září roku 2026 četla na stanici Vltava Jana Kozubková za technické spolupráce Jany Studecké.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
11: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
11: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
0: To tedy dnes. Včera bylo 11. září a uplynulo, vážení a milí, 90 let od narození disidenta, herce a dramatika Pavla Landovského. Jeho hra Hodinový hoteliér je příběhem dvojice velice svérázných mužů, kteří za úplatu poskytují svůj byt jednomu páru ne zrovna nejšťastnějších milenců. V hlavních rolích dnes odpoledne uslyšíme na Vltavě Rudolfa Hrušínského a Radu Radovana Lukavského a teď už v krátké ukázce.
12: Kočky už zase vyrazily ten dekl, co jsem dal místo vytlučených tabulek do dveří na terasu. Už je tam zase smradu až hrůza.
13: Říkal se mi, Fáno, že kočky nesmrdí.
12: A to víte, že nesmrděj, ale je po nich smrad.
13: Prodal jste tu encyklopedii?
12: Prodal.
13: A peníze?
12: Koupil jsem bednu jablek.
13: Tak se s nima udavte, Fáno, tohle to děláte z chamtivosti. Protože dobře víte, že já to jíst nebudu. Jsem člověk a ne divočák, abych se živil bukvicema. A jako člověk...
12: Z toho člověkování nepopadne záducha.
13: Mám právo a povinnost živit se jenom tím, co nevzniklo náhodou. Potrava, která pohání něco tak dokonalého, jako je lidský mozek, musí být hmota vymyšlená, převařená, provoněná, prosolená.
12: Jabka jsou zdraví.
13: Být zvíře je taky zdravý.
0: Dějištěm hry Hodinový hoteliér je byt, obývaný dvěma stárnoucími a velice svéráznými muži. Byt, který je zároveň využíván mladou dvojicí, tatu jako v hodinovém hotelu, pěstuje svoji utajovanou lásku. Na vztazích pozoruhodné čtveřice postav rozehrává autor Pavel Landovský komedii o pošetilostech lidského počínání, o snahách těžit ze všeho a ze všech, ale i o snahách zachovat si navzdory prostředí, kde se hodnoty proměňují ve veteš, přece jen jakýsi lidský rozměr. Hodinový hoteliér je na programu Vltavy dnes v 15 hodin jako sobotní drama. Do té doby poznáme skladatele spjaté s řádem piaristů, jehož posláním bylo především hudební vzdělávání chlapců z chudších rodin, to bude ve Starých mistrech ve 2 hodiny, v 1:30 tu bude povídka Jiřího Daníčka, Styky a známosti a teď nám Lukáš Hurník vysvětlí, co je a není píseň.
2: Polední koncert.
14: Nedávno jsem navštívil koncert, na kterém kamarád a špičkový baritonista Roman Janál interpretoval písňové cykly soudobých autorů. Byly to zajímavé skladby, pestré a výrazné. Na konci programu jsem si ale uvědomil, že jsem vlastně za celý večer neslyšel žádnou píseň. Byly to spíš recitativy, monology, monodramata, někdy árie nebo sólové kantáty. Je to vcelku logické. Píseň stojí na melodii a ta ve 20. a 21. století nezažívá zrovna rozkvět. Další atribut komorní písně je rovnováha hudby a poezie. Už samotné slovo v sobě zahrnuje hudební vlastnosti, zejména rytmus a intonaci danou rýmem. Jenomže kdo dnes píše rýmovanou poezii? Schubert měl na výběr z tisíce básní od Goetheho, Schillera, Heineho, Rellstaba nebo Wilhelma Müllera. Ten je autorem textu k Zimní cestě. My si teď několik písní z tohoto cyklu poslechneme v podání již zmíněného Romana Janála a klavíristy Norberta Hellera.

Roman Janál zpíval několik písní z Schubertova cyklu Zimní cesta. Ano, toto jsou pravé písně. Mnohé z nich jsou strofické a to je kouzelná forma. Báseň má několik slok, někdy i hodně slok. A jsou obvykle zhudebněny jednou melodií, která se tím pádem několikrát opakuje. Melodie proto nesmí být vlezlá, aby se neoposlouchala. Skladatel může trochu obměňovat doprovod a před koncem obvykle melodii trochu rozvine, aby měla píseň poentu. V první písni Winterreise se několikrát opakovaná molová melodie najednou stane durovou.

Roman Janál nám ještě zaspíval úvodní strofickou píseň z Schubertovy Zimní cesty. Roman běžně střídá operní angažmá a písňový obor. To není samozřejmost. Opera vyžaduje mnohem větší dynamický výkon, pěvec musí decibelově zvítězit nad orchestrem a k tomu pracovat s mimikou, skákat po praktikáblech a emočně trhat kulisy. Píseň je jemná, postavená na detailech, na spolupráci s klavíristou nebo jiným doprovodem. Důležité je tu frázování, tedy práce s mikrodynamikou, aby melodie tvořila oblouk a korespondovala s rytmem veršů. A to platí pro pěvce i pěvkyně. Christine Schäffer zpívá Schumannův cyklus Sechs Gesänge op. 107 za klavírní spolupráce Grahama Johnsona.

Christine Schaeffer zpívala Schumannovi písně opus 107. Už u Bacha slyšíme jasný rozdíl mezi písní a árií. Bach nemá žádnou operu, ale napsal stovky árií do svých kantát, světských i duchovních. Písní za stolik nemá, ale když na některou narazíme, slyšíme jasně, že je to jiný druh umění. Emma Kirkby zpívá dvě písně z knížky pro Annu Magdalenu Bachovou, přičemž ta první zřejmě není od Bacha, ten ji, jak se říká moderně, jen obrendoval.

Je zvláštní, že se po Bachovi třeba v Kötenu na zámku víc nepožadovala písňová tvorba. Ta forma nebyla v té době ještě rozvinutá, ale třeba Telemann písně psal. Jeho více jak 70-minutový cyklus Singe, Spiel und Generalbassübungen je hudba určená k domácímu muzicírování, což je ostatně pro formu písně typické. Zpívá Klaus Mertens, na čembalo hraje Lajer Lehmy.

To byly Telemannovy písně ze sbírky Singe Spiel und Generalbass Übungen, zpíval Klaus Mertens. Pro Mozarta s jeho noblesou a melodickou invencí byla písňová tvorba zcela přirozeným prostorem. I zde žasneme nad schopností udržet hudbu v přirozeném běhu, ale připravit posluchači dostatek překvapení a drobných odchylek od přísných pravidel klasicismu. Tu spozorujeme drobnou asymetrii v počtu taktů, překvapivý harmonický postup nebo změnu tempa. Tady je několik Mozartových písní, z nichž první, Fialka, je ku podivu na Goetheho text. Mozart to ale nevěděl, báseň byla připisována jinému autorovi. Zpívá Marian Hirsty.

Schuberta jsme už probrali a Beethovena si necháme na konec. Připomeňme ještě Mendelssohna. Ten kromě klasických napsal i spoustu sborových písní. Jsou většinou strofické, takže se jejich notový zápis vejde na jednu A4 a dá se vzít na procházku, usednout na mítinu a spolu s přáteli ji nacvičit a zaspívat si ji. A to se opravdu dělo. Měšťané se na začátku 19. století takto opravdu bavili.

A vedle sborových písní Mendelssohn proslul také písněmi beze slov, pro sólový klavír. Tady už skladateli nepomáhá ani slovo. Je to prostě celé o melodii. A tato podle mě patří k těm nejkrásnějším. Hraje Alicia de la Rocha.

Ani klasické písně nejsou vázány na klavírní doprovod. Už Beethoven napsal 4 irské písně s doprovodem klavírního tria. A jsou skvělé, vyloženě strofické, s rafinovaně prokomponovaným doprovodem a je to úplně jiný Beethoven než ten zamračený pedant, který se nechtěl poklonit v Teplicích císaři, protože první se měl klanět přece mocnář, a ne Beethoven.

0: Výběr z irských písní Ludwiga van Beethovena zpívala sopranistka Julie Kaufmann, hrálo nové mnichovské klavírní trio. Další věneček z písní uvine Lukáš Hurník v poledním koncertu na stanici Vltava zítra ve 12 hodin a 20 minut.
1: Povídka.
0: října oslaví 78. narozeniny spisovatel Jiří Daníček, který letos v červnu dostal cenu Revolver Reví. A před 3 lety k Daníčkovým 75. vznikla následující nahrávka jeho povídky Styky a známosti.

0: Když přišel Leo Bloch do jídelny v námořnickém stejnokroji, vyvolalo to senzaci. Loď ahoj, vykřikl pan Strauss. Pan Oplatka se zase postavil nad nedojedenou polívku a salutoval. Salus, jemuž se pro jeho rudou tvář za zády říkalo vepřová hlava, se dokonce pokusil zatroubit jako parník. A dámy, kterých byla v penzionu pro starší a osamělé velká převaha, se při písni Až se chlapče můj ke mně do přístavu vrátíš zas, již s citem začala zpívat paní Šmolková, zvedali ze židlí a pohupovali se v bocích. Zkrátka, senzace. Leo tu byl dobře znám. Po 2 roky v penzionu místo vojenské služby působil jako pomocný ošetřovatel, někdy i číšník a víceméně děvče pro všechno. Chodil jsem na obědy i potom, co mu náhradní vojna skončila. Jednak mu účtovali dál režijní cenu a pak měl většinu lidí, kteří tu trávili poslední část svého života, docela rád. Časem vyšlo najevo, že je to v podstatě milý a slušný chlapec, který je navíc ochoten poslouchat příběhy ze života odehrávající se v pro něho pradávných dobách. Vypravěči ho do svých uplynulých životů postupně zahrnuli a skrze to na určitý způsob adoptovali. Z toho titulu mu také dávali ponaučení a napomenutí, jaké rodiče dávají svým dětem, nebo, což v tomto případě odpovídalo víc, vnoučatům. Leo, řekla paní Weissová, když se rozruch trochu utišil, můj Arpád sloužil v Triestu v Erste Weltkrieg u Maríny. Spoustu let tam plaval a já tu na něj pořád čekala a čekala a on se nevracel. Hlas jí přeskočil a paní Weissová se rozplakala. On byl velký fešák, vzlikala a utírala si nos kostkovaným kapesníkem. Debata v jídelně se stočila na Weltkrieg a podobné vzdálené skutečnosti a Leo si mohl sednout ke stolu pro personál a najíst se. Trochu litoval, že se nestačil převléknout do civilu, jak měl původně v úmyslu. To by ale nestihl oběd. Hodinová polední přestávka mu tak stačila na cestu sem, jídlo a návrat do práce. Námořníkem ovšem nebyl, nebo lépe řečeno byl, ale jen na dobu prázdnin. A k tomu na Vltavě. Sehnal si na léto brigádu u firmy, která prostřednictvím černochů, oblečených do námořnických uniform, lákala turisty na projížďku po řece na malých motorových lodích. Jak se stalo, že byl jako jediný, i když trochu podezřelý, bílý muž angažován, je záhada. Ale bylo to tak. Občas také lodičku řídil a to bylo docela zábavné. Upozorňoval zákazníky na pamětihodnosti na březích a pak dostával spropitné. Kdybych uměl líp anglicky, zakončil zdůvodnění své uniformy pro obyvatele penzionu, kteří obklopili jeho stůl, vydělal bych si mnohem víc. A pak už utíkal a jen tak doběhl k lodičce, kde už 3 černí kolegové čekali se svými turistickými úlovky. Byl, stejně jako oni, placen od kusu. Na druhý den v poledne seděli u jeho stolu pan Strauss s panem Salusem, o něčem si povídali a ani si nevšimli, že nad nimi už chvíli stojí. Loď ahoj, prohlásil pan Salus. Nože jdete, doplnil ho Strauss, ale znělo to přátelsky. A tak se také oba pánové tvářili. Vyšlo najevo, že se zamysleli nad jeho přáním ohledně lepší angličtiny. Máme styky, přihmouřil oko Salus. A známosti, doplnil Strauss. Styky a známosti spočívaly v tom, že pan Salus měl v Londýně sestru. Strausovi známosti tak konkrétní podobu neměli, ale za to byl celý nápad z jeho hlavy. Ta sestra totiž byla v Londýně v obdobném penzionu jako její bratr v Praze. A z dopisů, které občas posílala, Salus vyrozuměl, že tam mají velký nedostatek personálu. Vy tam zkrátka na rok, na 2 pojedete, budete mít práci, bydlení i nějaké peníze, až se vrátíte, nikdo nepozná, že nejste Angličan, shrnul celou ideu její duchovní otec Strauss. Tedy podle řeči nepozná, upřesnil pan Salus. Já Vali napíšu. V polovině září se Leo rozloučil s černými námořníky i s košer penzionem, který přispěl tím, že napsal velmi doporučující dopisy. Vypil kávu s panem Salusem i panem Strausem a odjel do Londýna. Tam ho v Maos Bodedim, útočišti osamělých, přijali s otevřenou náručí. Leo byl trochu překvapen, když zjistil, že se situace opakuje. Stejně jako v Praze u Maríny, byl i tady mezi personálem, pokud si odmyslíme vedení, jediný bílý muž. Ostatní zaměstnance tvořili Indové, Filipínci a dokonce i jeden Tibeťan, vesměs buddhisti, milí, sympatičtí mladí lidé. Hovořili různými jazyky, ale co se angličtiny týkalo, mohl by je Leo ještě ledacos přiučit. Ubytoval se v malé světničce v suterénu cihlového domku pár kroků od útočiště, přihlásil se na policii, nechal si potvrdit potřebná povolení a začal pracovat. Provoz se tu moc nelišil od toho, co už znal z Prahy, a tak každodenní povinnosti brzy zvládl. Také tady si ho časem obyvatelé domova oblíbili a přijali za svého. Vyprávěli mu o svých osudech, o těch dávných dobách, kdy byli i oni mladí a občas i šťastní. Zapisovali si ho na vycházky do blízkého parku nebo na malé nákupy. A protože nemohl všem najednou vyhovět, vznikaly v domově spory, které vedení vyřešilo zapisováním do seznamu. Leo Bloch byl časem jen na pořadník. Největší nároky na něj vznášela Valérie Ravicová za Svobodna Salusová. Všichni museli uznat a uznali, že nebýt jejího Prager-brůdra, nebylo by ani Leo Blocha. A tolerovali, když je Vali občas předběhla. O procházky ani tak nešlo. Paní Ravicová ve svých skoro 90 vycházela už jen zřídka. Ale marnivá byla stále. Posílala si Lea pro šminky, pro síťované punčochy a občas i pro dámské spodní prádlo. Jednou se ho prodavačka zeptala, jestli si prádlo chce zkusit. A od té doby už paní Ravicové podobné objednávky odmítal vyřizovat. Ale vycházeli spolu dobře. A Leovi nevadilo ani její neustálé připomínání toho, že mívala Die schönste Beine aus den ganzen Ungarn, končící demonstrací, že ostatně ani dnes. Po této stránce Straussova idea fungovala. Spornější už to bylo, co do hlavního důvodu, pro který se Leo do Londýna vypravil, totiž s angličtinou. V útočišti osamělých, kde trávil kromě dvou šabatů a dvou nedělí v měsíci každý den od 8 do 5 odpoledne a někdy ještě déle, angličtina hlavním jazykem rozhodně nebyla. O personálu už byla řeč. Takzvaní klienti představovali po lingvistické stránce zajímavý skanzen bývalé podunajské Habsburské říše. Tady Rakousko-Uhersko trvalo akusticky dál. A navíc většina obyvatel žádný společný jazyk ani nepotřebovala. Když někdo začal německy, odpověděl mu jeho protějšek maďarsky, třetí do toho vstoupil polsky, další rusky, také italštinu bylo slyšet, jidiš, rumunštinu i ladino. A všichni si, alespoň v tom, o co šlo, dobře rozuměli. Angličtina se ozývala málo kdy. Většinou, když někdo luštil noviny nebo nějaký návod a ptal se jidiš, co znamená fegent nebo honeysuckle a tak podobně. Na Lea mluvili zásadně česky. Přesněji řečeno tím, co za češtinu považovali a také od něho tento jazyk rezolutně vyžadovali. Každý má mluvit svou mamelošn, formulovala to za všeobecného souhlasu paní Ravicová. A v templu? Hebrejsky. Když se Leo snažil vysvětlit, že by se přesto rád naučil dobře anglicky, poučil ho pan Štern. My všichni umíme dobře anglicky. Vždyť jsme získali britské občanství. ale proto se ještě nemusíme asimilovat. Jen se neodrodit, souhlasil Solomon Báči. V synagoze ještě tak jidiš, když je například draša. Vášnivé debaty, zda se kázání o šabatu může případně odehrát také v jidiš, se už Leo neúčastnil. Probíhala v maďarštině a tam mu zatím ještě scházela slovní zásoba. Když měl volno, vydal se občas do města sám nebo s některým z buddhistů. Jezdil metrem, občas si dal čaj nebo také pivo a snažil se poslouchat, co si lidé říkají. Ale jak v útočišti v podstatě všem rozuměl a za ten necelý rok se zdokonalil v mnoha jazycích, v Londýně a v angličtině se ztrácel. Zapomínal i to, co už uměl, a někdy si nemohl vzpomenout ani na nejtriviálnější slovíčka. Paní Ravicová, kterého bylo líto, mu poradila, aby zašel do Hyde Parku. Já tam nikdy nebyla, přiznala se, ale hovoří se tam prý od rána do večera a každý si může říkat, co ho napadne. O řeči tam není nouze, zamrkala na Lea a povyhrnula si sukni. The most beautiful legs in all Hungary, not to mention England. Krátce před Rožhašana Leo ideu dokonalé angličtiny vzdal. Zašel za ředitelkou domova a oznámil jí, že se vrátí domů. Ta ho přemlouvala, aby zůstal ještě do konce svátku. Mezi novým rokem a dnem smíření, vysvětlovala, lidé v útočišti vzpomínají a jsou hodně náchylní k depresím a zármutku. Vás mají rádi a když odejdete, budou ještě smutnější. Leo, který neměl kam spěchat, se nechal přesvědčit. Ředitelka ho ještě upozornila, aby pečlivě zavíral domovní dveře a branku. Stává se, že okolo Rožhašana se někteří lidé vydávají domů, i když žádný jiný domov než tenhle dávno nemají. Poslední takový případ se týkal pana Malera. Bloudil celé 3 dny bez jídla a dokladů po městě, než ho policie našla. To už si nepamatoval, kdo je. A v nemocnici, kam ho převezli, brzy zemřel. Nestalo se však nic. Rožhašana i Jom Kippur minuli bez jakéhokoliv incidentu. A o Sukot se díky teplému babímu létu obědvalo a dokonce i večeřelo v prostorné dřevěné chatě s pootevřenou střechou. K novému roku dostal Leo skoro od každého nějaký malý dárek. Spoustu cigaret, zapalovače a také pouzdro na cigarety v podobě láhve od činzána. Když se povolil šroubovací uzávěr, vyjel náhle z láhve zlatý válec, rozevřel se jako světla ohňostroje, v každém paprsku byla jedna cigareta a ty dohromady vytvořily krásnou nikotinovou kytici. To všechno se dělo za doprovodu skrytého hracího strojku a melodie By Mir bis du Schein. Celý domov se na ten div složil a pak se celých 7 dní, večer co večer, ze suky ozýval tichý zborový zpěv By Mir bis du Schein. Tu písničku také obyvatelé útočiště osamělých Leo Blochovi zaspívali, když je s kufrem v ruce opouštěl. Chtěl se ještě zvlášť rozloučit s paní Ravicovou, ale nebyla k nalezení. A protože, jak podotkl Solomon Báči, vlak nečeká, i když nikam nespěchá, prošel brankou, pečlivě ji za sebou uzavřel, naposledy zamával a za chvíli zmizel v metru. Když na King George Street přestupoval, zdálo se mu, že na druhé straně nástupiště zahlédl někoho povědomého. Ale jeho souprava právě přijížděla a tak nad tím mávl rukou a nastoupil do vagonu. V tom mu to došlo. Vždyť to byla paní Ravicová. Vzpomněl si, co mu ředitelka vyprávěla o starcích, kteří se v této době občas vydávají na cestu k neexistujícímu domovu i nakonec, který potkal pana Malera. Tak proto jsem ji nemohl nikde najít a rozloučit se s ní. Na poslední chvíli stačil zase vystoupit a rozběhl se na protější stranu nástupiště, kde paní Ravicovou zahlédl. Stařenka už ale mezi tím nastoupila. A Leo jen stačil na poslední chvíli naskočit do jednoho z vagónů. V další stanici vystoupil a pokud souprava stála ve stanici, běžel podél ní a snažil se ji najít. V další stanici totéž. Těžký kufr mu překážel a hodně ho zpomaloval. Našel ji teprve ve třetí stanici. Vystoupila a pomalu šla proti němu. Ale dívala se skrze něho a tvářila se, jako by ho vůbec neznala. Leo trochu znejistil. Paní Ravicová, řekl tiše, kam jste se to vydala? Vraťte se pro Boha do domova. Paní Ravicová se začala třást. Jako pan Maler, pomyslel si Leo a pokračoval. Já vás tam doprovodím. Ujede mi vlak, ale to nevadí, mohu jet později, nebo... Ale než stačil větu dokončit, dala se stařenka do křiku.
1: Pomoc! Pomozte mi! Chtějí mě okrást! Gewalt, gewalt!
0: Její vysoký hlas se nesl stanicí, lidé se zastavovali a brzy se kolem schromáždil menší zástup. Jestli měl předtím Leo ještě nějaké pochybnosti, byl si teď už úplně jistý. Gewalt bylo jedno ze slov, které paní Ravicová používala ustavičně. Proč tu paní obtěžujete? Zeptal se ho uniformovaný zřízenec, který odněkud přispěchal a postavil se mezi ně. Leo začal vysvětlovat, že pracuje, tedy pracoval v útočišti osamělých a ta paní, že je paní Ravicová, která tam už léta žije a dnes se nějak dostala ven a ve městě zabloudila.
1: To není pravda, rozplakala se paní. Já se jmenuji Mary Rothová a už 40 let bydlím v Horse Street Hampamfam.
0: Zřízenec obě strany chvíli poslouchal a protože nevěděl, čemu a komu má věřit, znejistěl a nakonec přivolal strážníka. Ten se v tom také nemohl vyznat, zavolal posily a nechal Lea i paní Ravicovo-Rotovou odvést na nejbližší komisařství. Tam se to vysvětlí, oddechl si, když eskorta odjela vzhůru po pohyblivých schodech. Paní Ravicová, to jsem já, Bloch z Prahy, z Moa s Bodedim. Řekněte, že mě znáte, oni nás pustí a já vás doprovodím a všechno bude zase v pořádku. Snažil se Leo cestou ještě zachránit situaci. Ale stařenka plakala a občas se na něj skrze slzy nenávistně podívala. Na komisařství se to vysvětlilo. Vyšlo najevo, že paní Ravicová není paní Ravicová, ale Miriam Rothová. Také si pro ní za chvíli přijel její syn. Vyhuboval jí, že nemá přece sama nikam chodit, rozčílil se, ale pak poděkoval komisaři, že mamince pomohl, že ji zachránil. Ona nám to občas dělá, řekl omluvně. Nakonec zahrozil směrem k Leovi a matku si odvedl. Co s vámi? Položil komisař Leovi řečnickou otázku poté, co si vyslechl jeho vysvětlení a sepsal protokol. Nechal ho odvést do vedlejší místnosti a zavolal do útočiště osamělých. Tam mu ředitelka slíbila, že co nejrychleji přijede a potvrdí Leovu totožnost i výpověď. Také ona si ho pak směla odvést a protože už bylo pozdě a místenky na vlak i na trajekt bylo nutno znovu objednat, rozhodla, že Leo přespí v domově a odjede až zítra nebo pozítří. Nečekaný návrat Leo Blocha i důvody, které k němu vedly, vyvolaly v útočišti osamělých nadšení a ovace. Vali Ravicová už popletla hlavu jiným kapacitám, pane Bloch, volal Solomon Báči. Vrátil se, neodrodil se, ani neasimiloval, přisadil si pan Štern. Ale paní Ravicová, skutečná paní Ravicová, byla dojata až k slzám. Vždyť Leo to všechno udělal pro ni.
1: aby ji zachránil a vysvobodil z velkého nebezpečí. Oslava se protáhla a i když už svátky skončily, nakonec došlo opět i na Bei mir bis du Schein. Druhý den Leo odjížděl definitivně. Tentokrát už se s paní Ravicovou loučil pro jistotu u vchodu do domova. Když za sebou zavíral branku, zavolala ho ještě zpátky. Leo, řekla s trochu zarmouceným úsměvem, jak jsi mě mohl s někým splést? Stačilo se přece té ženské podívat na nohy a hned bys věděl, jak se věci mají.

0: Hanuš Bor četl v režii Lukáše Hlavici povídku Styky a známosti z pera Jiřího Daníčka. V roce 2023 připravil Petr Gojda a hudební spolupráce Ondřej Gášek. A tady je ještě ukázka Daníčkovy zítřejší povídky Čtyři andělé.
1: Jednou večer, když rolety ve výloze a na dveřích byly už napůl stažené na znamení, že se zavírá, si zapálil cigaretu a chystal se vypnout počítač. Místo toho se ale posadil ke klávesnici a napsal Salamon Gursky, Arba Malachim, Čtyři andělé. Překvapeně si to po sobě přečetl, ale ani jméno autora, ani název knihy mu nic neříkali. Už mi z toho všeho rabe, pomyslel si, ale počítač přesto nevypnul. Místo toho psal dál. Autor, který patřil ke třetí generaci přívrženců chasidů Pinchese z Korice, napsal několik kabalistických textů, které se nedochovaly. Výjimkou je spis Arba Malachim, vytištěný ve Slavutě okolo roku 1830. Pojednává o skryté stránce věcí a bytostí, označované autorem souhrně jako Nistar. Formát 110x163 mm, obálka později kartónová, s vytlačenými lvy, kteří drží korunu na přední straně. Několik listů chybí, hebrejské a jidiš vpisky v textu i na přídeští. Celkový stav knihy čitelná. Cena 260 tisíc korun. Josi Wolf se zbláznil, měl chuť připsat ještě na závěr. Ale pak ho ten výsledek rutiny a přepracování docela pobavil. Podíval se do indexu hebrejských a jidiš autorů, aby si potvrdil, čím si byl stejně jistý. Žádný Salamon Gursky tam nefiguroval. Ani velké bibliografické soupisy kabalistické literatury o žádných čtyřech andělech nic nevěděli. Josimu se dokonce podařilo najít soupis knih tištěných ve Slavutské tiskárně. Také nic. Do nabídky to dám, rozhodl se nakonec a také to udělal.
0: Dlouholetý člen redakce Věstníku židovských náboženských obcí Roš Chodeš, který také mimo jiné působí v Pražské židovské obci a Federaci židovských obcí, Jiří Daníček nám zítra přinese do odpolední povídky na stanici Vltava dva své texty, Čtyři andělé a také Anděl a rukavice. Spojuje je postava anděla, bytosti přicházející bez zvaní a odvádějící z všednosti, ve které se obě povídky odehrávají. Poslechnout si je můžete na Vltavě zítra ve 13 hodin a 30 minut. Teď je tu se 14. hodinou barokní hudba skladatelů spjatých s piaristickým řádem a potom hra Pavla Landovského, hodinový hoteliér. To bude na Vltavě za hodinu.
2: Staří mistři. Vážení posluchači, u dnešního pořadu Staří mistři vás vítá Lenka Harigelová. Společně dnes nahlédneme do méně známých, avšak neméně pozoruhodných kapitol české barokní hudby. Představíme si hudební skladatele, jejichž jména možná neznějí tak často jako jména Brixyho, Zelenky nebo Michny, ale jejichž hudba rozhodně stojí za pozornost. Řeč bude o piaristech, řeholním řádu, který se v českých zemích významně podílel nejen na vzdělání, ale také na pěstování a rozvoji hudby. A právě hudba, která zněla v piaristických kolejích a kostelech, bude hlavním tématem dnešního pořadu. Řád piaristů, celým názvem Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, založil svatý Josef Kalasanský v Římě roku 1621. Jeho hlavním posláním bylo vzdělání chlapců z chudších rodin. Kromě náboženství, čtení, psaní a počtů však věnovali velkou pozornost také hudební výchově. Hudba totiž nebyla pouze ozdobou liturgie, byla přirozenou součástí života jejich škol a kolejí. V roce 1631 přišli piaristé na pozvání olomouckého biskupa kardinála Františka Dieterštejna do Mikulova. Jejich školy si rychle získaly přízeň šlechty i prostého lidu a tak o 100 let později působili již na 13 místech v Čechách a na Moravě. Pevnou součástí školního řádu byla hudební výuka. Řízení hudby měl na starosti magister, tedy představený kůru a hudby vůbec, kterému pomáhali pokročilí žáci. Při některých kolejích byly zřizovány zvláštní hudební semináře, jejichž chovanci dostávali zdarma ubytování a stravu. Nejslavnější z těchto seminářů byl v Kroměříži. Za 100 let své existence vychoval přes 300 znamenitých hudebníků. Základní vzdělání u piaristů získali například František Xaver Brixy či Jan Antonín Benda. Piaristé vynikali nejen jako dobří hudební pedagogové, ale i jako skladatelé. Jedním z nejplodnějších skladatelů byl Václav Kalous, řádovým jménem Šimon od svatého Bartoloměje. Právě z jeho dílny vyslechneme úvodní skladbu pořadu, mariánskou antifonu Salve Regina, tedy Zdráva z královno. Představí nám ji soubor Solamente Naturali a vokal ansábl Sola pod uměleckým vedením Miloše Valenty. Solové party obstarají Miloš Valenta, Lubica Habart, Tibor Nagy a Marek Čermák.

pořadu Staří mistři, ve kterém se věnujeme hudebním skladatelům spjatým s piaristickým řádem, dozněla antifona Salve Regina Václava Kalouse. Představili ji soubory Solamente Naturali a vokal ansámbl Sola se svými solisty. Piaristické školy se těšily velké oblibě a postupně rozšířily své působení i do dalších měst. Významným piaristickým centrem se stalo také město Slaný. Tam byla kolej založena v roce 1658 Bernardem Ignácem z Martinic. Do dnešních dní zde zachován významný hudební archiv, který umožňuje nahlédnout do skutečně pozoruhodného repertoáru českého baroka. Z vlastní hudebně se sice žádná nedochovala, ale díky četným stykům Slánské koleje s dalšími hudebními centry bylo možné dohledat a identifikovat opisy skladeb, které byly ze Slaného zapůjčeny. A právě do tohoto archivu sáhl varhaník, muzikolog a specialista na českou barokní hudbu Robert Hugo pro hudební materiál, který nastudoval se svým souborem Kapela Regia Praha. Z nahrávky, která vznikla v kapli piaristického gymnázia ve Slaném, vyslechneme hudební ukázky několika skladatelů piaristického řádu. K nejstarším známým piaristickým skladatelům patří Vojtěch Pelikán, řádovým jménem Vojtěch od svatého Michaela, který v letech 1677 až 83 zastával ve Slánské koleji funkci rektora. Poté krátce působil v Mikulově a v Litomyšli, aby se na sklonku života vrátil zpět do Slaného. My vyslechneme část Kyrie z jeho mše ke cti svatého Vojtěcha v provedení souboru Kapela Regia Praha pod vedením Roberta Huga se solisty Hanou Blažíkovou, Petrou Noskajovou, Hasanem El Dunia a Vojtěchem Šafaříkem. Na Pelikánově tvorbě je zajímavé, že podle dobových svědectví místy ještě nese rysy starší hudby a v některých momentech připomíná hudební svět 17. století. Právě taková vícevrstevnatost je pro barokní Čechy příznačná. Vedle nových italských a německých podnětů zde dlouho přežívaly starší kompoziční postupy.

Vyslechli jsme část Kyrie ze mše ke cti svatého Vojtěcha, Vojtěcha Pelikána v provedení souboru Kapela Regia Praha a solistů. Vynikajícím skladatelem patřícím též do řádu piaristů byl Antonín Mašát, řádovým jménem Remigius od svatého Erasma, který kromě hudby vynikal též ve filozofii a teologii. Z jeho díla vyslechneme skladbu nazvanou Jubiláte apparenti domino. Části Jubiláte apparenti domino, Tu Clara Lux a Salvator Mundi 1 a 2. Pro tuto kompozici si Robert Hugo k vytvoření zvukové představy piaristického prostředí k souboru Kapela Regia Praha přizval také chlapecký sbor Pueri Gaudentes. Uslyšíme též solové hlasy Hany Blažíkové, Petry Noskajové, Hasana Eldunia a Vojtěcha Šafaříka.

Dozněla skladba Jubilate apparenti domino a její části Jubilate apparenti domino, Tu Clara Lux a Salvator Mundi 1 a 2. Vše v provedení souboru Kapela Regia Praha, chlapeckého sboru Pueri Gaudentes a solistů. Dalším hudebním skladatelem z řádu piaristů je Jan Offner, řádovým jménem Wolfgang od všech svatých. Z jeho díla vyslechneme mariánskou antifonu Alma Redemptoris Mater, opět v provedení souboru Kapela Regia Praha a chlapeckého sboru Pueri Gaudentes pod vedením Roberta Huga se solisty Hanou Blažíkovou, Petrou Noskajovou, Hasanem Eldunia a Ondřejem Šmídem.

Vyslechli jsme skladbu Alma Redemptoris Mater Jana Offnera v podání souboru Kapela Regia Praha, chlapeckého sboru Pueri Gaudentes a solistů. Mezi významné představitele piaristických skladatelů patří Johann Ferdinand Richter, řádovým jménem Andreas Oswald od svaté Cecílie. Z jeho díla se dochovala sbírka žalmů k nešporám, Psalmodia harmonica sive psalmi vespertini z roku 1733. Skladatel ji věnoval markraběti Ludviku Georgovi von Baden, který se zasloužil o obnovení piaristické koleje v Rastatu. Z této sbírky nyní vyslechneme antifonu Leva Eius a 112. žálm Laudate Pueri Dominum, tedy chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodinovo. V provedení souboru Kapela Regia Praha pod vedením Roberta Huga se solisty Hanou Blažíkovou, Petrou Noskajovou, Hasanem Eldunia a Vojtěchem Šafaříkem.

Dozněla antifona Leva Eius a žalm číslo 112 Laudate pueri dominum v provedení souboru Kapela Regia Praha a solistů. Posledním skladatelem, kterého si v dnešním pořadu připomeneme, je Johann Kaspar Ferdinand Fischer. Fischer byl nejprve žákem piaristické koleje v Ostrově a s řádem zůstal v pravidelném styku po celý život. V našem pořadu se nejprve zaposloucháme do jeho instrumentální tvorby. Zazní preludium číslo 6 v provedení Williama Christie. Na ně naváže krátké varhaní preludium in C, které zahraje Robert Hugo, a to na varhany v piaristické kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném. Preludium in C je z varhaního cyklu Ariadne Musica a patří k pozoruhodným dokladům Fischerova kompozičního mistrovství, kdy předznamenává některé postupy, které později rozvinul Johann Sebastian Bach.

pořadu Staří mistři, ve kterém se věnujeme hudebním skladatelům spojeným s piaristickým řádem, dozněly skladby Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera. Preludium číslo 6 v provedení Williama Christie a varhaní Preludium in C, které zahrál Robert Hugo. Nyní pojďme nahlédnout do Fischerovy vokálně instrumentální hudby. Vyslechneme jeho moteto s názvem O Crux Venerabilis pro dva soprány, alt, tenor a bas, smíšený sbor a orchestr určené k svátku povýšení svatého kříže. Skladba začíná slovy O Crux Venerabilis, tedy O úctyhodný kříži, a rozvíjí tradiční barokní meditaci nad Kristovým křížem. Kříž je zde nejen symbolem Kristova utrpení, ale také znamení vítězství, naděje a ochrany věřících. Text vrcholí prosbou, aby kříž chránil věřící před úklady nepřátel a aby mohli pod jeho ochranou spočinout v pokoji. Hudebně skladba dobře ukazuje Fischerovo umění spojovat kontrapunktickou práci s výraznými barokními kontrasty. Střídání zborových a solových úseků, dialogické vedení hlasu a instrumentální doprovod dávají textu dramatičnost, aniž by se ztrácel jeho liturgický charakter. Moteto zazní v provedení souboru Musica Florea a chlapeckého sboru Boni Pueri pod vedením Marka Štrincla. V solových rolích se představí Anna Hlavenková, Gabriela Ejbenová, Markus Foster, Jaroslav Březina a Michael Pospíšil.

Právě doznělo moteto O crux venerabilis Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera, a to v podání souboru Musica Florea, chlapeckého sboru Buny Pueri a solistů. Vážení posluchači, dostáváme se k závěru našeho pořadu, ve kterém jsme se věnovali skladatelům piaristického řádu. Tato hudba však nezůstávala pouze za zdmi studentských kolejí. Piaristické školy byly centry kulturního života. A právě v tom spočívá jeden z významných odkazů piaristů. Pomáhali vytvářet prostředí, v němž hudba nebyla výsadou knížecích dvorů, ale součástí vzdělání a kulturního života širších vrstev společnosti. Když tedy dnes posloucháme barokní hudbu spojenou s piaristy, neslyšíme pouze hudbu jednoho řádu. Slyšíme také ozvěnu jejich dlouhodobé snahy vzdělávat a vychovávat a otevírat mladým lidem cestu ke světu hudby a kultury. Rozloučíme se mariánskou antifonou Salve Regina z pera Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera v provedení souboru Kapela Regia Praha pod vedením Roberta Huga se solisty Hanou Blažíkovou, Petrou Noskajovou, Ondřejem Šmídem a Vojtěchem Šafaříkem. A spolu s nimi se od mikrofonu loučí Lenka Harigelová.

0: Skladbu Salve Regina Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera hrál na stanici Vltava soubor kapela Regia Praha pod vedením Roberta Huga. Solové hlasy měly Hana Blažíková, Petra Noskajová, Ondřej Šmíd a Vojtěch Šafařík. Staré mistry na stanici Vltava připravila Lenka Harigelová.
1: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: A promýšlet Havla budeme poprvé v podcastu Alice Koubové a Tomáše Havlíčka dnes v 17 hodin. A potom si také poslechneme, jak v roce 1994 hrál v pražské Redutě americký prezident Bill Clinton na tenor saxofon, který mu daroval Václav Havel. To bude dnes na Vltavě v 17 hodin a 40 minut. A teď je tu hra jednoho z nejbližších Havlových přátel, jeho druha z Dizen, Pavla Landovského, který by se 90 dožil včera. My si na stanici Vltava poslechneme jeho hru Hodinový hotelier. V režii Josefa Melče z roku 1991 účinkují Rudolf Hrušínský, Radovan Lukavský, Naďa Konvalinková a Martin Stropnický.
6: Sobotní drama.

0: Ještě spíš? Pane Hanzo.
1: No ne.
0: Tak já jdu teda do tepla.
1: Jo.
0: Kočky už zase vyrazily ten dekl, co jsem dal místo vytlučených tabulek do dveří na terasu. Už je tam zase smradu až hrůza.
1: Říkal jsem mi, Fáno, že kočky nesmrdí.
0: No to víte, že nesmrdějí, ale je po nich smrad.
1: Prodal jste tu encyklopedii?
0: Prodal.
1: A peníze?
0: Koupil jsem bednu jablek.
1: Tak se s nima udavte, Fáno, tohle to děláte z chamtivosti. Protože dobře víte, že já to jíst nebudu. Jsem člověk a ne divočák, abych se živil bukvicema. A jako člověk...
0: Z toho člověkování nepopadne záducha.
1: Mám právo a povinnost živit se jenom tím, co nevzniklo náhodou. Potrava, která pohání něco tak dokonalého, jako je lidský mozek, musí být hmota vymyšlená, převařená, provoněná, prosolená.
0: Jabka jsou zdraví.
1: Být zvíře je taky zdravý. To je dokonce to nejzdravější, co nás může na téhle zemi potkat.
0: Jen se vykecejte.
1: Já jsem jen vzdělaný člověk.
0: Já vím. Viděl jste moře?
1: No, viděl.
0: Já si ho stejně představuju po svým. No.
1: Moře je bledě modrá nádhera, která tě láká.
0: Já ho vidím podle jednoho obrázku zeleně a vlezte mi s ním na herb. A v předsíně je ucpanej vodovod, plnej smradlavý vody.
1: Tak ho prošťouchněte drátem.
0: Drát nám vzal ten mladý a omotal s ním pelestě od vašeho pelechu, aby to tak nevrzalo.
1: Minule vám zaplatil?
0: Jo.
1: A peníze?
0: Nakoupil jsem za ně bedničku jablek. Neprodal jsem encyklopedii.
1: Já jsem řekl, že se encyklopedie prodá.
0: Neprodá, protože je s ní podložená vana.
1: A jak to, že jsi ještě neprodal vanu? Kupce jsem poslal, je to nejméně 14 dní.
0: Kdybyste se chodil mejt, tak byste věděl, že v té vaně pěstuju různý vodomilný rostliny.
1: Koupelna je pořád zamčená.
0: Jsou tam cenné rostliny.
1: Budu muset jít. Říkal jste, že dneska přijdou zase?
0: Jo.
1: Kde jste vy, když oni jsou tady?
0: Na balkonku.
1: A proč nejste v pokojíku pro služku?
0: Haldi to nemají rádi. Potřebujou v noci klid. Nedávno mi chcíp křeček. A to už jsem ho měl skoro vypiplanýho.
1: Fuj.
0: Jaký pak fuj? Stejskalo se mu. Byl takovej zádumčivej. Až hold chcíp. Taky mi to bylo divný, křečkové nebejvaj tak hákliví na samotu. Škoda, že jsem ho nenechal pitvat.
1: Vy to dáváte pitvat?
0: Jenom když slouží božeček. To je jediný vrátný z veterinárního ústavu, který mě má doopravdy rád.
1: To on to pitvá sám?
0: A ne, to pitvá jeden mladý laborant. Božečko vydává za každou mrtvolu pivo. Jednou mu dal dokonce za nedonošenýho leoparda, kterýho jsem vyprosil, když tady byl cirkus, láhev rumu.
1: A co je to vůbec zač, ten člověk?
0: Bořeček?
1: Ale Bořeček. Ten, co sem chodí, myslím.
0: Jaký učitel. Je mladý a už je zažloutlej. Ekluje si všechno, co tady máme. I skleničky si nosí vlastní.
1: A ta ženská?
0: No, ta je pěkná. Moc pěkná. Ta si zase nosí vlastní laňtuch.
1: A pijou.
0: A jak? Někdy tři lahve za noc. A kouřej. A to teda strašné.
1: A co ještě?
0: Ty šerně. No, co by měl ještě dělat? No, když jsou mladý. Ale stejně víc kecaj, než to ostatní. Je to asi týden, tak se celou noc hádali. A ona se před ním potom zamkla na záchodě a brečela tam. To jsem slyšel docela jasně, jak tam bulila.
1: A když se před tím hádali, tak to jste neslyšel o čem?
0: A já se o takových věcech se ženskou nikdy nebavil. Já byl mladý jiný frajer. Když jsem si přivez ženskou, tak to byl takový kolotoč, že jsme neměli na nějaký povídání ani pomyšlení.
1: Tak o čem se hádali?
0: A ona křičela, že to nemá cenu, a on zase, že to je to jediný, co má cenu. Pak si to zase prohodili. A on, že když takovejhle, takže je to úplně bezcenný. A ona, že právě takovejhle jí drží při životě.
1: A co?
0: Prý vztah, blbci. Poslouchat to za těch 15 korun celou noc, to je hotová kalvárie. Měli bychom jim přirazit.
1: No, tak sem přestanou chodit a nebudeme mít ani těch 15.
0: Ani se nebojte, ty si moc vyskakovat nemůžou, protože on je ženatý. Víte, co to je, být ženatý? Byl jste ženatý dost dlouho, abyste to věděl, ne?
1: No, vidíte. A do dneška to vlastně nevím, co to bylo. Kde mám levou botu?
0: Mně nic o manželství nemusíte povídat. Já to zvošklivil čtyřem ženským. Jedna a druhá říkali, že to nepřežijou a měl byste je vidět, babi, jak kvetou.
1: Ale to už jste říkal stokrát. Já jsem měl jenom jednu a krok jsem od ní neudělal a stejně mi umřela. Ale neviděl jste tu botu?
0: Je zakopnutá pod postelí. Například boty jsem si nemusel hledat nikdy. Ty museli stát pěkně naleštěný u dveří a když ne, tak byl mazec.
1: V tom, aby byl mazec, mi vždycky něco bránilo.
0: Já vím, vzdělání. Co z něj máte? Na starý kolena musíte dělat nočního hlídače, abyste nepošel hlady.
1: No, teď vy taky nejste žádný milionář.
0: Ale kolik vy vyděláte, to dostávám od státu pěkně zadarmo. A můžu si v klidu pěstovat tu svoji havěť.
1: V mým bytě.
0: No už se vám to tady se mnou nelíbí, tak si napište inzerát. Ona se na vás ještě nějaká babajzna přilepí.
1: No, už je pozdě.
0: Ať jste pěkný chlap. Já bej takový. Tak jsem dneska jiný. Jenomže vy jste to asi se ženskýma nikdy moc neuměl, že jo?
1: S takovýma, jako vymyslíte, moc ne.
0: Já jsem se nikdy dvakrát nelíbil. To se pamatuju, ta moje první, když mě viděla poprvně na tancovačce, tak mě řekla, že jsem ouchcapek. Dostala přes držku. No a to nás vlastně zblížilo. No. To jsou oni. Který blbec, to jsem. Tak pojďte dál, pojďte.
2: Co se děje?
0: Tak jen dál.
2: Nazdar, strejdové. Já si sem jenom hodím tašku, abych se s tím nemusel tahat a letím hned pro slečnu. To je...
0: Jo, to je ten druhej.
3: Jo, ten pracovitej.
0: Pracovitej? Línej. Ale pracuje.
1: A vy jste ten zažloutlej.
2: No dovolte, co je na mě zažloutlýho.
0: A vidíte to, já bych na to bejval vzal jed, že posledně v tom světle... Ne, teď vidím, mejlil jsem se. Kluk, jako řípa.
2: Vy se mně zdá, jste taky jako řípa.
0: Myslíte zdravej?
2: Aha, špinavej. Abyste si ze samý strany neublížil. Helejte, já si tu schodím kabát, abych mohl utíkat. Jo, abych pak nezapomněl. Tady je těch 25.
0: Ale to nespěchalo.
1: Tak 25, pane domácí.
0: No a co? Když mi dal výjimečně 25, tak se nebudu cukat, to je jeho věc, ne? Dneska je v mimořádně dobrý náladě.
1: Takže asi 15 za sebe a 10 za tu ženskou. Řekněte mi, fáno, stojí ta ženská za těch 10 korun?
0: Za víc, pane Hanzo. Za víc. To je vám kousek. Jak se před ním posledně skovávala, tak vyběhla jenom tak v kombine. Ne, že bych byl chtivej, ale to mě zalechtalo až na chodidlech. Byla ještě taková jako rozdivočela z toho hádání. kroutila vám hlavou ze strany na stranu, křičela to svoje, ne, ne. A teď ty vlasy do toho, no pohádka. Chtěl jsem jít původně na nádraží do čekárny na televizi a dobře, že jsem nešel. Tohle to bylo lepší, pane Hanzo, lepší než celá televize.
1: Co se mu hrabeš v aktovce?
0: A já jenom koukám, co má dneska za šnapt. Podívejme se, boaka, bude něco nobl.
1: Vodka.
0: Vodka? No jo. Jo, to je těma ruskýma písmenama. Tak to znám, to teda moc nobl není. Ale cigarety má načatý. Tak si nějakou vypůjčím, on to ani nepozná. Podívejme se, těch knížek. Skleněné vlákno v průmyslové praxi. A tady? No prosím, o lásce. On to bude, pane Hanzl, podle všeho pěkný chlívák. Helejte! Tajle má dokonce nějaký dopis.
1: Prosím vás, hned to dejte zpátky.
0: No jo, to je vodní, podívejte, na konci je vážně musím. Zuzi, Zuzi, to je ona. Počkejte. Ríšo, píši ti v chvatu, ale musím to potom včerejšku udělat, protože od rána všechno, co dělám a na co myslím, i když jsou to ty nejobyčejnější věci, je jenom a jenom lež. Byl jsi můj první. A když tomu nevěříš, tak ti to tedy ještě jednou opakuji. První. To známe. To říká každá. A někteří ještě říkají, před tebou jsem měla jenom jednoho. A to jsou, pane Hanzl, ty největší rajdy. Počkejte tadyhle. Tak ti to teda ještě jednou opakuji. Já už prostě dál nemůžu. Odpustila jsem ti i to, že se scházíme u toho odporného zloděje.
1: Co pak, že jste přestal číst?
0: Ale to jsou takový nějaký keci. Tadyhle, tadyhle. A když tohle nechápeš, tak se musíme rozejít. A nesmíme se ani vidět. Protože bych ti zase podlehla. Musím být taková, jako jsem byla, než jsem tě poznala. Vážně musím. Zuzi. Ach, to se ti, holubičko, nepodaří. To by bylo všechno moc jednoduchý. Užívat si a být furt jako lilium. Už máš holka cejch a ten ti nikdo neodpáře.
1: Když proč vy mě musíte pořád zatahovat do těch svých drobných svinstev?
0: Já musím vědět, na čem jsem. Pro mě je důležitý, že si to rozmysleli a přijdou znova. Musím dát rybičkám nítěnky, aby mi kvůli nějaký děvce nepochcípali. U těch závojnatek je ten samec strašnej hajzl. Ten tý chudince vorve ty průhledný ploutvičky, když to na něj vleze.
1: Chtěl bych ji vidět.
0: A tak se pojďte kouknout, abyste viděl, že nelžu.
1: Já myslím, tou ženskou.
0: A co bys na ní viděl, když bude oblečená, až přijde. Hele, hele, hele, už jde po ní zas, pojďte se podívat. Honem! Ten samec se nikdy nesplete, ten morduje pořád jen tu svoji sortu. To je co?
1: Ne, vždyť jsou to jenom hovátka, ale lidi mají mozek.
0: Pro mě by vůbec žádný mozek nemusel existovat. Na to moje celý slavný přemýšlení by mě docela klidně stačil frňák. Oči a huba.
1: Vám asi doopravdy jo.
0: Hele, já vám naschvál něco povím. Jak jsem si tuhle přinesl tu prolamovanou klec na andulky, tak tu jsem dostal od jednoho známého školníka. Je to strašně inteligentní školník. To víte, 40 roků tam zametá po těch kabinetech, takže už v hlavě něco má, víte? Ne jako někdo. Tak jsme si tam ve sklepě povídali o různých biologických zvláštnostech a on, když viděl, že nejsem žádný študovaný pařez, tak mě vzal do tělocvičny, kde zrovna promítali dětem takový poučný film. A tam jsem viděl, jak v takový jako skleněný kouli měli srdíčko od kuřátka. Takový jako čerstvě vytržený. A k tomu vedli všelijaký ty šlauchy a hadice, kterýma to živili. A ono vám to tlouklo. No vážně to tlouklo. No a k čemu? K hovnu, pane Hanzo. Bylo to pěkný nakoukání, ale k čemu to je? Tak mě tak napadlo, a taky jsme o tom s tím školníkem mluvili, že kdyby se pod takovej dekl odsejredal lidský mozek a k tomu se zase těma hadicema vedly tekutiny, co to potřebuje, jestli by ten mozek pod tím deklem něco vymyslel. Vůbec nic. Já vám říkám, vůbec nic. A na tom jsme se shodli. A teď mluvte.
1: Nejsem školník.
0: Na to nemusíte být školník, abyste řekl, jestli vymyslí nebo nevymyslí.
1: Na to, abych řekl s klidným svědomím buď to nebo ono, na to bych musel být opravdu tím školníkem. A nebo holičem.
0: Nebo hlídačem.
1: No, nebo hlídačem, máte pravdu, Fáno. Když jsem jenom něčím, ale výhradně tím, čím jsem, tak můžu říct, co chci, a druhý den pravej opak. Jdu hlídat.
0: Počkejte, počkejte, on vám to někdo neukradne. Kdybyste se na té stavbě nudil, tak sem přijďte na kukandu. Až tady ty dva budou dovádět, já bych chtěl, abyste to viděl.
1: Prosím vás, na co?
0: No, abych o tom mohl povídat chlapům v hospodě. Protože když já povídám, co jsem viděl jenom sám, tak mám takový pocit, jako že jsem si to vymyslel. Ale takhle si řeknu, Hanzel to taky viděl a slyšel. Mně stačí jenom takový můj pocit, že nekecám. Nezvonil někdo?
1: No, nevím.
0: Slyšíte? Kroky. Já se jdu podívat kukátkem. Sakra! A jen pojďte dál, slečno, má tady kabát, pojďte se podívat, že nelžu. A ten tady musí být, co by důb.
1: Dobrý večer. Prší, že ano?
4: Prší. Dobrý večer.
0: Prší a prší. A prší. Pak má být člověk veselý. Svíkněte si ten kabát.
4: Já bych radši počkala venku.
0: Ale neblázněte, ženská v tomhle dešti, za to žádnej chlap nestojí. No tak. Šup, šup, šup, šup, šup, tak. Pověsíme ho vedle mladýho, snad se ty kabáty nepoperou.
4: A kam vlastně šel?
1: Pro vás.
4: Tak jsme se asi minuli.
0: No jak vás může někdo minout? To by se mi nemohlo stát, ani kdyby trakaře padaly.
4: Co pak dělají rybičky?
0: No, dělaj. Dělaj. Když vám řeknu co, tak si o mě budete myslet, že jsem sprosták.
4: Tak si to prosím vás nechte.
0: No tak plavou, no. Kradou si navzájem žrádlo a melou pantem.
1: Naštěstí je není slyšet.
4: Co je to za tu velikou stříbrnou rybu?
0: Zlatý karas.
4: Zlatý?
0: Jo, zlatý. Ne, že je stříbrnej.
4: Tak proč se mu říká zlatý?
0: Protože je to v příručce. Je to strašná svině, ryba sežere všecko, na co přijde. Vokusuje mi rostlinky a když má mladý, tak je sežere taky.
4: Jak je to možný?
0: Malej prostor. Není proto stvořený, aby byl zavřený, tak z toho zblbnul.
1: To je jako u lidí.
0: Prosím vás. Lidi jsou pitomí od přírody, ale tady ty zvířátka, kdybychom je nechali žít tak, jak mají, tak to nikdy dělat nebudou.
1: A vy si myslíte, že kdyby byl ten karas v potůčku, že by ty svoje mladý nesežral?
0: No sežral, kdyby je našel. No ale prout je hned roznese, hledej si je. To už je tak v přírodě zařízený.
4: Tak proč jste říkal, že jsou lidi pitomí od přírody?
0: No to je přece jasný. Protože můžou myslet.
1: A nemyslí na nic jiného, než jak se vyhnout všemu nepříjemnému. A když se jim to podaří, tak stojí s vytřeštěnýma očima a nevědí, jestli to příjemné, co jim zůstalo, není vlastně to, co je zahubí. Dobrou noc. Buďte tady na ní hodnej.

0: Až se vrátí vyhnaný.
1: Tak proč to dělat?
0: Aby mu spadl hřebínek. Já už ho jednou opustil, je to 2 roky. To byste měla vidět, jak spustnul. A to jsem byl pryč ani ne 3 neděle.
1: A kde jste ty 3 neděle byl?
0: U známýho z Vídně.
1: Ve Vídni?
0: Ne, v Chotilsku, ale známe se z Vídně. Učili jsme se spolu na řezníky, ale on toho nechal dřív víc než já. Byl na to moc měkej. Ale nemyslete si, že to byl nějaký tintítko, jako já. Měl skoro metrák. A to nám bylo 17. V hospodě nebo u kolotoče to byla taková surová natura. Když šlo o lidi, tak to on břetěrovet mlátit až do krvava. A jak mu přivedli tele, tak se koukal zdechnout nebo se mnou smlouval, aby ho klepnul, že to potom celý sám rozdělá.
1: A vy jste ho samozřejmě klepnul.
0: Jak bych byl pitomý, kdybych na takovej kšeft nepřistoupil. Zabitý je to na to tata. A víte, jak to dlouho trvá, než se všecko rozporcuje.
1: A co on dělá v tom?
0: V Chotilsku, myslíte? Ale tam vystěhované, je to smolář, slečno. Koupil si za republiky chalupu u svatojánských proudů, protože tam prej byl, když mu bylo 9 se svým děrou na vejletě a moc se mu tam líbilo. A když tam stavili tu přehradu, tak mu celou tu jeho nádheru odhadli na pár šupů a mašíroval do Chotilska na státní statek. Teď tam milej Břeťa bydlí v nájmu a v jeho chalupě se mu prohánějí slunci. Zajímá vás to?
1: No ježiš, pane Fáno, já bych právě chtěla, abyste tady dneska zůstal.
0: Jako? S váma dohromady, myslíte?
1: Já s ním nechci být sama.
0: Tak vy si myslíte, že jsem vyřízený. Že se můžu klidně dívat, jak tady po sobě polezete, jak si šaháte na prsty, když si podáváte sklenice. Vy si myslíte, že když mám ksicht jako kráva žaludek zevnitř, takže mi to nic nedělá? A to se mejlíte. Moc se mejlíte.
1: Já právě tohle všechno nechci. Proto jsem vám řekla.
0: Já vím moc dobře, co si o mě myslíte. Teď se tváříte, že by vám člověk zapaloval u nohou svíčičky. Ale já bych od vás nechtěl slyšet o sobě povídat.
1: Nic špatného bych o vás neřekla.
0: Jo.
1: Nic, co by nebylo pravdy. Prosím vás, jděte otevřít.
0: Sakra.
1: A zapomeňte na to, o co jsem vás prosila.
2: Je tady.
0: Jo.
2: Zuzi, kde seš? Já lítám kolem bloku jako blázen. V dešti, no. Musel jsem si domů skočit pro šusťák.
3: Co ti říkala?
2: Ale nebyla doma.
3: Když jsem šla okolo, tak se tam svítilo.
2: No tak byla doma, na co se mě na to ptáš, když to víš?
3: Neptám se, jestli byla nebo nebyla doma, ale co ti říkala?
2: To je moje věc, ne? A její. Strejdo, nebyla by tady vejvrtka?
0: Nech to bejt, já to odevřu.
2: Ne, nemusíte se zdržovat.
3: Ať tady zůstane Ríšo, já chci, aby tady zůstal.
2: Pro mě, za mě, ať tady je, no já jsem myslel, že třeba nechce.
3: Chcete? Jste pozvaný?
0: Když nebyla vejvrtka, tak jsme to vždycky vyráželi k vedlačku. Jenom, že já nemám ani tu kvedlačku.
2: A ukažte, já to vyšťouchnu tuškou, porad.
0: No, a je tam. A ten špuntík potom vytáhnu provázkem, mám na to takový grif. Za to je kačka.
3: Teď kačka, předtím kvedlačka, pojďte vymýšlet slova načka.
2: Prosím tě, co chceš na tom vymýšlet? Ať si budu chrlit, no, tak dobře. Sekačka, rotačka, bouchačka, zatáčka... Kopačka?
3: Ne, to neplatí, to je sprostý.
0: Holčička?
3: Matička?
2: Nechte to.
3: Tak mi řekni, co ti říkala, když jsi byl pro šusťák. Nebo toho nenecháme. Hračka, kočička, husička, lampička, husička, hubička.
2: Trštička rozbitá, Zuzančina.
3: To je gentleman, vidíte, fán.
2: Prosím tě, věděla jsi to, že jsem ženatý, ještě jsme si vykali a teď najednou o ničem jiným nemluvíš.
3: A o čem mám mluvit? Bav mě teda.
2: A co?
0: Mě prosím sem, hořčicový servis.
2: A dávajte pozor.
0: No, k těm kvědlačkám. Nejlepší jsou z mladých smrčků. To se usekne ten ochmířený čerstvý vršíček v těch místech, kde vyrůstají ty nejprvnější větvičky. Pak se to trochu přiřízne, voleští šmirglem a je to. Má to ale nevýhodu, na každou kvědlačku padne jeden smrček. Nebo jedlička.
4: Vaše starosti bych chtěl mít.
0: Není vám nějaká zima?
4: Fuj, jděte tady jako v pařáku.
3: Jenom klidně přiložte, jste doma.
5: Ha? Slyšel jste doma, tak se třeba upečte.
0: Ale jsem pozvaný, tak jsem host.
5: No to je bezvadný, opravdu bezvadný.
3: Tak jdi domů, mně se tady líbí.
5: Kdybych mohl tu hned.
3: Vyhodili tě?
5: Kvůli tobě jsem doma nalhal, že jedu pryč a vrátím se až zítra večer. Kdyby nepršelo, tak radši courám do rána venku.
3: Je tady hic a to se mi líbí. Já se slíkám.
4: Prosím tě, jak si ten striptease nebo tady strejdovi vypadnou oči.
0: Co by mi vypadávali? Hochu, já jsem zažil takový podniky s dámskou obsluhou, že by se ti zježily všechny chlupy, co jich máš po těle.
3: Teď bych se měla urazit.
4: Co by ses urážela? No slyšela jsi? Všechno je jako dřív. Nic se neděje a ne, že se něco děje.
0: Co pak studujete, slečno?
3: Prum.
0: Jo, to já nevím, co to je. Já jsem spíš myslel, co z vás bude, až doštudujete.
4: Tak se pochlup.
3: Jo, to já sama nevím. Výtvarník.
0: A co budete dělat?
3: Kreslit.
0: Obrázky? Já bych potřeboval namalovat obrázek. Moře. Jestli byste to svedlo.
3: To vám můžu donést rovnou. Mám doma spoustu skic, když jsem byla v Bulharsku.
4: Může vám ho namalovat i s námořníkem. Námořníky umí jedním tahem, má je dobře ohmataný. Pojď sem, Fedor. Ten byl co? To byl chlap, Zuzanko. Kam se na něj hrabu? Chlupatý prsa, roztráný triko, na nohou podešve z vlastní kůže, viď? Pod pravou lopatkou jizvu od nože. Třeba měl ještě taky nějaký jizvičky na slabinách. Nevšimla jsi s náhodou?
0: Bulhaři jsou dobrý zahradníci.
4: To já nevím, to Zuzanka musí vědět, co jsou dobrý. To co pak byste tomu fáno říkal, kdyby vám chodila holka vodovolený s Bulharem?
3: Prosím tě, nebuď sprostej. Jaká já jsem vůbec tvoje holka? Tvoje holka zlatá ti teď štupuje fusekle. Nebo kolíbá potomstvo.
4: Co je uraj?
0: Já bych to moře ale potřeboval namalovat podle svýho vlastního receptu. V rodině to byl takový časopis pro zábavu a poučení, když jsem byl ještě malej. Byly jednou obrázky od nějakého malíře, takový měl německý jméno jako Knipfler nebo Kneisler nebo já nevím. No. Křesný jméno měl jako prezident Beneš příjmení. Tak ten maloval jenom moře. Celý život. Všude se mu to hemžilo samejma příšerama, na skaliskách se mu na těch obrázcích válely nahatý ženský mořský pany. A v tom časopise mu to tenkrát otiskli, protože se právě ten rok při malování v nějakém tom moři utopil. Psali, že tragicky, takže to nebylo jenom takový nějaký obyčejný utopení. Já si to vysvětluju tak, že se asi ty ženský zjevovaly i normálně. A on, jak je honil po pobřeží, no tak tam holt spát a bylo to. Tenkrát ty obrázky byly černý, nepak barevný, to až mnohem později. A já jsem si jako kluk ten největší obraz vystřih a vybarvil pastelkama. Měl jsem ho dlouho, ještě na vojně jsem ho měl nalepený v kufru na víku. Pak mě ho ale někdo ukradl nebo co a od té doby by ho pořád chtěl. Opravdický moře jsem nikdy neviděl, ale z toho obrázku si pamatuju každou čárku. Kdyby mi ho chtěl někdo podle toho namalovat, tak bych dobře zaplatil. I 100 korun bych dal.
4: To by byl kšeft, Zuzanko. Vem to.
3: Povídejte ještě něco.
0: No, s tím mořem. V tom vám byla nějaká schválnost, nebo co, já nevím. Celou Evropu jsem sjezdil. A vždycky, když jsem se už rozhodl, že pojedu na párník nějakému pobřeží, tak do toho něco vlezlo. A od téhle války jsem tady s Case a ne se někam vypravit.
4: A co za války?
0: A jsem se měl, že by mě musel závidět i Price.
3: Jak to? Vždyť za války to muselo být hrozný.
0: Nezapomeň, holčičko, že jsem vyučený řezník, jo? a za černou porážku bylo volovo. Takže jsem si to nechal zaplatit.
4: Kvůli žrádlu riskovat život.
0: A já to nedělal kvůli žrádlu. Mě to bavilo, protože se to nesmělo. Já si ještě naliju, můžu, jo?
1: Fuj, to je horko. A motám se. Páni, já se motám. Já si snad musím sundat boty.
6: To ti je poslal ten Ital, co?
1: Poslal? Přivez rýžánku. Máš něco proti tomu?
6: Proč? Ať tě oblíkaj, já na to nemám. No, taky nejsem z těch, co za to musí platit.
1: A co to pití? Proč vždycky musíš nanosit spoustu pití, aby se mi všecko líbilo? Abych nemyslela, co bude potom, viď?
0: No, já jsem snad měl přece jenom jít pryč.
1: To jste právě neměl, to je dobře, že jste tady. Já bych mu to, kdybych s ním byla sama, nikdy nedokázala říct.
4: Taky jsi mi nic neřekla, děvenko.
1: Já tě prostě nechci. Nechci tě, rozumíš? A když ti vysvětluju nebo píšu, proč, tak si vymýšlím. Já tě nechci a nevím proč. To, že jsi ženatej, mě vůbec nevadí. To, že lžeš, je mi jedno, protože lžu taky. A to, že nejseš nic, mi taky nevadí.
6: Tak jak to, že se mnou klidně spíš teda? No.
1: Snad spala. Už nespím a nebudu.
6: No, to si povíme jindy.
0: Já bych se snad šel trochu provětrat.
6: Jo, klidně.
1: Ne, nechoďte. Co jste mi slíbil?
5: Vy jste něco sliboval.
0: Že chvíli posedím.
5: Už jste poseděl, tak na co čekáte?
1: Ne, nechoďte. Když půjde pryč, tak jdu taky.
5: Nech bejt ty boty.
1: Já si můžu dělat, co chci.
0: Já jsem myslel, že si to chcete vysvětlit.
1: A co mi může vysvětlovat, prosím vás, když nic neví? A ani já nevím, co chci slyšet.
0: Ale to se tak vždycky říká, já ti to vysvětlím, potom se nic nevysvětluje, že jo, mladíku?
1: A to já právě nechci nic takového. To by bylo moc jednoduchý. Jen tady zůstaňte.
6: Tak si sundej boty a on tady zůstane. No, že tady zůstanete, když si sundá boty.
1: Co bych si sundávala boty?
5: No, tak si hezky sundej, já ti to všechno vysvětlím.
1: Vidíte, fáno, už je to tady. Já si rýšánku boty klidně sundám, protože mě tlačí. Ale jak si něco začneš, tak jdu domů třeba v punčochách.
5: No tak si hezky sundej, no, Miško.
1: Ale vy tady, pane, zůstanete. Tak, vysvětluj.
5: Co ti mám, prosím tě, vysvětlovat? Ty jsi říkala, že mě nechceš.
1: Páni, to je nuda. Ta si s tebou musí užít, ta tvoje.
5: Hele, nepleť do toho věci, který sem nepatřil.
1: Věci? No ta by ti dala, kdyby tě slyšela. Tak, začni vysvětlovat.
6: Strejdo, pojďte se radši napít. Oni to snad za chvíli přejde.
1: Mně nemá co přicházet, já jsem úplně klidná a takhle je mi to volný.
5: Nevyhrnuj si tu bluzu.
1: Proč ne, je mi horko. Co koukáte jako suvy, co je? Pardon, pánové.
6: No. Hele, tady se napij a zakuř si.
1: Prosím tě, umíš ty vůbec říct něco jiného, než sundej boty, sundej sukni, pojď se napít, vem si cigaretu, nebo bulár, maďar, itál. A umíš ty vůbec třeba mluvit o něčem, co se tě přímo netýká? Dělal jsi někdy něco, co by třeba nemělo vůbec žádnou cenu? Nedělal by?
5: Nejsem idiot.
0: No, já bych došel na stavbu pro Hanzla, ten si v takovýchhle rozhovorech libuje.
5: Jen běžte a nevracejte se dřív jak za 2 hodiny.
0: A kdybyste zasínali, tak otočte vypínačem 2x. Já mám z horního lustru vyvedenou elektriku na kyslí krybičkám.
1: Tady se zhasínat nebude.
0: 2x.
1: Tak jsme sami.
6: No a?
1: O to ti přece šlo, ne?
6: Bodeď by ne. Mám tady poslouchat uslintaný hemzy senilního dětka.
1: Na ty jeho hemzy jsem docela zvědavá.
6: A na co ještě?
1: No, divil by ses.
6: Já už bych se u tebe nedivil ničemu, ale tohohle šílence bych ti klidně povolil.
1: Ty mi nemáš co povolovat. To ti není jasný, že jsem s tebou definitivně skončila?
6: Kdyby to bylo poprvé, tak jsem úplně smutný, Miško.
1: Neříkej mi, Miško.
6: Tak tedy promiň, Miško.
1: Tak buď frajer, no, když ti to dělá dobře. Podívej, když už tady spolu musíme vydržet do rána, tak aspoň buď tak galantní a otevři další láhev.
6: Jak to otevři další láhev?
3: No, tu nedopitou si vzal senilní dědoušek sebou.
6: Vždyť toho tam byla ještě dobrá polovina.
3: Nevedeš ty si náhodou účty, kolik si toho vypil a utratil, když jsme spolu?
6: Ale, o to mi tak asi jde.
3: Já jenom, že kdyby jsi je ved, tak bych ti na to mohla podepsat směnku, abys mi třeba nemusel vyčítat, že ti ožebračuju rodinu.
6: A z čeho bys to prosím tebe zaplatila, co? Jo, moment, ty bys to vlastně mohla vydělat, kdybys chtěla. Viď? No, Miško?
3: Ani za facku nestojíš.
6: To bys jsi tak mohla zkusit.
3: Páni, to jsem teda měla hocha.
6: Kdybys chodila s nějakým instalatérem, tak tě za to tvoje chování profackuje městem křížem krážem.
3: Aspoň něco.
6: Co jsi říkala?
3: Říkala jsem aspoň něco, ale ty by se zbál, aby tě někdo při tom fackování neviděl. Proč se díváš na hodinky? Dneska přece nikam nespěcháš. Vždycky jsi mi byl protivný, vždycky jsem to viděla, jak se na ně díváš, ale mlčela jsem, protože jsem si říkala lepší mizernej chlap než žádnej. Všechno jsem viděla, cítila jsem tvůj časový rozvrh na svém těle, napřed si mi půl hodiny vyčítal, s kým jsem a co jsem, potom si mě začal svlíkat a když si mi táhal něco přes hlavu, tak ses zase podíval na hodinky, abych to neviděla. Ty ses díval na hodinky, když jsme se milovali, cítila jsem, jak se kroutíš a lovíš nějaký paprsek, abys na ty hodinky viděl. To jsem ti vždycky chtěla prohryznout krk a nechat tě vřeštět na posteli oblečenýho jen do hodinek.
5: Tak se dívám na hodinky, no a co?
3: Jsme maličký lidi. Žijeme maličký život v takhle maličký době. A právě proto ty naše maličký lumpárny jsou hrozně veliký. I když se to nezdá.
6: Tak si mě to měla říct.
3: To jsi měl poznat, když o mě stojíš. A ty o mě stojíš, to já vím.
6: Stojím.
3: Teď říkám, že to vím. Jenomže ti stačí náhražka. Polovička. Všichni všechno jen tak pyžláme a připyžláváme, aby se to nedalo do pohybu, jenom aby nás to nezavalilo.
6: Děláš právě to samé, co mi vyčítáš, když se chceš se mnou rozejít.
3: Dělám. Protože už konečně chci, aby se něco změnilo. Fuj, mě bolí hlava.
5: Tak co vlastně chceš?
3: Nevím.
5: Ale víš. A to právě není možný.
3: Tebe? Ne, nechci tě. Opravdu tě nechci, co bych s tebou dělala, zase bych tě musela pučovat.
6: Jeden Rusák říkal, že když se ženský takhle chovají jako ty, tak to, že se v nich perou dušičky nenarozených dětí.
3: Nechci děti, v tom to není. Chci tebe.
5: Ale to nejde, já nejsem sám.
3: Prosím tě, nezačínej o tom znova. Já vím, máš ženu, děti, máš byt, máš známý, máš rodiče, dědečky, babičky, hlavu v pejru a tak dál a tak dál.
6: Sedni si ke mně.
3: No a co?
6: Nic.
3: Proč se tak díváš?
6: Mám se na co dívat, tak se dívám.
3: A necuchej mě.
6: Mám co cuchat, tak cuchám.
3: Ty sponky si schválně cpeš do pusy, abys mi nemusel nic vysvětlovat.
6: Abych tě nemohl vyvat, ale můžu tě svlíknout.
3: Nech mě.
6: Nenechám.
3: Počkej. Sundej si hodinky. A hoď je do akvária.
6: Jo, řešný.
3: Zhasni. Otoč ještě jednou, aby měli rybičky kyslík. Vyndej si ty sponky z pusy. V tomhle světle seš jak smrtka. Co jsi říkal těm hodinkám?
5: Že jsou vodotěsný.
3: Syčáku! Proč se slíkáš? Budeš cvičit? To je nápad! Kliky, Ryšánku!
6: A Myško, no tak...
3: No tak, k zemi!
6: No,
1: Fuj, tady je ale svinstva. Musíme na postel.
6: Ale počí.
1: Hop! Klik!
6: Ale...
1: Spor! Klik! No. Spor! Klik! Spor!
6: Ty ty seš úplně pitomá.
1: Ríšo, je tu velmi mnoho žádné tmy.
5: Tak já zásnu. Ať chcípnou.
1: Ježíši, Ríšo, prosím tě, rozsviť. Teď jsem si vzpomněla, já jsem pitoma. Ježíši, no to mám teda po náladě.
6: Co je?
1: Prosím tě, rozsviť. Ole, sranda, fakt bys toho mohl být průšvih.
6: A co je, prosím tě, zase? Ty se tváříš jako učitelka, který spadla celá třída do macochy.
1: Tomu bys nerozuměl.
6: A prosím tě, proč bych něčemu neměl rozumět?
1: To nevadí. To už nějak dopadne. Ríšanku, prosím tě, udělej to malý světýlko.
6: Ne, ty jsi špatný člověk.
1: Ježíši, Ríšo, ne. Řekni to ještě jednou.
6: Kam zase letíš?
1: Hone!
6: Proč to děláš na sebe ty ksichty?
1: Ríšo, já jsem ještě v životě neviděla skutečnou, opravdickou svini člověka. Viděl jsi někdy v životě živýho udavače?
6: Jo.
1: Byl hnusný.
6: Ale vles mi na hrb.
1: Byl určitě hnusný, impotentní a mučil v noci štěňátka.
6: Náhodou chodil s dětma na procházku a každý mu pomohl do schodů s kýblem.
1: Tak to byla vlastně taky dobrá duše.
6: V baráku, ale jinak prej rozbíjel držky, víš?
1: Byl to dobrák, pomáhal s kýblem. Tak, já se oblíkám. Dělali jsme ve škole happening. Víš, co to je?
6: Vím, hovadina.
1: Každý jsme si pustili žilou štamprdle krve, udělali jsme ji na cibulce a potom jsme to jedli.
6: No tak to nebyl happening, ale orgie.
1: Jen když víš, jak to nazvat. Ty to máš vlastně strašně jednoduchý. Ať se děje, co se děje, ty seš u toho, tak je to výborný, tak je to život. A když u toho nejseš, tak je to prasárna nebo orgie.
6: Co je to jinýho, prosím tě? Žrát cizí krev?
1: Kdyby jsi mě chtěl vzít, tak bych ti tyhle řeči odpustila. I když bych si tě nikdy nevzala. Mohla bych aspoň pochopit, že seš sice omezenej, ale že to myslíš dobře. Ale takhle fakticky nevím, člověče. Ty mi připadáš jako někdo, kdo se válí v blátě a přitom si čistí nechty pilníčkem.
6: Sakra, počkej, ticho. Někdo je za dveřma.
1: Bojíš se, že by tě tady mohl někdo dopadnout, jo?
6: Ale nech si ty keci.
1: Tak já kecám.
6: Drž hubu.
0: Když vám říkám, že můžem, tak se o to nestarej.
5: Zatracený dětka.
0: Můžem dál? Jestli ne, tak my půjdem do koupelny.
5: Mám tedy 100 chutí je do toho terária poslat. Mezi hády.
1: Proč byste, prosím vás, fáno, nemohli? Tady se nic neděje.
6: Ale vůbec nic, pánové.
7: Opravdu nerušíme.
6: Jen račte dál.
0: Vy jste to nechali chcípnout.
1: Koho?
6: Co?
0: No Kamna, co jinýho?
6: Jo, Kamna, já už myslel, že mluvíte o nějakým kanárovi.
0: Jaká kambu, jsou tam ještě žhavý uhlíky. Divo toho, pane Hanzel, já to rozmíchám.
7: Prosím.
0: Vás voj neposlouchám.
7: Jak račte.
0: Teď si sedni, seš toho nic nedělá, nic celý utáhnej.
6: Pozor!
7: A prosím.
6: Pozor. A i moje rádio.
7: Pardon.
6: Japonec.
0: Kuš.
6: No, made in Japan.
7: Vyrobeno v Japonsku. Tak až tam jsem... Skoro byl.
1: Jak to skoro?
7: Já. Byl s těma, co se vraceli z Ruska přes Vladivostok.
1: To jste musel být mladý.
0: Samozřejmě, že jsme byli mladí. To myslíte, že jsme se narodili a hned nám bylo 65, či co?
6: No, ono by to bylo nejlepší. Člověk by měl aspoň sichr, že ten život přežil, dožil se slušného věku a... že už ho nemůže nic zlýho potkat.
7: To teda slyším poprvé, že mi někdo závidí stáří.
6: Asi jsem moc spil. Je tady málo čerstvýho vzduchu.
0: Nebo je to tím, že je úplněk.
1: To má taky nějaký vliv, aby bylo člověku smutno?
0: Kdyby jenom vliv, to je vědecky dokázaný.
6: Já bych chtěl být na sympóziu těch vědců, co to dokazovali. 5 čarodějnic na košťatech, 7 trpajzlíků, vodník, hejkal. A my dva.
1: Ríšo, co je to hejkal?
6: To je taková postava, ještě z pohádek.
1: Hele, ty umíš pohádky?
6: A neumím, prosím tě, nerozmazávej to.
1: A to on hejká, nebo co?
6: Ne, já nevím, co on dělá. Já nevím.
4: Hlavně vůbec není.
7: Nevěřte mu. Je a hejká.
0: A už je tu teplo jako v lázni.
1: Bude žízeň.
0: Popojedem, ne?
4: Jste si tím tak jistý?
0: My budeme pít s Hanslem dohromady. Naše sklenička.
7: No, to se pan Hansl poměje.
1: Páni, vy jste byl bůh ví kde u Japonska. Já byla v Bulharsku a jsem ráda, že jsem ráda.
4: No, a co Japonky, strejdo?
0: Na to on nikdo nebyl.
7: Jak vy to můžete vědět?
0: Vy jste mi to říkal.
1: Tak vy jste nikdy nebyl na ženský, pane Hanzo. Mně byste se docela líbil. Pojďte se spolu napít na to, že byste se mi docela líbil.
7: Měl jsem takové 2 skleničky se zlatým krajem. Dlouho jsem je měl. Už jsem byl léta sám. A pořád jsem je ještě měl obě.
0: Stály za hovno. Jednou jsem do nich spařil horkou vodou čaj a bylo po skleničkách. Obě praskly.
1: Já vám někdy přinesu 2 skleničky. Ale musíme se domluvit, až tady ty 2 nebudou.
0: Já to budu furt.
1: Vy nám ani tak moc nevadíte. Můžu si k vám sednout, pane Hanzo?
7: No prosím.
0: S dovolením.
7: Jestli pak víte, že naše republika postavila nádhernou železnici do Rumunska. Měl jsem tam tehdy nějakou práci a tam jsem se taky jedinkrát v životě úplně opil.
1: Proč jste si na to najednou vzpomněl?
7: No, to nevím.
0: A já to vím.
7: Prosím vás.
0: Ne, zrovna to řeknu. Svedla ho tam nějaká cikánka.
7: Ta železnice tenkrát vedla přes Užhorod.
1: Tak vy jste smilník. Můžu vás obejmout?
7: Ale když je to dědek.
1: Má na to leta. Ty seš dědek ve 30, to je horší.
7: Verchovina, verchovina, pod Karpatská Rus.
1: Jak se jmenovala ta cikánka?
7: Tam si žije Maria. Vodku pije pod...
0: Jenom jestli vám tam teď na stavbě někdo nekrade nějaký trámek.
6: Nebo prkínko.
0: Jo, pane Hanzo. Opustit strážní stanoviště, na to je za války kulka.
6: Ale... Vy jste byl ve válce, že mluvíte o kulkách jako o chlebě?
0: Myslíte, že tomu za Rakouska někdo ušel? Celou válku jsem byl nasazený. Já byl u dragounů. V Klatovech. Ve skladu.
7: Potravin.
0: No a?
7: Já jen, že ve skladu munice by to nebylo ono.
0: Jo, Klatovi. Klatovi. Kde najdu takový
7: městečko jako vy.
0: Tam se jednou důstojníci ožrali a jezdili po náměstí na praseti. Úplně ho schvátili, že to maso nebylo vůbec k jídlu. Ale tomu sedlákovi, co mu ho ukradli z klípku, zaplatili tak královsky, že si za to mohl z fleku koupit prasata 3.
1: Páno, střelili jste někoho?
0: Ale dejte pokoj. Teď vám říkám, že jsem byl ve skladu. Jestli jsem něco střelil, tak nalivejš deku. A nebo postroj na kobylu. Tenkrát byla výhodnější doba. To skoro všechno, co se používalo v armádě, se hodilo i v civilu. Ze šavlí se vybrušovaly řeznický nože.
1: To je zajímavý. Tolik lidí přežilo 2 války a já jsem nepotkala žádnýho, kdo by někoho střelil.
7: S tím se nikdo nechlubí, děvenko.
0: Jednou jsem viděl, jak stříleli jednou Italo. Týden do mě nic nebylo.
4: Jo, tak Itala stříleli. Hele, poslouchej, Zuzi, stříleli Itala.
1: Seš nechutnej. Pane Hanzel, proč se s tím nikdo nechlubí?
7: O tom se nemá mluvit.
1: Proč se nemá mluvit o tom, jestli někdo někoho to?
7: Je hrozně jednoduchý se ze všeho vyplakat a tím to ze sebe schodit. Ale málo kdy si uvědomíme, že tím jsme to vlastně hodili na někoho jiného.
4: Výborně. Výborně. Zásadně se nepřiznám.
7: No, ale o to přece vůbec nejde.
1: Tak o co jde?
7: Aby si každý odtrpěl to svoje a nenechával za sebe trpět jiný. Každý má právo udělat jenom to, co unese.
0: Blbost. Špatná krev se musí pustit žilou, špatný myšlení svatou zpovědí a fertik.
7: Fána to řekl jasně, jenomže já to myslel úplně obráceně.
0: Nebo se taky dávají pod jazyk pijavice.
1: Na co?
0: Aby odcucali špatnou krev.
7: Pijavice cucaj každou krev.
1: Spovědníci spovídají jenom hříšníky.
0: A kdo není hříšník, prosím vás?
7: Kdo nejde ke spovědi?
4: Tak moment, snad to bychom se na to vykašlali, ne?
1: Co bychom se na to vykašlávali? Nás to baví.
4: Co, jak to nás? Jsem tady snad s tebou.
1: Když myslíš.
4: Žádný myslíš, když řeknu, že půjdem pryč, tak se půjde.
1: Nepůjde.
4: Tak půjdu sám.
1: Prosím.
0: Nedrážděte ho, kam by chodil tě noc.
4: Hele, to je moje věc.
0: A já vám chtěl pomoct.
4: Tak, kdybych si od vás potřeboval nechat pomoc, tak to jedině tenkrát, když už nebudu potřebovat vůbec nic. Tak se dívej, Miško. Beru si sako, tašku.
1: Umí, Ríšánek umí.
4: Sborem!
1: Ríšo!
4: Co je?
1: Prší plášť.
0: No. To je kavalír. Fuj.
7: To bylo jenom gesto. Od vás asi taky, vidíte, slečno.
1: Nemá to cenu.
7: No, když víte, co nemá cenu, tak asi taky víte, co cenu má.
1: Tak šel, no. Cenu nemá to, co se nám líbí, když to děláme, ale to, po čem nám je dobře, když jsme to udělali.
7: Je vám dobře?
1: Ještě ne. Ale nechci ho.
7: Nikdy?
1: Nikdy.
4: Dole je zamčíno.
0: My nechali volem číno.
4: Tak, jdeš, Zuzi?
1: Nejdu, Ríšo.
4: Prosím tě, já s tebou musím mluvit.
1: Můžeš tady.
4: To nemůžu, tady jsou.
7: Nejsou.
0: Jak to, že nejsou? Jsou?
7: Už dávno nejsou.
4: Prosím tě, pojď.
1: Ne.
7: Půjdu vám odemknout, stejně už musím jít. Za chvíli se začnou trousit přes polní dělníci, co jim jezdí brzo vlak.
4: Vlezte mi všichni na záda!

0: Zůstalo po něm nějaký ticho.
1: Nerozumím. Usínám.
2: Kolik byste řekla, že k nám vede schodů?
0: To ví každej, 76.
2: Chce spát. Tak já jdu.
3: Já taky.
2: Kam vy byste chodil?
3: Já tu s ní sám nebudu. Já ne.

0: hor. Rád. Nemám ho ráda.
1: Jen klidně zpěte.
0: Mně se chce umřít.
1: Mně se chtělo jen jednou v životě umřít. Nikdy jsem to nikomu nevykládal, protože by mi to nikdo nevěřil. Vyjeli jsme si jednou, asi čtyři jsme byli v zimě odpoledne na koních. Ta bílá krajina nebrala konce a vesničky, jako by se nám vyhýbaly. Z konů šla vůně rozpařené srsti a na obzoru se sem tam objevily srnky. Kopita konů, jako by svým klapotem měřila čas. A mně se vám najednou chtělo umřít, protože mi bylo dobře. A už jsem nic víc nechtěl. A teď je mi právě tak. Dobrou noc. Vám se chce strašně žít.
0: Co je? Co chcete? Co se na mě tak díváte? Aha, peníze. Počkejte, kde je mám? Tady jsou. Už nikdy nepřijdeme. Rozumíte? Už nikdy.
1: To je dobře.
0: A teď mi pojďte otevřít. Na vrátný jste placený královsky.

Komedie Pavla Landovského Hodinový hoteliér byla poprvé uvedena koncem 60. let v pražském činoherním klubu, kde byl Pavel Landovský v hereckém angažmá. Inscenace byla uváděna v letech 1969 až 73. Hráli v ní pod vedením režiséra Evalda Šorma Oldřich Nový, Miroslav Homola, František Husák a Jana Břešková. My jsme ovšem dnes na stanici Vltava slyšeli v rozhlasové verzi čtveřici ve výběru režiséra Josefa Melče z roku 1991, Rudolfa Hrušínského, Radovana Lukavského, Naďu Konvalinkovou a Martina Stropnického. Zítra budeme pokračovat v poznávání osudů tří generací anglického patricijského rodu na přelomu 19. a 20. století v dramatizaci nejslavnějšího románu nositele Nobelovy ceny Johna Galsworthyho Sága rodu Forsythů. Čeká nás 9. a také 10. část z celkem 12-dílného cyklu, a to zítra na Vltavě v 15 hodin v rámci hry pro pamětníky. Teď je 16 hodin a 1 minuta. V 18 hodin si dnes můžete na Vltavě poslechnout místo jazzového podvečeru přímý přenos koncertu z Broumovského kostela svatého Vojtěcha. Na programu je Mozart a jeho přátelé. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Vojtěcha Spurného zahraje symfonii D-moll Jana Křtitele Vaňhala, symfonii C-moll Josefa Haydna a Mozartovu symfonii G-moll. A teď je tu Mozartův klavírní koncert v podání Ronalda Brautighama.

0: Fortepiano mluví, zatímco moderní klavír spíše zpívá, říká nizozemský pianista Ronald Brautigam, kterému bude 1. října 72 let. Historický nástroj má podle něj kratší tón a rychlejší reakci a proto je přirozenější pro artikulaci hudby 18. a počátku 19. století. A právě na fortepiano, čili na kladívkový klavír, nám teď také hrál Ronald Brautigam v Mozartově koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur. Michael Alexander Willens vedl Kolínskou akademii. Mozart je také na programu dnes v Broumovském kostele svatého Vojtěcha. Přímý přenos koncertu Sočru začne na Vltavě v 18 hodin a za chvilku nám toto těleso také přednese dílo Rachmaninova, Šostakoviče a Britna. Blíží se nám 16:30.
1: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

Vážení posluchači, u dnešního pořadu Taktovka, nazvaného Studentská léta hudební skladatelů, vás vítá Lenka Harigelová. Každý velký umělec musel někde začít. Než se jejich jména stala součástí hudebních dějin, byli i slavní skladatelé studenty, kteří hledali vlastní hudební řeč, zdokonalovali své řemeslo a sbírali první zkušenosti s kompozicí. Právě do tohoto fascinujícího období jejich života se vydáme v dnešním pořadu, kde si představíme studentská díla tří významných osobností hudby 20. století v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Připomeneme si, že cesta k mistrovství nezačíná velkými triumfy, ale často v učebnách konzervatoří, nad notovým papírem a s odhodláním mladých talentů proměnit své hudební představy ve skutečnost. Nejprve nahlédneme pod ruce mladému Sergeji Rachmaninovovi, jehož mimořádný talent se projevil již během studia na Moskevské konzervatoři. Právě tehdy, v roce 1890, zkomponoval koncert pro klavír a orchestr číslo 1 Fis-moll opus 1. Dílo odráží mladistvou energii, virtuozitu i vliv romantických vzorů, zejména Frederika Chopina a Franze Lista. Rachmaninov však koncert později zásadně přepracoval. V roce 1917 vytvořil jeho novou, zralejší verzi, která se dnes uvádí nejčastěji. V této revizi zachoval původní svěžest, ale obohatil ji o propracovanější orchestraci a větší formální soudržnost. Třetí větu, nazvanou Allegro vivace z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 Fis-moll opus 1, vyslechneme v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Vronského. Na klavír zahraje Viktor Maslov.

V pořadu taktovka dozněla věta Allegro Vivace z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 Fismol opus 1 Sergeje Rachmaninova v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Vronského. Na klavír hrál Viktor Maslov. Bezprostředně po svých studiích ve svých 22 letech složil Rachmaninov symfonii číslo 1 D-mol opus 13. Dílo představuje jeho první velký pokus v oblasti symfonické tvorby a současně dokládá mimořádnou vyspělost mladého autora, který již tehdy disponoval výrazným melodickým talentem a smyslem pro dramatickou výstavbu. Premiéra symfonie se uskutečnila v Petrohradě roku 1897. Provedení však nebylo úspěšné a setkalo se s velmi negativními reakcemi kritiky. Neúspěch skladatele hluboce zasáhl a přispěl k několikaleté tvůrčí krizi, během níž téměř přestal komponovat. Teprve později se mu podařilo tvůrčí sebevědomí obnovit a vznikla jeho nejslavnější díla. Dnes je symfonie číslo 1 považována za autorovo významné dílo, vynikající mladistvou energií s předzvěstí hudebního jazyka, který později učinil Rachmaninova jedním z nejvýznamnějších skladatelů pozdního romantismu. Ukázku z díla vyslechneme v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Řídí Tiberius Jonut Soare.

Vyslechli jsme ukázku ze symfonie číslo 1 D-moll opus 13 Sergeje Rachmaninova v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Nyní nahlédneme do rané tvorby ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče, který ještě jako student dokázal vytvořit díla překvapující originalitou a odvahou. Vyslechneme ukázku z jeho symfonie číslo 1 F-moll opus 10. Tu zkomponoval v letech 1924 až 25 jako student Petrohradské, tehdy Leningradské konzervatoře a dokončil ji ve svých 19 letech. Skladba vznikla původně jako absolventská práce, avšak její umělecká úroveň daleko překročila rámec studentské kompozice. Již v tomto raném díle se naplno projevil Šostakovičův mimořádný talent, smysl pro orchestrální barvu i schopnost propojovat ironii, humor a dramatickou vážnost do jedinečného hudebního jazyka. Dílo po své premiéře v roce 1926 zaznamenalo mimořádný úspěch a získalo pozornost nejen v Sovětském svazu, ale i v zahraničí. Mladý Šostakovič se tak během krátké doby zařadil mezi nadějné skladatele své generace. Z jeho první symfonie vyslechneme ukázku z živé a svěží úvodní věty Allegretto, Allegro non troppo v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Řídí Charles Olivieri Munro.

Dozněla ukázka z úvodní věty Allegretto, Allegro non troppo, symfonie číslo 1 F-moll opus 10 Dimitrije Šostakoviče v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na závěr našeho pořadu si představíme studentskou kompozici britského skladatele Benjamina Britna Simple Symphony, která patří k jeho nejznámějším dílům. Vznikla v roce 1934, kdy bylo skladateli 20 let a studoval na Royal College of Music v Londýně. Ve skladbě využil i témata, která napsal ještě jako dítě. Ačkoliv název může naznačovat jednoduchost, ve skutečnosti jde o mimořádně důmyslně zpracované dílo. Britten zde prokázal nejen svůj skladatelský talent, ale také schopnost proměnit dětské hudební nápady v plnohodnotnou koncertní skladbu. Dílo je oblíbené pro svou melodickou svěžest, vtip, eleganci a brilantní využití možností smyčcového orchestru. Vážení posluchači, rozloučíme se ukázkou z jednoduché symfonie Benjamina Britna. V podání smyčcové sekce Symfonického orchestru Českého rozhlasu s uměleckým vedoucím Vlastimilem Koberlem mladším zazní druhá věta nazvaná Hravé pizzicato, která využívá výhradně hru smyčců vybrnkáváním, a rozverná závěrečná věta oplývající humorem, virtuozitou a radostnou energií. A spolu s interprety se od mikrofonu loučí Lenka Hrigelová.

0: taktovku na stanici Vltava zakončily dvě věty z kompozice Simple Symphony Benjamina Britna, hravé pizzicato a rozverná závěrečná věta. Hrála smyčcová sekce Symfonického orchestru Českého rozhlasu s uměleckým vedoucím Vlastimilem Koberlem mladším, připravila Lenka Harigelová. Blíží se nám 17. hodina, v 18 uslyšíte na Vltavě místo jazzového podvečeru opět rozhlasové symfoniky, a to v přímém přenosu z Broumovského kostela svatého Vojtěcha, v přímém přenosu koncertu nadepsaného Mozart a jeho přátelé. A za chviličku zahájíme v rámci našeho měsíce s Havlem sérii Promyslet Havla.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
0: Jaké myšlenky Václava Havla má dnes smysl připomínat a rozvíjet? Jak teď obstojí jeho pojetí pravdy, odvahy nebo možností jednotlivce proti systému moci? Takové otázky otevírají filozofka Alice Koubová a filozof Tomáš Koblížek v první epizodě naší nové série Promyslet Havla.
1: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
4: Svět je ztracen jen do té míry, do jaké jsem na světě ztracen já sám, píše Václav Havel v roce 1983 v dopise Olze z vězení. Jaké Havlovy myšlenky má dnes smysl připomínat a rozvíjet? Jakými směry nás jeho uvažování vede? Vítejte u poslechu série Promyslet Havla, ve které rozebíráme zásadní úvahy prvního českého prezidenta, dramatika a disidenta. Od mikrofonu zdraví Karolina Koubová. O tom, jak rezonuje myšlení Václava Havla v dnešním světě, budu mluvit s filozofkou Alicí Koubovou, s filozofem Tomášem Kopíškem a jejich hosty. Alice, vítej.
5: Ahoj Karolino, hezký den všem.
4: Ahoj Tomáši.
6: Ahoj, moc zdravím všechny.
4: O myšlenkovém odkazu Václava Havla už bylo napsáno mnoho. Přemítal o něm leckdo. Tak jak budeme promýšlet Václava Havla my, aby to dávalo smysl?
5: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat něco, čemu Ladislav Hejdánek říká filozofem, a to znamená témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná. Že ta témata, se kterými Havel přichází, tak mají i nějakou nadčasovou hodnotu. A je to tak, že když ostatní nějakým způsobem mají vyřešeno, tak on začne upozorňovat na problém. A není to z jeho strany jenom ochota, ale nějaký instinkt nebo dokonce i životní potřeba. Protože si myslí, že jakmile máme pocit nějakého zobecnitelného řešení, nějakého problému, jakmile jsme příliš spokojeni sami se sebou, tak se začínáme přibližovat nějakému sebeobelhávání a vzdalujeme se tomu, čemu on říká život v nějakého otevřenosti, rozmanitosti a dynamice. A já bych dala tři příklady. Když svět třeba stavil ostře proti sobě východní blok nesvobody proti svobodnému západu, tak v moci bezmocných Václav Havel říká, že způsob, jimž západní demokracie manipuluje člověka skrze konzum a nějakou formu možná technokratického řízení vlastního života, je nekonečně jemnější a rafinovanější než ten brutální způsob systému posttotalitního, ale jsou v tom podobnosti. čili nenaskočil na tu jednoduchou dualitu. Když se mluvilo o tom, že třeba komunistický režim se dopouští násilí na svých občanech, tak on zároveň nějakým způsobem odhalil nebo mluví o tom, že systém, ve kterým žijeme, tak pokračuje díky konkrétním lidem, kteří jsou jeho zároveň nositeli a zároveň oběťmi. A ten důvod, proč to lidi dělají, je zároveň strach a zároveň nějaká touha vysloužit si pocit nevinnosti. A takovéhle provokace vlastně, že to člověk nemá jednoduchý, je něco, co je pro něj typický. Když lidi slavili v 90. letech konec dějin s Fukuyamou, tak on říká v jednom ze svých proslovů: naopak, právě se ocitáme v přechodné dějinné fázi, vidíme, že se něco nenápadně rozpadá, nemůžeme se opřít o to, co máme v rukou, a něco nového se vlastně tajně, nejasně, nekonkrétně rodí a naším úkolem je zachycovat to nové rodící se. Takže znova, ve chvíli, kdy všichni měli nějak hotovo, tak Václav Havel přichází s tím: bacha, to je nebezpečné, pojďme se zamyslet nad tím, co nám utíká z rukou.
7: Jak bude chtít promýšlet Havla Tomáš? Jaká perspektiva tě bude bavit?
6: Asi kromě toho, co tady zmínila Alice, tak já bych k tomu dodal, že bych rád třeba trochu jako objevoval nebo vynášel na povrch věci, o kterých se u Havla zatím mluvilo trochu míň. Já mám třeba dojem, že Havel je někdo, kdo opravdu skvěle rozumí jazyku, že dokáže číst různé situace, ať už od rozhovoru někde v samoobsluze až po nějakou státní propagandu. Takže dokáže číst to, co se děje skrze to, jak lidé mluví nebo jakým způsobem se vyjadřují. A podobně jako Alice bych řekl, že on dokáže někdy ty věci hrozně zajímavě komplikovat. Třeba dám takový příklad Havlovy úvahy o propagandě. To si prostě každý hned jako představí, jak funguje propaganda, když se někde šíří v rámci totalitního režimu propaganda, tak co je její účel? No tak všichni si na to asi odpoví tak, no prostě šíří nějakou ideologii, vštěpují vám nějaké, řekněme, články víry té dané ideologie. Ale Havel si třeba všímá, jako, že velmi často to v té propagandě nefunguje tady tím způsobem, že ona třeba nějaká ta propagandistická prohlášení nebo slogany mají za cíl třeba jenom testovat lidi, jestli jsou loajální. Vůbec vás ta propaganda nemusí chtít o něčem přesvědčit, ale jenom prostě poslouchá, jestli budete to taky opakovat, anebo jestli budete ticho. To tak nějak jako stačí. A že často to propaganda funguje tady tím způsobem, že tak jenom jako testuje, jestli všichni drží ten krok. A to je něco, čeho si Havel všimne, že prostě ta propaganda nutně nemusí být taková ta indoktrinářská. A je to třeba něco, co člověk může vztáhnout i k současnosti, když se jako zabýváme nějakými současnými politickými slogany nebo i sloganem jako v jiných sférách společnosti, že často to nefunguje tak, že by někdo tím sloganem chtěl o něčem přesvědčit, ale jenom tak jako ten mocný testuje, jestli jste pořád na té jeho straně barikády tím, že to budete taky opakovat, nebo tím, že budete ticho. A to je něco, co třeba jako Havel dobře vidí, a to je jeden z důvodů, proč se vyplatí ho číst.
7: Čili Havel umí věci, teze, postuláty hrozně zajímavě komplikovat. To bych řekla, že vás tam na tom baví oba dva.
5: Já kdybych viděla nějakou spojitost toho, co vnímá Tomáš a já, tak je to možná ten myslitelský postoj. Ne třeba nutně každá jednotlivá idea, protože určitě to neznamená nezbytně, že bychom se shodli s Tomášem na tom, že Václav Havel odpovídá nejlepším možným způsobem a nekritizovatelným způsobem na všechny otázky, které nějak formuluje, ale spíš ten jeho postoj, který je postojem ochoty přehodnocovat svůj vlastní postoj, je hluboce podle mě filozofický.
7: Když Václav Havel sám odmítá, že by byl filozof, tak ten jeho myšlenkový svět je ale stále pozoruhodný. Tak když se zeptám Tomáše, ale co už tady padlo v té předchozí odpovědi, ale v čem je speciálně inspirativní pro tebe? Ty jsi mluvil o tom citu pro jazyk, ale dál.
6: Je to spousta věcí, o kterých tady prostě budeme mluvit v těch následujících dílech, ale já bych k tomu doplnil ještě jako jeden velký motiv: jazyk a moc. Já myslím prostě, že Havel je někdo, kdo rozumí moci v nějakých speciálních podmínkách toho takového totalitního, nebo co on označuje jako posttotalitního režimu. A on má takovou zajímavou myšlenku, protože když se řekne moc v nějakém politickém kontextu, tak vždycky tím myslíme něčí moc, že to patří tomu diktátorovi nebo nějaké jako chuntě, takže ta moc je v tomhle smyslu jakoby osobní, že patří nějaké osobě, která má nějaké zájmy a nějaké pomocí té moci uplatňuje. No a Havel má ale takovou zvláštní myšlenku, že existuje něco jako neosobní moc, vlastně nějaká taková moc, která úplně někomu nepatří a všichni nějakým způsobem podléhají a úplně nejde ukázat prstem, komu patří. Takže vlastně i třeba ti lidé u té moci formálně se můžou jako trochu bát a jsou taky v nějakém takovém podřízeném postavení. A to je myslím, že taková jako zajímavá myšlenka u Havla, že prostě vedle té osobní moci, to znamená, která patří nějakým osobám nebo třeba i teda nějakým institucím, tak on má představu takové, já myslím, že to možná inspiroval třeba i Kafka, ale určitě třeba nějaká existenciální filozofie, takové nějaké neurčité neosobní síly, která si všechny tak nějak podmaňuje. A pak je třeba jako zajímavé, že když někdo z té havlovské perspektivy vyjadřuje loajalitu moci, tak on vlastně často nevyjadřuje nějakou jako loajalitu někomu jako konkrétnímu, ale nějakému neurčitu. A to, co potom Havel chce, jako nějaký pozitivní recept, jako nějaký ten protitah vůči té moci, tak ani není nějaký velký politický program, to jako známo o Havlovi, že on jako má takovou tu apolitickou politiku, nebo jak zní ta nálepka pro něj. Ale on říká, že největší jako konfrontace s mocí tady tou začíná, když ten člověk se začne jako osobně angažovat. Začne nějak prosazovat to, o čem je sám osobně přesvědčen, za čím sám jako osoba stojí, a že to je ta opozice. Že vůči tady té neosobní moci se postaví nějaká ta konkrétní lidská tvář. To je něco, s čím by se dalo samozřejmě různě polemizovat, ale myslím, že to tak jako jeho velký koncept.
7: Co dalšího inspirativního by vypíchla Alice?
5: Když měl Tomáš tu dvojici, tak moje dvojice je možná nějaká dvojice celkem zásadní individuální odpovědnosti a zároveň určitý hravosti a velkorysosti, kterou kombinuje dohromady Havel. On na jednu stranu říká, že něco jako smysluplnost lidského života fakt není zajištěna sama od sebe. Že na tom, aby náš život měl smysl, se nějak musíme podílet vlastníma rozhodnutíma, vlastním jednáním. A že člověk naopak může opravdu prožít život, který je v zásadě mrtvej, umrtvený, a že na tom do jistý míry participuje. A zároveň, ale to vypadá jako hrozně fatální situace lidská, ale on ji vyvažuje nějakou hravostí a velkorysostí, že říká, kdybychom to vzali tenhle úkol jako smrtelně vážný, tak bychom možná kontakt se smyslem ztratili, ale jako kdyby z druhé strany. A to, kde se musíme pohybovat, je skrze různé typy režimů, které já identifikuju trošku jako divadelní režimy. Že on na jednu stranu říká proti tomu takovému indikovanému sebeuspokojení a letargii a sebeumrtvení, není možné bojovat nějakým kázáním z pozice děda vševěda, ale na jedné straně uměním, který je v jeho případě extrémně drsný, geometrický, nekompromisní, suchý. Za druhé životem v nějaký komunitě nebo blízkosti s druhýma lidma, kde pro něj podle všech svědků byla typická velkorysost, střícnost, hravost, vaření, legrace, a individuálním životem, který je v zásadě nějak tichý a kontemplativní, a politickým občanským životem, který je zase vlastně hrozně přímočarý a odvážný. A tyhle čtyři režimy, umění, politika, komunita a individuální postoj ke světu, on je schopný, jako kdyby to byly rejstříky hudební, nějakým způsobem kombinovat a volit v každé situaci, v každém kroku jednání ten příhodný rejstřík. A proto je to jeho myšlení myšlením v situaci, myšlením, které jedná.
8: Situační myšlení Havel jako jednající myslitel, takže tom je ta zásadní originalita, řekla by Alice.
5: Mně přijde, že on nikdy nemyslel proto, aby měl něco vymyšleno. Nechtěl kumulovat vědění pro vědění, ale vždycky toužil promýšlet situace a nabývat nějakého vědění za účelem rozhodnutí se k určitému konkrétnímu aktu, k jednání. V Letním přemítání dokonce říká, já jsem se nikdy s žádnou ideologií neidentifikoval, s žádnou věroukou, doktrínou, ať už pravou, levou nebo jakoukoliv jinou. Nikdy mi nešlo o žádný uzavřený systém pouček, ale vždycky mi šlo o kombinaci vlastního rozumu a vnitřní svobody. A tohle se dá vlastně osvědčit vždycky jenom v jednání. To nejde vlastně jenom odvíjet v nějaký abstraktní rovině.
6: Mně tohle přijde hrozně jako zajímavý postřeh od Alice, že totiž když se řekne jako Havel třeba, že to je filozof totalitních režimů, tak když se tohle řekne o Havlovi, tak je to podle mě něco jiného, než když tohle řeknete o profesorovi někde z Berkeley nebo z Oxfordu, který by o stejném tématu psal taky v 80. letech. Myslím, že když řekneme, že Havel je filozofem totalitních režimů, tak je to trochu jako když použijete válečný reportér, že to je jako filozof, který ale zároveň v tom totalitním režimu žije a píše o něm. A tím dělá trochu jako ještě něco jiného než filozofii. Jedna kontra jako poskytuje opravdu nějaký pojem toho, co to vlastně ta totalita je, který potom ten pojem si někde můžete i si o tom někde přečíst v hodinách filozofie. Ale zároveň on, když jako píše tady ty texty, tak on nějak přináší svědectví o tom, co se jakoby v té době děje. On vlastně jako vytváří nějakou jakoby fotografii toho režimu v tom daném okamžiku, že to není jenom ta filozofie. Ty texty jsou vlastně taky nějakými svědectvími o té době, a můžete takové trochu kliše, ale bohužel mě nenapadá nic lepšího. A on ti pak někdy i něco dělá těmi texty, i v takovém hodně triviálním smyslu, že třeba když on píše jako Husákovi, tak on tím filozofickým textem zároveň někomu něco píše a zároveň na něco jakoby tlačí, snaží se něčeho dosáhnout. Mm-hmm. Takže oni ty texty jsou hrozně zajímavé, že je to taková smíšenina. Jednak je tam opravdu, si myslím, to filozofie. Já prostě jsem přesvědčen o tom, že některé jeho texty jsou opravdu jako dobré filozofické texty. Zároveň jsou to nějaká ta svědectví nebo historické dokumenty a zároveň vidíme, že on těmi texty někomu něco dělá. Třeba panu Husákovi.
8: A Alice měla ještě dvě poznámky.
5: Možná právě v souvislosti s tou historicitou Havlova myšlení je příznačný, že mám pocit, že hodně jeho textů se dá chápat jako různý typy polemiky s dvěma hlavníma ideologiema, se kterýma on se sešel za svůj život, a to je s tou posttotalitní ideologií, která lidem zároveň udělovala nějaký prostor pohybu, zároveň zakazovala, zároveň vytvářela, nabízela pocit právě nějakého morálního vyvázání se z toho, že za to nemohou, pocit domova, ale vlastně domova, kde je život umrtven.
8: Kdy Havel tedy, pardon, jenom vsuvka posttotalitní, aby si posluchači nemysleli, že myslí po revoluční. To
5: přesně
8: je
5: tak, je to
8: říct.
5: Systém komunistického Československa v 70. letech, ale úplně s podobnou vervou vlastně vstupuje do zápasu s tou ideologií, kterou nějakým způsobem ve finále personifikuje Václav Klaus, a to je ideologie sice demokratického, ale zároveň ideologie volného trhu, nějaká hajekovská ideologie svobody, která vypadá tak, že svoboda znamená, že hromadím, že nikomu nevěřím, že pro nikoho nic neudělám, protože primárním tématem pro mě je, kolik mám já a o kolik víc ještě mohu mít. Takže beru, když okolí dává, beru, když se okolí nebrání, ale když okolí případně potřebuje, tak nedávám, protože to by bylo moralizování a omezování mojí svobody. A znova, potřeba toho pocitu, že já jsem ohrožen a ve svým jednání jsem nevinný, je tady úplně stejná jako v tom posttotalitním režimu, a v obou případech podle Havla přicházíme o životnost našeho života.
8: Ty si, Tomáši, mluvil Havel, když se o něm mluví jako filozof totalitních režimů, nebo jsi mluvil o tom, že jeho texty některé máš za opravdu filozofické. Je vůbec důležité se ptát na to, jestli byl nebo nebyl filozof?
6: Já si hlavně myslím, že je to docela riskantní. Protože teď tady probíhaly takové debaty o tom, tak jestli je Havel megafilozof, nebo jenom filozof, nebo zase někdo říká, že to vůbec není filozof, tak samozřejmě jako nebudu nikomu bránit v tom, aby se vydal tady do těch úvah a nějak o tom přemýšlel. Jenom tady potom člověk jako se dostává do problému, že musíte si vytvořit nějaký kritéria pro to, co to vlastně ten filozof je a kdy už tím filozofem jste a kdy tím filozofem ještě nejste. A já vlastně sám bych se tady do těch úvah nerad spouštěl. A mám takový jako jednoduchý recept, co se s tím třeba rád dělat, ale nemusí ho nikdo následovat, že se jako přestanete ptát na to, jestli Havel byl filozof nebo nebyl filozof, a nějak mu koukat do duše nebo do mysli, jestli měl ten správný talent nebo ne. ale prostě se zeptáte, jestli Havel se zabýval nějakým jako typickým filozofickým tématem, což jazyk nebo moc jsou velká filozofická témata, a jestli tam poskytuje nějaké dobré filozofické argumenty, nebo nějaké argumenty, kde obhájí nějakou tezi. A to on prostě v nějakých textech dělá. A to je to, co mě třeba jako filozofa, nebo jako někoho, kdo má filozofii, tak jako zaměstnání zajímá, že Havel má nějaká filozofická témata a má tam nějaký jakoby příspěvek do té filozofické debaty podložený nějakou argumentací. A to podle mě jako Havel tady těch textů a tady těch konceptů má docela dost a to mě tak nějak jako vystačí jako nějaká odpověď tady na tu debatu, byl filozof nebo nebyl filozof.
7: Alice?
5: Já myslím, že to je vlastně celý téma, který se hodně dobře váže k filozofii, který se věnuje právě Tomáš, a to je filozofie jazyka. To znamená, když používáme nějaké slovo, tak nejde o tu takzvanou jakoby ontologie za tím, kdo je a není, ale co tím děláme, že někoho takhle označíme nebo že bráníme se označení někoho jako filozofa. A mně přijde, že zaprvé teda Havel opravdu na mnoha místech velmi živelně odmítá, že by filozofem byl, že nechce filozofem být, protože je mu vytýkáno, že používá špatná slovní spojení, že říká vlastně někdy banalita. On říká, já to klidně jako přepíšu, okamžitě odvolám, mě to vlastně nezajímá. V Balabánovi v odpovědi říká, že jeho myšlenky mu pomáhaly žít a že jejich hodnota je v existenciálním kontextu spíš než v té filozofické hodnotě. Takže kdyby jako šlo o Václava Havla, tak pro něj by to bylo absolutně nejmín zajímavý téma.
7: Jestli je filozof.
5: Jo. A pokud někdo má potřebu vysloveně mu udělat brand na to, že je filozof, tak si myslím, že jsou zatím vlastně nějaký jiný důvody, nějaká kompetitivní výhoda. Neříká se Václav Havel, známý dramatik, prezident a rybář nebo kuchař, přestože on rád vařil. To znamená, že filozof je jako hezká statusová nálepka, zvýší nám to jaksi dosah. Na sociálních sítích dá se to vyvážet dobře a mně to přijde vlastně v nějakém smyslu neúctivý vůči tomu člověku samotnému. To je jeden pohled. Jo? Na druhou stranu nemyslím si, že lidi, kteří říkají, že Václav Havel filozof není, že jsou to rovnou nějakcí elitáři, kteří se snaží někoho nepouštět mezi sebe, ale možná jenom nechtějí jako rozpít ten pojem, protože v nějakém smyslu je to pravda, že všichni jsme svým způsobem filozofové, protože potřebujeme se zorientovat ve svém životě a ve svém světě máme nějaké pojetí života a světa. Ale pak je ten pojem vlastně hrozně rozpitý, vyprázdněný a nepotřebujeme ho zas tak, když jsme všichni filozofové. A další věc je, že já velmi souhlasím s Tomášem, že některé texty mají opravdu filozofické ladění, že Václav Havel odkrývá filozofická témata a odpovídá ně velmi originálním způsobem. Na druhou stranu je schopný přijít do amerického kongresu a tam všem těm skoprnělým politikům přednést, že vědomí předchází bytí, že ve Filadelfii řekne, že už jenom nějaký Bůh nás může zachránit, aniž by citoval Heideggera o postmodernismu, řekne, že postmodernismus je definován tím, že všechno je prostě možné. V jiném proslovu tvrdí, že existují tajemné zápisy celých dějin kosmů, které jsou vepsány do vnitřní výbavy lidských tvorů. A já si dovolím tvrdit, že všechna tahle tvrzení lidi, kteří si říkají filozofové, by hodně, hodně zvažovali. Mají nějaký typ opatrnosti, pokud jde o prohlášení takovéto kadence a takové absence vlastně nějakého doložení, co za tímhle s tím motem vlastně je. A tahle ta relativní odvaha vyslovit velké věty a nechat si zatleskat, bych řekla, že se trošku s filozofií jako profesí vylučuje.
7: Tak to už jsme vlastně i naznačili jedno z těch témat nebo z těch oblastí, které se budeme v naší sérii věnovat, a to je duchovnost Václava Havla, ale abych nepředbíhala. Bude to tady 6 oblastí, které byly pro Havla zásadní a které jsme vybrali, a vy jste si ke každému vybrali povolaného hosta. Ten první díl začínáme z ostra, je to jedinec versus systém a tvoje pozvání, Alice, přijal politolog Pavel Barša, tak proč jsi ho prosím vybrala?
5: Pavel Barša je výjimečný politolog a myslitel a zároveň čte Havlovy texty tak, že je schopen odhlížet od takové jakoby primární četby třeba Moci bezmocných nebo dopisu Husákovi ve prospěch čtení, které v tom textu je také možné rozvinout a které nabízí něco jiného, než oddělovat ve společnosti disidenty od toho zbytku společnosti, vytvářet nějakou cézuru, vytvářet nějaký řez mezi lidmi odvahy a lidmi kolaborujícími a to ve prospěch možnosti demokracie, která ve chvíli, kdy režim padne, umožní vzít z lidí to, o co se opírali a co v nich bylo nějakým způsobem silné, ať už byli v jakýmkoliv z těch společenství a začít vlastně utvářet tu svobodnou společnost.
7: V dalším díle bude Tomáš promýšlet jeden ze zásadních konceptů Václava Havla, život v pravdě, a to prizmatem politické filozofie a současné etiky s filozofem Matějem Cíbikem. Tak co tě, Tomáši, na pohledu Matěje Cíbika na téma pravdy a autentiky?

0: něco podobného, tak tohle je Matějovo zaměření, že ho prostě zajímá ta filozofie liberalismu, ale zároveň je Matěj nějakým, řekněme, současným kritikem Havla, nebo s ním má takový polemický vztah. Matěj třeba upozorňuje na to, že pro toho liberálního politika by vlastně pojem pravdy neměl hrát tak důležitou roli, že ten liberální politik je spíš někdo, kdo vytváří prostor, kde můžou zaznívat různé pravdy, a to se daří nejlépe, když sám ten politik vlastně spíš rezignuje na nějakou svoji velkou pravdu a spíš se stará o to, aby tady existovala nějaká polis nebo obec, kde vlastně lidé můžou vyslovovat nějaká svoje přesvědčení. Takže on vlastně v tomhle ohledu kritizuje Havla, protože Havel je někdo, kdo má takový silný pojem pravdy. Ale Matěj si myslí, že ten liberalismus nebo řekněme ten liberální pojetí společnosti je nějaké, kde právě si ten politik tu pravdu spíš nechává sám pro sebe a vytváří ten prostor pro ty pravdy těch ostatních, tak když to velmi zjednoduším.
1: Téma pravdy, to bude určitě rezonovat, nebo zajímavé to bude v době postfaktické, o které dnes mluvíme, že ji žijeme. Takže to máme druhý díl a v dalším díle se pak věnujeme hrdinství. Kdy má cenu riskovat kriminál, kdy by měl člověk jednat spíš zdrženlivě, tak o tom proběhla na konci 70. let v rámci Charty 77 ostrá polemika. Hlavními aktéry sporu byli Václav Havel a Ludvík Vaculík. Různé pohledy na to, co podniknout proti totalitnímu režimu a co už je příliš radikální, tak prožívala také většina chartistů a chartistek a jednu z nich, Annu Šabatovou, si s Tomáši právě k tomu tématu hrdinství pozval. Tak jak tě napadla zrovna ona?
0: Paní Šabatovou jsem pozval z toho důvodu, že je někým, kdo se účastnil velmi aktivně toho dění, o kterém tady hodně mluvíme. Ona byla jednou z prvních signatářek Charty 77, byla v úzkém kontaktu s Václavem Havlem, zároveň je to člověk, který se vlastně celý svůj život zabýval lidskými právy, jak už v těch 70. a 80. letech, tak i později v rámci demokracie.
1: Jako veřejná ochránkyně
0: práv. Ale my se teda tady budeme hodně bavit o hrdinství a o té polemice o hrdinství. Jen abych trochu přiblížil ten spor, tam šlo o to, že někteří lidé v rámci charty vytýkali Havlovi a některým dalším lidem v tomto společenství, že vlastně v té své nekompromisnosti oni tak trochu vytvářejí nárok na ty ostatní, aby také riskovali. Že vlastně tím, když podnikají nějaké nekompromisní kroky, tak nejenom, že podnikají ty konkrétní nekompromisní kroky, ale zároveň vytvářejí normu pro ty další, že také by možná měli riskovat nebo stát se hrdiny. Václav Havel na tuhle polemiku nebo na tady tu výtku reaguje. Ta výtka směřovala od Ludvíka Vaculíka. Paní Šabatová souzněla spíše, řekněme, s tím havlovským postojem a to je něco, o čem tady budeme mluvit.
1: A pak bude následovat díl, který se bude věnovat umění, protože jsme si řekli, co Havel nebyl, nebo vůči čemu se sám vymezoval, tady filozof, tak naopak si můžeme říct, že určitě byl dramatikem, divadelníkem, umělcem. Kdo je podle Havla tvůrce a kdo pseudotvůrce, tak to probere Alice s filozofem Martinem Nietzschem. Jak padla tvoje volba na něj?
2: Martin Nietzsche je současný filozof, který se aktivně pohybuje v uměleckém prostředí a zároveň působí veřejně. A tím pádem je možné s ním přeskočit některý typ takových klasických předsudků, a to je, že umělci si o intelektuálech myslí, že jsou nepraktičtí a racionální, a o umělcích zase leckdo z intelektuálů si dělá představu, že jsou plní citu nebo spontaneity nebo jiným způsobem romantizují, a díky tomuhle spojení, který Martin Nietzsche má, tak se obejdeme bez tohohle sporu a vstoupíme přímo do té otázky tvorby, toho, co to znamená být právě v umění někým, kdo jenom dělá, že tvoří, nebo stejně jako v intelektuální sféře můžete nějak markírovat vlastně tvorbu a jakým způsobem kreativita je součástí demokratizace demokracie.
1: A další díl, to už jsme naznačili trochu v úvodu, Václav Havel a jeho spiritualita, on často zmiňoval absolutní horizont, co by uběžník lidského konání, který dává životu smysl, a zdráhal se používat slovo Bůh. Jaké jsou kořeny Havlovy spirituality a jak se vyvíjela, tak to je téma pro tebe, Alice, s literárním historikem Martinem C. Putnou. Čím tě zaujalo jeho bádání?
2: Bádání Martina C. Putné je bezprecedentním způsobem důkladné a nabízí pochopení toho, v čem Václav Havel vyrůstal, pokud jde o takové jako bazální vnímání realita, interpretace toho, co nemůžeme třeba racionálně vysvětlit. Martin C. Putna mapuje vliv jeho dědečka, vliv spiritismu, vliv americké církve, ale také vliv jeho nejbližších přátel z katolické církve a dalších spirituálních proudů, stejně tak i těch postmoderních, možná spirituálních přístupů v 90. letech. A mě to dává určitou možnost poukázat na to, že jestli má někde Václav Havel slepou skvrnu, tak to je přiznání nebo uznání toho, že v tomhle prostředí žil a byl naložen a je možné, že to, co označuje za nějakou genuinní, nezastupitelnou zkušenost, je nějakým způsobem tradované, že vlastně přejal tu zkušenost, kterou vnímá jako nespochybnitelnou a díky níž může potom spochybňovat zbytek reality, myšlení sebe sama i druhých lidí, stejně jako sociální vztahy právě a jazyk, tak on potřebuje tuhle tu stabilitu a na tu se nenechá šáhnout.
1: My na to navážeme živou debatou z Pražského hradu s tématem Václav Havel, Evropa a demokracie. A to je zásadní téma, protože víme, že právě Václav Havel sehrál významnou roli v prozápadním a proevropském směřování České republiky. Takže Tomáši, co ti v téhle souvislosti přijde zásadní?
0: Tak je dobré říct, že Evropa je pro Havla taky nějaké myšlenkové téma. Jako stejných myslitelů, kteří se zabývají Evropou, tak jako upozorně na to, že Evropa není jenom ta věc na mapě, že to není jenom ten kontinent, že to není ani jenom nějaká politická záležitost, že to nejsou třeba jenom otázky Evropské unie, ale že Evropu spojuje nějaká myšlenka. A tam právě v tom textu Evropa jako úkol z roku 1996, on má spoustu různých postřehů a jeden, který na mě dost působí, nebo kterým jsem jako inspirovan do té míry, ještě jako nevím přesně, co bych na to řekl, ale je takový postřeh, že pro Evropu je specifické, že tady prostě máme hodně těch států a zemí a Evropa má vždycky tendenci se nějakým způsobem jednotit. Prostě tady vždycky budou nějaké snahy o sjednocování Evropy a to jednocení probíhá pod nějakým ideálem, pod nějakou myšlenkou. A on vlastně jeden z úkolů Evropy vidí v tom, že my se máme starat o to, aby to jednocení té Evropy probíhalo, řekněme, pod nějakým ideálem svobodného člověka. Ono to tak jako zní trochu abstraktně, ale jako víme, tak Evropa se někdy sjednocovala pod ideály, kde vlastně jako svoboda těch jednotlivců a jejich práv úplně nebyla na prvním místě. A on říká, když se nebudeme snažit o jednotu Evropy pod touhle hlavičkou, tak tady nezůstane nějaké prázdno, ale bude tady někdo jako jiný, kdo se jí bude snažit jednotit nějakým jiným způsobem. Že tady taková trochu jakoby přetlačovaná o to, jakým způsobem ta Evropa bude jednotná. A tohle je jeden z motivů v tom textu, který mě přijde hodně zajímavý a o kterém asi ještě budeme mluvit.
1: Jednotná nebo naopak atomizovaná Evropa, tak to je opět téma, které je velice přítomné dnes. A my jsme k přemýšlení o Havlově pohledu na evropské hodnoty a demokracii pozvali filozofku Lenku Karfíkovou. Alice, můžeš doplnit, proč padla volba právě na ní?
2: Lenka Karfíková je významná česká filozofka, která k Václavu Havlovi zaujímá velmi originální postoj skrze svoji kritiku toho termínu intence života, ale zároveň spolu s Václavem Havlem drží takovou dvojitou ideu a to je, že má-li se člověk nějakým způsobem vyvíjet právě v otevřenosti, jako to platí pro demokracii, jako to platí pro Evropu, jako to platí pro lidský zralý život, tak musí jakoby držet dvě věci spolu. A to je pochybování, nějaký druh sebereorganizace, připravenosti přehodnocovat své hodnoty, ale zároveň vazba k nějakému typu důvěry v sebe nebo pozitivního výměru, nějaké vize, která není vymezená jenom negativně. A myslím si, že to velmi rezonuje jak s Václavem Havlem, tak i se současnou situací, kdy Evropa, aby pokračovala, tak se musí změnit, ale zároveň se pravděpodobně nechce změnit tak, že přestane existovat, tedy že ta proměna bude proměna Evropy do jejího evropanství v té současné situaci polikrize.
1: Poslouchali jste první úvodní epizodu série Promyslet Havla. Díky, že jste s námi strávili svůj čas. Těším se na slyšenou příště. To rozebereme téma systém a antisystém s filozofkou Alicí Koubovou a politologem Pavlem Baršou. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
3: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Série Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Druhou část série Promyslet Havla naladíte na Vltavě za týden v sobotu 19. září opět v 17 hodin. Ale my ještě pokračujeme v havlovském duchu.
5: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
6: Jak se měl Václav Havel 11. ledna roku 1994? Americký prezident Bill Clinton byl tehdy u něj na návštěvě v České republice a společně v tento den veřejně otevřeli zemím střední Evropy cestu k budoucímu členství v NATO. Jako tečku za náročným programem pak večer zamířili s Madeleine Albrightovou a dalšími osobnostmi do legendárního pražského jazz klubu Reduta. Pro Clintona to přitom nebyla první návštěva Československa. Do Prahy se vrátil po 24 letech. Poprvé jsem zavítal na pozvání svého československého spolužáka jako 23-letý student Oxfordu na přelomu let 1969 a 70. Takže při svých procházkách možná taky objevil národní a mohl kolem Reduty bezděčně projít, možná i nahlédnout dovnitř. Načež pokračoval do Sovětského svazu a strávil několik dní v Moskvě. Tehdy prý cesty západních turistů do východního bloku nebyly neobvyklé, i když se rozhodně nejednalo o turistický mainstream. Nám se, jak víme, opačným směrem cestovalo o dost hůř. Mimochodem, po více než 20 letech Clintonovi tato studentská cesta okořenila prezidentskou kampaň v roce 1992, kdy se ji jeho soupeř George Bush snažil použít, co by důkaz Clintonova nedostatečného vlastenectví a marně žádal vysvětlení, proč tehdy do Moskvy jel a s kým se tam setkal. Zkrátka šlo o turistiku. Clinton vyhrál a o dva roky později, v lednu 1994, se do Prahy vrátil už jako prezident Spojených států. A protože Bill Clinton hraje na saxofon od mládí a je celoživotním milovníkem jazzu, Václav Havel ho vzal do tehdy vyhlášené Reduty a daroval mu zde český tenor saxofon Amati, načež se Clinton v roli muzikanta na chvilku dokonce přidal k českým hudebníkům Štěpánu Markovičovi, Janu Konopáskovi, Juraji Bartošovi, Stanislavu Máchovi, Robertu Balcarovi a Pavlu Zbořilovi. Na Amátku tehdy doopravdy zanotoval. Zahrál dva americké standardy, Summertime a My Funny Valentine, a vznikla z tohoto večera dokonce krátká nahrávka, která vyšla na albu Two Presidents. Teď si ji poslechneme a uslyšíme taky hlas prezidenta Havla. Hezký poslech.

11. ledna roku 1994 hrál v pražském jazzklubu Reduta americký prezident Bill Clinton na tenor saxofon od Václava Havla. Na tuto svou krátkou jam session vzpomínal Bill Clinton v Bílém domě v září o 4 roky později, kdy také Havel pohovořil o jazzu. Bylo to při příležitosti koncertnu Wynton Marsalise a malou zvukovou rekonstrukci této akce pro nás chystá Václav Vraný za týden na Vltavě v sobotu 19. září v 17 hodin a 40 minut.

0: Hrál nám saxofonista John Coltrane, kterému věnujeme zítřejší jazzový podvečer v 18 hodin. Dnes ovšem v tento čas vás zavedeme do Broumova za hudbou Mozarta a jeho přátel. Čeká nás v přímém přenosu koncert z kostela svatého Vojtěcha. A tedy četbu čelistí na pokračování posouváme o hodinu na 19.30.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
0: Vážení a milí, je 18 hodin, před námi je na Vltavě přímý přenos koncertu z Broumovského kostela svatého Vojtěcha. Moderuje Alena Maršíková-Michálková.
4: Dobrý večer z kostela svatého Vojtěcha v Broumově. Rok 2026 připomíná hned dvě výročí spojená s Wolfgangem Amadeem Mozartem. 270 let od jeho narození, to jsme si připomněli v lednu, a 235 let od jeho smrti. A toto výročí si připomeneme v prosinci. Náš koncert zde připomene Mozarta a jeho přátele. Kromě jeho hudby zazní také skladby Josefa Haydna a Jana Křtitele Vaňhala a provede je Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Vojtěcha Spurného. Jaké přátelství pojilo Mozarta a autory skladeb dnešního koncertu? Všichni se pohybovali v živém prostředí Vídně 18. století. Byli to uznávaní hudebníci a co víc, dokonce společně hráli ve smyčcovém kvartetu. Jako první skladba dnešního koncertu zazní symfonie číslo 25 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Autor ji napsal v 17 letech a tato skladba zazněla na samotném úvodu filmu Miloše Formana Amadeus. Zároveň to je jedna ze dvou symfonií v molové tónině, které Mozart během svého života napsal. Dobrý poslech.

0: Před námi je druhá skladba koncertu Mozart a jeho přátelé. Ta bude od českého skladatele Jana Křtitele Vaňhala. Už jsem dnes zmínila, že autoři skladeb dnešního koncertu hráli společně ve smyčcovém kvartetu. Mozart v něm hrál na violu. Druhé housle hrál Karl Ditters z Dittersdorfu, Josef Haydn hrál první housle a konečně Vaňhal tak hrál na violončelo. Nebyl to ovšem nějaký stabilní soubor, hudebníci se takto příležitostně scházeli na neformálních akcích pořádaných ve šlechtických domech, kde si například zkoušeli nové skladby. A já prozradím, že dnešní program koncertu tak připravil pan dirigent Vojtěch Spurný a já bych ho požádal, jestli by mi nezodpověděl jeden dotaz, a ten dotaz je, jestli ty hudebníky spojovalo něco ještě jiného, než právě to, že hráli v tom smyčcovém kvartetu.
1: Tak domnívám se, že je spojovala společná estetická orientace, abych tak řekl. Všechny ty symfonie, které dnes uslyšíte, se dají shrnout pod označení Sturm und Drang, bouře a vzdor. Je to styl, který spíše asociuje literární vědu nebo literární dílo, vzpomeňme třeba na Utrpení mladého Wertera. Nicméně Mozartova symfonie, kterou napsal, když mu bylo 17, tak velice věrně odráží takovou tu mladickou rozervanost. Podobné to je i s dalšími skladby, i když u Haydna už to je nejméně, ten taky, když tu skladbu psal, tu symfonii číslo 95, tak už mu bylo hodně, hodně přes 55. Nicméně, co se týče Vaňhala, tak kterého uslyšíme teď hned, tak ta skladba má jednu velkou zvláštnost. Zatímco možná jste napočítali, že v Mozartově symfonii hráli 4 lesní rohy, což je na klasickou hudbu už dost, tak ve Vaňhalově jich budeme mít dokonce 5.

Na stanici Český rozhlas Vltava vás zdravím živě z kostela svatého Vojtěcha v Broumově. Před námi je poslední skladba koncertu Mozart a jeho přátelé, který pořádáme společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a s dirigentem Vojtěchem Spurným. Poslední skladba koncertu bude od Josefa Haydna. Haydna s Mozartem pojilo hluboké pouto. Mozart oslovoval Haydna s úctou jako papá Haydn. Haydn zase upřímně obdivoval Mozartův talent a oba skladatelé se navzájem inspirovali ve své tvorbě. Od Josefa Haydna nyní zazní symfonie číslo 95 C-moll. Je to dílo Haydnova zralého věku a vznikla v Londýně. Sem Haydn přijel v první den roku 1791 a tuto symfonii uvedl pro londýnskou veřejnost už v dubnu. Pro Londýn napsal celkem 12 symfonií a pouze tato jediná je v molové tónině.

Stanice Český rozhlas Vltava, jste poslouchali přímý přenos z kostela svatého Vojtěcha v Broumově. Hrál nám Sočr pod vedením Vojtěcha Spurného. Koncert byl nadepsán Mozart a jeho přátelé. Moderovala ho Alena Maršíková-Michálková, redaktorkou byla Anna Marie Šorm, hudební režisérkou Markéta Tomková-Janáčková, zvukovými mistry Jan Turecký, Vojtěch Starý a Adam Koval a produkční Iva Stanglová. Je 19 hodin a 5 minut a rozhlasoví symfonikové s námi budou ještě až do 7:30, kdy pro vás budeme mít četbu na pokračování románu Petra Benchleyho Čelisti.

0: 8:30 a 1 minutu nám rozhlasoví symfonikové dohráli pod vedením Petra Popelky 2 symfonické básně Bedřicha Smetany z cyklu Má vlast, Tábor a Blaník. Vážení a milí, už za okamžik nám bude Honza Hájek číst knihu Čelisti. Ve 20 hodin začne opera o vzniku opery Kristoforus France Schrékra. Ve 23 hodin Tereza Hofová usedne ke knize Svatava Jolanty Trojak a ve 23.30 nás čekají 4 básně oddanosti z pera soudobého amerického skladatele Josepha Samra.
1: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve 2 samostatných kategoriích – pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
2: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Četba na pokračování.
0: Román Čelisti Petra Benchleyho se odehrává na východním pobřeží Spojených států v malém přímořském městečku. Pro jeho obyvatelstvo představuje výskyt nebezpečného žraloka nejen ohrožení života, ale také hrozbu ekonomickou ztrátu letních hostů. Nezbývá tedy, než se s obávaným dravcem utkat. A toto je 17. z 20 částí naší premiérové četby.

Hooper začal znovu nabírat a házet vnitřnosti do vody. Brody se zeptal, chce někdo pivo? Quint a Hooper přikývli. Sešel tedy dolů a vzal z chladničky 3 plechovky. Když odcházel z kabiny, všiml si 2 starých fotografií připíchnutých k dřevěnému pažení. Na jedné z nich byl Quint. Stál až po boky v hromadě velkých, podivně vyhlížejících ryb. Viděl jsem vaše fotografie, obrátil se na Quinta. Co je to za ryby, jak mezi nimi stojíte? Tarpóni. Jakže jsem nic takového neviděl. Za 4 večery jsme chytili možná 40 velikých tarponů. Vy jste si je nechali? Zeptal se Hooper. Mají se přece házet zpět do moře. Když se dobře rozsekají, slouží jako návnada. Podle vaší řeči jsou užitečnější mrtví než živí. Tak je to s většinou ryb a zvířat. Ještě jsem neskoušel jíst živýho bejka, chechtal se Quint. Proč vlastně máme ve vodě návnadu? 2 důvody. Předně by mohl velký bílej tu návnadu spolknout. Přeštíp by drát hezky rychle, ale věděli by jsme, že je někde okolo nás. To je moc užitečný. Za druhý, nikdy nevíte, jaký potvory ty návnady v brázdě přivolají. A když se ta vaše ryba neukáže, třeba padnem na něco jiného, co stojí za to. Dejme tomu, že se velký bílý přiblíží. Co uděláte nejdřív? Ptal se Brody. Nějak ho zabavím, než se mu dostanu na kobylku. Žraloci jsou pitomí ryby. Jestli na nás se hraje trik a napadne loď, začneme se do něj strefovat harpunou, jak nejrychleji dovedem. Pak se od něj odtáhneme a počkáme, až se utahá. Jestli popadne jeden z drátů, nic ho nezastaví. Zkusím ho obrátit k lodi, zatáhnout brzdu navijáku na doraz a risknout, že se utrhne. Dost možná, že hák hezky z čerstva vohne, ale dostaneme ho dost blízko, aby jsme do něj napálili harpunu. Až v něm uvízne aspoň jedna harpuna, pak už to bude akorát otázka času. Ta sépie ho dlouho zajímat nebude. Ryba takových rozměrů supne sépii a vůbec neví, že něco sežrala. Musíme jí nabídnout něco extrovního, něco, co neodmítne a v čem bude vězet velký hák, který ji udrží aspoň tak dlouho, než do ní vrazíme 1 nebo 2 železa. Jestli bude hák moc nápadný, řekl Brody, nevyhne se návnadě? Ne, žraloci nemají mozky, sežerou všecko. Můžete jim hodit samotný hák a oni ho popadnou, pokud ho vidějí. Hooper, který stále házel vnitřnosti do vody, se ozval. Co míníte tím extrovním vnadidlem, Quinte? Jo, vy myslíte, co jsem říkal, že žralok neodmítne. Quint se usmál a ukázal na zelené vědro z umělé hmoty, které stálo uprostřed paluby. Koukněte se sám, je to tam v tom kontejneru. Šetřím si to pro takovýho zabijáka, po kterým teď jdem. Pro jinou rybu by toho byla škoda. Hooper šel po palubě k plechové nádobě. Otevřel kovové závěry po obou stranách a zdvihl víko. Prudce vydechl, když viděl, co je uvnitř. Ve vodě plaval ve svislé poloze maličký delfín. Mrtvá hlava se mu klátila podle pohybu lodi. Nebyl delší než 60 cm. Z propíchnutého místa pod čelistí jízelo oko velkého háku na žraloky a z břicha mu koukala špička ozubeného háku. Hooper se vzal z stěny kontejneru a řekl: novorozeně. Ještě lepší, opravil ho Quint a zašklebil se. Vůbec nenarozenej. Hooper zíral několik vteřin upřeně do plechovky, pak víko přirazil a zeptal se: jak jste k němu přišel? Jak byste myslel? Přece z matky. Vy jste ji zabil? Ne, zasmál se Quint. Skočila mi do lodi a spolkla prášky pro spaní. Pak dodal: koupit se nedaj, to snad víte. Hooper se díval upřeně na Quinta. Byl vzteklý a zuřil. Nevíte snad, že jsou chránění? Když chytám ryby, mladej, tak chytám, co chci. K čemu jsou tedy zákony? Co vy vlastně děláte, Hoopere? Jsem ichtyolog, studuju ryby, proto jsem tady, to jste nevěděl? Lidi, kteří si najímají mou loď, se na nic nevyptávám. Dobrá, tedy vyděláváte si na živobytí tím, že studujete ryby. Kdybyste musel pracovat, abyste se uživil, myslím takovou práci, při který je výdělek závislej na množství vycezeného potu, věděl byste toho víc o tom, co vlastně zákony znamenají. Jistě, delfíni jsou chráněný, ale ten zákon nebyl udělaný, aby si Quint nemohl chytnout 1 nebo 2 na návnadu. Ten zákon byl vydaný, aby se nelovili ve velkým a aby se zabránilo několika pitomcům střílet je ze sportu. Něco vám povím, Hoopere.
Můžete nadávat a skučet, jak chcete, ale neříkejte Quintovi, že si nesmí chytit několik ryb, aby mu pomohli vydělávat na živobytí. Hleďte, Quinte, věc se má tak, že delfíni jsou chránění, protože jim hrozí vyhnutí. To, co děláte vy, proces jenom urychluje. Nepovídejte mi tady takový blboviny. Řekněte lovcům tuňáků, aby přestali chytat delfíny do sítí. Řekněte japonským rybářům, aby je nechytali na háky. Odpovědí vám, abyste jim políbil šos. Mají doma hladový krky. Můj krk je taky hladovej. Rozumím, řekl Hooper. Budete to tedy dělat dál a za chvíli nic nezbude. Začnete potom s něčím jiným. Je to stupidní. Pozor na jazyk, mladej, odsekl Quint a jeho hlas byl náhle nezvučný a studený. Díval se přitom Hooperovi přímo do očí. Proč? Nedělejte ze mě blba. Hooper neměl v úmyslu ho urazit a překvapovalo ho, že si to Quint takto vykládá. Nic takového jsem nemyslel, pro boha. Chtěl jsem jen... Brody, sedící na židli mezi oběma muži, se rozhodl, že je na čase rozmluvu ukončit. Nechte toho, Hooper, jo? Nejsme tady proto, aby jsme debatovali o ekologii. A co vy víte o ekologii, Brody? Zeptal se Hooper. Vsadím se, že všechno, co to pro vás znamená, je asi tolik, jako kdyby vám někdo řekl, že nesmíte pálit listí v zadní zahradě. Poslyšte, vy nestojím o poučné keci nějakého bohatého hejska. Aha, tak je to tedy, bohatý hejsek, to vás žere, co? K čertu s vámi. Jsme tady proto, abychom dostali rybu, která zabíjí lidi. A jestli nám jeden delfín pomůže zachránit bůh ví kolik životů, pak se mi to zdá docela v pořádku. Hooper se už klíbil a řekl, no, teď jste najednou expert na zachraňování lidských životů, podívejme se. Jak mnoho jich mohlo být zachráněno, kdybyste byl dal uzavřít pláže? Brody vyletěl ze židle a zařval. Držte hubu! Stál proti Hooperovi, který ho zuřivě pozoroval. Quint se ostře zasmál a napětí povolilo. Vy jste mi ale povedený párek. Myslíte si, že když máte oba díru do zadnice, jste bůh ví jak chytrý, poznamenal. Tohle jsem čekal hned, jak jste dneska ráno přišli na palubu. Druhý den lovu byl stejně klidný jako první. Když v 6 ráno opustili dok, vál mírný jeho západní větřík a sliboval ochlazení. Brody měl na sobě bílou košili s krátkými rukávy, upnutou ke krku, lehké bavlněné kalhoty, bílé ponožky a tenisky. Neměl dvakrát chuť ubíjet čas hovorem, který mohl vést k opakování včerejší scény s Hooperem. Přivedlo ho to do rozpaků. Hooper asi taky. Dnes spolu sotva prohodili slovo a většinou se obraceli se svými poznámkami na Quinta. Brody si nebyl jist, zda by dokázal vůči Hooperovi předstírat zdvořilost. Všiml si, že ráno je Quint vždycky zamlklý, uzavřený a zdrženlivý. Slova se z něj musela páčit, ale jak den pokračoval, uvolňoval se a byl stále povídavější. Když ráno vypluli z doku, Brody se zeptal, jak se pozná, na kterém místě je třeba rybu hledat. To se nepozná. Nevíte to? Quint zavrtěl hlavou. Podle čeho tedy to místo vybíráte? Jen tak. Co hledáte? Nic. Řídíte se podle přílivu nebo podle odlivu? Asi tak nějak. Záleží na tom, jestli je voda hluboká nebo mělká. Někdy. Jak tomu mám rozumět? Na okamžik si Brody myslel, že mu Quint vůbec neodpoví. Díval se přímo před sebe a upíral oči na obzor. Pak ze sebe, jako by ho to stálo strašnou námahu, vypravil. Velký ryby nebejvají v mělkých vodách, ale člověk nikdy neví. Brody cítil, že by o tom měl přestat mluvit a nechat Quinta na pokoji, ale zajímalo ho to. Zeptal se tedy. Jestli tu rybu najdeme, nebo ona nás, bude to šťastná náhoda, vidíte? Tak nějak... Něco jako najít jehlu v kupce sena. Ne tak docela. Ne? Proč? Při příznivým přílivu můžem do večera za sebou zanechat brázdu dlouhou dobrých 10 mil. I víc. Nebylo by lepší zůstat na vodě i v noci? Proč? No, abychom tu brázdu ještě prodloužili. Ve dne ujedeme 10 mil a v noci můžeme ujet aspoň 20. To by nebylo dobrý. Myslíte? Kdybychom tady zůstali celý měsíc a projeli celým tím zatraceným oceánem, tak by nám to nepomohlo. Nemá to smysl.
Brody se vzdal dalšího hovoru. Něco po 11. spatřil Quint, jak se k brázdě blíží sepovitá hřbetní ploutev Mečouna. Tiše čekali a prosili rybu, aby chňapla po návnadě. Ale Mečoun obě sepy ignoroval a kroužil asi 50 metrů za lodí. Včera jste se ptal, jestli je hodně takových dnů, jako ten včerejší, začal Quint. Takový dny často přicházejí po dvou. Dneska jsme už měli mít několik modrých. A je to počasím? Snad. Lidi se cítí blbě a ryby asi taky. Následující hodinu seděli mlčky. Quint byl na kapitánském můstku a pozoroval brázdu. Námořnickou čepici si posunul do týla. Náhle řekl klidně a věcně. Dostali jsme návštěvu. Brody se rázem probudil. Hooper vstal. Drátěné lano na pravoboku se rychle a hladce odvíjelo. Chyťte prut, křikl Quint na Brodyho. Strhl čepici a hodil ji na lavici. Brody vzal prut z držáku a upevnil ho do otočného čepu před sebou. Pevně držel. Až vám řeknu, pokračoval Quint, utáhněte brzdu a zasekněte. Drát se přestal odvíjet. Čekejte, obrací se. Začne na novo. Nechci, abyste ho zasekl teď, nebo ten hák vyplivne. Ale drát ležel nepohnutě a ochable ve vodě. Po chvíli Quint řekl, ať jsem prokletej. Začněte navíjet. Brody poslechl. Drátěné lano se navíjelo lehce, až příliš lehce. Brody necítil ani slabý odpor, způsobený návnadou na háku. Přidržujte ho prsty, nebo se zamotá, radil Quint. Ať to bylo, co bylo, vzalo to návnadu hezky jemně. Snad jí z udice zrovna slíbal. Lano vyšlo konečně z vody a zůstalo viset na konci prutu. Nebyl na něm ani hák, ani návnada, ani nástavec. Bylo čistě ucvaknuté. Quint se skočil z můstku a podíval se na to zblízka. Tak bych řekl, že jsme se právě seznámili s vaším přítelem. Cože? Zvolal Brody. Hooper se skočil z nosníku a rozčileně vyhrkl. Neděláte si blázny, to je úžasné. Teda jen hádám, přiznal Quint, ale vsadil bych si na to. Tenhle drát byl překousnutý čistě, na jedno kousnutí, nejsou na něm žádný stopy. Ryba asi vůbec nevěděla, že ho má v hubě. Vcucla návnadu a sklapla čelisti. Tak se to stalo. Co teď uděláme? Zeptal se Brody. Počkáme a uvidíme, jestli zbaští i tu druhou sépi, nebo jestli vyleze blíž k hladině. Toho delfína nepoužijete? Až budu na beton vědět, že je to on. Až se na toho holomka podívám a zjistím, že je dost velký, abych mu obětoval svou nejlepší návnadu. Tyhle ryby žerou všecko svinstvo, co lidi vyhazujou do odpadků. Nechce se mi hodit delfína nějakému malému špuntovi. Čekali. Na hladině se nic nepohnulo. Jediným zvukem bylo plesknutí, kdykoliv Hooper hodil do moře dávku vnitřností. Pojednou se začal odvíjet drát na levoboku. Nechte prut v držáku, řekl Quint. Nemá smysl něco připravovat. Překousne i tenhle. Brody mu bylo vzrušením horko. Hooper stál u burty na levoboku očarován rychle se odvíjejícím lanem. Drát se náhle přestal odvíjet a poklesl. Krucifix, vykřikl Quint. Udělal to zas. Vzal prut z držáku a začal navíjet. Drátěné lano bylo překousnuté stejným způsobem jako to první. Dáme mu ještě jednu příležitost. Přidělám tam silnější nástavec. Jestli jde o toho velkýho bílýho neřáda, ani tohle ho nezastaví. Sáhl do bedny sledem pro další návnadu a nahradil drátěný nástavec kovovým. Ze zásuvky v kokpitu vyndal asi 1,20 m dlouhý a 10 mm silný řetěz. Vypadá jako vodítko na psa, poznamenal Brody. To taky bývalo. Quint připevnil jeden konec řetězu k oku háku s návnadou, druhý k drátěnému lanu. Dokáže překousnout i tohle? Ale jo, bude mu to asi chvíli trvat, ale dokáže to, když se mu zachce. Všecko, co zkouším udělat, je zpytomět ho trošku a vylákat ho k hladině. Co ho uděláte, jestli vám to nevyjde? To ještě nevím. Můžu vzít 10-centimetrový hák na žraloky a řetěz a spustit to všecko i s návnadou do moře. Ale kdyby to spolkl, nevěděl bych, co s ním. Vyrval by všechna pacholeta, co mám na palubě. Dokud ho neuvidím, nebudu nic riskovat a motat řetěz kolem něčeho důležitýho.
Quinn mrštil hákem s návladou přes palubu a odvinul několik metrů drátu. Tak poles ty si, čáku, řekl. Ať si tě omrknem. Všichni tři sledovali drát na levoboku. Hooper se nahnul, nabral plnou sběračku z plašků a vylil je do brázdy. Něco zahlédl. Otočil se prudce doleva. To, co spatřil, mu vyrazilo dech. Vydal z hrdla chrochtavý, nejasný zvuk, ale ten postačil, aby probudil zájem jeho společníků. Kriste pane, vydechl Brody. Necelé 3 metry od zádi, blíže k pravoboku, se objevil plochý, konický rypec ryby. Trčel z vody asi na 0,5 metru. Z tmavošedého vršku hlavy svítily černé oči. Na obou koncích rybce, tam, kde šeť přecházela ve smetanovou bělobu, byly nozdry, hluboké rýhy v pancéřové kůži. Tlama byla pootevřená. Ponurá, tmavá jeskyně, střežená obrovskými trojúhelníkovitými zuby. Ryba a muži se pozorovali asi 10 vteřin. Pak Quint zaječel. Železo! A uposlechnuv sám sebe, hnal se kupředu a začal táhat harpunu. Brody sáhl po pušce. V tom okamžiku sklouzla ryba tiše zpět do vody. Dlouhý, srpovitý ocas švihl jednou. Brody po něm vystřelil, ale minul se. A ryba zmizela. Je pryč, konstatoval Brody. Fantastická, řekl Hooper. Její hlava má určitě víc než 1 metr v průměru. Možná, souhlasil Quint a šel na záď. Uložil tam 2 harpunové hroty, 2 sudy a 2 kotouče provazu. Pro případ, že přijde na zpátek. Už jste někdy viděl takovou rybu, Quinte? Zeptal se Hooper. Oči mu zářily a překypoval nadšením a vzrušením. Takovou ne, přiznal Quint. Jak byste řekl, že je dlouhá? Těžko říct, 7 metrů, možná víc. Jak jsou tyhle ryby jednou delší než 2 metry, je s nima potíž. Tahle potvora nám dá zabrat. Doufám, že se vrátí, řekl Hooper. Brody ho zamrazilo. Otřásl se. Víte, co mě ohromilo? Zeptal se a kroutil hlavou. Ten žralok vypadal, jako by se smál. Tak vypadají vždycky, když mají otevřenou tlamu, řekl Quint. Nedělejte z něj víc, než je. Je to němej kýbl plný odpadků. Jak můžete něco takového říct? Rozčílil se Hooper. Je to krasavec. Podíváte se na něj a začnete věřit v zázraky. Na něm je nejlíp vidět, co dokáže udělat příroda, když se jí zachce. To jsou voloviny, řekl Quint a vyšplhal se po žebříku na kapitánský můstek. Teď toho delfína už použijete? Zeptal se Brody. Není to nutný. Na hladinu jsme ho už dostali. Vrátí se. Zatímco Quint mluvil, ozval se svištivý zvuk. Hooper se otočil. Zvuk se dal přirovnat k měkkému zasyčení. Koukněte se, řekl Quint. Přímo proti lodi, ve vzdálenosti asi 10 metrů, se objevila trojhraná hřbetní ploutev přes 30 cm vysoká. Rozřezávala vodu a zanechávala za sebou zčeřenou brázdu. Za ploutví následoval vysoko vztyčený ocas, který zuřivě byl na obě strany. Útočí na loď, zaječel Brody. Bezděčně couval na sedadle otáčecí židle, aby se vytáhl co nejdál. Quint se svezl se zaklením z můstku. Bez výstrahy, holomek, nadával. Podejte mi železo. Ryba připlula až k lodi. Zvedla svou plochou hlavu, jedním ze svých černých očí se podívala upřeně a prázdně na Hoopera a zmizela pod lodí. Quint popadl harpunu a otočil se zády k levoboku. Násadou harpuny uhodil do otáčecí židle. Hrot harpuny se uvolnil a dopadl na palubu. Krucinál, Hergot, zařval Quint. Je tam ještě? A mátl dolů, sebral hrot a zarazil ho zpátky do násady. Na vaší straně, křičel Hooper. Tuhle stranu už minul. Quint se otočil právě včas, aby zahlédl, jak se šedohnědý obrys ryby vzdaluje od lodi. Ve vzteku popadl pušku a vystřelil do vody. Parchant jeden, ulevil si. Kdyby nás aspoň varoval. Pak odložil pušku a začal se smát. Měl bych být vlastně vděčný, že nenapadl loď, pohledl na Brodyho. Nahnal vám strach, co? To bych řekl, přiznával Brody. Potřásal hlavou, jako by si chtěl srovnat myšlenky a rozstřídit všechno, co právě viděl. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Hlavou se mu honila spousta představ. Všechny měly tvar torpéda letícího kolmo vzhůru temnotou
a trhajícího ubohou Kristin Watkinsovou na kusy. Viděl před sebou chlapce na gumové matraci, nic netušícího do chvíle, kdy ho uchvátila záhadná příšera. Neříkejte mi, že tahle věc je ryba, řekl posléze. Je to ryba, řekl Hooper. Vzrušení a nadšení z něj stále nevyprchalo. A jaká ryba? Skoro jako megalodon. O čem to mluvíte? Ptal se Brody. Trochu jsem to přehnal, ale když kolem vás plave něco takového, připomene vám to megalodonta. Co říkáte vy, Quinte? Já říkám, že jste si chytil úžeh a že blábolíte. Ale kde pak? Co myslíte, jakých rozměrů tyto ryby dorůstají? Ve odhadech nevynikám. Řekl bych, že tato ryba je asi 6 až 7 metrová. Budu teda tvrdit, že dorůstají do 7 metrů. Jestli zítra uvidím jinou, řekněme 8 metrovou, budu tvrdit, že dorůstají do 8 metrů. Odhady jsou v tomhle případě úplně na prd. Jak jsou tedy doopravdy dlouzí? Zeptal se Brody. To je právě to, co žádnej neví. V Austrálii se prý před časem zapletl nějaký žralok do řetězů a utopil se. Změřili ho a měl podle zpráv 12 metrů. Tedy dvakrát tak velký jako ten náš, vydechl Brody. Jeho mozek, který sotva dokázal zaregistrovat před chvílí spatřenou rybu, se nemohl tak rychle vyrovnat s obrovitostí oné, o nějž mluvil Hooper.

Strhující, napínavá, brilantní úvaha o povaze lidstva. Román Čelisti Petra Benchleyho patří k nejikoničtějším thrillerům, jaké kdy byly napsány. Stal se předlohou pro slavný film Stevena Spielberga. A my jsme v rámci filmového léta na Vltavě přichystali premiérovou 20-dílnou četbu v režii Izabely Šenkové a v interpretaci Honzy Hájka. Z překladu Gizely Šmidlíkové připravil Michal Plzák, hudební spolupráce Jakub Rataj. 18. část je na programu Vltavy zítra již v řádném čase v 18 hodin a 30 minut.

0: Newyorští The Klezmatics proměnili klezmer a jidiš písně v otevřenou směs jazzu, folku, punkové energie i společenského komentáře. Letos slaví 40 let svého fungování a v loni jejich vystoupení zachytily mikrofony Evropské vysílací unie ve finském Tampere na významné přehlídce World Music Womex, a to bude náš zítřejší koncert Bez hranic ve 20 hodin. Dnes je sobota, tento čas patří opeře, ve 23 hodin pak četbě s hvězdičkou románu Svatava a 23.30. soudobé hudbě amerického skladatele Joseph Samra. Před 2 lety napsal 4 básně oddanosti jako vyznání své manželce Lize. Jana Kozubková od mikrofonu Vltavy a Jan Mikušek z technického pracoviště vám přejí inspirativní sobotní večer.
1: Operní večer.
0: Vážení a milí, na programu Vltavy je teď dílo France Schreckera Christophorus.

0: To, co uvidíte a uslyšíte, není operou v tradičním slova smyslu. Je to něco mezi dramatem, melodramem a operou. Je to tvůrčí vize mladého, nadaného, degenerovaného a slabého, avšak zároveň velmi talentovaného a posvěceného umělce. Studenta hudby, který jako dítě svého věku, či chcete-li jako dítě předválečné éry, prahne po čistě fyzické a tvrdé síle. A to i v ryze uměleckém smyslu. Tak to píše v předmluvě ke své opeře Christophorus rakouský skladatel Franz Schrecker, který se netajil tím, že v tomto díle lze potkat mnoho z jeho vlastního života a práce. Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Martina Kolajová a Vojtěch Babka.
1: Setkáváme se dnes s dílem rakouského skladatele Franze Schreckera, který se za svůj život stihl stát jak všemi ctěnou a oslavovanou nadějí pro německou operu, tak přehlíženou osobností s nálepkami jako bezvýznamný skladatel či marginální pedagog. V čase, kdy německá a rakouská hudební estetika cílila na symfonickou tvorbu, přinesl Schrecker do německé opery, přežívající ve stínu Richarda Wagnera, inovativní vlnu.
0: Franz Schrecker je současníkem Arnolda Schönberga, Alexandra Zemlinského a byl jen o pár let starší než Alban Berg a Anton Webern. Přesto zůstala jeho hudba především tonální. Byť v ní najdeme stopy atonality či politonality nebo tembrových experimentů, zcela jasně Franz Schrecker reflektuje pozdně romantický výraz a netají se ani sklony k francouzským impresionistům.
1: Ignác, dvorní fotograf židovského původu, pocházející z Golčova Jeníkova, a Eleanor, katolička z jihovýchodu Rakouska, to byly Schreckerovi rodiče. Mnohokrát se stěhovali a nejstarší z jejich čtyř přeživších dětí, tedy náš skladatel, se narodilo v Monaku v roce 1878. V jeho čtyřech letech se rodina usadila v Linci, avšak otcova smrt přiměla matku s dětmi přesídlit do Vídně. Tam také Franz Schrecker ve svých 14 započal své hudební vzdělávání. Na vídeňskou konzervatoř se zapsal v roce 1892.
0: Nejprve se věnoval houslím, skladba přišla až pak. Když mu bylo 17 let, začal také dirigovat a už sem spadá i vznik početných písňových cyklů a symfonických předeher. První Schreckerovo operní dílo, jednoaktovka Flamen, mělo premiéru v roce 1902 a líčí příběh ženy zmítané sexuálním pokušením za nepřítomnosti manžela válečníka. Krátce poté se Schrecker pustil do své první celovečerní opery Der Ferne Klang. Psal ji i všechny další své opery už na vlastní libreto.
1: Schrecker se neúspěšně pokoušel stát operním dirigentem. Vídeňský hudební život však natrvalo obohatil založením filharmonického sboru v roce 1907, který také až do svého odchodu z Vídně v roce 1920 řídil.
0: S filharmonickým sborem dával Mahlerovu 3. a 8. symfonii, skladby anglického autora Frederika Deliuse Mass of Life a Sea Drift. V premiéře uvedl Zemlinského žalm 23. a Schönbergovi písně z Gure. Schrecker a Schönberg zůstali po celý život dobrými přáteli. Ještě v čase působení ve Vídni se Franz Schrecker také oženil. Jako 31-letý si vzal 17-letou sopranistku, členku svého sboru. Spolu přivedli na svět dceru a syna.
1: Stejně tak už ve vídeňském období zažil Franz Schrecker vpravdě raketový start dráhy operního skladatele. V roce 1912 měla ve Frankfurtu premiéru opera Der Ferne Klang, díky které se ihned zařadil do nejvyšší kategorie. Ve stejném roce začal na Vídeňské hudební akademii vyučovat kontrapunkt, harmonii a skladbu. Krátce poté se paralelně ve Vídni a ve Frankfurtu dočkala úspěšné premiéry opera Das Spielwerk und die Prinzessin.
0: Pak vypukla první světová válka a drastické omezení operního života se dotklo i Schreckerových oper. Der Ferne Klang se hrál v Lipsku, v Mnichově a v Hamburku. Plánovalo se uvedení v Praze a v Paříži. Během tohoto období píše Schrecker další díla pro operní jeviště. Opery Die Gezeichneten a Der Schatzgräber. Tuto operu dopsal už v roce 1918 a krátce po válce také obě díla uvedla Frankfurtská opera.
1: Tyto dvě opery představují vrcholy Schreckerovy skladatelské dráhy. Respektovaný hudební kritik Paul Becker France Schreckera velebil a poněkud kontroverzně přirovnával jeho talent k Wagnerovi. Der Schatzgräber byl ve své době nejúspěšnější operou a hrál se bezmála 400krát ve více než 50 divadlech. To vše jen mezi lety 1925 a 1932.
0: No a v březnu 1920 je Franz Schrecker jmenován ředitelem proslulé berlínské vysoké hudební školy. Tuto uznávanou a tradicemi poněkud svázanou školu aktivizoval. A mezi jeho žáky z těch dob čteme jména jako Ferruccio Busoni, Arnold Schönberg, Alexander Zemlinsky, Paul Hindemith či Hans Pfitzner.
1: Nedlouho po příchodu do Berlína vysledujeme u Schreckera skladatele určitý obrat. Publikum i kritika začala jeho nová díla přijímat vlažně. V čase, kdy se rodily a diferencovaly nové německé umělecké směry, pro ně totiž příliš manifestovala jeho rakouský background a citlivost.
0: A přestože jeho nejúspěšnější opery z dřívějších dob německé publikum stále oslovovaly, v očích radikálnějších mladých komponistů Franz Schrecker začíná ztrácet význam. Zánik takzvané Výmarské republiky, nástup Adolfa Hitlera a národního socialismu a ovšem i vzrůst antisemitismu jako součásti oficiální politické linie, toto vše mělo na France Schreckera likvidační účinek.
1: Musel opustit ředitelský post na Hochschule für Musik. Krátce působil na mnohem méně prestižním místě na pruské hudební akademii. Snažil se ale najít uplatnění v oblastech zcela mimo vliv nacistů.
0: Leč nepodařilo se mu získat odpovídající pozici ani v Americe, ani jinde v Evropě. Tento zdlouhavý boj a snaha zajistit si profesní i osobní budoucnost trval do prosince 1933. Ve svých 55 letech utrpěl záchvat mozkové mrtvice a po třech měsících, dva dny před 56. narozeninami, zemřel.
1: Dodejme už jen, že v napjaté atmosféře krátce po zvolení Adolfa Hitlera kancléřem nebyla Schreckerovu úmrtí věnována téměř žádná pozornost. Webern a Schönberg a spolu s nimi většina Schreckerových studentů zaslali rodině kondolence, avšak denní tisk odbil skladatele pouhou notickou.
0: A poslední pozornost, které se skladateli dostalo, představovalo jeho zařazení na program výstavy Zvrhlé židovské hudby v roce 1938. Schreckerova tvorba upadla na několik dekád do temnot a skladatel byl téměř zapomenut. Ani produkce opery Der Ferne Klang v roce 1964 nezískala pro Schreckera publicitu mimo hudební kruhy.
1: To se stalo vlastně až v čase takzvaného Kielského cyklu. Mezi lety 2001 a 2003 připravila opera v tomto severoněmeckém městě pod uměleckým vedením režisérky Kirsten Harms sérii tří Schreckerových děl. A odtud také pochází nahrávka opery Christophorus, kterou jsme pro vás dnes připravili.
0: Paradoxně nebyla v Kielu inscenována jeho díla nejpopulárnější, která se od 80. let přece jen v Německu na scéně už objevovala, tedy opery Der Ferne Klang, Die Gezeichneten a Der Schatzgräber. Kielský projekt prezentoval France Schreckera prostřednictvím oper z okraje jeho autorského portfolia a jednou z nich byla i naše dnešní opera Christophorus od Die Vision eine Oper.
1: Přestože do pojetí všech Schreckerových dramatických děl přešlo lecos z jeho osobního života a zkušeností, žádná z jeho oper po dokončení díla Der Ferne Klang nepředstavuje tak intenzivní zpověď jako opera Christophorus. Zpověď autorskou i lidskou, jak už jsme naznačili citátem z předmluvy. Obě tato díla jsou zlomovými body jeho kariéry a obě, soudce oddělená celými dvěma dekádami, pomohla autorovi překonat jistý druh vnitřní krize, reflektující ovšem krizi danou letopočty její vzniku.
0: Vrátíme se k tomu ještě podrobněji v přestávce našeho dnešního operního večera, kdy si posvítíme na Schreckerův osobní i profesní život zmapujeme genezi opery Christophorus a její přijetí, či spíše nepřijetí, budeme citovat z myšlenek Schreckerova žáka Franka Harderse Wuttenova a zaměříme se také na zlom ve Schreckerově životě a kariéře, kterého jsme se už dotkli, tedy na období, kdy autor, druhdy oslavovaný a ceněný jako inovátor, je najednou z pohledu velké části veřejnosti zralý do starého železa.
1: Schrecker se zkrátka ve vrcholných letech svého života doslova trefil do chvíle, kdy hudba tkvící v tradicích 19. století začala být odmítána a zesměšňována. Jeho příklon k romantikům a francouzským impresionistům začal být pokládán za málo mužný a nekoncepční a psalo se o něm, že jeho hudba je sice vnějškově krásná, avšak je záležitostí módy a nemluví od srdce k srdci.
0: Ale teď už budeme poslouchat prolog a první dějství Schreckerovy opery Christophorus Oder die Vision eine Oper.
1: Nadaný a zároveň cynický mladý skladatel Anselm dostal od svého učitele, mistra Johana, zadání napsat smyčcový kvartet. Neposlechne však a pustí se do kompozice opery, v níž se rozhodne zpracovat legendu o svatém Krištofovi, jednom ze 14 svatých pomocníků.
0: V zamýšlené opeře bude hrát nejen on, Anselm, ale také jeho učitel, učitelova dcera Líza a kolega, mladý komponista Kristof.
1: Zvonek ohlašuje konec prologu a začátek prvního jednání.
0: Kristof je Anselmovým přítelem a stejně jako on je žákem kompoziční třídy mistra Johana. Kristofa podporuje bezcharakterní kritik Starkmann. Anselma to roztrpčuje a stejně tak žárlí i na Kristofův šťastný vztah s Johanovou dcerou Lízou, do které je ovšem sám také zamilován.
1: Učitelová určitá zahořklost, jak v umělecké, tak v lidské rovině, podněcuje Kristofa, aby zkoumal a rozpoznával váhu lásky v konfrontaci s uměním. A rozhodnutí zní jasně. Během oslav svatby s učitelovou dcerou Lízou prohlašuje, že má v plánu hudby zanechat a věnovat se výhradně ženě a rodině.
0: Anselm připravil svému kolegovi a příteli neobvyklý svatební dar. Je to čerstvě napsané první jednání opery Svatý Krištof. Zasmušilý, teskný a zároveň hrozivý hudební fragment, který popisuje moc, co by destruktivní sílu, a slabost jako mocnou energii.
1: Po narození dítěte pociťuje mladá matka Líza, že její tělo ztratilo svou dokonalou krásu. Kristofa, který touží po dalším dítěti a je zmítán žárlivostí směrem k Anselmovi, jako původce této neblahé změny zavrhuje.
0: Anselm předkládá další část své opery Líze. Určitá pasáž skladby je zamýšlena pro ní. Žena má tančit jako oheň, vlna a hřích. Ve chvíli, kdy Anselm Líze vysvětluje její roli, je přistihuje žárlivý Kristof. Svou manželku zastřelí a velkorysý Anselm svého přítele zachraňuje před uvězněním společným útěkem.
1: Franz Schrecker, Christophorus Oder die Vision einer Oper. Uslyšíme prolog a první jednání opery z roku 1929.
0: Osoby a obsazení: mistr Johann, bas, Hans-Georg Arens, Líza, jeho dcera, soprán, Susan Bernhardt, Kristof, bariton, Jörg Zabrowski, Anselm, tenor, Robert Chefin, Starkmann, mluvená role, Roland Holz.
1: V dalších úlohách účinkují pěvci Matthias Klein, Bernd Gebhardt, Hans-Jürgen Schöpflin, Simon Pauli a další. Kielský operní sbor a Kielský filharmonický orchestr řídí Ulrich Winfuhr. Nahrávka byla pořízena při představeních v Kielu v letech 2002 a 2003.

ich vergaß, ihr beide, ihr seid euch grau, immer noch.

Wir verlangen

Stunde kommt, die dich peinigt mit eisernem Griff der Natur.

Ich kann nicht.

ist mir, du lächelst, dein Engels Anblick zerfällt.

0: Na Vltavě vysíláme operní večer a v něm operu o prologu, dvoudějstvích a epilogu Christophorus oder die Vision einer Oper, dílo rakouského autora France Schreckera z roku 1929. Rok předtím oslavil náš skladatel 50. narozeniny. Byl zkušeným člověkem a vyspělým tvůrcem. Když dnes posloucháme jeho operní hudbu, cítíme, že Schrecker představuje jakýsi, řekněme, nový úsek staré dálnice, jako kdyby ho poutaly tradice 19. století. Ale už měl za sebou také první skutečný neúspěch, to když se v Kolíně nad Rýnem v roce 1924 dávala v premiéře opera Irelloe. Pak následují Der Singen der Teufel a naše dnešní opera Christophorus oder die Vision einer Oper.
1: K jejímuž plánovanému uvedení ve Freiburgu v roce 1933 už nedošlo skrze vzrůstající moc nacistů. Nepřátelské projevy národních socialistů také v Berlíně v roce 1932 zamezily provádění opery Der Schmied von Chent, a to po pouhých 5 představeních.
0: I tak ale Franz Schrecker v tomto období sklízel úspěchy. Nesmíme zapomenout na jeho průkopnický přínos v oblasti nahrávání a rozhlasového šíření hudby. Velmi se také věnoval vybudování studia pro elektronickou hudbu na berlínské vysoké škole. Jeho orchestrální Kleine Suite byla prvním dílem psaným na objednávku pro německý rozhlas a spolu se Schönbergovým opusem 34 byl jeho cyklus Vier kleine Stücke nahrán jako doprovod k promítání němého filmu.
1: Rok 1928, tedy čas, kdy dokončuje operu Christophorus, představuje v jeho životě určitý mezník. Jeho jubileum bylo oslavováno, konala se gratulační představení, došlo k novým vydáním jeho děl. Osobní i profesní situace doznala oproti vídeňským letům před první světovou válkou, o kterých už jsme mluvili, značných změn.
0: Oproti Schönbergovi se Franzi Schreckerovi podařilo najít místo v hudebním životě Berlína jako města, kde se nemusel zříci svých estetických ideálů a cílů. Jako města, které si drželo oponenturu vůči avantgardním proudům. Zakusil nepříliš plodné tvůrčí období 10 let po frankfurtské premiéře opery Der Ferne Klang, která ho přes noc proslavila.
1: Získal si ovšem pověst skvělého učitele a v roce 1920 ve věku 42 let se stal ředitelem Berlínské hudební akademie. A to byla jedna z nejvlivnějších a nejzodpovědnějších pozic v hudebním světě tehdejší mladé Německé republiky.
0: Ale pak se najednou začalo vše měnit. S léty vzrůstala antisemická nálada. Schreckera rovněž zatěžoval nový systém a struktura hudební akademie a také jeho dodatečné úkoly jako člena Akademie umění. A pak je tu série velkých zklamání, když se někteří z jeho žáků od svého mistra oficiálně distancovali.
1: Bylo by zjednodušující v těchto souvislostech hovořit o naivistické periodě jeho tvorby a o sentimentálním zabarvení Schreckerových děl. Avšak skladatelová všímavost a vnímání problematických okolností, s nimiž se potýkal v tomto čase své pozdní tvorby, pro tento předpoklad jasně hovoří. Ostatně on sám se tehdy zmínil o tvůrčí krizi a poznamenal, že je velmi těžké ji skrývat.
0: A aby toho nebylo málo, objevily se první problémy s jeho vídeňským nakladatelem. Firma Universal Edition odmítla vydat notový materiál opery Christophorus s poukazem na to, že skladba neslibuje žádný užitek ani úspěch a že se obává vysokých nákladů, které by taková věc obnášela. A tak se nám zdá, že se Franz Schrecker, jehož Der Ferne Klang, jak jsme už mnohokrát řekli, ho proslavil okamžitě po premiéře a Der Schatzgräber se z kraje 20. let dával ve většině německých divadel, shodou nedobrých okolností ocitl na zlomu dvou historických a stylových epoch, na který nedokázal či neměl dost sil zareagovat.
1: Schreckerův žák a věrný propagátor jeho díla Frank Harder Swutenow, z jehož úvah a myšlenek dnes večer citujeme, se domnívá, že za pokles Schreckerovy popularity ve 20. letech nese odpovědnost změna estetických názorů tehdejší nové generace. Schreckerův jazyk, vycházející z Wagnera a ovlivněný francouzskými impresionisty a italským verismem, byl nový o nějakých 10 či 15 let dříve.
0: Tehdy byl také obdivován pro svou nápaditost a důvtip, ale pojednou se z něj stala staromodní záležitost. Objevila se pařížská šestka, jejíž vliv na sobě pocítili i Schreckerovi žáci Ernst Krenek, Alois Hába a Paul Hindemith. Byl tu náhle antiromantik Stravinsky a nastal ovšem i bouřlivý vpád jazzu do celé Evropy. Co jednomu připadalo nevkusné a ohavné, druhý vzýval jako spásu. Rakouský skladatel Ernst Toch přirovnal stylové a estetické změny kolem roku 1920 za skok do chladné vody v tropickém dnu.
1: A pro našeho skladatele bylo nepochybně bolestivé sledovat, jak on, jen před několika lety pokládaný za inovátora, je najednou odložen do starého železa. Ostrakizace jeho osoby a díla národními socialisty pak už jen tragickou stopu v jeho životě dovršila.
0: Už od premiéry opery Der Ferne Klang docházela většina kritiků k závěru, že Franz Schrecker je impresionista a nervózní umělec, který přesně koresponduje s typem moderního, zženštilého a dekadentního umělce francouzské provenience. V tom čase se v německém odborném tisku s oblibou probíral protiklad německého intelektuálního a vnitřního hudebního srdce a ducha na jedné straně a francouzského umění, které dává průchod nervům, zvuku a módě.
1: Tyhle postřehy se vinou novinovými reflexemi Schreckerových oper jako červená nit. Čteme zde o rozmazaných, neurčitých zvucích, které se vymykají tonálnímu vědomí, o zvukových kouzlech, která jsou uchem nepostřehnutelná,

0: Kritiků došli až ke konstatování, že tohle vše není jen stylistický deficit, ale i lidská nedostatečnost.
1: Tahle odborná debata, kterou jsme stručně načrtli, snad přispěje k současnému zhodnocení Schreckerova kompozičního odkazu. A snad ze všeho, co jsme dosud řekli, vyplyne i pochopení pro vznik takového díla, jako je opera Christophorus, kterou dnes posloucháme. Schrecker sám se cítil zavržený, jako umělec i jako člověk. Sám se viděl coby bojovník, podobně jako mladý komponista Anselm v naší dnešní opeře.
0: Ve své předmluvě ke Christophorovi Franz Schrecker říká, že tu nemáme co dočinění s běžnou operou. Už samotný titul a podtitul Christophorus aneb vize jedné opery napovídá mnohé. Princip montáže a koláže, který autor uplatňuje ve všech svých dramatických dílech, zde v Christophorovi vystupujeme i ve vnější formě díla. Několik různých rámců vydatně rozostřuje hranice mezi skutečností, jevištní realitou a fikcí.
1: V této souvislosti musíme připomenout dílo zdánlivě velmi vzdálené, totiž operu Osud Leoše Janáčka z roku 1904. Zde se totiž rovněž setkáváme se skladatelem jako dramatickou postavou. Prožijeme s ním tvůrčí proces vzniku opery, kterou nedopsal, a pak se k ní vrátil, aby pak nakonec nebylo zcela zřejmé, jestli se stále ještě díváme na jeho příběh, nebo jestli už nejsme v samotném ději jeho nedokončené opery.
0: Podobně jako Janáčkův Osud, kde můžeme jasně vysledovat stopy skladatelova tvůrčího zápasu, jak se říká, je i Schreckerův Christophorus životní zpovědí. Silný autobiografický otisk zaznamenali především lidé, které Schrecker o své práci informoval a kteří mu radili, aby dílo odložil. Skladatel tu projektuje sebe sama hned do dvou rovin. Do postavy Anselma, ale také do role mistra Johana. Simultánní vztah učitele a žáka mu umožnil vyjádřit základní problémy tvorby a procesu učení a sebepoznání.
1: Franze Schreckera předválečného období jasně rozpoznáme v Anselmovi. Mladém, nadějném, zároveň poněkud slabožském, avšak velmi talentovaném umělci. Johann je pak dospělý mudrc a my v něm zřetelně vidíme Schreckera jako ředitele Berlínské hudební akademie.
0: Ale teď už se, vážení posluchači, vraťme za protagonisty Schreckerovy opery Christophorus, tam, kde jsme je zanechali.
1: Christoph a Anselm, dva přátelé a studenti skladby ve třídě mistra Johana. A také sokové v lásce k Johanově dceři. Ta dá svou ruku Christophovi, vdává se za něj a Anselm předkládá svatební dar v podobě části nové opery, kterou tvoří navzdory kompozičnímu úkolu mistra Johana napsat smyčcový kvartet.
0: Moc je tu prezentována jako destruktivní síla a slabost má naopak punc síly. Žárlivost obou mužů se stupňuje. Ve chvíli, kdy Anselm vykládá mladé ženě, jakou roli v jeho opeře bude hrát, jí Christoph zastřelí a oba muži prchají.
1: Potud malá rekapitulace. V úvodu druhého jednání zastihujeme oba mladé skladatele a uprchlíky na obskurní noční pouti. Připojuje se k ním spolužák Heinrich, jenž brzy odkrývá jejich inkognito. Drogově závislý Christoph navštíví seanci abbé Caldányho a jeho média Florence, aby se pokusil spojit se svou mrtvou ženou Lízou.
0: Na místo mladé ženy se ale zjeví jejich malé dítě a strašidelná scéna se uzavírá. Anselm začíná cítit, že se mu jeho dílo, opera, kterou píše vědomně v rozporu s úkolem svého učitele skladby a ve které všichni zúčastnění hrají hlavní role, tedy že se mu tato opera pomalu vymyká z rukou. V hrůze se rozhodne uprchnout.
1: A pak tu máme ještě postludium či epilog opery Christophorus.
0: Anselm je uhranut zjevením Christofa padajícího pod tíhou jeho a Lízina dítěte a uvědomuje si, že nemá dost sil, aby hudební materiál ovládl a svou operu dokončil. Realita a operní fikce a hranice mezi nimi jsou stále méně jasné. Zastřelená Líza a její otec, učitel skladby mistr Johann, jsou svědky Anselmovy tvůrčí agónie. A namísto opery se Anselm, jak mu prvé kázal jeho kantor, rozhoduje napsat smyčcový kvartet.
1: Posloucháme nahrávku z několika představení v Kýlu z let 2002 a 2003. V hlavních rolích účinkují pěvci Hans-Georg Arens, Susan Bernard, Jörg Zabrowski, Robert Chefin, Matthias Klein, Bernd Gemhardt, Jennifer Arnold, Attila Kováč, Monika Tépe a další.
0: Kýlský operní sbor a Kýlský filharmonický orchestr řídí dirigent Ulrich Windfuhr. A Vojtěch Babka s Martinou Kolajovou vám od mikrofonu přejí i nadále dobrý večer.

V operním večeru na stanici Český rozhlas Vltava jsme si poslechli operu o prologu, dvoudějstvích a epilogu Christophorus od France Schreckera, psanou na německé libreto ze skladatelova pera. Opera pochází z roku 1929 a v hlavních rolích se nám představili Georg Hans Ahrens, Susanne Bernhardt, Jörg Zabrowski, Robert Schaffen, Attila Kováč a další pěvci. Filharmonický orchestr a operní sbor z Kielu řídil dirigent Ulrich Windfuhr. V pořadu spoluúčinkovala moderátorka Martina Kolajová, připravil a vaším průvodcem byl Vojtěch Babka, který vám od mikrofonu Vltavy přeje i nadále krásný večer a zve v tuto chvíli ještě k návratu ke 185. narozeninám Antonína Dvořáka, které jsme si připomínali 8. září. Poslechneme si smyčcový kvartet číslo 11 C-dur opus 61 Antonína Dvořáka, a to na vzácném snímku z roku 2015. Pořídili jsme ho na koncertě na počest československých a polských letců Royal Air Force, hrdinů bitvy o Británii. Dvořákův kvartet číslo 11 C-dur hraje soubor Apollon Mizažet Quartet.

8. září letošního roku uplynulo 185 let od narození Antonína Dvořáka. My vás zveme k návštěvě našeho webu, na kterém jsou zavěšeny tři dvořákovské pořady. Akademie, Operní večer a Krásné hlasy. A v tuto chvíli jsme si také ještě poslechli hudbu Antonína Dvořáka. Na Vltavě dozněl smyčcový kvartet číslo 11 C-dur v podání souboru Apollon Mizažet Quartet. Polský ansámbl tohoto jména zahrál Dvořákův smyčcový kvartet číslo 11 C-dur v roce 2015, a to na koncertu na počest československých a polských letců Royal Air Force, hrdinů bitvy o Británii. Vojtěch Babka vám od mikrofonu Vltavy přeje klidnou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
2: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
1: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
2: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
1: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Pátek 11. a v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku 17. ročník hudebního festivalu Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. Vystoupí Stuart McCallum, Manu Lui, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejďte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Hlavním mediálním partnerem akce je Český rozhlas Vltava.
4: Četba s hvězdičkou.
5: Trojice pražských okultistů objeví jógu a doufá, že jim exotický tělocvik pomůže spojit se s nadskutečným. Obyčejná dívka z Nové Paky o žádné probuzení nadpřirozených schopností nestojí, přesto ale se jí děje. Román Svatava od Jolanty Troják čte už po 11. na Vltavě Tereza Hofová.

To je dost, že jste se ukázal. Procedil skrze zarudlé zuby Eckstein a pustil malíře dál. Dál, ale nebylo kam. Před síň Lamassery byla zatarasená hromadami časopisů, knih a šatstva. Eckstein jej beze slov uvedl do jídelny, která se za dobu malířovy měsíční nepřítomnosti proměnila ve skládku obehnanou zdí, v níž byly zachovány pouze úzké koridory umožňující nezbytný průchod do dalších místností. Bombardy se zřejmě rozhodl zaplnit prázdnotu po zmizelém Jiduovi po svém, pomyslel si malíř. Poté jeho zrak padl na stůl, na kterém se vršily zavařovací sklenice obsahující neznámou tekutinu zlatavé barvy. Asketa potvrdil Adámkovi nejčernější obavy. Jednalo se o baronovu moč. Malíř okamžitě zalitoval, že opustil kultivované prostředí unionky, kterou se linula libá vůně kávy a kde byly stoly prostřené běloskvoucími ubrusy. Přistihl se, že se za své teozofické mistry poprvé v životě stydí. Sice jim vděčí za mnoho, ale v zájmu své pracně nabité pověsti by se s nimi měl do budoucna stýkat co možná nejméně. Co je to za podivný smrad? Zeptal se roztržitě, aby prolomil dusivé ticho, i když na nekonvenční pachy byl v Lamassery zvyklý. Čertovo lejno, ozřejmil mu Eckstein zdroj puchu. Baron před pár dny obdržel neoznačenou obálku, o níž je přesvědčený, že byla kontaminovaná negativní energií. Od té doby sebe i byt soustavně očišťuje. V kuchyni se kumuloval největší zápach, který se v hustých chuchvalcích tmavého dýmu šířil z vykuřovadla na stole, u něhož seděl baron, navzdory odpolední hodině stále ještě ve spodkách a přitom si uhlíkem zaujatě kreslil cosi na tělo. Eckstein malíři šeptem objasnil, že jde o magický symbol, který má odrážet negativní kosmické vlivy. Takhle tu sedí od rána a snaží se vizualizovat symbol božího světla. Dodal ještě se starostí v hlase. Když si bombardy malíře všiml, poslal mu po asketovi malou lahvičku z broušeného skla. Malíř k ní zvědavě přičichl. To je pomander, připomněl mu Eckstein, naplněný baronovou močí. Posílí vám aurické pole, dodal bezbarvě. Adámek s odporem upustil dar na zem. Bombardy urychleně vstal, aby rozlitou tinkturu zachránil, ale místo toho jej schvátil těžký kašel. Zdá se, že i na takto ostříleného narkomana byla směsice hašiše a čertova bílý moc. Čelíme černomagickému útoku, pronesl viditelně zkroušený teosof poté, co svůj záchvat ovládl a opět si sedl. Netušil jsem, že máme nějaké nepřátele, upřímně se podivil malíř, jenž naopak zažíval příval dosud nebývalé popularity. To myslíte vážně? Obořil se na něj baron, prohlížeje si mystickou značku na svém pupíku. Co je to za svět, ve kterém se kradou mesiáši? No ano, Jidu. Malíř na něj skoro zapomněl. Ještě se nenašel? Zeptal se s předstíraným zájmem. Bombardy po něm šlehl zlostným pohledem a začal bubnovat do desky stolu kdysi pěstěnými prsty. Zdá se, že si plně neuvědomujete vážnost situace, napomenul malíře Eckstein. Kdo má vykupitele, drží v šachu celý svět. Šš! Vyskočil najednou baron od stolu. Adámek si všiml, že má k noze přivázaný svazek usušeného pelinku. Slyšeli jste to? Eckstein s Adámkem svorně pokrčili rameny. Nasadili nám do bytu elementály. Co? Vzdychl malíř s otazníkem na konci. Dnešní setkání si představoval jinak. Těšil se, jak spolkové bratry obeznámí se svými paranormálními pokroky. Chtěl se jim pochlubit, že díky mistrně zvládnuté hypnóze už prošel snad všemi pražskými ložnicemi a umění telepatie jej pro změnu pasovalo na hrdinu českého symbolismu. Ale dosud se nedostal ke slovu. Elementálové. Špatná karma nakumulovaná do astrálních slupek.
zamumlal podivně dezorientovaný baron. Eckstein už byl konkrétnější. Strašidla. Objasnil neznámý termín stručně. Adámek kontemploval nad absurditou vzniklé situace. Tři muži zralého věku a baví se o strašidlech. Přestože se celou dobu snažil kontrolovat, nyní se neudržel a vyprskl hlasitým smíchem. Čemu se smějete? Udeřil na něj baron. Vždyť je to do očí bijící. Ve vodě dlí undiny, vzduchem poletují sylfy, v ohni žijí salamandři. Což pak už si pošetile myslíte, že jsme tady sami? Malíř nervózně přešlápl na místě a poprosil o sklenici vody. Než se z ní však stihl napít, baron mu do ní vhodil jeden ze svých křišťálů. Strašidla jsou akutním problémem řady lidí a dámků, dodal uštěpačně a dychtivě si potáhl hašiše. Měl byste si vzít příklad z kolegy Váchala. Ten nyní pracuje na knize, ve které se chystá detailně popsat a určit na 390 druhů duchů. Přehledně je seřadit a opatřit latinskými názvy. Díky jeho příručce si démony budete moct kategorizovat jako hříbky podle mykologického atlasu. Bombardy se zjevně dostával do své obvyklé formy, ale malíř jej příliš neposlouchal. Zneklidňovalo ho, že jeho mistr navzdory své intelektuální kondici rapidně chátrá. Muž, jenž svým šarmem zdařile sekundoval největším elegánům dekadence, se začínal stylově nebezpečně přibližovat k Ecksteinovi. Tato loď se potápí. Zhodnotil alarmující stav své buňky v duchu a z Ecksteinovy pravé ruky rozpačitě přijal misku, na jejímž dně se tyčil kopeček připálené rýže. Mělo mě napadnout, co bude k večeři, když se vařečky chopí asketa. Suše krmi okomentoval baron. Jak myslíte? Odvětil Friedrich uraženě. Jen bych vám rád připomenul, že náš jídelníček je zcela závislý na donacích z Londýna. Zatracený Ananta! Ulevil si baron a podruhé bouchl pěstí do stolu. Kde jen ten zpratek vězí? V uplynulých týdnech bez úspěchu prohledali celé město. A teosofický kongres byl za dveřmi. Mesiášův projev měl dokonce přenášet rozhlas. Považte, pánové, poprvé v historii bude klidu skrze radiopřijímač promlouvat Bůh, referovala Besantová nadšeně v dopise. Zkrátka a dobře, čeští teozofové měli zaděláno na pěkný průšvih. Jednoduše do Londýna na kongres vyšleme někoho jiného, zvolal nezvykle euforický Eckstein. Zbylí teozofové na něj tázavě pohlédli. Tím myslím jiného Inda, samozřejmě Inda, který bude předstírat, že je Jiddu Ananta. Překotně jim vysvětloval svůj plán. Všichni přece víme, že teosofického boha ještě nikdy nikdo neviděl. Kde chcete v Praze sehnat nějakého Inda? Vložil se do debaty malíř bez většího zájmu. Ostatně podle toho, co poslední dobou slýchal v kavárně, se teozofické téma už přežilo a vypadá to, že popularitu hnutí nevzkřísí ani avizovaný mesiáš. Evropští ezoterici už mají novou modlu. Uměřený a distinguovaný filozof Rudolf Steiner je dokonalým protikladem Blavatské, ačkoliv i on na dlouhá léta propadl jejímu megalomanskému kouzlu. Přerodil se v největšího kritika mateřské organizace a krátce na to založil nové duchovní hnutí zvané antroposofie. Noblesní Rakušan toužil vrátit člověka z bonvivánského poletování astrálem zpět k jeho duchovní podstatě a mezi dostupnými avatáry jednoznačně favorizoval Krista. Adámkovi neuniklo, že se ve vedlejším salonku Unionky Chile formuje Steinerovská sekce. Sám by nerad zaspal dobu, proto ve svém ateliéru už tajně pracuje na novém díle, které by chtěl pražským antroposofům při nejbližší vhodné příležitosti věnovat. A co Gopal Krishna? Navrhl s úsměvem neviňátka Eckstein, jenž zjevně nedokázal na fakírův výkon zapomenout. Baron se nezmohl na jediné slovo. Slovutný fakír už v Praze sice nepobývá,
Ale shodou šťastných náhod se mi podařilo sehnat adresu jeho brněnského hotelu. Dál se pířil Eckstein. Dokonce jsem mu tam už nechal doručit dárkový koš. Jak se opovažujete za mými zády rozhazovat spolkové peníze? Zbělal pro změnu Bombardy. A co v tom koši bylo? Dotazoval se malíř. Upřímně by jej zajímalo, čím dokáže asketa potěšit asketu. Jistě mi dáte za pravdu, že Gopal Krishna bude 100x lepší než originál. Ostatně, pokud si pospíšíme, stihneme ještě odpolední spoji. Poháněl zbylé teosofy Eckstein, jako by to byla hotová věc. Proberte se, Friedrichu, vždyť jste tím podvodníkem posedlí, zakřičel baron s nelíčenými obavami v hlase a bez varování mu do očí vchrstl obsah pomanderu, snad aby jej odčaroval. Adámek si ty dva představil ve vlakovém kupé a bylo rozhodnuto. S překvapivou lehkostí hodil na stůl teosofickou legitimaci. Co to má být? Podivil se baron upřímně. Moje rezignace.

Annie Besantová se před zrcadlem mechanicky zamotávala do běloskvoucího sárí. Zkoumavě se prohlédla. Kdysi jí to slušelo. Připadala si v něm jako orientální princezna. Nyní ani volné roucho nedokázalo zamaskovat její přebujelé proporce. Kdy se to stalo? Kdy tak příšerně stloustla? Kdy se z neúnavné sufražetky bojovné Annie, jež mohla mít každého muže, na kterého pohlédla, stala unavená tlustá ženská? Na chvíli zadržela dech a zatáhla břicho. Ale výdech ji v oblasti pupku opět nepěkně našponoval drahé hedvábí z Váránasi. Jak se to kdysi se zžíravou upřímností popsala její předchůdkyně? Neohrabaná stará hrušice. Co se dá dělat? Zdá se, že nyní sama dospěla do stejného stádia. Čemu se ale diví? Svá nejlepší léta obětovala záchraně hroutícího se impéria, které po skonu vůdkyně přebírala ve zuboženém stavu. Kritici se čím dál častěji zaměřovali na nejsilnější místo hnutí, které bylo zároveň i jeho achilovou patou. Na mýty opředené tibetské mistry. To oni byli zdrojem i garanty veškerého teozofického vědění. Blavatská se při každé příležitosti oháněla dopisy,

opustila, označili svou bývalou chlebodárkyni za podvodnici a zveřejnili společnou korespondenci, jež jejich slova dokazovala. Propuštění manželé se v investigativním článku nezdráhali vyzradit totožnost bájných himalajských mahátmů, kteří se pravidelně materializovali v průběhu seancí. Očití svědkové náhle pochopili, proč Tibeťané vždycky toliko mlčky proběhli místností. Potýkali se totiž se silným francouzským přízvukem. No ano, byli jimi Messie a Madame Colombovi. Šokující informaci ihned přetiskly londýnské Timesy a skandál mezinárodních rozměrů byl na světě. Štvavá kampaň sice Helenina ducha nezlomila, ale citelně se podepsala na jejím už tak podlomeném zdraví. Byla to ona, Annie, kdo společnost fakticky vedl už za jejího života a za necelý měsíc jí bude ležet u nohou celý svět. Nejen, že světu představí nového mesiáše, ale pomocí rádiových vln navíc doručí jeho požehnání k uším těch, kdo jsou ochotni poslouchat. Hnutí se pod jejím vedením konečně vrátí na výsluní a hříchy minulosti budou definitivně smazány. Z euforie ji vyrušilo váhavé klepání na dveře. Do místnosti nesměle vstoupila její asistentka. Na podnosu nesla čaj a dnešní poštu. Vysoce osvícená sestro. Podstrčila jí obé bezmála až k nosu, načež plaše zmizela. Annie ochutnala nápoj, v němž bylo, jak to měla ráda, více mléka než Darjeelingu a začala procházet korespondenci. Vzala do rukou telegram a dobrá nálada byla rázem tatam. List se stručností sobě vlastní oznamoval, že její pravá ruka Charles Webster Leadbeater opět skončil za katrem. Zadrzen v St. Mary, stop, vytrznictví a narkotika, stop. Poté následovala cifra, jež oznamovala výši kauce, kterou má uhradit. Pokolikáté už. Pokolikáté Charlesovi zachraňuje kůži na úkor dětiček z indických chudobinců. Podrážděně zpytovala svědomí. Za několik týdnů mají společně předstoupit před vyprodaný sál a vynést na světlo boží svůj největší triumf. A on tak marnotratně riskuje. Proč jen je tak schovývavá? Proč nad jeho skandály neustále přivírá oči? Bylo to jednoduché. Bez Leadbeatera by nebyla tam, kde je. Jednoduše řečeno, pevná v kramflecích, se cítila v kanceláři, nikoli v chaosu astrálu. Řešením Annieny paranormální impotence byl právě Charles W. Leadbeater, první křesťanský kněz, jenž konvertoval k buddhismu a jenž jí nabídl své přátelství i jasnovidné služby. Charles byl pro hnutí ze začátku velkým přínosem. To on inicioval edici lehce stravitelných paperbacků, v nichž převyprávěl nesrozumitelné učení Blavatské a zpřístupnil je tak široké veřejnosti. Šel ještě dál a novátorsky revidoval i učení o mistrech. Všiml si, že teosofům i lidstvu zoufale chybí jakákoliv vize a vnuknul Besantové geniální myšlenku. Po vzájemné dohodě pak světu předhodili mesiáše. Jak jinak než v teosofickém dresu. Genialita jejího pobočníka ji rázem katapultovala do pozice novodobé Matky Boží, která pomocí adoptovaného syna spasí celý svět. Není divu, že si s Leadbeaterem tak dobře rozumějí. Jak jí totiž vysvětlil, v minulém životě bývali manželi. Avšak poté, co na ceylonské pláži unesl malého chlapce, se jí temné podezření potvrdilo. Charles Webster Leadbeater byl sice skvělý řečník a charismatický vůdce, bohužel však také náruživý pederast. V tom, že se při svém telegnostickém pátrání soustředil výlučně na mladé chlapce, zprvu nespatřovala nic divného. Mesiářství se přece po staletích dědilo výlučně v mužské linii. Brzy ale propukl skandál s indickými skauty, kteří jejího chráněnce obvinili z toho, že je místo uzlování zasvěcoval do tajů onanie. A tento exces ho stál stranickou legitimaci. Až po dvou letech neúnavného lobování se Besantové podařilo jeho vyloučení anulovat. Doufala, že se Charles z kauzy poučí. Ale chyba lávky. Charles se kát nehodlal. Naopak,
jako by ztratil poslední zábrany. Od té doby se po Evropě promenádoval v šarlatovém biskupském rouchu a místo rozhřešení dopoval ve velkém sebe i své ovečky afgánským hašišem. No a ona jej má opět zachraňovat. To se ani teď, v době, na kterou oba čekali dlouhých 10 let, nedokáže ovládat? We tried and we failed. Stálo v posledním z pravidelných hlášení, která dostávala z Prahy. Pod tím bylo drobným písmem připsáno postscriptum. Ananta is gone. Besantové se rázem zbortil svět. Když s Leadbeaterem řešili, kam uklidit neposlušného avatára, který ve velkoměstské Paříži více než k duchovnu přičichl k avantgardě, jejich volba padla na Prahu. Kázeň a tradice, jež pro ně bombardy s Ecksteinem symbolizovaly, byly přesně ty ctnosti, které Bodhisattvovi trestu hodně chyběly. Pražští okultisté se měli postarat o to, aby jejich avatár v Praze bez skandálu přečkal čas do svého prvního veřejného vystoupení. A oni spackají i toto. Když Leadbeaterovi apokalyptickou novinu sdělovala, překvapivě vypadalo, že se mu ulevilo. Pár hodin na to přivedl do její kanceláře uhrovitého mladíka a nadšeně jí ho představil jako nového, tentokrát je už skutečně pravého, avatára. Besantová mu snotnou dávkou cynismu připomněla, že už jeden jím vyvolený mesiáš existuje, i když momentálně nikdo neví, kde je. Ale Charles hbitě opáčil, že Anantovo zmizení bylo aktem boží milosti, protože se v jeho případě jasnovidecky zmýlil. Teprve nyní, šťouchl do jinocha, jenž se po celou dobu jen připitomněle usmíval, před ní stojí skutečná inkarnace Krista. Nového mesiáše měl potkat už před rokem na australské pláži a až do dnešního dne ho tajně připravoval na jeho misi. Pak zase začal o auře a předchozích vděleních a tak dále. Pořád stejná písnička. Besantová se cítila dotčeně. Její nejbližší spolupracovník a důvěrník si za jejími zády s klidem připravuje mesiářské schizma. Už je chtěla oba vyhodit, ale pak jí došlo, že nemá na výběr. Vlastně by měla Leadbeaterovi poděkovat. Opět byl o krok napřed. Že by byl skutečně jasnový.

Takže jen pro pořádek, oni si myslí, že jsi Bůh, zatímco ty jsi přesvědčený o opaku? Pokoušel se Giuseppe nahlas uspořádat myšlenky, nespouště je oči z Gidua, sedícího na barovém pultu a hltavě polikajícího ohřátou koprovku. Každopádně Boha jsme ve varieté ještě neměli, odtušil Pepe, jenže za všech okolností uvažoval obchodně a poškrábal se na hrbolaté pleši. Vrátit se zpátky nemůže, to je jasné, přemýšlela nahlas Nora. Ostatně, co je to za barbarské způsoby? Kdo to kdy viděl křižovat lidi ve 20. století? Měli bychom je udat na policii. Gidu Ananta poprvé vzhlédl od své večeře. Byl bych vám velice vděčný, kdybyste takové kroky nepodnikali, pronesl s odzbrojující naléhavostí. Všechny ženy v místnosti zíhly. Kde ses naučil tak dobře česky? Vyzvídal principál. Jazyky jsou mým koníčkem. Ani se nemusím namáhat. Jde to samo. Bezradně pokrčil rameny, jako by se za to omlouval. Francouzština, angličtina, němčina. Vyjmenovával trpělivě latentní lingvista. Zvládnutí češtiny mi trvalo zhruba půl roku. Říkají, že jsem v tomhle ohledu zázračný. Jinak jsem prý k ničemu. Podotkl a počastoval komedianty rošťáckým úsměvem. Ředitelovu profesnímu oku neuniklo, že to mladému muži, obklopenému lahvemi a nasvícenému intimním zelenkavým světlem, mimořádně sluší. Namíchej mi nějaký drink, poručil mu intuitivně, aniž si od své výzvy cokoliv sliboval. Sám by se v odvětví míchaných drinků označil za nadšeného laika. Netušil, že mladík na druhé straně pultu ještě nedávno obrážel nejlepší podniky v Evropě a že jeho záliba ve večírcích byla jedním z faktorů, kvůli nímž byl svými opatrovníky diskrétně uklizen do Prahy. Gidu nehnul ani brvou, připravil si koktejlku a do kovového šejkru navršil led, jenž zalil činzánem, francouzským vermutem a kvalitní whisky. Zmíněné ingredience důkladně promíchal, obsah šejkru rozlil do sklenic. Poté uchopil višeň ústy za stopku, rukama se zapřel o barový pult a vyšvihl se do pozice vrány. Takto, s koleny vklíněnými do podpažních jamek, chvíli balancoval nad barovým pultem, načež stisk povolil a peckovité ovoce se žblunknotím utopil v koktejlce. Ještě na pár dechů se trval v ásáně, která je podle jogínů dobrá na nervy, a pak se smršnou elegancí opět postavil na zadní. Manhattan, určil bezbarvě druh svého nápoje a postavil jej na předem připravený ubrousek. Giuseppe byl spokojen. Exotická tvář a profesionální výkon okořeněný vilnými pohyby, to se bude přítomným dámám líbit. Chytej, zvolal a hodil po něm zástěru.

Vycházela jsem ze skutečných archetypů postav, které mě upoutaly při studiu a přípravě diplomové práce. Vzala jsem 4 prototypy lidí, kteří se snaží o nějakou transcendenci, o přesah v osobním životě, a rozvíjela jsem to v té volné beletristické lince. Říká Jolanta Troják o vzniku svého románu Svatava, který nám po 12. bude číst Tereza Hofová v režii Jakuba Doubravy zítra na Vltavě ve 23 hodin.

Americký skladatel Joseph Summer slaví letos 70 let. I to je určitě důvod, proč Navona Records letos v srpnu vydala album s názvem Poems of Devotion, básně o danosti ve volném překladu, tedy jeho dílo. Vydání předcházelo letošní lednové nahrávání jeho komorního díla v Praze, hned poté koncert ve Wire Recital Hall, komorním sále, který je součástí budovy Carnegie Hall. Hlavním důvodem, proč na album dnes zaměříme pozornost, je sepětí tohoto amerického skladatele se současnými virtuózními českými interprety. Rozsáhlou skladbu Four Poems of Devotion Josepha Summera nastudovali, v Praze nahráli a v New Yorku interpretovali Radek Baburák, horna, Josef Špaček, housle a Miroslav Sekera, klavír. Přitom právě Miroslav Sekera byl v minulosti první, kdo Summerovo dílo v Čechách uváděl. Album samotné ještě uvozuje soulový kus pro hornu, velmi virtuózní, pokračuje skladbou pro housle a klavír a zmíněné čtyři básně o danosti mají celkovou durátu kolem 36 minut. Je tedy zřejmé, že skladbu Four Poems of Devotion neuslyšíme celou. U poslechu vás vítá Renáta Spisarová. Kdo je Joseph Summer? Co by dítě hrál na Lesní roh, mezi 14. a 15. rokem se zúčastnil festivalu Eastern Music Festival v Severní Karolíně. To se psal rok 1971. No a zde začínají Summerovy vzpomínky na našeho ve světě proslulého skladatele Karla Husu, který žil ve státech od roku 1954. U Karla Husy, jak Joseph Summer vzpomíná, v kompozičním programu festivalu několik týdnů studoval. V 15 letech byl Joseph Summer přijat na Oberlin konzervatoři, kde studoval skladbu u Richarda Hoffmana. Poté dva roky učil na Carnegie Mellon University, rozhodl se ale z učitelského místa odejít a plně se věnoval komponování. Jméno Joseph Summer je spojeno s tonální hudbou, poměrně pohodlnou k poslechu. Autor nepřináší tak v tomto ohledu nový kompoziční jazyk. Vědomně navazuje na evropské tradice v klasické hudbě, na melodičnost, vynalézavost, v instrumentaci na literární odkazy. Je to postromantik. A jistě, bravurní interpretace jeho hudbu jen povyšuje. Joseph Summer proslul propojením své hudby s díly Shakespearea, takzvané shakespearovské koncerty nebo série. Kromě komorní hudby pro kvarteta a různá propojení hlasu a instrumentů komponuje Summer také opery. Tak tedy zpět k novému albu, ze kterého teď posloucháme druhou, třetí a čtvrtou větu. A to z díla pro hornu, housle a klavír s názvem Four Poems of Devotion. Hudbu Josepha Summera. Na studiové nahrávce, za kterou stál Jan Košulič a Aleš Dvořák, hrají Radek Baburák, Josef Špaček a Miroslav Sekera.

0: Four Poems of Devotion, čtyři básně oddanosti amerického autora letos 70-letého Josepha Summera. V pořadu Soudobá hudba. Druhá, třetí a čtvrtá věta z kompozice, která vychází z básní čtyř literátů, včetně Shakespeara, a podle slov samotného autora je jeho dílo evokací oddanosti Lise, ženě, z níž Joseph Summer prožil půl století. Nové album, výhradně s hudbou Josepha Summera, celkem tři komorní skladby, vyšlo nedávno a nahráli její tři špičkoví čeští hráči. Hornista Radek Baburák, houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav Sekera. Klidnou noc přeje z Českého rozhlasu Vltava Renáta Spisarová.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný den, milí posluchači. Stanice Český rozhlas D-dur je dnes na návštěvě u renomovaného a světově známého violisty. Naším hostitelem je Vladimír Bukač. Dobrý den a děkujeme, že jste nás přijal do svého domova plného hudby, jak předpokládám.
2: Ano, dobrý den vám i posluchačům a děkuji za tuto krásnou možnost promluvit s vámi na stanici D-dur Českého rozhlasu.
1: Z týmu externích spolupracovníků stanice se na návštěvu vydal Rafael Brom. Vy jste, pane Bukači, před nedávnem slavil významné životní jubileum koncertem v Anežském klášteře na Starém městě pražském. Jste profesorem na Vysoké škole v Drážďanech a na Královské konzervatoři v Bruselu. Zasedáte v porotách soutěží, byl jste členem proslulého Talichova kvarteta téměř 25 let, koncertujete na festivalech v zahraničí, nedávno jste podnikl koncertní turné i v Japonsku. K těmto tématům se v našem rozhovoru ještě dostaneme. Mě ale v tuto chvíli z chronologického hlediska zajímá vaše cesta od objevení nástroje až do mistrovské třídy legendární profesorky Nory Grumlíkové. Slyšel jsem vyprávět o jejich domácích lekcích. Vy jste violista, ale poučení ctitelé hudby a vaši současníci vás znají jako houslistu. To se odřejmí později. V tuto chvíli to uvádím vzhledem ke studiu u paní profesorky Nory Grumlíkové. Pocházíte z hudební rodiny?
2: Já nepocházím zcela z hudební rodiny, nicméně můj otec byl právník, ale měl hudbu jako velkého koníčka. Ale matka je, dá se říct, nehudební, a tak vlastně nevím, kde se to vzalo, z jakých genů, pokud mám nějaké hudební geny vůbec v sobě, doufám, že ano. Ale mě už od malička právě hudba strašně zajímala. Matka mi vyprávěla, že už jsem ve 4 letech brnkal na klavír, což si matně pamatuji, ještě tam sahá tak moje paměť asi obecně. No a pak jsem byl určitě velmi silně ovlivněn tou cymbálovou hudbou, která v Olomouci působila. Jo? To byli Jihomoraváci, kteří se v Olomouci shodou okolností sešli a řekli si, že založí teda cymbálovou muziku Václava Hastíka. No a v té můj otec hrál. No a samozřejmě, když ní hrál otec, tak tato hudba byla u každé příležitosti, ať už domácí nebo i jiné. No a postupně, jak jsem se učil pak na nástroj, tak jsem s nimi i hrál jako dál v cymbálovce, jako takový oddychový žánr. No a těm nástrojům jste se ptal, nevím, který máte na mysli, protože já jsem vlastně hrál jsem na oba nástroje, začal jsem na housle, což bylo takový logický vyústění, protože otec byl taky houslista jako amatér. No a pak jsem přešel k té viole, no.
1: Jaké jste měl housličky?
2: Housličky jsem, ano, ty jsem dostal, pamatuju si to, to mě bylo 4,5 let, to byl rok 69, na Vánoce jsem dostal plechové housličky.
3: Plechové?
2: Ano, plechové housličky. Ty jsem měl krátce a potom vím, že rodiče někde obstarali čtvrtky, no a pak už to šlo půlky a tři čtvrtky a celý, no. Že já jsem byl poměrně, měl velký ruce, jako dostatečně, že jsem ten nástroj už, na který se dalo fakt slušně hrát, dostal poměrně brzo, no. A vím, že jsem chodil do hudební školy Žerotín, tenkrát ještě to byla Lidová škola umění v Olomouci, kde jsem se narodil. A vím, že jsem tam chodil, byl jsem tam přijet jako jeden z nejmladších, nebo vůbec nejmladší, jako žák, protože jsem tam chodil už, myslím, od 5 let snad.
1: Zřejmý talent musí být zachycen.
2: No, nevím, asi jo, mě to tak prostě bavilo, že jsem nedal jinak, že chci na to hrát, na ty housle, a takže rodiče neměli ani nějakou jinou možnost. Mě bavily vždycky jako různé okruhy, potom později, ale ta hudba mě držela od raného opravdu dětství, no.
1: Zmínil jste lidovou hudbu, ta vás vlákala do svých tenat a dala směr vašemu životu.
2: Ano, myslím, na tom jsem jako objevil tu krásu ty hudby úplně, protože to je hudba, která je samozřejmě vpravdě lidová, ryzí. Tam jsem opravdu, se mi strašně líbily ty harmonie a ty písničky a ta melodičnost a to všechno. Takže to si myslím, že mě ještě tak nějak, řekl bych, ukotvilo k ty hudbě nebo přitáhlo ještě víc, kde jsem opravdu slyšel v tom tu nádheru a říkal jsem si, že chci jako na ty hose se naučit. No a pak samozřejmě jsem se nevyvíjel směrem do lidové hudby, ale do té klasické.
1: Vy jste si vybral pro hudební část našeho setkání kompaktní disk souboru Hradišťan, který založil Jiří Pavlica. Disk má název Ozvěny duše a z něho uslyšíme Ej lásko, lásko, Okolo Hradišťa a S Pánem Bohem Jdem od vás.

0: Tak to byly ukázky z alba souboru Hradišťan. Byly to písně Ej, lásko, lásko, Okolo Hradišťa a S pánem Bohem jdem od vás. Soubor Hradišťan je legenda v českém hudebním prostředí. Založilo v roce 1978 houslista a skladatel Jiří Pavlica.
1: S Jirkou Pavlicou to ještě si dovolím doplnit, seznám osobně, protože on právě do té Olomouce jezdil jako host. My měli jsme takové páteční cymbálové večery, takže ho ještě znám, ještě když byl o mnoho mladší. Myslím, takových už 40 let se s ním znám.
0: V tuto chvíli mám pro vás připravenou speciální nahrávku. Hrajete na ní třetí větu koncertu pro housle a orchestr číslo 1 G-moll opus 26 Maxe Brucha. Allegro Energico. Na housle hraje Vladimír Bukač, na klavír doprovází Libuše Křepelová. Je to snímek ze soutěže Concertino Praga. Tehdy vám bylo 15 let.

0: Vladimír Bukač, housle, a Libuše Křepelová, klavír, hráli třetí větu Allegro Energico z koncertu pro housle a orchestr číslo 1 G-moll, opus 26 Maxe Brucha. Nahrávka vznikla pro soutěž Concertino Praga. Vladimíru Bukačovi bylo tehdy 15 let. Když jste absolvoval na Akademii muzických umění v Praze, pokračoval jste ve studiu v Německu u Wolfganga Marschnera na Vysoké hudební škole ve Freiburgu. Jeho biografie uvádí, že pochází ze staré hudební rodiny, jejímž nejslavnějším představitelem byl operní skladatel romantismu Heinrich Marschner. To je pro nás zajímavá osobnost. Narodil se v Žitavě v rodině českého řemeslníka. Váš profesor Marschner se narodil roku 1926. To znamená, že letos pětnu uplynulo 100 let od jeho narození. Byl příznivcem druhé vídeňské školy a účastnil se darmštatských letních kurzů soudové hudby. Ovlivnil vás v tomto směru?
1: No tak pan profesor ten mě ovlivnil velmi. V mnoha ohledech, nejenom jako pedagog, jako člověk, jako v podstatě i jako mužskou energii, protože já jsem přišel o svého otce bohužel v raném věství, nebo v raném věku, a myslím si, že jsem, to byl vlastně můj první mužský pedagog. Já jsem měl samé učitelky, profesorky, a musím říct, že samozřejmě mi dali ohromný základ a i pak, myslím si, paní profesorka Rumlíková i umělecký velký potenciál, ale u toho pana Marschnera jsem najednou objevoval úplně jiný svět ještě, protože on byl nejenom výborným housistou, když si působil jako koncertní mistr nějakého významného orchestru, ale
2: ano,
1: v Kulinadrym, ano, přesně tak. Výborně, máte znalosti, skvělý teda. No, ale vím, že úžasně hrál na klavír a i komponoval. Třeba moje první hodina byla tak, co si zahrajeme, no a sedl za klavír a doprovodí mě z paměti Čajkovský houslový koncert, první větu, jako jo. Takže v tomhle ohledu byl nesmírně inspirativní, protože já jsem taky na té mistrovské škole v tom Freiburgu sedával méně hodin u klavíru než na housle, ale mě jsem tomu věnoval moc energie a času, protože jsem byl inspirován právě tady tím, že on byl schopen ty svoje studenty doprovodit. Takže to mě velmi ovlivnil, a co jste mluvil o té druhé vídeňské škole, tak on samozřejmě komponoval, že byl, říkám, umělec širokého záběru. A já jsem dokonce snad jednu z jeho nějakých skladeb pro violu hrál, protože on hrál trochu na violu a napsal něco pro violu. Pak jsem teda natočil několik soudobých nahrávek.
0: Máme ve fonotéce rozhlasu vaše nahrávky Beli Bartóka, Bohuslava Martinů, Paula Hindemita, Jindřicha Felda nebo Luboše Fischera a také Františka Domažlického.
1: To si myslím, že řekl bych jediná nahrávka, co existuje, protože neznám nikoho, kdo tento koncert natočil. Dokonce jsem to nabízel i rozhlasu kdysi dávno a oni právě potom skočili, že nic takového ještě není. Tak za to jsem velmi rád. A ten koncert je velmi zajímavý a divím se, že ještě nenašel jiného interpreta zatím, no, pokud je mi známo. No jinak jsem se pak už dál do té hudby, sice mě pan Marschner ovlivnil tou soudobou hudbou, ale já jsem trošku konzervativní člověk, mě už ta hudba toho 21. století úplně zas tak jako nevzala. Nevím proč, přemýšlím na tom stále, jako některé skladby jsou zajímavé, ale nikdy jsem si v tom tak neliboval, že bych vysloveně

0: To byl koncert pro violu a orchestr opus 36 Františka Domažlického. Hráli Vladimír Bukač, viola, a symfonický orchestr Českého rozhlasu. Řídil Vojtěch Spurný. Důležitou motivací v hudebním konání mladých instrumentalistů jsou slavní virtuózové, kteří jsou majákem v hudebním moři. Pro někoho to byl David Oistrach, Ivry Gitlis, Hendrik Schering, možná některý z legendárních českých houslistů. Kdo se líbil vám? Koho jste uznával?
1: No, mně to bylo poměrně jasné. Já jsem obdivoval strašně našeho legendárního a opravdu světové proslulého houslistu Josefa Suka. A jemu podobný typ byl Hendrik Schering, dovolím si říct, protože oni oba pro mě představovali takovou, řekněme, nechci říct úplně dokonalost technickou, ale vím, že opravdu ty jejich výkony byly velmi precizní, ale zároveň spontánně hudební. To byl jako můj velký vzor Josef Suk a já jsem měl pak opravdu velkou radost, že v jeho už pozdějším věku jsem se s ním poměrně zblížil a několikrát jsme spolu se bavili i hráli, i natočili jsme nějakou desku komorní a o mě pořád si vzpomínám, nabízel, ať mu říkám Pepulo, což bylo jeho jako nickname. Já jsem si to nemohl dovolit prostě. A říkal, a tykej mi a tohle. Já jsem prostě nemohl, protože já jsem jako kluk, když jsem chodil na tu konzervatoř, tak jsem na něho vzlížel, když šel do té AMU, přijel tím Mercedesem, že jo, a teď měl ten futrál, kde měl ty svoje Stradivárky. Já jsem na něho vzlížel jako na boha. Takže jsem to pak nedokázal, ale jsem moc rád, že jsem ho osobně mohl poznat jako blíž. Ale samozřejmě to nebyly moji jediný dva vzory, ale měl jsem jich více. Já trošku tíhnu k té starší škole i dneska. Nathan Milstein, Isaac Stern, tato škola těch velikánů, protože já mám pocit, že oni hrají tak prostě, zároveň tak hudebně bohatě a jednoduše, že tam nejsou ty nánosy různých těch interpretů, kteří se různě navzájem kopírují a každý tam něco dodá a už těch takzvaných, já tomu říkám, nánosů je tolik, že vlastně ten zápis už skoro tam ani není možná někdy poznat. Takže já jsem měl hodně těch vzorů z této starší školy a vzpomínám si, že jsem je poslouchal, jsem seděl doma na hupacím křesle a poslouchal jsem ty černý vinylový gramodesky. A kdykoliv se nějaká nahrávka objevila v obchodě, tak jsem si ji hned šel koupit. Samozřejmě v té době jsme měli velmi omezený přístup k těmto velikánům a nahrávkám, co se nedá z dnešní dobu vůbec srovnat. Ale myslím si, že bych to neměnil, protože jsem rád, že jsem právě vyrostl v této době, kdy jsme neměli tolik těch různých rozpilování ve formě sociálních sítí, těch tolik tisíce možností a já jsem se opravdu to mládí koncentroval na to jedno, na tu hudbu. No.
0: Vy jste si do programu vybral právě jednu z houslových legend. Isaac Stern bude hrát dvě části z houslového koncertu Maxe Brucha. Budou to adagio a finále. Filadelfský orchestr řídí Eugene O'Mandy a nahrávka byla pořízena v Town Hall ve Filadelfii v roce 1966.

0: Houslový virtuóz Isaac Stern a filadelfský orchestr řídil Eugene O'Mandy hráli dvě části z houslového koncertu Maxe Brucha, Adagio a finále. V životě studentů i hotových instrumentalistů dochází někdy k proměnám. Student opustí jeden stupeň vzdělávání a dostane se do péče jiného profesora. Dnes se díky studijním programům, jako je Erasmus, dostávají studenti do jiných vod a získávají rozhled. Mnozí už renomovaní houslisté, kteří ke svému překvapení, pokud se od nás nebo vůbec z Evropy ocitnou v Americe, zjistí, že tam se hraje jinak. Asi v tom smyslu, když se Pavel Šporcl dostal do péče Dorothy Delay na Juilliard School.
1: Celá americká hudební, řekněme, kultura je přinesená z Evropy od ruských židů. Ať už to vezmeme od klavíru přes housle, odešli tam Milstein, Heifetz, Horowitz na klavír a tak dále. To je generace lidí, která je neuvěřitelně silná, která tam vybudovala jinou kulturu, ale oni tam přinesli tu ruskou, ale samozřejmě ten americký vliv zapůsobil. Mně se právě na tom líbí, že třeba já, když učím svoje studenty, tak samozřejmě v určitém věku kopírujete svého, jak jste mi říkal, jestli jsem měl nějaký vzor. Ano, já jsem kopíroval opravdu toho Suka, toho Šterna a tyhle ty lidi, protože člověk hledá, to je jako když vychováváte dítě. Ano. Taky mu říkáte, tohle to ne, touhle cestou běž, takhle to je správně, takhle to je méně správně. Ale pak se mi na tom líbí, že vlastně už opustíte ty své vzory trochu a vytvoříte si svůj vlastní hudební jazyk, svůj vlastní interpretaci, která je založena nebo vychází z toho, co jste se o těch vzorů naučil nebo odkoukal nebo tak dále. A myslím, že to se týká nejenom hudby, ale se týká i architektury a všech těchto studijních oborů, kdy čerpáte informace a vše od svých kantorů a pak se rozvíjíte sám vlastní cestou.
0: V této chvíli dáme prostor zase hudbě a já nabídnu vaši nahrávku koncertu pro violu a orchestr od Antonína Stamice, do kterého jste si napsal vlastní kadenci. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Vojtěch Spurný.

0: Vladimír Bukač, viola a symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Vojtěch Spurný, hráli koncert pro violu a orchestr od Antonína Stamice. My jsme vedli debatu o proměnách stylu houslové hry v Evropě a v zámoří, kterou poznal i náš houslista Ivan Ženatý, kdysi solista Českého rozhlasu. Svého času se vydal do angažmá v hudebním institutu v Clevelandu a stal se profesorem na Meadowmount School of Music v New Yorku.
1: Co se týče Ivana Ženatého, tak to je taky velká osobnost. My se známe, řekl bych, kolik, přes 50 let, protože jak jste mluvil o těch soukromých hodinách u profesorky Rumlíkové, my jsme všichni vyrostli z této třídy. Čeněk Pavlík, jako jeden z jejich prvních nebo mladších, dneska je z nás nejstarší, ale celá generace, Ivan Ženatý, já, Pavel Fischer, bývalý primárius Šiškampova kvarteta, mnoho opravdu výborných houslistů vyšlo právě z její třídy a s Ivanem jsme se potkali poprvé, když nám bylo, on je o dva roky starší, mě bylo asi 10, mu 2,

Gabriela Fauré. Bude to klavírní kvartet číslo 1 c-moll, opus 15. S houslistou Šternem hrají Jem Laredo, viola, Jojo Ma, violončelo a Emmanuel Ax, piano.

0: To byl klavírní kvartet číslo 1 c-moll opus 15 Gabriela Faurého. Hráli Emmanuel Ax, piano, Isaac Stern, housle, Jean Laredo, viola a Jojo Ma, violončelo. My jsme mluvili před hudbou o úžasné pedagogické osobnosti, kterou byla Nora Grumlíková. Chtěl jste k tomu ještě něco dopovědět?
1: Nora Grumlíková, ona obětovala opravdu žákům strašně moc času a energie a byla to opravdu velká pedagožka. Myslím si, že je možná nedoceněná, nebo spíš takhle. Je tady na ní vidět na tomhle příkladu, jak vlastně v zádobí její života, samozřejmě měla obrovské jméno a dneska o ní generace vůbec neví.
0: Její osobnost občas připomínáme ve vysílání našich rozhlasových hudebních stanic. Máme v naší fonotéce řadu jejich nahrávek. Především houslového koncertu Benjamina Britna, dvojkoncertu Bohuslava Martinů s pianistou Jaroslavem Kolářem, jejím uměleckým partnerem. Dále Nénie Štěpána Luckého, houslový koncert Jaroslava Křičky, první sonátu pro solové housle Eugena Izaje a další. Každý velký hudebník je také velký cestovatel a jejich život je vlastně řetězec jednotlivých turné. Vy jste byl v počátcích své kariéry angažován v Japonsku, což není u českých houslistů tak vzácné, jak by se zdálo. Působil tam třeba Bohuslav Matoušek.
1: Ano, Bohuš Matoušek, já taky vím ještě o Janu Pelantovi, který byl koncertní mistr v Nagoya Phil. Kdo tam ještě, myslím, byl, jestli...
2: Pavel a Věra Jirka.
1: Ano, aha, no, vidíte, no. A pan Pospíšil, ten působil v Yomiuri Shimbun Orchestra.
2: Taky Nick Marchetti.
1: Ano.
0: Pravý život na koncertních turné jste zažil v angažmá u Talichova kvarteta. Tam jste působil od roku 1993 až do roku 2018, tedy 25 let. Ale než začnete, zařadil bych do vysílání unikátní nahrávku, ve které hrajete. Je to koncert pro klavír a smyčcové nástroje číslo 1 e-moll opus 11 Frederika Chopina v úpravě pro komorní seskupení. Hrají Jean-Marc Lissada, klavír, Benjamin Berlioz, kontrabas a Talichovo kvarteto. Jan Talich mladší, Vladimír Bukač housle, Jan Talich starší, viola a Petr Prauze, violončelo.